40 rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Existují tři hlavní výklady toho, co znamená tato čtvrtá šelma a její malý, pyšně mluvící roh. Podle těch, kteří tvrdí, že Danielova vidění popisují události, které se jí staly, je malý roh bezbožný řecký král Antiochos IV. Epifanes, který pronásledoval Židy a znesvětil jeruzalémský chrám. Podle výkladu, vzniklým za reformace, je malý roh papež jejich doby. Ten vedl pyšné řeči a povýšil sebe nad Boha. Ti, kteří považují část Danielových vidění za dosud nenaplněné prorocké předpovědi, vidí v malém rohu osobu Antikrista, který se objeví před druhým příchodem Ježíše. Jak řecký král Antiochos IV. Epifanes, tak také papežství v době reformace vykazovalo znaky bezbožné pýchy. Nicméně to, že aspoň část tohoto Danielova vidění se týká budoucnosti, je zřejmé z jeho podobností s popisy knihy Zjevení. Ta podrobněji popisuje události spojené s druhým příchodem. Tam popisovaná šelma také vystupuje z moře. V Danielovi čteme: Já, Daniel, jsem v noci měl toto vidění. Hle, spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří čtyři nebeské větry. V tom se z moře vynořily čtyři obrovské šelmy. A v knize Zjevení pak čteme: V tom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma. Podobnost s knihou Zjevení nacházíme také v tom, že šelmy z knihy Daniel se podobají šelmě z knihy Zjevení. V Danielovi čteme, že první vypadala jako lev, druhá byla podobná medvědu a další šelma podobná pardálu. Šelma z knihy Zjevení pak byla podobná pardálu, medvědu a lvu. Čtvrtá šelma z knihy Daniel pak má stejně jako šelma ze Zjevení 10 rohů. Tyto rohy snad značí počet zemí, království nebo vládců, podléhajících nebo tvořících šelmu. Tato čtvrtá šelma je v knize Daniel spolu s malým rohem uvržena do plamenu. Čteme: Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. V tom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno skáze v plamenech. Podobně také šelma s falešným prorokem z knihy Zjevení skončila v plamenech. O tom čteme. A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klanili jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. To vše ukazuje na to, že toto Danielovo vidění není pravděpodobně jen předpověď budoucích starověkých království nebo doby církve, ale týká se také konce světa. Na to také navazuje popis Božího soudu, při kterém byly otevřeny knihy. Čteme: Byly rozestaveny trůny a odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn, žhnoucí plameny, a jeho kola, oheň hořící. Proud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících. Soudní dvůr se posadil a byly otevřeny knihy. Podobně je popisován poslední soud lidstva také v knize Zjevení. Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A to ještě není všechno.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide každý všední den v 8 hodin a v 18 hodin.

0: Život jednou skončí. Co bude potom? Tuhle otázku si kladl také Josef Mikeš. Jehož příběh natočila pro Rádio 7 Bohdanka Medřická.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Dobrý den. Jmenuji se Josef Mikeš a pocházím z malého města v západních Čechách. Chtěl bych vám něco říct o tom, jak mě Bůh v životě hledal, jak jsem uvěřil a přijal Pána Ježíše. Já jsem vyrůstal v rodině věřících rodičů. Rodiče do Gdyně, do toho malého města v západních Čechách, přišli z jižních Čech. Přišli do domku, kde byl byt vlastně součástí pekárny. Můj otec byl pekář a takže v tom domku, v té pekárně, začal provozovat pekařskou živnost. Tato věc měla v pozdější době souvislost s tím, jak přišlo evangelium do naší rodiny. Ty začátky po válce v tom roce 47, kdy tam se přistěhovali, rodiče neměli vůbec snadný, jak vím z jejich vyprávění, ale Bůh kolikrát zasahuje do situací v našich životech, takže si to ani neuvědomujeme. Takovým prvním božím zásahem do mého života bylo, když mě bylo asi 3 roky, tak jsem onemocněl střevním katarem. Tehdy těch léků moc nebylo, rodiče už opravdu nevěděli, jestli mě zachrání, a tak božím řízením

0: jsem se dostal do Prahy na kliniku, kde jsem byl vyléčen. Ale teprve v pozdější době jsem si uvědomil, že to byl takový boží zázrak v mém životě. Měl jsem asi hodně na kahánku. Tak to byl první boží zásah. Rodiče moji byli ohledně náboženství katolického vyznání a vodili nás, mě a mýho staršího bratra, od malička do kostela. Takže o Pánu Bohu jsem měl povědomí od dětství, věřil jsem v něj a taky proč ne, když věřila mamka, věřil starší bratr a spousta mých spolužáků. To byla tehdy doba v těch 50. letech, že dobrá polovina spolužáků běžně chodila do kostela. Byli to většinou z vesnických domácností a chodili jsme na náboženství. Pamatuju si, že ten pan farář byl takový milý, příjemný člověk. Za účast na nedělní mši nám do sešitku vždycky dal takový razítko s obrázkem. Byl oblíbený u dětí a také lidi ho měli rádi a tak asi z toho důvodu byl brzo ze Gdyně přeložen někam jinam. Ty návštěvy kostela byly pro nás kluky spojeny s oblékáním svátečních šatů. Tehdy se nosily kalhoty, takzvané pumpky, byly zhotovené z takového vlněného sukna, takže hrozně kousaly. A tak z toho nedělního kázání jsem si toho moc nezapamatoval, když jsem se kolikrát snažil dávat pozor a poslouchat pana faráře. Ale pamatuju si na takovou první zkušenost z toho katolického prostředí, na první přijímání a první zpověď. Už teda nevím, co jsem měl tenkrát na tom papíru napsáno za hříchy, a nebylo jich tam asi úplně málo, ale jednu takovou věc si dobře pamatuju dodnes. My jsme s kamarády měli takzvaný party. Jednou z činností té party bylo shromažďování válečných pokladů. Helmy, dýky a bajonety, munice, kolikrát i nějaký revolver. A tehdy v těch hospodářských staveních byla součástí toho komplexu stodola. Stodola se nacházela většinou za dvorem, směrem do zahrady a ve spodní části té stodoly byly uskladněny nějaké ty zemědělské techniky, žebřiňáky, pluhy. A v té horní části, které jsme říkali na vodr, tak tam byl veliký sklad sena. Zásoba sena pro dobytek. A to bylo ideální místo pro to, aby jsme tam si dělali různé chodbičky v tom seně nahoře a takzvaný bunkry. Tady v těch bunkrech se uchovávaly ty poklady, co jsme různě po půdách a různých domech našli ještě. A stalo se, že jednou jsem se vypravil do těch skrýše a vzal jsem tam nějakou helmu a nějaký bajonet. Kluci na to brzo přišli a těch možností, kdo to vzal, bylo taky málo, takže já jsem musel s pravdou ven. Tenkrát jsem si uvědomil, že to byla krádež. Že to byla hlavně zrada těch kamarádů. Hrozně jsem se styděl a omluvil jsem se jim za to, ale vím, že tehdy ten vztah k těm kamarádům už se nikdy, ta důvěra se už nikdy úplně neobnovila. Prostě jsem v životě okusil to vlastní selhání, to, že jsem zradil. To byla jedna taky z takových situací, kdy jsem zjistil, že nejsem úplně dokonalý. Pamatuju si jednu situaci, kdy mě taky pán Bůh zastavil. Stál jsem na chodníku, čepici v ruce, a přede mnou procházel pozemní průvod. Černý prosklený vůz z rakví taženej konmi, před tím vozem ministrant s křížem a pan farář, za vozem smutečný průvod. A já jsem to tak sledoval, tehdy jsem to tak moc možná nechápal, ale ten obraz se mě dodnes vyl do paměti a vyvolává ve mně takovou otázku, život jednou končí. A co bude potom? Moje mamka byla duše velice toužící dozvědět se víc o božích věcech. Kolikrát mě vyprávěla, že vždycky v kostele vzlížela k oltáři a chtěla se víc dovědět o Bohu. Když jednou byla nemocná doma, tak ji přišla navštívit věřící sestra, která byla právě zaměstnaná v naší pekárně. A ta sestra jí vyprávěla o svém obrácení a o oběti Pána Ježíše za naše hříchy a vyprávěla jí o té dostatečnosti této oběti pro naše spasení. A navštěvovala jí víckrát naše mamy, to velice nasávala do sebe ty slova, to její svědectví. Ta sestra jí dala Bibli a vlastně tímto způsobem přišlo evangelium do naší rodiny. Maminka nám začala číst Bibli a začali jsme chodit do takového domácího sejítí, do jedné věřící rodiny, která tam bydlela. A při jedné takové návštěvě jednoho bratra z Plzně jsem poslouchal a cítil jsem, že ke mně Pán Bůh nějakým způsobem mluví. Ten bratr uměl velice poutavě vyprávět a tak bylo cítit, že z něj mluví Boží slovo. Vyprávěl, že Pán Ježíš jednou zase přijde a vezme si ty, co mu patří, k sobě. Mluvil o těch božích příbytcích, kde v Janově evangeliu se o tom mluví, že v domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Jduť, abych vám připravil místo, a když připravím, zase přijdu, poberu si vás, abyste, kde jsem já, i vy byli. To nějakým zvláštním způsobem na mě hodně silně zapůsobilo a když ten bratr to vyprávění skončil a loučil se s náma, tak mě řekl, tak co ty, Pepo, už si přijal Pána Ježíše, už mu patříš? Byla to taková otázka na tělo. Asi jsem tenkrát mu něco řekl, že asi že věřím v Pána Ježíše, a nebo jsem pokrčil rameny, ale doma jsem o tom hodně přemýšlel. A dal jsem si jednu takovou jednoduchou otázku. Co bude se mnou, když přijde Pán Ježíš? Vezme si mamku a bráchu a co já? Já tady zůstanu. Tak jsem cítil, že musím udělat nějaké rozhodnutí. Ta slova mě hodně zneklidňovala. A tak v noci jsem poklekl k posteli a modlil se k Pánu Ježíši. Pane Ježíši, já bych chtěl být jednou v těch tvých příbytcích s tebou. Já tě vyznávám svoje hříchy. Pane Ježíši, já chci být tvoje dítě. Chci být tvůj, chci být tím, koho si vezmeš jednou sebou. Nechci tady zůstat. Prosil jsem Pána Ježíše za odpuštění a děkoval za jeho oběť. Velice se mě ulevilo. Druhý den jsem to doma oznámil a tak jsem se vlastně dostal na cestu za Pánem Ježíšem. Do toho vztahu s ním jsem dostal pokoj a i když jsem všemu nerozuměl, tak to pro mě bylo veliká úleva. Bylo mě tehdy asi 14 let. V té době jsem měl dva kamarády, se kterými jsme podnikali výpravy do přírody. Já jsem v té době byl velice nadšený pro ideály těch foglarových hochů od Bobří řeky, sitnových dvou divochů a skautských klubů a různých dobrodružných výprav. Ono, když čtete ty foglarová slova, pojď se mnou tam, kde nebe je vysoké a modré a kde oblaka bílá rychleji než jinde plují. Slyšíš tu píseň větrů v korunách stromů, slyšíš tu píseň dálek závratných, jak záře zapadajícího slunce stéká po kmenech stromů a večer ohně táborové zahoří a vůně pryskyřice tě omámí. Do tmy zasvítí světlo táborových ohňů a vyvolá v tobě pocity, které otřesou tvou duší. Tak to jsou takový slova z těch Faglarových knih, který mě nesmírně nadchli. A opravdu s těma dvěma chlapcema, kamarádama, jsme tady ty věci prožívali a rozuměli jsme si strašně, ale když jsem začal se zmiňovat o Bohu, tak jsem u nich nenacházel žádnou takovou reakci. Sám potom v pozdější době jsem cítil, že v těch Foglarových ideálech mě něco chybělo. Na konci 9. třídy jsem dostal možnost být týden na chatě v Tasově s brněnskou mládeží. Si pamatuju, že mě tenkrát překvapily tam dvě věci. Já jsem tam přijel naprosto jako neznámý kluk mezi ně a ačkoliv mě neznali, tak mě velice milé nebo přátelsky přijali mezi sebe jako svého kamaráda. Tak vedle volejbalu a různých stopovaček a plavání v řece, která tam byla blízko a spousty legrace jsme tam užili, jsme taky zpívali křesťanské písně a měli duchovní chvilky a to byla věc, která mě velice překvapila, bylo to pro mě něco novýho a hodně takový povzbuzující. Prostě takový ten vztah, že ty moji vrstevníci, moji kamarádi, berou ten duchovní život tak přirozeně, modlí se vlastníma slovama, chválí Pána Ježíše písněma a přitom nejsou vůbec nějak zasmušilí nebo převážnělí. Prostě z nich dýchala taková lehkost a radostnost. A pak jsem si po delší době uvědomil, že to byla právě ta věc, to ono, co mě předtím chybělo v těch předchozích letech. A docela jsem si to pak uvědomil, pojď se mnou tam, kde nebe vysoké a modré. Pak jsem si uvědomil, když to neříká Foglar, ale to mě říká Pán Bůh, pojď se mnou. On byl ten, kdo to všecko stvořil a on mě zve do té úžasné přírody, do těch dobrodružství, které on pro nás připravuje každý den a bylo to pro mě velice vzácný, pojď se mnou, to boží pozvání. A tak jsem byl za ten týden s tou brněnskou mládeží moc vděčný. To byl další taková situace, kterou mě určitě Pán Bůh připravil. Měl jsem hned po absolvování té 9. třídy možnost přijít do velkého zhromáždění v Brně. V tom mým městě byla velká přádelna a aby si zajistili pokračování noví pracovníky, který potřebovali, tak vysílali studenty na průmyslovku do Brna. Tehdy v Čechách nebyla vlnařská přádelna nebo vlnařská průmyslovka na jiném místě, než právě v Brně, a tak jsem se dostal do Brna na průmyslovou školu. Podmínka potom byla po absolvování té školy nastoupit do té továrny na několik let. Protože ta vzdálenost byla dost velká ze západních Čech do Brna, tak jsem v září nastoupil do školy a domů se člověk dostal až někdy na Vánoce. Takže když jsem přišel do zhromáždění na Šámalově, tak to byla pro mě vlastně taková druhá rodina. Našel jsem tam takový rodinný přijetí právě jako mezi mládeží v Tasově. A když jsem začínal, tak jsem bydlel na internátě, ten domovní řád nařizoval být do 20 hodin večer doma, a tak abych mohl být přítomen na těch večerních zhromážděních, tak jsem si potom brzy našel ubytování na privátě. Takže jsem potom mohl i chodit skoro na každý zhromáždění v týdnu. Já jsem se předtím už zmiňoval o tom, že moje mamka a později i taťka byli lidi, kteří velice toužili po duchovních pravdách. Možná, že něco z toho zůstalo ve mně, ale já myslím, že to má každý věřící člověk, že má takovou touhu se něco víc dozvědět o Pánu Bohu. A v těch našich venkovských domácích zborečkách to probíhalo tak, že jsme si vlastně půjčovali různé opisované úvahy, třeba překládané z němčiny nebo angličtiny, a byly opisované na stroji. Jak se blížil rok 68, tak se sice začala ta situace mezi státem a křesťany trochu uvolňovat, ale stále byl mezi námi takovej hlad po duchovní literatuře, která se nesměla legálně vydávat. Tak moje první ušetřené peníze v Brně jsem věnoval na koupi psacího stroje. Pomohla mě s tom jedna děvče z mládeže, která byla zaměstnaná ve zbrojovce, kde se vyráběly psací stroje. A takže jsem koupil psací stroj a něco z těch pokladů duchovní literatury se začalo opisovat. 10 průklepáků, 9 kopíráků a jsme opisovali. Ty první takové věci jsem získával od sestry Zemanové, která měla pokladnici obrovskou knihovny. A tak v dnešní době internetu a rádia, TVR a množství vydávané literatury, to možná trochu nechápeme. Mám trochu pocit, že jsme přejedení někdy těmi duchovními věcmi, ale tehdy to pro nás bylo velice vzácné. S bratrem jsme koupili také jeden z prvních cívkových magnetofonů, Sonet Duo se to jmenovalo. Byl to asi tak 15 kilo těžký přístroj, a když jsme přijeli domů, sešli jsme se na takovém tom domácím shromáždění a poslouchali. Měli jsme z toho opravdu velkou radost, že můžeme přivést něco z velkých shromáždění v Brně nebo z konferencí domů. S nahrávkami nám tehdy hodně pomáhal Petr Zeman, který to měl všechno krásně zorganizovaný a takovou dokonalou fonotéku tam měl. Později se každé shromáždění nahrávalo na sborový magnetofon a tak ta práce pokračovala dál. Jsem Bohu velice vděčný, že mě dal příležitost za několik takových mládežnických pobytů na nivách. Nivy to byla taková samota v kopcích nad Vsetínem, v krásném prostředí. Sice se tam spalo na seně a společenská místnost byla bývalá kůlna, ale to právě byla ta romantika, kterou jsme milovali. Takovou krásnou a zajímavou náplň všemu dal strýček Kořínek a to jeho poutavé vyprávění o Pánu Ježíši. Dokázali jsme ji tenkrát poslouchat několik hodin a s velkým zaujetím prostě rozuměl našim duším. A slova z Bible, které jsme třeba znali z živějška, nám dokázal přiblížit pro to naše prostředí v plně novým světle. Prostě takový starý zlato nově ražené. To vyprávěl o božím hledání člověka, obraz hledání ztracené ovce, příběh o Zacheovi, slova Pána Ježíše, syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Takové hledání, které čeká na moji odpověď, na moje hledání. A tak jsem si uvědomil znovu, že ten můj život provází ta boží pozvánka. Pojď se mnou. Pozvánka, hledám tě, kde jsi, A tak domů jsme odjížděli z těch pobytů naplnění. Nedal se odjet nějakým hlubším způsobem duchovně nezasaženi. Odjížděli jsme s Pánem Ježíšem, nebyli jsme sami. A tak jsem dostal možnost, to bylo zase takové zvláštní řízení, že řada těch mládežníků, která prožila tady ty pobyty na divách a se kterými jsme se znali, tak v pozdější době jsme se mohli scházet. Sice jsme se scházeli v Lomnici, v jedné rodině takové, která byla ochotná otevřít svůj dům mládeži a nebylo to někdy jenom na neděli, ale na celý víkend. A tak jsme se tam sjížděli z různého okolí, ze Sobotky, z Jičína, někdy i z Prahy tam přijížděli. A já jsem tam jezdil z Liberce, protože já jsem potom nastoupil ještě na vysokou školu do Liberce a tak jsem víkendy trávil právě v mládeži tady v té Lomnici. Tady jsem poznal také svou budoucí manželku, ve které mě Bůh dal jeden z největších darů v mém životě. Ve společném životě nám potom Bůh přidal dvě děti, ze kterých můžeme mít radost dodnes. A chtěl bych říct, že ta Boží pozvánka do mýho vztahu s ním je tak strašně mimořádná a důležitá, že každá věc, kterou v životě jsem prožíval bez tohoto vztahu s ním, je taková nějaká neúplná. Něco tam chybí. I když člověk měl období třeba všednosti bez nějakých velkých zážitků, bez božích nějakých zázraků, období takový, kdy jednotvárně každodenně chodí do zaměstnání, čeká nás každodenně stejné úkoly, péče o děti, prostě takový to dobývání ve zdejšího chleba v potu tváře, tak stále se v mém životě ozývalo to boží volání, boží pozvánka, kde jsi, jak to známe z prvních stránek Bible. Adame, kde jsi? Jožko, kde jsi? Hledám tě. Pojď se mnou. Připravil jsem ti situaci, abych si se mnou mohl setkat. To mě provázelo celý život a to mohu vřele doporučit každému. A jak to vím, že o mě Bůh stojí, i když jsem byl selhávající člověk. Jak to vím, že o mě Bůh stojí? Protože dal to nejdražší, co měl, svého syna, aby mě získal, aby mě mohl odpustit hříchy. No a ta pozvánka vlastně platí pro každého.
1: Vy jste mluvil o té pozvánce, boží pozvánce, pro každého člověka a že jste na ní tak nějak v průběhu vašeho života odpovídal. Jak vypadá ta odpověď teď? Jak vypadá to vaše chození s Pánem Bohem v těchto dnech?
0: Ta situace v posledních dnech nás vede k tomu, že máme obavy, co bude dál. Možná se víc staráme o to naše zajištění. Když se probudím, tak si uvědomím, Pane Ježíši, ty jsi mě pozval do svého vztahu, ty víš, ty jsi to všechno připravil, můj život, a vím, komu jsem uvěřil, ty jsi mocnější než všechno, co se děje kolem nás, mocnější než ty politikové a lidé, kteří určují jakoby naše osudy. Ty to máš ve svých rukou, jejich srdce jako potůčkové vod jsou tebe, jak čteme Bibli. A já jsem ti svěřil svůj život a tak taky očekávám i dneska, že půjdu tím dnem spolu s tebou. A že jsi mě připravil situace, rozhovory, to, co mohu někomu říct, kde mohu být užitečný, tak já do toho dne vstupuju s tebou. Děkuju tě za to a prosím tě svým duchem mě veď a dávej mě sílu. Takovýmhle způsobem nějakým si beru každý den. Boží přítomnost do svého života.
1: Vy jste taky popisoval zážitek, kdy jste jako malý kluk viděl ten pohřební průvod a pokládal jste si otázku, co bude po smrti. Máte na ní teď odpověď?
0: Pán Ježíš mě v tom dal veliký pokoj. On zaslibuje, že kdo věří v něj, bude s ním. Pán Ježíš říká jasně, že je v něm spasení. Že on je tou jedinou cestou, že on je ta jediná pravda i život. A tak jsem mu svěřil svůj život a jsem přesvědčený, že když on řekne, že budu mít věčný život, tak tomu věřím a těším se na nový život s ním.

0: Životní příběh Josefa Mikeše natočila pro Rádio 7 Bohdanka Medřická. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto o setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Zítra v 11.15 hovoří Martin Jano. Další svědectví si můžete také naladit ve Stopách v pondělí v 8.30.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Jsou 3 hodiny ze čtvrtku 10. září. Naladěné máte Rádio 7 s Martinou Zachrnovou. Za čtvrt hodiny se společně zaposloucháme do románu Plavčík Jean.

Román Plavčík Šán od Evy a Pavla Dolejších se odehrává v 17. století v době panování Ludvíka XIV. A francouzských náboženských válek. Seznámíme se s mladým šlechticem Jeanem de Conti. Jehož životní osudy budeme sledovat. Čte Pavel Hromádka.

Eva a Pavel Dolejší, Plavčík Žán. Část první, Světlo světa. První kapitola. Duben, léta páně, 1676. Požár. Ležel na zemi s obličejem přitisknutým do směsi starého sena a slámy. Od jisté smrti ho v té chvíli dělila pouze dřevěná stěna z řídce přibitých prken, která mu v té chvíli poskytovala jen slabou záruku toho, že si ho ti venku nevšimnou. Pomalu zvedl hlavu. Muž, stojící několik palců před ním, se doposud nepohnul ze svého místa. Jediné, co z něho viděl, byla část dlouhého kordu a vysoké boty z jemné kůže, ozdobené vlisovanými ornamenty. Napadlo ho, že tahle mistrovská práce kteréhosi obuvníka musela jejího majitele přijít na pěkných pár liber. Poručíku! Byl to hlas člověka zvyklého poroučet. Ano, pane? Řekněte chlapům, že končíme. Rozkaz, pane. Boty udělali několik kroků a znovu se zastavili. A ještě něco. Nezapomeňte na tohle kacířské hnízdo posadit červeného kohouta. Netrvalo dlouho a uslyšel, jak vzduchem cosi zasvištělo a v zápětí se ozval suchý praskot. Došky byly staré, vyschlé a nepamatoval, kdy naposledy pršelo. Vydrž, povzbuzoval se v duchu. Raději schořet na prach, než se dostat do rukou tamtěm. Tak rychleji, rychleji, pobízel velitelský hlas. Počáteční praskání se měnilo ve stále sílící hukot. Znovu přitiskl obličej do prachu. Cítil, jak mu strach svírá železnými prsty hrdlo a na místě ho drželo pouze vědomí, že takhle má alespoň naději. Začíná tady být zatraceně horko. Dali se boty konečně do pohybu. Dosedel, pánové! Dusot koňských kopyt zanikl v ohlušujícím rachotu padajícího trámu. Odjíždějí. Ještě několik okamžiků, které se mu zdály být věčností, ležel a potom vyrazil k zámecké bráně. Doběhl právě včas, aby přes clonu čpavého dýmu uviděl skupinu jezdců, kteří mizeli v ohybu cesty za malým březovým hájkem. Vzduch se tetelil žárem ohně a černý kous hrozil zadušením. Musí i hned pryč. Těm mrtvým už stejně nepomůže. O něco se však ještě pokusit musí. Podíval se na vysokou budovu zámku, kterou plameny dosud zcela nezachvátily. Měl by to dokázat. Úkryt, kde byly schovány rodinné cennosti a dokumenty, ti lumpové nemohli objevit, a jak znal otce? Otec, vydechl smutně. Přeběhl dlouhými kočičími skoky zámeckého nádvoří a zmizel uvnitř bíle omítnuté budovy. Netrvalo dlouho a objevil se znovu s malou truhlou v podpaží. Žár se stával nesnesitelným. Rozběhl se směrem, kde v hustém dýmu tušil bránu. Když jí konečně poloudušený proběhl, utíkal na opačnou stranu, než kudy před chvílí odjížděli královští vojáci. Cesta ho vedla hlubokým úvozem mezi svěže se zelenajícími poli a vinicemi. Ještě jedno prudké stoupání a to už doběhl na kraj lesa, kde se bez dechu zhroutil do suchého jehličí. Zemřít. Nemuset mít před očima tu hrůzu, které byl právě svědkem. Ještě před chvílí bojoval o každou vteřinu svého života a teď si přeje smrt. Samozřejmě je smrt a smrt, tak jako ti nahoře by umírat nechtěl. Rozplakal se a skrze vlhkou clonu slz sledoval, jak jeho domov, místo krásného dětství a dospívání, stravují lačné plameny ohně.

Vévoda de Senamon seděl ve své přepichově zařízené pracovně za masivním dubovým stolem a přemýšlel. Občas si přejel palcem pravé ruky tenký, vzhůru natočený knír, nebo prsty nervózně zabubnoval do desky stolu. Už několik dní měl náladu podpsa. Král mu sice milostivě po mnoha letech odpustil jeho účast ve fronderské vzpouře a povolal ho ze španělského exilu zpět do Francie, ale co je mu to všechno platné, když je nucen hnít na svém sídle v té nudné díře Senamon, místo aby si užíval radovánek u dvora ve Versailles. Konec konců tohle by snad ještě nějaký čas vydržel, horší však je, že v poslední době přicházejí z Paříže prapodivné zprávy. Jeho veličenstvo Ludvík XIV. Si opět po čase vzpomněl na své bývalé odpůrce a nejeden z nich na královu dobrou paměť doplatil. Konečně dalo se to čekat, uvažoval nahlas. Král potřebuje upevnit svou autoritu, čehož nejlépe dosáhne, když ukáže zuby. Tohle všechno by dovedl pochopit. Sám by v obdobné situaci nejednal jinak, ale je zde jedna znepokojující otázka. Nepřijde řada i na něho? Žije sice stranou všeho politického dění, ale královo mlčení v něm vyvolává velice nepříjemné pocity. Bastila a náměstí Grève, kde prý na zvědavce vyplazuje z černalý jazyk víc oběšenců, než tomu bylo v období regentství, je bohudíky dost daleko, ale králova ruka dosáhne všude. Jako šlechtice by ho sice neoběsili, ale ani představa vlastní useknuté hlavy zabalené do rudého pláště ho neuklidňuje. Fuj! Okřikl se a bez děky si přitom přejel rukou po krku. Takové myšlenky je lépe nechat spát. Nakonec pořád mi ještě zbývá Španělsko, i když čert vem ty španělské upjaté mravy a bezkrevnost. Francie je Francie. Španělé ve svých přísných černých oblecích s bílými nákrčníky vůbec nevědí, co je to skutečný život. Vévoda přestal se svou samomluvou a jeho aristokratické prsty se znovu rozeběhly po hladké desce stolu, která matně odrážela bledou úzkou tvář orámovanou dlouhou parukou. V té chvíli se ozvalo tiché odkašlání. Zvedl hlavu. Milosti? Uklonil se ve dveřích lokaj. Přišel nějaký mladík, který o sobě tvrdí, že je synem hraběte de Contiho a žádá vás o slyšení. Máte snad důvod pochybovat o jeho pravdomluvnosti? Zeptal se vévoda. Mám-li být upřímný, pak nevypadá na toho, za koho se vydává. Jenom ho klidně uveďte, mávl de Senamon rukou, dopnul si knoflík u kabátce z kořicové barvy a zkusil, zda má dobře nasazenou paruku. Pan Vicomte de Conti, ohlásil lokaj od otevřených dveří. Opravdu ani já bych neřekl, že je nositelem takového vznešeného jména, hladil si vévoda bradu a se zájmem si prohlížel vysokého urostlého mladíka mezi 18 a 20 lety. Připomíná spíš vojáka, který utekl z prohrané bitvy, usoudil nakonec. Milosti, uklonil se mladík. Rád bych vás požádal o prominutí, že ruším neohlášen a v nevhodnou dobu. Rovněž mi prosím odpusťte mé oblečení, ale momentálně je tato špinavá košile a kalhoty tím jediným, co mám. Není nutné se omlouvat, pane de Conti, pousmál se Senamon. Jistě k tomu všemu máte dobré důvody. Přišel jsem vás požádat o radu a pomoc, jako toho, kdo drží správu nad tímto krajem. V mladíkově hlase zazněla těžko skrývaná bolest. Milosti, panství Conti už neexistuje,
Předevčírem ho vyvraždili a vypálili vojáci jeho veličenstva. Ach, uniklo vévodovi mezi pootevřenými rty a hlavou mu proběhlo a je to tady. Po tváři mu přitom přelétl stín úleku, ale v zápětí se ovládl a potřásl nevěřícně hlavou. Královští vojáci, proč by to, prosím vás, dělali? Na tuto otázku se už téměř 3 dny marně snažím najít uspokojivou odpověď. Doufal jsem, že ji najdu u vás, milosti. U mě? Vyděsil se Cenamon. Co vás to napadá? Nemám s tím přece vůbec nic společného. Samozřejmě vás s tím, co se stalo, nespojuji, ale žil jste dlouhou dobu u dvora, znáte krále, domníval jsem se, že byste mohl vědět, tušit nebo se zeptat. Asi vám není známo, že jsem prodléval dlouhou dobu ve Španělsku, pane, odtušil chladně vévoda. A pak král se svými úmysly svěřuje málo komu, on rozhoduje a vládne sám. Tak jsem vás tedy zbytečně obtěžoval. Stejně je to podivné, nechal de Cenamon chlapcovu poznámku bez povšimnutí. Nezmýlil jste se, mladíku, mohl to být docela klidně i někdo jiný než vojáci jeho veličenstva. Ujišťuji vás, milosti, že bych si nedovolil někoho obvinit, pokud

Měla nakládat v tomto případě s projevy laskavosti velice opatrně. Rád bych mluvil s králem, dokončil de Conti. Možná ani netuší, jak jeho vojáci a velitelé jednají za branami Paříže s jeho poddanými. Ale to je přece na každý pád sebevražda, chtěl dodat de Saint-Amon, ale nedodal. V té chvíli mu totiž bleskl hlavou nápad. Díval se na mladého muže stojícího před ním a uvažoval, ač už sledoval král tím, že poslal na Contiho panství vojáky, jakýkoliv cíl. Jedno je jisté. Návštěva tohohle naivky v Louvru může jemu, Saint-Amonovi, velice prospět. Stačí šikovně sestavený dopis, který tenhle mládenec vlastnoručně odevzdá u dvora do králových rukou. Zde vám, vaše veličenstvo, posílám důkaz své loajality a upřímné oddanosti. Když je situace nahnutá, není možné váhat. Právě naopak. Všechno se hodí a všechno je dobré. Prsty zabubnovaly po stole divoké staccato a prudce se zastavili. Dobrá, napíši vám doporučení a pojedete do Paříže. Nejlépe, když vyrazíte už zítra ráno. Zatím se dáte trochu do pořádku. Koupel, šaty, postel a samozřejmě kůň vám budou k dispozici. Usmál se vévoda, který byl náhle samá ochota. Nerad bych příliš zneužíval vaší dobroty, milosti, uklonil se de Conti, ale situace, v níž se momentálně nacházím, rádo se stalo, zavadil de Saint-Amon pohledem o odřené obutí svého hosta. Lokaj, který vás ke mně uvedl, se o vás postará. Mladík se ještě jednou uklonil na znamení díků a vyšel pružným krokem ze dveří. Aby jedni žili, musí druzí umírat, zafilozofoval si v duchu vévoda. Zítra se králi připomene malou pozorností. Ten Conti je stejně tak i tak odepsaný a ponechat tuhle příležitost nevyužitou by bylo pokoušením osudu, který mu byl zatím až doposud příznivě nakloněn. S otázkou svědomí si hlavu nelámal, jako většina mocných a urozených té doby, jednal, jako by neexistovalo.

Mladý Jean de Conti vyšel z vévodova paláce se smíšenými pocity. Něco ho varovalo, aby Senamonovi příliš nedůvěřoval. Dobře si povšiml několika změn ve výrazu jeho obličeje, i když se vévoda ihned ovládl. Rozhodně nebude na škodu ještě jednou si vše důkladně promyslet. Lokajovi, který ho provázel, oznámil, že se potřebuje nadýchat čerstvého vzduchu, a tak teď chodil sám úzkými cestičkami rozlehlého zámeckého parku. Byl natolik duchem vzdálen, že si vůbec nevšiml dvou mužů, kteří na něho čekali u jedné z odboček hlavní cesty. Jejich přítomnost zjistil teprve ve chvíli, kdy mu jeden z nich položil zlehka ruku na rameno, leknutím téměř nadskočil. Pane, jste Jean de Conti, syn hraběte Gastona de Contiho? Zeptal se neznámý tiše. Co mi chcete? Posílá nás pan baron de Vernet, který vás zároveň žádá, abyste ho poctil svou návštěvou. De Vernet, jako bych to jméno už někdy slyšel. Pan baron nám kladl na srdce, že je nutné vás přivést, a to i v případě, že byste se zdráhal. Uklonil se jakoby s omluvou muž. De Conti pokrčil odevzdaně rameny a nechal se odvést spletí cest k čekajícímu kočáru. Cesta trvala asi 2 hodiny, oba

muži se tvářili netečně, nikoli však nepřátelsky, a jejich obličeje vzbuzovaly v mladém Kontim důvěru. Když kočár konečně zastavil, otevřel jeden z nich dveře. Jsme na místě, pane. Co má tohle všechno znamenat? Uvažoval Žán, když přešli prostorné zámecké nádvoří a pak kráčeli dlouhou chodbou s množstvím loveckých trofejí a pečlivě udržovaných palných i sečných zbraní. Zde máte připravenou koupel. Zastavil se jeho průvodce u mahagonově hnědých dveří. Také jsme se vám snažili vybrat nějaké oblečení, ale syn pana barona je zcela jistě o něco menší než vy. Slabě se pousmál. Když asi o půl hodiny později procházel do Konty opět vedle tohoto muže prosluněnými místnostmi zámku, cítil se jako znovu zrozený. Koupel ho osvěžila a nové oblečení, i když na několika místech skutečně poněkud těsné a krátké, mu vrátilo pocit jistoty. Na baronovi de Vernet, mírně obtloustlém muži neurčitého věku, s bojovně nakrouceným knírem a pleší, se nenacházelo zhola nic aristokratického. Nebýt přepichového oblečení, působil by dojmem spíš sedláka než šlechtice. Když uviděl vcházet de Contiho, vstal a zlehka se uklonil. Velice si vážím toho, že vás mohu přivítat na svém zámku, pane. Věřím, že způsoby, jichž jsem vůči vám použil a za něž se omlouvám, vás příliš nevyděsily. De Vernet se usmál svými plnými rty a zároveň pokynul hostu, aby se posadil k bohatě prostřenému stolu. Rád bych se vás zeptal, polkl Conti v ústech zbíhající se sliny. Až po jídle, mladíku, až po jídle, máchl rukou de Vernet. A nenechte se pobízet. Sám si naložil na talíř kus ovčího síra a sáhl po silném krajíci bílého chleba. Mé oblíbené jídlo, vysvětloval a spolkl sousto. Když jsem žil v Paříži u dvora, hrozně se mi po něm stýskalo. Pak už oba jedli mlčky, baron s chutí labužníka a de Conti s chutí k smrti vyhladovělého člověka. Předpokládal jsem, že vévodu navštívíte, i když jste samozřejmě mohl provést ještě větší hloupost, například odjet do Paříže rovnou. Zahájil de Vernet rozhovor, když si předtím omyl a o ubrousek otřel ruce. Byla to od vás mimořádná neopatrnost, ale vzhledem k tomu, že jste s největší pravděpodobností ještě neměl tu čest zaplést se do nějaké politické šlamastiky, omluvitelná. Copak vám ten lišák Saint-Amon nasliboval? De Conti neodpovídal. Chápu. Rozepnul si nenuceně knoflíky u brokátové vesty baron. Domníváte se, že z vás za zušlechtění, nakrmení a napojení tahám informace. Lidé už přece takoví jsou. Zlí, vypočítaví a zadarmo často nedají ani pozdravení, že? Požádal jsem ho, aby mi vymohl audienci u krále, a on mi slíbil doporučující list a koně. Soukal ze sebe jakoby proti své vůli Žán. To je od něho moc pěkné, pokýval s přehnanou uznalostí de Vernet. Je to však trochu málo pro šlechtice, jemuž vyvraždili rodinu a podpálili střechu nad hlavou. Co tím chcete? Jak jste se dozvěděl? Milý pane, vévoda de Saint-Amon je momentálně ten poslední člověk, od něhož byste mohl očekávat pomoc. Má totiž dost starostí sám se sebou. Jeho jméno nemá u dvora v současné době ten patřičný zvuk. Víte, co znamená upadnout v nemilost? Mladík mlčel a proto baron pokračoval.
Jistě, vévoda vám napíše hezké psaní pro jeho veličenstvo. Ha, ha, dovedu si i docela dobře představit jeho znění a je mi jasné, jaké myšlenky letěly tomu starému intrikánovi hlavou, když jste mu po vylíčení svých zážitků předložil své přání. Ten dobrák by vás prostě a jednoduše poslal na šibenici. Určitě si o mě myslíte, že přeháním, není-liž pravda, mladý muži? Jenomže vy jste se ani nikdy nějak zvlášť o politiku nezajímal, viďte. Nepovažoval jsem to za životně nutné, odpověděl trochu upjatě de Conti. Jistě, ušklíbl se baron, proč se starat o něco tak přízemního a špinavého, panství Conti utopené v lesích a obklopené loukami s pasoucím se dobytkem, idylka nahony vzdálená hlavnímu městu a intrikami promořenými Versailles. A propos, co pak pěkného jste se chtěl dozvědět u našeho panovníka, příteli? Mám přece právo požadovat vysvětlení, proč proti nám použil násilí, k němuž neměl nejmenší důvod. Říkáte, že neměl? Ne, odsekl de Conti, kterého už začal posměšný tón jeho hostitele dráždit. A co ta podivná setkání na vašem zámku? Návštěvy z Anglie? Na tom přece nebylo nic špatného, ohradil se mladík. Konečně na ona shromáždění měl přístup každý a mohl se přesvědčit. Jistě, a poslechnout si například Johna Bunyana z Bedfordu, Henryho Moora z Londýna, nebo mám pokračovat? Klidně, jsou to všechno jména slušných a poctivých lidí. Souhlasím, jsou však tací, a není jich zrovna málo, kteří je nemohou ani cítit. Slyšel jste někdy třeba o takovém Louvrovi, Delachaisem nebo Deberovi? Přiznávám, že nikoli. Jsou to osobnosti, jež mají značný vliv na krále, a zároveň jsou spojeni jednou společnou nenávistí. Nenávistí vůči Huguenotům, pane. Co je jim ale platný jejich vliv, když je zde edikt Nantský, který zaručuje francouzským protestantům náboženskou svobodu? Právě ten je markýzi Louvrovi a jeho přátelům solí v očích. Nejsou ovšem tak dětinští, aby se domnívali, že dosáhnou jeho zrušení jednoduše tím, že... Říkáte zrušení? Jistě, zrušení. Tím, že to králi prostě navrhnou. Nejprve proto musí připravit půdu, rozumíte? Způsobů a prostředků, jak toho dosáhnout, je v tomto směru nepřeberné množství, ale ten nejúčinnější je většinou provokace. Vy se tedy domníváte? Váš otec Žáne pro ně byl v tomto směru znamenitým objektem, dostatečně známý a vážený mezi protestantskou šlechtou a, no, díky svým pochybným přátelstvím známý i králi. Pro markýze Louvois nebo jezuitu Lachaise, který je mimochodem Ludvíkovým osobním zpovědníkem, nebylo zcela jistě nic nesnadného udělat v očích krále z hraběte de Contiho nepřítele Boha i Francie. Tohle všechno jsem samozřejmě vůbec netušil, poznamenal zaraženě mladík. Vy možná ne, protože se, jak říkáte, nezajímáte o politiku, připustil de Vernet. Ale váš otec ano. Mnohokrát jsem ho varoval, aby byl opatrnější. Snažil jsem se mu ukázat na vypjatou atmosféru v Louvru a Versailles a radil, aby nedráždil arcibiskupa i samotného krále. Neposlechl. Nedělám přece nic nezákonného, říkával, a to, že se na mém panství zvěstuje evangelium, jenom ať si přijde poslechnout, kdo chce. Konečně Henryho Moora a Johna Bunyana chodí v Anglii poslouchat i král. Měl pravdu, přisvědčil de Conti. Sám jsem se o tom mohl při svém pobytu v Anglii přesvědčit.
V Anglii snad, ale tady nejsme v Anglii. Opravdu jsme museli být hodně nebezpeční. Sevřel ústa do trpké grimasy chlapec. Otce zabili, když se snažil bránit svou ženu a dceru. On, který sice výborně vládl perem, ale téměř neuměl vzít do ruky kort. De Conti zavřel oči a položil si hlavu do dlaní. Pozabíjeli je všechny, dokonce i našeho starého podkoního. A nakonec vyhodili z okna mou matku a sestru jako věci, které už nejsou potřeba. Já vím, příteli, řekl měkce baron de Verné. Vstal a položil konejšivě svou ruku na mladíkovo rameno. Nebyl jste jediný, kdo viděl a nezapomene. De Conti zvedl hlavu stázavým pohledem. Přijel jsem vašeho otce varovat, ale žel pozdě. Byl jsem velice opatrný a také krytý kouřovou clonou, takže mě ti ničemové nezahlédli. Ze svého úkrytu jsem vás pak uviděl vyběhnout z hořící stodoly. Volal jsem, ale v tom hukotu a praskotu jste mě neslyšel. Můj kůň se začal plašit a než se mi ho podařilo uklidnit, zmizel jste mi z očí. Snažil jsem se vás najít v okolí zámku, ale marně. Nakonec jsem odjel na své sídlo a nechal sledovat vaši stopu osvědčenými služebníky. Ta je pak dovedla až k de San Amonovi. Díky bohu včas. Pomstím je. Všechny je pomstím. Zasyčel nenávistně mladík. Nejprve si ovšem musíte odpočinout, pane de Conti, pokrčil rameny baron. A potom uvidíme.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt. Ve čtení pokračujeme ve 12 hodin a 15 minut.

poslouchej, Bože, moji modlitbu mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: kdo by svou duši svěřil sem. Plně tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív, než ztratím.

0: když ráno uslyším lásku tvá, ty bych ráno tak, ty má jediná, jediná.
1: S rádiem 7 za horizont všedních dnů.

0: Ze studia Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Jsou 4 hodiny ze čtvrtku 10. září. Pohledy druhých nás mohou ovlivňovat, měnit smýšlení o nás samotných. S přednáškou kazatele Církve bratrské Aleše Navrátila se v akademii vypravíme na Broadfest, kde k účastníku hovořil o tom, jak se zbavit strachu z lidí.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Já vás srdečně vítám na úžasném semináři, který vyřeší všechny vaše životní problémy dnes navždy, a to je, jak se zbavit strachu z lidí. Zeptám se na začátek, kdo z vás tady je a vlastně má za to, že vůbec ho netrápí druzí lidé. Já nevím, jestli tady někdo čistě jenom jako ze vzdělávacích důvodů, nebo vlastně každý z vás někdo to trochu řešíte. Vynikající, vynikající, tak to je dobré, to je super, jsem rád, že to má někdo vyřešené. Já totiž na začátek bych rád citoval Eda Welsche, vynikající autor knížky Když jsou lidé velcí a Bůh je malý. Tu knížku doporučuji, tam je toho mnohem víc, já v první části té přednášky z něj budu vycházet, něco malinko z toho přečtu. On říká, strach z člověka je prostě součástí našeho bytí. A pokud někdo popírá, že se ho týká, měl by si zkontrolovat puls. No, prostě dokud budeme žít, tak lidé budou na nás mít vliv a někdy to bude méně, někdy víc. Co mě, protože tu přednášku dělám po třetí, tak co mě u toho postupně napadalo, je, že někdy vyřešíme strach z lidí. Jo, prostě na střední škole se přestanete bát nějakého učitele, na základní škole vyřešíte šikanu s někým. No ale pak se vám stane na vysoké někdo nový, nebo nějaká jiná situace, nebo tam vstoupí někdo. Takže já bych začal možná úplně prakticky prvním dotazem, co si představíte, když se řekne strach z lidí? Zkuste brainstorming. Jo? Řeknu to první. Očité, to je, když někdo vám hrozí, že vás fyzicky prostě zničí. No, tady máme obrázek z Osvícení, kde sekerou se manžel prosekává k manželce a ona s nožem tam skrytá křičí. Tak to je strach z lidí úplně v nejčiřejší podobě od Kubricka. Co vás napadá, když se řekne strach z lidí? Co všechno to může být? Je to jenom tohle?
3: Strach z odmítnutí.
2: Vynikající. Strach z odmítnutí. Že někdo mě nepřijme, odmítne mě.
3: Sociální úzkost.
2: Sociální úzkost. Vynikající.
4: Nezapadnutí do kolektivu. Jakože, když jsme takový odlišní povahy, že prostě nesedeme do toho systému, toho průměru, že prostě
2: Jo, nesedeme do kolektivu, přesně tak. A z toho vlastně, co popisujete, je slyšet, že to není jenom, že se bojím, že ten druhý něco mi udělá, ale že naopak, že něco neudělá. Že mě odmítne, to znamená, že mě nepřijme, že nezapadnu, to znamená, že budu vyloučený a já chci být přijatý. Jo, perfektní, takže popisujete tu správně tu druhou stránku strachu z lidí a to je vlastně, že se bojím, protože nedostanu od toho člověka něco. A v tu chvíli ten jmenovatel, jo, tady to, na tom obrázku jsem ho vybral i z toho důvodu, že ta hlava toho padoucha je strašně velká. A ta paní je strašně malá, protože když máme někoho a řekneme, že mám strach z toho člověka, tak v tomhletom smyslu, co já myslím, tak je to, že ten člověk je velký a důležitý a významný vlastně pro můj život. Jeho hlava je fakt nafoukla, jo, v mém životě. A má velké místo a moje planeta se točí kolem mě, jak kolem sluníčka. Takže to je strach z lidí. A v tu chvíli by se dalo použít i slovo bázeň, úžas, uchvácení. Jo, je to něco, co vás jako wow, jo, tenhle. A krásně to Dave Petty popsal v pátek, když říkal, takhle to, jak vedle někoho sedíte a on vedle něj sedíte a normální rozhovor, jsme vedle sebe, ty taky ráda hraješ hokej, jo, a Jágrová se jmenuješ, jo, jak je tatínek Jágr, jo, Jára Jágr a najednou ten člověk je velký vedle vás. Předtím nebyl, ale najednou zjistíte, že to je něco o něm je pro vás důležité. To všechno je strach z lidí. Takže já když se chci dneska zaměřit na to, jak se zbavit strachu z lidí, nebo jak na tom začít spíš pracovat, tak první určitě polovinu té hodinové přednášky strávíme u toho, že nejdřív otevřeme, co všechno to je. A za mě první půlka vítězství je, že člověk dokáže vlastně ukázat prstem a říct, tenhle ten druh strachu řeším a vůbec to pomenovat a pak s tím začít pracovat. Takže, who cares? Říkal jsem si, že je dobré se vlastně zamyslet nad tím, proč to řešit. Je to problém, vlastně velký problém, když se bojím lidí, když lidé jsou velcí, anebo je to prostě jenom něco, co jako lidi máme. A já bych řekl, že ten, kdo cares, je jakýkoliv člověk, který chce žít svobodně, a jakýkoliv křesťan, který chce žít svobodu získanou Kristem. Že pokud jako člověk chci mít svobodu, tak můžu mít úctu k druhým lidem, respekt, můžu vidět, že jsou důležití, ale nemůžu tím být svázaný a zotročený. Je to podobné, jako byste měli fobii z hmyzu. Jo, a samozřejmě, že dokážete jít do lesa na procházku, ale pokud prostě každý mravenec a tamhle pavučina a tamhle nějaký larvy, tak to bude velmi nepříjemná procházka lesem. A určitě se mnou budete souhlasit, že kdybyste se mohli zbavit nebo zmenšit strach z hmyzu, tak se v lese bude žít mnohem svobodněji. Třeba si i lehnete na jehličí. Jo, já když se mi bylo 14, byl jsem na táboře, tak to nejhorší bylo ležet a vidět v tom stáně z podsadu, jak vedle leze ten škvor. Já vždy nenávidím škvory. A teďka tam ležíte a prostě a vy nevíte, kde máte spát, protože venku žijou škvoři, tady se nastěhoval škvor. Jestli nemáte tu svobodu zrelaxovat v přírodě vedle stromů nebo na kmeni a nemáte svobodu vlastně, pokud člověk tohle řeší, a je to hodně velké, být vlastně vedle lidí a být svobodní. A mě největší jako ilustrace nebo obraz toho, kde vidím tu svobodu v živém přenosu, tak kdo znáte třeba křesťany, kterým je 50, 60, už dlouhodou věrně s Kristem a jste vedle nich, a už jste se vsadím třeba takový rozhovor s Davem Petym a dalším, a jste vedle nich a povídáte si a vidíte, že ten člověk vás rád, no, Pavel Hošek třeba, vás rádi vidějí, zajímají se o to, co říkáte, netrápí, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte, a pak jdu prostě dál. Jo? A když řeknete, vy jste úžasný, a řekne, a jde dál. Jo? Jakoby to, že to, co o něm si myslí Bůh, je pro něj důležitější a už má tu zralou svobodu. To je tak nádherné, to bych chtěl mít prostě vždycky. A je mi jasné, že ani že oni budou mít svoje velikány, ke kterým zlíží a mají na ně vliv, ale budou mnohem svobodnější ve vztahu s druhýma lidma, nebo to s nima házet jak vítr. Takže podle mě proto stojí za to se tím zabývat, kvůli svobodě. Tak a teďka bychom udělali jednu věc a mě osobně, a proto jsem doporučil tu knížku, Když jsou lidé velcí a Bůh je malý od Eda Walshe, tak mě nejvíc na tom pomohlo na tom tématu, když jsem viděl, že je možné ten strach z lidí vlastně rozdělit na tři části a mnohem víc ho pochopit. Takže si uděláme takovou pitvu našeho podezřelého, protože když, já bych udělal takovou výzvu a uvidíte, jak vám to půjde. Když byste při tom, jak budeme procházet ty tři podoby toho strachu, když by vám u něčeho z toho zarezonoval konkrétní člověk v hlavě, nebo společenská skupina, zkuste to chytit. Pro mě vlastně způsob, když jsem se začal s tím víc vyrovnávat, tak bylo, když jsem to chytil u prvního člověka. Jo? Jakože první člověk mi napadl, jeho hlava je velká, jo? Jakoby on je důležitý. A z toho jsem s tím začal pracovat, že jestli odsaď odejdete jenom jakoby z přednášky, tak se něco dozvíte, ale kdybyste dokázali si říct, jo, hlava mýho táty, mámy, spolužáka, někoho na sociálních sítích, učitele ve škole, je ohromně důležitá, uvidíte ty kategorie, co budou, tak to držte a zkuste na tom začít pracovat. Protože vlastně, jak budete životem a budou tam pak jiné vztahy a jiní lidé, tak to, co dokážete zpracovat u někoho předtím, zúročíte dál. Jo, on vždycky někdo přijde, jo? Nebo přitáhnou armády, prostě, nedej bože, ale prostě to už je nějaký jiný druh strachu teda, ale budete už na něčem mít vybudovaný, jestli se bojíte lidí nebo ne. Tady ještě zmíním jednu věc, kterou jsem zapomněl a většinou říkám na začátku té otázky, co je ten strach z lidí. Nemyslím tím ten dobrý strach, což je třeba, když přitáhne armáda a chtějí vás zastřelit. To, že cítíte strach, je zdravé, protože vám to způsobí rychlost nohou. Jo, nebo když prostě hoří, takže máte strach, je zdravé, protože nechcete schořet. Tak jenom je dobrý strach. Jo. Ale teď se bavíme teda o strachu z lidí ve třech podobách a ty jsou. Lidé mě odhalí, lidé mě odmítnou, jak zaznělo, a lidé mi fyzicky nebo verbálně ublíží. Jo, že mám od Eda Walshe a přijmi to geniální. Rozdělit to na to, že strach, že mě lidé odhalí, že mě odmítnou, nebo mě fyzicky ublíží. Tak to první. Že mě odhalí. Důvod, proč máme strach, že nás lidé odhalí, tuhle tu první podobu strachu, tak je kvůli tomu, že máme něco, za co se buď stydíme, protože cítíme vinu, něco jsme udělali špatně, anebo máme něco, v čem se cítíme nedostateční. A když já se přibližu k danému člověku v mém životě, tak to, jak jsem k němu blízko, mi připomíná a mě to připomíná tu oblast. Takže kdyby, já nevím, člověk podváděl ve škole, v testech, tak to, že se budete přibližovat k učiteli toho předmětu, vám bude odhalovat, že jste podváděli v té písemce, ale bude to mít vliv na váš vztah s tím učitelem a vy opravdu nebudete chtít, aby na to přišel. A vlastně to, co ale tenhle ten strach máte vůči konkrétním učiteli, tak ho nebudete mít vůči spolužákům. Jo, bude to někdo konkrétní kvůli něčemu. A může to být jak hřích, že člověk cítí hambu, cítí vinu, tak to ale může být nedostatečnost, kdy může to být konkrétní příklad, kdy budete skvělí ve sportu, ale pak budete stát někoho a budete skoro propadat z matematiky a budete stát vedle někoho, komu bude skvěle v matematice. Vy úplně nebudete chtěli, aby se odhalilo, jak špatně na tom jste. Ještě teda dokonce, kdyby to bylo kvůli tomu, že jste koukali na seriály místo toho, abyste se učili, a kdyby se odhalilo, že vlastně dokonce si za to můžete, takže minimálně budete hrát někoho, koho třeba matika vlastně nezajímá, já mám důležitější věci. Že nechcete, aby se odhalila vaše nedostatečnost. Nebo budete mít opravdu skupinu a budete se snažit v nějaké oblasti ukázat, že jste skvělí a budete doufat, no a hlavně, ať se nezeptají na tuhle oblast, protože to by odhalilo něco. A problém právě, proč konkrétní lidé potom jsou pro nás velcí a budí v nás strach nebo snahu se jim zalíbit, je hlavně, ať neodhalí něco ve mně, za co se stydím, anebo co snižuje moje sebevědomí. Že mi to přijde nedostatečné. Tak to je první část toho strachu, že lidé mě odhalí. Druhé, co je potřeba říct, protože je to pravda v této oblasti, taky to může ale být, že vás někdo zranil. Že to není tak, že jste zhřešili nebo podváděli nebo něco. Ani to není tak, že byste byli nějak nedostateční v něčem a chtěli to zakrýt a všichni si myslí, že jste cool v té třídě. Ale, že někdo vám ublížil. Vy máte zranění, jo, a mohl to být blízký, mohl být kamarád, mohl být šikana, cokoliv takového. A teď je to rána, kterou máte, a ona bolí. A ve chvíli, kdy ale někdo přijde a zeptá se, hej, jak se ti daří, mám pocit, že jsi takový divnej. Začne to trochu být, jak kdyby skoro se dotýkal té rány, a to je to poslední, co chcete, protože to bude bolet. Takže já nechci odhalit zranění, takže budete mít najednou spolužáky nebo kamarády, kteří jsou takový jako nepřístupná stěna. Ale za tou stěnou bude zranění, o kterém oni nevědí třeba ani jak mluvit, nevědí, co si o tom mají myslet, nevědí, co s ním mají dělat. A najednou se budou vyhýbat lidem. A vy byste dokonce mohli o takových lidech i říct, si myslím, a to je první i druhý případ, ten hřích a oběť, kdy řeknete, na tomu člověku je vlastně úplně jedno, co si kdo myslí. Ale velmi to může být, že člověk vlastně nechce odhalit něco, co se stalo. A je v tom ale vlastně strach z lidí. Je to strach, že se něco odhalí. Problém je, že takovéhle skrývání je jak náplast na zlomeninu. Jo, ono to působí, že se něco na to nalepilo, ale zlomeninu to nevyřeší a bude to hnisa. Já tady asi řeknu rovnou, že v případě viny jako křesťané máme prostě na talíři řešení, které běžně lidé nemají. Protože když v něčem zhřeším, něco zvorám, tak to nejpřirozenější, co Bůh říká, ať udělám, je, že půjdu za ním a řeknu prostě, pane Ježíši, odpusť mi to. Já jsem zvoral. A 1. Janova 1.9, jestliže vyznáváme naše hříchy, on je tak věrný, že nám odpouští a očišťuje nás od vší nepravosti. Že křesťan má po ruce odpuštění. U té oběti, když je tam zranění, tak to potřebujete se vsadit většinou druhého člověka, někoho, komu můžete důvěřovat a kdo je dost zralý, aby vám pomohl. Že člověk v tom nemůže zůstat sám. Ale u toho prvního je přímo evangelium. Já se k tomu ještě vrátím. Ale chtěl jsem, aby už teďka to zaznělo, že jako křesťané máme po ruce něco, kde můžeme jít za Bohem, poprosit za odpuštění a snažit se to změnit. V případě oběti potřebujeme pomoc. A teďka to třetí je sebevědomí. A tím mám na mysli, že svět má svoje řešení na tenhle problém. To lidé mě odhalí. Protože já teďka jsem vám řekl, jo, můžu mít strach, že mě lidé odhalí, že řeším, třeba, že jsem něco proved. Křesťan může jít a poprosit za odpuštění. Ale svět nepoužívá slovo hamba, ale používá slovo nízké sebevědomí. A když si člověk uvědomí, že dneska se místo hamba používá slovo nízké sebevědomí, tak si najednou uvědomíte, kolik je literatury o nízkém sebevědomí a kolik je vlastně literatury o tom, jak zvednout dětem sebevědomí. A to jádro pudla je v tom, že když já budu mít strach, že mě lidé odhalí, třeba protože jsem nedostatečný v nějaké oblasti, tak co udělá střední škola nebo základní škola? No musíme ti zvednout sebevědomí v nějaké jiné oblasti. Což není špatně, ale vlastně nebudeme koukat na tamto. Ty jsi skvělý, úžasný, tady máš trofej za účast tady v té oblasti. Ale ve chvíli, kdy je to ještě vážnější a jde o hřích a o vinu, o něco, co bych potřeboval vyřešit odpuštěním, tak někdo řekne, no na to nekoukej, ale koukej se prostě na to, jak jsi úžasný a dokonalý člověk. A nacpeme to do sebevědomí, aby ten člověk se cítil ohledně sebe velmi pyšně a šťastně, jenže furt tam prostě bude ten červíček dole, a prostě se toho nezbavíte, protože vás bude furt pronásledovat, protože vinu jen tak nevymažete tím, že v nějaké oblasti jste skvělí. Takže jenom, že dnešní kultura řekne, jo, máme řešení a je to zvedněte si sebevědomí v nějaké oblasti. Jenže to nevyřeší jádro problému, furt to nevyřeší tu zlomeninu, jenom to hrozně hezká náplast se smajlíkem. To je, k tomu lidé mě odhalí, co je v jádru a jak se to snaží vyřešit svět, to je to sebevědomí. A teďka, co to s náma jako lidma dělá? A mám za to, že já to teďka jenom zmíním, protože myslím, že to hezky popisuje naši českou kulturu a počím se na to karimatku. Je tady to někoho karimatka? Ne, děkuji vám. Tak. Ed Welch používá krásný obraz a řekne, že právě z toho důvodu, že lidem, jako lidé máme tendenci k tomuhle strachu, že odhalí někdo naši vinu nebo nedostatečnost, nebo jsme zranění, tak jako lidé máme tendenci se schovat za zeď anebo za masku. Protože vy musíte dát něco před mezi sebe a ty spolužáky nebo kamarády nebo pak spolupracovníky nebo lidi ve sboru. Musíte něco tam dát, aby nezahlídli vás. A Ed Welch říká, že je to ta zeď, no maska, kterou tam dáme a to, co ale lidé pak dělají. A já mám za to, že tak populárně potom braková prostě blesk a cokoliv, co je brakového. Tak je to, že my milujeme, když spoza naší zdi nebo masky můžeme špehovat lidi kolem. A to z dvou důvodů. Jeden důvod je, že doufáme, že uvidíme někdo, kdo je horší než my. Protože jsme se cítili líp. Jo, prostě jo, no dobře, jak já s tím matiky mám tu čtyřku, ale ten propadá. Ty jsem, oh, to je blaho. Jo, nebo jo, tak neuběhnu prostě teďka tu štafetu, jo, takhle, jo, budem běhat štafetu a vy budete, a už ne, už mě vykopali z hrobu po ty minulý. A teďka tam budete, jo, tak my jsme doběhli čtvrtý to, ano, ale tamhle ti běží ještě pořád. No to prostě. A přirozeně to pokušení je špehovat, kdo je na tom hůř než já, aby se cítil líp. Takže proto je tak populární pro lidi, když se koukají do blesku, jak celebrity se rozvádějí, jak celebrity jsou závislí a rozpadá se jim život. Protože my jsme na tom mnohem líp. A to druhý, co říká Welch, že děláme potom, že vykoukujeme spoza té zdi a vyhlížíme hrdiny. No, vyhlížím někoho, kdo je lepší než já, abych k němu mohl vzhlížet a doufat, že díky němu budu lepší, že mě vytáhne. Takže budu mít nějakého hrdinu, který mě inspiruje, protože mě to vytáhne přece z té mé jámy. Jenže to, co vidíte, a to, co mě vytáhne z té jámy, že mě lidé odhalí, je odpuštění anebo uzdravení. A není to jenom nějaký hrdina jiný než Kristus a není to sebevědomí, které si nafouknu prostě jak karimatku. Já tenhleto bod uzavřu citátem od pana Kierkegaarda, který to tak hezky popsal, kde říká, jak je vlastně důležité, nebo můj závěr z toho je, jak je důležité tuhle zeď rozsekávat, jak je důležité tenhle druh strachu rozbíjet. Jo? De facto, jak je důležité, že prostě opravdu potkáte někoho a teď kolem něj se budete cítit jako nervózně a svědomí vás usvědčuje. To je de facto dar, abyste si vyřešili nějakou vinu. A nebo zjistíte, že se nechcete svěřovat, to je možná znamení, že to zranění je větší, než jste si mysleli a že potřebuju pomoc. Protože Kierkegaard řekne, nevíte snad, že přichází půlnoční hodina, kdy každý odhodí svou masku? Domníváte se, že vám život dovolí, abyste se mu stále vysmívali? Myslíte si, že se vám podaří se chvíli před půlnocí vykrást pryč, abyste tomu unikli? Což pak vás to neděsí? Viděl jsem skutečné lidi, kteří klamali druhé tak dlouho, že jejich skutečná povaha už se nedokázala odhalit. A viděl jsem lidi, kteří si tak dlouho hráli na schovávanou, že nakonec své tajné myšlenky, jež až dosud pyšně skrývali, ve svém šílenství druhým nechutně vnucovali. Člověka to za tou zdí strašně může pokřivit. A řešení je to vlastně jít s Bohem a s blízkými lidmi řešit. Že tohle může být jeden druh strachu. Že lidé odhalí něco ve mně, ať nedostatečnost nebo hřích. A nebo oběť. Já pak budu mluvit o tom celým, jak to vyřešit, ale teďka to chci popsat, ať si dokážete představit jednu ze tří oblastí. Ta druhá, lidé mě odmítnou. A to je vlastně strach, že nám lidi odepřou tu, jak tady zaznělo, jo? Lásku, přijetí, zájem a já se kvůli tomu budu cítit bezceně. A ten problém vlastně je jednak, že nakládám na ty druhé lidi ohromné očekávání. Protože jestli člověk je stvořený pro Boha, tak já vlastně čekám od druhého, že mi dá něco, co vlastně lidi vás zklamou, protože nejsou Bůh. Ale zároveň, že ten druhý se stává takovým tím, co tamhle moje prodlužka pro ten notebook. Jo? Já se musím někam zapojit, aby jsem načerpal to, co... Jo, protože my potřebujeme lásku a přijetí. Jo, to jo. Ale vlastně já se napnu na toho druhého člověka. A to najednou máte, že se snažíte... Když se snažíte vlichotit do nějaké party, když nejste v nějaké skupině, tak to prostě váš život ztrácí hodnotu. Jste ochotní udělat cokoliv pro to, aby ten druhý, zvlášť když samozřejmě přijde na zamilovanost, tak tam můžete úplně v pytli. Tam se všechno, to, tam ve chvíli, kdy tam jste ochotní obětovat cokoliv, že v zamilovanosti. Ale vlastně ve chvíli, kdy máte třeba skupinu ve třídě nebo sportovní partu, tak to, že chci být přijatý a patřit tam, je ohromná touha a mám za to, že psychologicky je to potřeba. Ale ten strach, že mě odmítnou, by znamenalo, že nebudu mít cenu, že si mě nikdo nevšimne a můžu vůbec ztrácet na hodnotě. A tady já přidám, a o tom by šlo mluvit mnohem dál, ale tady já přidám do toho popisu toho problému, teďka popisujeme ty problémy, přidám to, v jaké době žijem. Protože kdo jste se narodili po roce 1996, tak pro tuhle generaci a dál, a v českém prostředí, jak jsme diskutovali, on to bude trošku později. Je naprosto přirozené žít na smartphonu a žít na sociálních sítích a žít na internetu. Kdo z vás vůbec není na internetu? Věrný scout. Jo, jsme digital natives, jak se říká, jo. A to, co mě před pár dny zasáhlo, a přidal jsem to do té přednášky, je, že vlastně od té doby, kdy je Instagram, vlastně 2012, a pak to koupila Meta a úplně se to jako roztrhlo jako pytel, tak od té doby, co je Instagram, od té doby, co je mobil s kamerou směrem k vám, tak člověk neustále postuje, buď píše, nebo natáčí reelsy, nebo dělá fotky, neustále to postuje a dostává feedback. Což ale znamená, že většina mladých lidí, kteří takhle žijou, jsou neustále na jevišti. Jsme neustále na jevišti. Když to bylo dřív, tak ve škole jste měli třeba prezentaci, jak dlouho trvá prezentace ve škole? Jde 10-20 minut? 10 minut jste na jevišti a pak slezete dolů a už nejste na jevišti. Máte zápas, nebo taneční představení, nebo divadelní představení, jste hodinu na jevišti a slezete dolů a nejste na jevišti. A to, co je typické pro jeviště, že na jevišti nemůžete být vy. Kromě Roberta Downeyho Juniora, který je Iron Man, tak, který prostě jeho role a ta osobnost je stejná, tak herci nemůžou být, kdo jsou. Máte, nevím, kolik z vás vidělo interview s některými herci a to je, vy nechcete vlastně je slyšet tak, jak jsou, když nehrajou tu roli. Protože oni nemůžou být, kým jsou na jevišti. To by nikdo neměl zájem. To ale znamená, že pokud je možnost dneska žít neustále na jevišti, neustále vás někdo hodnotí a komentuje, do jaké míry si můžete dovolit být sami sebou a do jaké míry může člověk ukázat slabost. A ještě se s tím pojí jedna věc, že narostlo dvojnásobně množství depresí a úzkostí u děvčat, protože pokud děvče prochází pubertou mezi 11. a 15. rokem, ale žije na jevišti, kdy její tělo se mění a neustále to někdo komentuje, a buď to dobře, nebo špatně, tak to, že mě lidé odmítnou, je najednou Bůh. To, že mě lidi strhají, tak se jdu podřezat. To, že prostě, to je něco, co se stane tepem mého života. No může stát, protože jsem na jevišti. A důležité je, jestli člověk umí vlastně nebýt na tom jevišti. Ale jenom to popisuju, že tohle to je prostě jak když vybuchla atomovka oproti tomu, že předtím byl jenom dynamit. Jako ten rozdíl mezi tím, když nebyl smartphone a je smartphone. A že to má vliv na nás, protože jsme na jevišti, lidi nás vidí a my chceme být přijati. A já jsem dával takový příklad i na těch minulých přednáškách. Zjistil jsem, jaký efekt na mě to lidé mě odmítnou, v čemž je schované, doufám, že mě lidé přijmou, má, když máte třeba na YouTube kanál. Má někdo z vás kanál na YouTube nebo někde? Je to? Já jsem zjistil, že mě osobně, když tam dám video, že já jsem natáčel pohádky pro moje děti, jo, a nějaký krátký short jako animovaný, prostě různé věci. Že mě tolik nezajímá, jestli mi to lidi lajknou, mě mnohem víc zajímá, kolik to má shlídnutí a jak dlouho se koukají. Mě ani Jakoby počet odběratelů to by bylo skvělý, ale mě mnohem víc zajímalo. Zjistil jsem to potom, co jsem dal takový dětský prostě jenom povídání a u nějakého 7. videa z nějakého důvodu algoritmus to vybral a 1500 lidí si to pustilo. Jo, a ten attention span tam byl krátký, jo, 10% to doposlouchalo, což je pořád 150 lidí. A pak jsem nahrával dál, bylo mi to jedno, a pak byla nějaká série o hvězdičce a najednou tam bylo díl Cukrový svět a 6000 lidí si to pustilo. A já jsem říkal, že se někdo zbláznil, nebo ten, asi ten obrázek byl hezký, algoritmus to vzal a utíkal s tím. Ale já jsem, pro mě to bylo nové, a já jsem v tomhle tom začal zjišťovat, jak jsem smutný potom, když některá videa mají jenom 50 shlídnutí a že přece standard je 1500 shlídnutí. A pak jsem udělal shorts a to mělo 2000 shlídnutí a já jsem říkal, jo, to je dobrý. A pak někde bylo 50 a říkal, já jsem to dělal 3 hodiny a to má 50 shlídnutí. A pak jsem měl jedno, kde jsem vzal během svačiny u kluků 3 duplo panáčky a marshmallow. A udělal jsem z toho video, že se vstupuje marshmallow, jo, a teďka opička sní ten marshmallow, naštve se, odjede na slonovi. Jo. 20 vteřinový video s duplo panáčkem a marshmallownem u svačiny. A mělo to 3500 shlídnutí. Já říkám, prostě není možný, že lidi mě odmítnou. Tam, kde se snažím, jo, mám video, kde prostě krájím banán a tam se objevují věci, co se krájí. To je prostě, já jsem strávil 5 hodin tím, jo, editingem. Žádnej zájem, oni mi odmítli prostě to. No a neznamená to, že ty lidi na druhé straně toho YouTube mají nade mnou moc najednou? Nad tím, jestli mám dobrý den nebo špatný? Jo, v mém případě to najednou bylo, že jsou velcí. Jestli mám dobrý, a přitom ty lidi vůbec neznám. Takže jsem musel za Boha, musel jsem si uvědomit, jako asi je potřeba i dospět v tom, když člověk dělá pohádkový obsah na YouTube. Jo? Jenom, abych vám jako pravdivě řekl, že tyhle věci řeším a že se snažím z toho jako recover. A, ale vlastně my najednou, a u mě teda ale v tu chvíli to ale znamená, že to, po čem toužím, je zájem a pozornost. A to dávají druzí lidé. A potom najednou, co je člověk ochotný pro to, aby získal tu pozornost. A být o tohle svobodný, dokázat tvořit, aniž by tam byl ten strach z odmítnutí, to si myslím, že ta svoboda. Tak, takže to je ten popis toho druhého bodu, druhé podoby strachu z lidí. A třetí, lidé mi fyzicky nebo verbálně ublíží. A tohle budete asi znát. A to je první, co je síla slov. Máte někdo, někoho, může to být táta nebo někdo blízký, kdo když něco někdy ve vašem životě řekl, tak vám to zůstalo jako viset, že řekl něco o vás? A jaká v dobrým nebo negativním? Jo, že budou lidé, kteří promluví a ne ze všeho, co promluví, ale zůstane to tam. A budou samozřejmě i lidé, kteří mají obojí, že vám něco pochválí a vy jste v nebi a pak vás kritizují a vy se chcete prostě schovat do nejhlubší jámy. A to je síla slov. A není to špatně, že máme kolem lidí, kteří jsou pro nás důležití, ale neměl by být božský vliv, že má můj smysl, můj život má smysl, pokud mě chválí anebo nemá, když mě kritizují. Ale tohle je třetí podoba strachu z lidí. Že mám strach, že lidé něco řeknou, nebo je to něco, co mě prostě drží naživu anebo schazuje. A nebo fyzicky ublíží, to je to, čím jsme začali s tím osvícením. Protože Abraham prostě, když řešil, že v Genesis čteme, řeší hladomor, jde do Egypta a bojí se, že ho zabijí, tak řekne o manželce, jo, řekni, že jsi moje sestra a úžasné věci z toho jsou, jo, faraó si vezme, Bůh je pak trestá, bál se lidí a pak to dělá ještě znova. Takže i Abraham řešil strach z lidí. A apoštol Petr řešil

strašně důležitý, já je potřebuju. A chci, aby mi dali něco. A tak se bojím, že mi to nedají. A já dělám všechno pro to, abych to dostal. A nebo se bojím, že mě řeknou něco kritického, nebo že mě ublíží fyzicky. Jo? Šikana ve škole je reálná věc. Tak to jsou minimálně tyhle tři podoby strachu z lidí. Tak. A otázka, co tedy dělá druhé lidi velké? Já to je to samé, co už teďka zaznělo, jenom pozitivně řečeno. Jo? Odhalujou hanbu, kterou mám v sobě, nebo zranění. Dělá je to velké, že oni mají zájem a lásku, kterou já chci, anebo já toužím po bezpečí a v tu chvíli oni hrozí, že mi ho vezmou. Jo? Ten druhý strach je dejte a to třetí strach je neberte mi. Jo? Neberte mi bezpečí. A člověk přichází a bere mi bezpečí. A to druhé je dejte mi něco, co máte vy. A ten první, že odhaluju. Tak, help, co s tím? Stop it. Já občas jdu za manželkou s něčím, co mě trápí a ona má úžasný smysl pro humor. A myslím, že z nějakého seriálu a vždycky řekne, stop it. Přestaňte, ne? Přestaňte jako se tak cítit, přestaňte řešit tolik lidí. Já mám za to, že to nefunguje, je to očividné, že to nefunguje a myslím, že je ta druhá část toho citátu lepší, get some help, protože je to první krok je uvědomit si, jestli to řešíte, něco z těch tří nebo víc, a druhé je vidět, jestli Bůh je velký. A já tady mám citát od jednoho kazatele toho, nebo jednoho pána, na kterého jsem narazil, a hezky to řekl, který řekl, podle mě větu, která za mě definuje, jak to vyřešit. V čem je problém a jak to vyřešit. A to je. Jo, takže co je název dnešní přednášky? Jak se zbavit strachu z lidí? Za mě tenhle citát popisuje, v čem je problém a jak to vyřešit. Jsme tak moc posedlí tím, co si o nás myslí druzí, že strašně rychle zapomínáme, co si o nás myslí Bůh. Jsme tak posedlí tím, co si myslí druzí, jo, jestli obdivují, jestli přijímají, co říkají, co dělají, že strašně rychle zapomínáme, co si o nás myslí Bůh. Protože řešení není v tom, že si... To bylo v nějakém sitcomu. Já se bojím lidí, no tak si je představ na záchodě. Ne, pojďme nebude, že budu zmenšovat toho druhého člověka, ale že musím vidět víc, co Bůh říká a co si myslí. A to je to větší. Takže jsme tak moc posedlí tím, co si o nás myslí druzí, že strašně rychle zapomínáme, co si o nás myslí Bůh. A Greg Grešl to řekl. A to, co si myslí Bůh, má být ta pravda. A to je vlastně to řešení. Já potřebuji za Bohem, a což asi budete vidět, to, co já potřebuju, je jít za Bohem, slyšet jeho pravdu a tím kontrolovat ty věci. A já mám pak pro vás dobrou zprávu, protože za chvilku, asi o slide dál, se dostaneme k tomu, co Dave Petty říkal v pátek večer. A můžu vám prozradit, že už hodinu řešení na tohle téma už víte. Jo? Už hodinu už řešení tohohle problému víte. Že to je dobrá zpráva. Já jsem takovou radost pátek, jsem to musel zapracovat. Takže první, co jsme tak posídlí tím, co si myslí druzí, že rychle zapomínáme na to, co si myslí o nás Bůh. Znamená, já potřebuji vědět, co si teda Bůh myslí. A to, co se dozvídáme v Římanům 8, je, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu z lidí. Tam není, ale chápete? Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Takže ta boží pravda je, nepřijali jste přece ducha otroctví, viny, odsouzení, zranění. Jo, to je ten první strach. Nepřijal jsem ducha, abych otročil moji vině, abych otročil odsouzení mýho svědomí, abych otročil zranění, které mi někdo udělal a byl do konce života oběť. To je to první strach. Nepřijal jsem ducha otroctví, že jsem otrokem uznání druhých, lásky druhých, přijetí druhých. To mě nemá zotročovat. To je ten druhý strach. A třetí strach, duch otroctví strachu z lidského slova nebo síly. Já jsem nepřijal ducha otroctví, abych se bál toho, co lidé řeknou. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A tohle je jádro. A proto říkám, že to, co říkal Dave Petty v ten pátek, je jádro toho, že potřebuji vědět, kdo jsem. Abych vyřešil strach z lidí, možná jsou lidi velcí, já potřebuji... Jo, protože já bych vám mohl říct, jo, teďka. No tak se bojíte lidí, tak koukejte na Boha, jak je velký, jo. Jo, bojí se Pepika, tak si koukni prostě, jak Bůh je větší, jo. Bojí se tam nějakýho, kdo vás šikanuje ve škole, no tak si čistě od Davidovi proti Goliášovi, ne? Jo, ale já mám za to, že mezi tímhletím koukat na Boha, jak je velký, a mezi tím, že lidi jsou velký,

0: pro nás, je, jsem já tam uprostřed a musím nejdřív zjistit, kdo jsem. Protože problém je, že s náma právě mávají druhý lidi a pak teda, že řešení samozřejmě kouknout se na Boha, aby se mnou nemávali druhý lidi, ale na to já se musím zastavit a musím si položit otázku, kdo jsem. A v Janovi 1.12 čteme, a těm však, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Když člověk dá život Ježíši, tak je Boží dítě. To je to, kdo jsem. Takže kdo jste vy? Kdo jste vy? Jo, detektiv Pikachu se vás ptá. Kdo jste vy? A tohleto, a de facto mám za to, že když narazíte, skoro bych si fakt troufl opravdu pozbudit a zdůraznit, že když v životě se posunete do nějaké jiné etapy, jste střední na výšku nebo do práce a narazíte na někoho prostě s tou velkou hlavou ve vašem životě, tak se zastavit a připomnout si, kdo jsem. Kdo jsem. Důvod, proč je to důležité, je právě to, co ukazoval Dave Petty v ten pátek, protože my, když si na tuhle otázku v tu chvíli chceme odpovědět, tak co uděláme? Buď jdeme k tomu zrcátku a koukám na sebe a čtu knížku o sebevědomí, jo, takhle to jsou, ne, ty, i ve filmech to, jak člověk kouká do zrcadla ráno a říká si ten pozitivní, prostě úžasný tok, jo, jsi úžasný, jsi skvělý, jo, prostě to zvládneš dneska. Koukáš do zrcadla a říkáš si o sobě, problém, když si to přestaneš člověk věřit. A taky v háji. A jsem si vzpomínal Bruce Willise, ten si zase říkal naopak strašné věci. A jo, můžete si říkat, a teďka Dave Petty měl dokonce přednášku o tom, jak rozpoznat hlas Ducha Svatého a tam zdůrazním, že ten Sarx, ten náš vnitřní hříšný člověk, nám říká strašné věci pořád. Takže já mám za to, že z toho zrcadla občas může koukat pěkný démon, jo? Ne, že jsme posilí, ale že prostě fakt to budou ošklivé věci, co si sami řekneme. Takže buď můžu to vyřešit to, kdo jsem tím, že koukám do zrcátka na sebe, a nebo to říkal, a to je to, o čem je to dneska, nebo půjdete, vezmete to zrcadlo, naměřím to na vás a budu chtít, aby vy jste mi řekli, kdo jsem. A aby vy jste mi to vyřešili. A tam začíná strach z lidí. Protože vy jste velcí. Jo? Jsem na jevišti a budete tleskat, tak jsem úspěšný. Nikdo netleská, můj život končí. Ale nejsou to jenom jako lidi jako spolužáci, může to být někdo, kdo je pro nás důležitý, kdo je prostě významný. A může to být klidně někdo, s kým chodíte, nebo koho si vezmete. A za mě důvod, proč tohle téma tak moc řešit, kdo jsem, je, že obzvlášť, když pak máte blízké vztahy, zvlášť třeba chození a obzvlášť svatba, tak jestli někdy já jsem řešil, že jsou lidé velcí, tak to bylo, když jsem pak byl se svou manželkou. Jo? Ona je úžasná, je velmi blízko v mém životě, no nejblíž, co člověk může být, a najednou její názor je důležitý, její pozbuzení je důležité, ale problém je, když to stane motivem, proč pak jediným motivem, proč člověk dělá věci. Protože najednou mám zrcadlo a řekněte, kdo jsem, co mám dělat. A to nebude nikdy fungovat. A proto já si potřebuji zastavit a říct si, ne, nejsem to, co chce okolí, jsem Boží dítě. Protože realita jako taková, to, co jsem tady teďka snažil popsat, jo, v těch čtvrtě hodině, že je to chaos, je to bordel a je to bažina. A my se v tom mícháme uprostřed lidí, který potkáváme. Dokonce, když nemáte tohle vyjasněné, tak jednou potkáte odpoledne někoho a druhý den někoho a jste někdo jiný, protože potkáte neustále lidi, kde se musíte přizpůsobovat na jevišti. Ale do toho prostě přichází, že Bůh řekne, jsi můj, jsi moje, víš, komu patříš, jsi jeho dítě a máte svobodu od nálepek. Úžasná knížka, znáte někdo knížku Jsi úžasný? Od Maxe Lucada. Doporučuji, krásná dětská knížka, kde jsou zemíci, taky malí skřítci. A oni jedinou věc, co dělají v tom městečku, ty skříci, chodí a dávají si buď hvězdičky, anebo puntíky. A ten, kdo má hodně hvězdiček, tak většinou dostává ještě víc hvězdiček, kdo má hodně puntíků, dostává hodně puntíků. Řešení v té knížce je, že tam je holčička, nebo jedna skřítek, slečna, která nemá ani jednu hvězdičku a ani jeden puntík. A kašpar, jeden z těch zemíků, který je plný puntíků, protože nic neumí, tak se s ní potká a říká, jak je možný, že na tobě, že nemáš nic? A ona, no, že to na ní nedrží. A říká, jak je to možný? No, já každý den jdu za tesařem, co je vyrobil, a jsem s ním a povídám si s ním. Pojď taky. A ona vezme za Elím na kopec a tam je prostě tesař jako člověk, co je vyřezává ty zemíky a jmenuje se Elí, jako hospodin, že jo? A on se na to kašpara podívá a řekne, no, já tě znám, já jsem tě vytvořil a já tě mám rád. A choď každý den a bude to lepší. A on odchází ten zemík ven z té tesařské dílny a takhle pomalu mu jeden puntík prostě odpadne. Protože pointa není, že budu žít tak, abych měl co nejvíc hvězdiček, což svět chce, ale že budu odpadat, protože nebudu držet. A, A to je svoboda od nálepek. Svoboda, protože koukám na mého otce. To, co říkal Dave Petty, jako kouknu se skrz ten rám na trojjediného Boha. A to, co on si myslí, to má kontrolovat všechny ty věci. A teď se dostáváme k tomu, že už vlastně víte ohromný kus, co s tím. První teda potřebuji vědět, kdo jsem. Potřebuju... Tak, Dave Petty, memory. První je, že potřebuji vědět, kdo jsem. To je grunt. A Dave Petty krásně v pátek vzal tu krabici s dědictvím a otevřeli a teďka z toho tahal 4 věci. Dokážete si vzpomenout? Byl tam zájem?
1: Láska.
0: Plán.
1: Identita.
0: Nice. Ano. Identita, láska, zájem a plán. A teďka. A důvod, proč jsem to přidal sem, protože vy můžete jednak jít a podívat se na to video znova. Ale já, když jsem měl tuhle tu přednášku, prostě, že tady budu mít, a teď jsem ho slyšel, tak je, když vám zacvaká pucel do pucla. A já jsem prostě jenom... protože podívejte se na to. To první je identita. A on tam říkal, krásně popisoval, jsi Boží dítě. Co znamená, že jsem Boží dítě? No, že musím být přijatý do Boží rodiny. Jak můžu být přijatý do Boží rodiny? Že mi Bůh odpustí. Že mě očistí, odpustí, řekne seš můj syn, moje dcera. Co byl první strach? Co je první podoba strachu, co jsem říkal? Odhalení. Že mi lidé odhalí, že odhalí moji vinu. Z identity Božího dítěte, ten předpoklad je, že mi je odpuštěno. Jinak nemůžu být Boží dítě. To je lék na první strach. Že mi je odpuštěno. Moje identita obsahuje, já jsem ti odpustil a obejmul jsem tě. To je lék na první strach. Co je v tom prvním strachu ještě? Tam je hřích, tam hamba a druhý bylo zranění. Jestli mě otec miluje, tak bude mě chtít uzdravovat. A my bratry a sestry, pastorační skupinu, kazatel, já nevím, lidi, kteří mě budou chtít uzdravit. To je součást identity Božího dítěte. A nemusím se schovávat za zdí. Bůh bude chtít, abych jako jeho dítě byl víc a víc sám sebou. Nemusím se bát té půlnoční hodiny, o které mluví Kierkegaard. Protože jestli vám Bůh odpustil, tak až zemřete, budete stát před ním, až skončí, až bude ta půlnoc, tak jste v Kristu, je vám odpuštěno, snesete to. Samozřejmě si budeme lepit masky a Bůh to bude furt strhávat, já neříkám, že to ty. Ale identita je odpověď na první strach, že mě lidé odhalí. Protože co mají odhalit, když Bůh odpouští a chce uzdravit? Že identita, láska a zájem. Co byl druhý strach? Že mě odmítnou, že mě nedají lásku, že mě nedají zájem a pozornost. Ale Ježíš řekne, jo, když čteme ve Filipském 4, jo, Pán je blízko a v Janovi 10 a nikdo vás nemůže vyrvat z otcovy ruky a z mojí ruky a já a otec jsme jedno. A když jdete do jeho slova, když jste měli pochyt, stačí jít do písma a vidíte, jak Bůh si tak cení toho, že jste jeho a má zájem o vás. V každé modlitbě vám věnuje pozornost. Já miluji, jak C.S. Lewis říkal, jak důležité je vědět, že Bůh může být všude vždycky a nekonečně dlouho. Protože to znamená, že má milion let času i na pilota, který padá s letadlem a umře, tak on má milion let času na to, by tam s ním byl těch 20 vteřin během té modlitby. Bůh nikam nikdy nespěchá. On na vás má vždycky čas. A někdo může říct, jo, ne každá modlitba je taková. Jsem třeba v období, kdy dobře, Aleši, jo? Aleši, ty řekneš láska a zájem, ať to nemám, ať tak netoužím, že mi to lidi dají, jako, že to je fakt jako modla pro mě a Bůh. Ale já to neprožívám, když si klepnu v modlitbě doma. Od toho máme církev, od toho máme blízký lidi na mládeži, nebo ve skupince, nebo vedoucí, aby nám toho Krista inkarnovali, aby nám ho zpřítomnili. Protože když máte druhé věřící, tak nebo já se občas bavím s některými mládežníky nebo přáteli a vedle nich sedíte a ten druhý, a vy si s ním povídáte třeba půl hodiny, hodinu a člověk řekne, no, ale má zájem o mě jako Bůh. A já říkám, no to by mě sem neposlal, to bychom si hodinu spolu nepovídali, kdyby jsme byli ukradený a já se tě snažím pozbudit, že tě miluje. Jo, to, že vedle vás sedí ta sestra nebo ten bratr v Kristu a modlej se za vás a vysloveně vás jako urge, fakt jako trvají na tom, že to je pravda. Jo, měl jsem rozhovory s lidma, kteří přemýšleli v tom, co jsem dělal v životě. Jo, a co si Bůh vlastně myslí? Já říkám, hele, schytal by kulku za tebe, kdybys mu byl ukradený. Ne, pokud pro někoho takhle se obětujete, tak má zájem. Otázka je samozřejmě, jestli já mám čas na to. Jo? Že jako občas říká, jo, Bože, jsi daleko, a tak já teďka mám teda tady ten seriál nebo tu gamesu. A vlastně nemám čas si přijmout ten zájem a lásku. Takže odpověď na druhý strach, že mě lidé odmítnou, kde toužím po respektu, přijetí, zájmu, tak je u našeho Boha Otce. A to třetí, ten plán, to je odpověď na ten třetí strach, že mě lidé fyzicky nebo verbálně ublíží. Mám za to, že kdyby Dave Petty měl víc času, což tam to nešlo, ale měl víc času, tak vysvětlí, že tím plánem, že se nemyslí, že budete všichni bohatí podnikatelé s krásnými domy. A já vám to přeju, ale ten plán je, že nakonec vás vzkřísí, jo, nakonec to bude dobrý, a když budete v háji, tak on v tom háji se potká s váma a pomůže vám se dostat nějak z toho háje a rozhodně vás promění z toho háje. To znamená, že boží plán je, vy teďka jste na střední, na základce, nebo budete na vysoko, jo, a tak jdete do háje a boží plán je, já tě z toho háje dostanu a pak budete na ty vysoké a budete do háje a jeho plán je, vás z toho háje dostanu, potkáte se se mnou úplně nově v tom háji tam dole, pak se vdáte, oženíte, budete úplně nově v háji a pak budete mít děti a ten háj bude tak hluboký, ale on bude mít plán, jak se vám chce dát poznat a jak vás chce měnit v tom háji a nakonec jak si vás použít pro druhý lidi a nakonec vás vzkřísí a bude to na věky paráda. Že jeho plán, když stojím najednou proti někomu, kdo říká slovo seš k ničemu a nikdy prostě nic nedokážeš, tak odpověď je, moje plány nejsou plány vaše a že má ten plán pro nás větší, než my si dokážeme představit. Že nás volá k tomu, aby jsme svědčili lidem o věčnosti, aby jsme milovali. Jeho plán je uchvatný a má plán, ať si lidi říkají, co chtějí. Když někdo řekne, nemáš hodnotu, jaký je jeho plán, jaký je jeho plán, tak Kristus zemřel, hodnota je asi vysoká. Takže ten plán, já mám nemoc na záda, mám Bechtěreva, jaký je boží plán pro moji bolest, no on mě nakonec vzkřísí. Teďka je plán, abych šel skrz tu bolest, a on nakonec vzkřísí, takže já mám dokonce vím o dobrým plánu, který má happy end pro mě. I kdyby v tomhle světě jsem se neuzdravil. A kdyby přišla válka, tak Bůh má happy end. On tenhle svět nakonec. Jo, druhá Petrova, všechno schoří, prostě všechno se rozstaví a bude svět postavený před soud a bude nové stvoření. Takže zlo nemá poslední slovo, je tady plán. I kdyby lidi fyzicky hrozili, říkali věci, boží plán je jiný. A tohle má kontrolovat ten třetí strach. Takže identita kontroluje první strach, lidé mě odhalí. Protože když jsem boží dítě, je mi odpuštěno, nemusím se stydět. A když mám zranění, otec miluje a chce to uzdravit. Ten druhý strach, lidé mě odmítnou. Já pro tu lásku a zájem můžu za ním a můžou mi ho připomínat lidi kolem, fyzický lidi kolem. A to třetí, pokud mám někoho, kdo jeho slovo je devastující nebo prostě závislý na jeho slově, a aby můj život byl dobrý nebo to ohrožuje můj život, boží plán to kontruje. Takže kdyby náhodou, pusťte si znova toho Davea Pettyho, protože mě to tam úplně krásně zapadalo a říkal jsem si právě opak, jo? Když on to říkal na té přednášce, říkal jsem si opak. Jo, pokud prostě nemám tu identitu v Bohu, tak ji budu hledat u všech druhých lidí, aby mi ji dali. Budu schovat samozřejmě hambu a budu chtít mít svoje sebevědomí, aby moje identita byla silná. Když nebudu mít boží lásku a zájem, tak budu hladově to chtít od vás, nebo od toho, s kým chodím, nebo koho si vezmu, nebo od svých dětí a pak děti odejdou a já se zhroutím. A nebo nebudu vědět o božím plánu a budu se bát čehokoliv, co lidi řeknou nebo udělají, protože mi to zničí život. Zničí mi to budoucnost. Když tohle to otočíte naopak, vyhodíte Boha, tak je jasně vidět, jak mizerný život to je. A nebo naopak, jak Bůh v tom je s náma. Zdroje změny, teďka je to samé, co už jsem říkal, jenom trošku jinak, jo? Už nejdeme do novýho. První, potřebujeme boží promluvení. Teďka jsme si probrali, ať chápu, o jaký strach. Co je můj nepřítel? To jsou ty tři podoby strachu. Pravda o strachu. Potřebuji ale to promluvení, pravda od Boha. To jsem vám teďka řekl. Identita, láska, zájem, plán. To bytí spolu. Já musím nekoukat do toho zrcátka na sebe, ani do zrcadla prostě na vás. Já musím mít čas s Bohem každý den, abych ho viděl jako prvního. Potřebuji slyšet jeho slovo. Potřebuji, aby mě připomínal, že jsem jeho. Potřebuji jít za tím tesařem jako ten zemík. A láska. To je jediné, co bych doporučil jako nový, že vlastně, když máte tuhle svobodu, nebo začínáte růst tom, tak nejlepší lék je, že se začnete soustředit na druhý lidi, abyste je měli rádi. Ne to, co od nich můžete dostat, ale mít je rádi. Modlit se za ty lidi, co měli velký hlavy dřív. A myčka, kámo, na to už nevím, jestli je čas. Chtěl jsem říct praktický příklad třeba, kdy já jsem s tím zápasil, když jsem vyndal, to jste slyšeli asi od nás ze sboru, ale když jsem vyndal myčku před lety, vyndal jsem myčku nádobí. A manželka přišla, pozdravila mě, v kuchyni odešla. Já jsem zjistil, že jsem naštvaný. A říkal jsem si, proč jsem tak naštvaný? A modlil jsem se a Bůh jak kdyby rozsvítil a říkal, no ty si doufal, že on tě pochválí. Chápete, ona mi nedala medaili. Já jsem nedostal trofej za účast. A to byl pro mě, to, co jsem doufal právě, kdyby náhodou dneska bylo pro vás, ten první bod, kdy jsem začal řešit, hele, lidi jsou asi pro mě tak důležitý, že kvůli tomu dělám všechno, co dělám. Já jsem tu míčku měl vyndávat pro Boha, protože mám rád svoji manželku. Ale já jsem ji tak moc... A to je ten problém, jo? Ten problém není, že jsem byl třeba smutný, že mě nepoděkuje, že taky divný, že jo? Ale že to, že ona to nedodala, mě naštvalo. Jakože mě to tak moc naštvalo. To je ten problém. Já bych na to, že mě druhý nepochválí, neměl zareagovat hněvem. Nebo pocitem nevděčnosti. A to pro mě byl takový jak red alert. A pak jsem začal přemýšlet ve sboru, když jsem něco dělal. A říkal jsem, tyjo, proč jsem dělal tohleto, jo? Což následovalo po pár týdnech, když jsem se modlil, Bůh mi s tím pomáhá, kdy ve sboru jsme měli situaci, kdy jsme měli dovést věci na kafe na setkání sboru v lese. A já jsem tam dovez a teďka jsem tam vytáhl ty věci a oni ještě nešli. A já jsem zjistil, že jsem naštvaný, že mě nikdo neuvidí, že jsem to udělal. Ale protože už jsem zažil to s tou manželkou a věděl jsem, že mám problém s tím, že lidi jsou pro mě důležitější než Bůh, tak jsem se pomodlil, poprosil jsem Boha za odpuštění, ty věci jsem tam nechal a šel jsem do auta a nepotkal jsem se s nima. A to byly moje první kroky vlastně, že nejdřív člověk to zjistí, když je naštvaný nebo smutný nebo v depce, pak se vám podaří o pár týdnů, měsíců později si to uvědomit, kdy se to děje a pak třeba možná někdy se nám stane, že než půjdu vyndávat myčku, tak se pomodlím, ať je to k Boží slávě. Třeba jednoho dne, jo, protože to se snažíme, že jo, máme mládež, pane, ať to oslaví tebe, a pak lidi tleskají. A já se chci to učit, a pro mě třeba ta myčka byla první situace, kde jsem poznal, jak jsem na tom. A to by nás teda mělo začít vyjíst ke svobodě od strachu z lidí. A ta pointa svoboda od strachu z lidí je v tom, že vím, čí jsem a jeho hlas promluvá do všech oblastí, kde se bojím lidí. Já vlastně víte, čí jste a když někdo má velkou hlavu ve vašem životě, tak do toho necháte Boha promluvit.

přednáškou Aleše Navrátila jsme nahlédli na strach z lidí, který nás někdy silně ovlivňuje. Přednáška zazněla na mládežovém Broadfestu. Reprízu vysíláme ještě v pátek v 17 hodin. Premiéru další akademie uslyšíte v neděli v 19 hodin. Hovořit bude Dalimil Staněk na téma konspirační teorie.

Je čtvrtek 10. září a s vámi je na Rádiu 7 Martina Zachrlová. Pátá hodina nás zve do relace Kaleidoskop. Od úmrtí Františka z Assisi uplyne letos 800 let. Do jeho životního příběhu nás uvede církevní historik František Holeček.

Bouřlivá doba samotného konce 12. počátku 13. století, drazí přátelé, byla naplněna temnotou celé řady svárů, srážek, vojenských střetnutí. Nazrávaly zde problémy, které následně ve 13. a 14. století vedly i k hlubokým vnitřním rozdělením uvnitř latinské církve. Přesto toto období bylo prozářeno přítomností zcela mimořádné postavy, která dnes vzácným způsobem přibližuje katolický a evangelický svět. Její Francesco di Pietro di Bernardone, František z Assisi. Muž, který na své století zapůsobil jako úder blesku. Kardinál Bonaventura z Bagnoregia, jeden z největších františkánských teologů 13. století, ho dokonce považoval za anděla sedmé pečeti, toho, který bezprostředně předznamenává eschatologický apokalyptický věk následujícího příchodu Kristova. Je faktem, že Františkovo historické vystoupení, ať už jde o jeho pokoru a vnitřní radost v přetěžkých protivenstvích, která mu bylo dáno zažívat, o jeho účast s člověkem, zejména s těmi nejchudšími a nejvíce trpícími, ale na druhé straně, i pokud jde o jeho vlastní svědectví, o to, co zvěstoval a hlásal, opravdu hluboce poznamenalo svědomí lidí 13. 14. století následných věků. A to v takové míře, že vlastně jeho historické vystoupení nejenom, že nemohlo projít nepovšimnuto, ale vedlo i k obrovskému sváru jeho nejbližších spolupracovníků a učedníků s Petrovým stolcem. Když se papežství pokusilo později spoutat Františkovo charisma přísnými kanonickými pravidly, řehole a donutit někdejší Františkovy učedníky, aby začali žít řádně, jak se sluší a náleží v konventech, vedlo to k velikému rozkolu uvnitř františkánského hnutí. Ke vzniku minoritů na jedné straně, tedy františkánů konventuálů, že a na druhé straně odštěpení celé široké skupiny takzvaných františkánských spirituálů, kteří se raději uchýlili do hor a jeskyň, aby žili v naprosté prostotě, nic nevlastnili, že časem se také postavili ostře proti papežské linii, stali se velkými kritiky přílišného bohatství římské církve, jako takový byli tvrdě také zejména na počátku 14. století Janem 22. pronásledování. Toto hnutí se vlastně podařilo znovu sjednotit až teprve v 80. letech minulého století. František byl tedy v mnoha směrech osobností bezesporu výjimečnou. Ohlas této osobnosti se promítl neuvěřitelným způsobem i do dobové i pozdější duchovní literatury. Téměř každý velký evropský teologický myslitel věnoval Františkovi z Assisi přinejmenším několik stránek, nejliš celá velká rozsáhlá díla. Jenom obrazů nejvýznamnějších mistrů, kteří se snažili ho vypodobnit nebo přiblížit scény z jeho života, dnes evidujeme v oficiálních katalozích na 12 000. A to jde jenom opravdu o ta díla zcela nejvýznamnější. Kým tedy byl František z Assisi? Narodil se v umbrijském městečku Assisi. V té době bylo z duchovního hlediska ovládáno především přítomnosti benediktinského opatství. Ale jeho rodiče, Giovanna, řečená Madonna Pica, a bohatý kupec, prodával sukna a barvené látky, Pietro di Bernardone, byli orientováni spíše k silnému proudu vnitřní zbožnosti. Shodou okolností měli kontakty také s jeho francouzskou oblastí Languedocu. V jeho rodině se hovořilo i okcitánsky. On se tenhle jazyk také později od svých rodičů naučil. A to byl důvod, proč, když se chlapec narodil, mu bylo dáno toto velice zvláštní jméno Francesco, které vlastně znamená francouzek, francouzský.
Maminka si přála, aby z chlapce jednou vyrostl nejenom důsledný otcův nástupce, tedy bohatý obchodník, ale také muž, který dosáhne nobilitace šlechtického titulu a snad se stane jednou i hrdinou rytířských turnajů. František se narodil někdy na konci roku 1181 nebo počátku roku 1182. V dětství na něj měla největší vliv jeho hluboce zbožná maminka. Prvního vzdělání se mu dostal ve farní škole u chrámu svatého Jiřího San Giorgio v Assisi, kde se naučil velmi dobře číst a psát. Naučil se také dobře počítat, znal dobře i základy hudby a získal také skutečně široké znalosti rytířských legend a obecně francouzského jazyka a francouzské kultury. Doboví svědci o něm vypovídají, že měl zcela mimořádnou paměť pronikavého ducha. A byl to chlapec, to je třeba říci, velmi temperamentní. František patřil k asijským švihákům. Mladíkům, kteří táhli ulicemi, zpívali do staveníčka pod okny krásných děvčat, prováděli výtržnosti, které náleží k mladému věku. A především snil o tom, že se jednou stane opravdu významným rytířem. To bylo to, co měl před očima. Ve 14. letého ostatně otec přivzal také jako společníka do svého obchodu a do cechu kupců, někdy kolem roku 1196. Přál si, aby se z něj stal cautus negociator, čili aby se z něj stal obezřetný, mazaný, bychom řekl, lišácký obchodník, který opravdu dokáže vydělat. Faktem ovšem je, že chlapec se v tomhle směru příliš nevyvedl. Při jedné z výprav do okolí Assisi se odehrála scéna, na kterou bude vzpomínat ještě těsně před smrti. Jel na bohatě vystrojeném koni krajinou, která byla zahalena mlhou, a náhle z těch uchvalců mlhy zaslechl zvonění zvonečku. Malomocní lidé ve středověku museli před sebou zvonit, aby nenakazili někoho dalšího touhle strašlivou nemocí, která jim užírala obličeje a údy. A když se najednou mlha roztrhla, spatřil před sebou tohoto ubožáka. Jeho obličej z poloviny chyběl. Francesco di Pietro di Bernardone byl jat náhlým záchvatem lítosti. Seskočil z koně, přistoupil k této bytosti, ve které dokázal nahlédnout svého lidského bratra a políbil jí na tvář. Na tu zohavenou, znetvořenou tvář. Je to zajímavé, ale ještě těsně před smrtí bude vzpomínat, že od té chvíle všechno, co pro něj do té doby bylo sladké, mu zhořklo a všechno, co mu bylo hořké, se mu stalo sladkým. Tady začíná cesta jeho obrácení. Ale o tom si více řekneme v příštím pořadu.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

že brzo už ho čeká umírání a že ta smrt

0: Cáka a Lucie Endlicherové.
1: Vítejte u prvního letošního vydání pořadu Uši k duši. Jako pravidelně vás od mikrofonu zdraví Lucie Endlicherová a jako pravidelně je mým hostem psycholog Marek Macák. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: My jsme se rozhodli, že vstoupíme do toho nového roku s tématem, které je úplně příznačné pro tenhle ten čas, že budeme mluvit o začátcích. Teď se zaradovali všichni, kdo rádi něco začínají, a my, kdo rádi začátky odkládáme, tak jsme teď smutní a říkáme si, jejda, vždyť se o tom mluví ze všech stran, tak proč i tady. Tak Marku, proč je podle tebe dobré mluvit o začátcích? Proč je podle tebe dobré pojmenovávat si věci, které se týkají začátku?
2: Asi proto, že to, co si nepojmenujeme, tak jako by se nestalo někdy. A nebo se to stane bez nás a potom nám to hází klacky pod nohy. Asi pro takový jako lepší kontakt s realitou začátku, které se nabízí, ale také proto, aby nám neunikly začátky, které by jsme mohli my nějakým způsobem iniciovat.
1: To zní skoro jako, že existuje spousta různých druhů začátků a je dobré si v nich nejprve udělat nějakou taxatomii, rozdělení toho, jaký začátek může být. Já jsem pořád měla dojem, že je prostě začátek, že se něco otevře a začne to, já do toho vstoupím. Existují i jiné začátky než tento?
2: Asi bych si netroufal na nějakou taxonomii v tuhle chvíli, nějakou systematickou, ale napadá mě, že právě jo, běžně si představíme začátek, kde já něco začnu, kde já se rozhodnu, že něco bude, tak to jdu dělat. Ale to je takový nejběžnější začátek, ale myslím, že ještě jiná rovina, a to jsou začátky, když něco v našem životě už se začalo dít, anebo se už začalo na něco schylovat a my jsme si to ještě nevšimli. Takže to je začátek, který se odvíjí sice v našem životě anebo v našem životním prostoru, ale zatím bez našeho uvědomění, trošku tak bez nás, ale vlastně se nás to týká. Takže to je jiný začátek. To je začátek, který čeká na to, že ho poznáme.
1: Je to takové to, jak je psáno v Izajáši, hle, já tvořím věci nové a vy to nevidíte? Myslíš tohle takové to, že už se někde něco děje a já bych to měla spatřit?
2: Ano. Ale to si ještě můžeme rozdělit asi taky navíc jako možností, protože jednak je to o tom, že Bůh tvoří něco nového ve světě kolem mě, příklad, něco se děje, nevím, ve společnosti, nebo historicky, nebo v životě lidí kolem mě, kteří ke mně patří a jejich příběh je propleten s mým, tam Bůh může tvořit něco nového, co je dobré rozpoznat. Ale potom něco nového se může tvořit v nás, v naší duši, v našem vnitřním prostoru. Třeba začne období, kdy se potřebujete trochu stáhnout do klidu. Začne třeba nová životní doba, kdy budete potřebovat začít třeba se zbavovat některých závazků, některých činností, doba usebrání. A nebo naopak, začíná doba, kde potřebujete se více angažovat, více pustit do věcí, více objevit nové obzory. A tahle potřeba, ať už jedna nebo druhá, nebo nějaké další, tak se můžou v nás spouštět a zpravidla se v nás spouští dřív, než si to uvědomíme a než si to pojmenujeme. To myslím, že je něco, co není, co Bůh tvoří kolem nás, je to něco, co se děje v nás, ale určitě to také není výjimuto z Boží iniciativy. Možná by se dalo říct, že Bůh v nás spouští něco nového nebo nás zatahuje do nového procesu, nové fáze života.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je prostě něco jiného ten začátek, který já spustím, a něco jiného ten začátek, který jakoby mám rozpoznat, protože se udál někde vně mě a já jsem do něj nějakým způsobem zvána. Tak mě zajímá, jestli když jsou to různé začátky, tak jestli taky člověk potřebuje jakoby nebo má mít jinou výbavu toho, aby to mohl udělat, aby mohl být součástí toho začátku. Ať už toho, který já spouštím, anebo toho, který se děje a já mám být jeho součástí.
2: Takhle obecně těžko říct. Možná k tomu rozpoznat, že něco začíná, tak to chce nějakou bdělost, možná řekněme. Možná, když mám před sebou prázdný otevřený prostor, do kterého můžu něco vnést a není jasné, co je to na mě, abych byl kreativní, tak to potřebuje spíš odvahu a tu kreativitu. Někdy rozpoznat, že už začíná něco kolem mě, co já musím uznat. A co je třeba náročnější uznat, protože se třeba mění moje životní role. A musím si všimnout, že se začala nějaká nová kapitola v životě, to chce možná spíš pokoru. Takže asi mě napadá, začátky vyžadují odvahu, pokoru, bdělost a kreativitu. A asi v různé míře podle situace.
1: A co ta chvíle, kdy v člověku začátek vzbuzuje strach?
2: No to je o té odvaze.

0: asi. O té odvaze přijmout tu výzvu, ale i v obdělosti možná právě všimnout si, že nad něčím se mi nechce moc přemýšlet nebo mi to moc nejde, protože to ve mně vzbuzuje strach. My spoustu věcí, které v nás vzbuzují strach, tak ten strach nevnímáme. Velmi častokrát to udělá jenom to, že danou věc nevidíme, že si ji neuvědomujeme. Potom, když máme přátele, kteří nás dobře znají a ve správnou chvíli nás efektivně profackujou, tak někdy zjistíme, že aha, tyjo, tady je něco, co musím uznat, že je. Ale bojím se to uznat, je mi to nepříjemný, bál jsem se toho. Ale často, když už nás někdo trošku donutí, tak se nám uleví, protože oni ty nepřiznané strachy z toho, co se děje, tak nás působí napětí a tak nám jako tajně otravují život. Je to takový smrad, který se rozléhá trochu všude. Ono, když se to pojmenuje, aha, tohle se děje. A tohle teda musím jako vzít v potaz. A na tomhle musím začít pracovat i ze své strany. Tak to je v něčem úlevné, když už to člověk přijme. A dokud předtím přešlapujeme, tak to vyvolává v nás bezmoc. Takové znehybnění a stud, taky spoustu takových pasivních, negativních emocí. A nebo unikáme k nějaké jiné aktivitě, na které nezáleží. To je možná taky jako téma. Začínání věcí pro to, abychom se nemuseli věnovat něčemu jinému, co je třeba uznat.
1: To je rozhodně věc, která mě napadla v souvislosti s tímhle tématem, protože jsem si uvědomila, že se v jazycích mluví o věčných začátečnících, o takovém tom pořád dokola stojím na začátku a jdu si opakovat základy a pořád dokola po tisící startuju tu první lekci v angličtině, aniž bych se posunula někam dál. Jestli to taky něco nevypovídá o tom, jak se začátky nakládáme?
0: Asi vypovídá, ale může to mít nejrůznější funkce. Jestli jsem věčný začátečník v něčem a věnuju se první lekci angličtiny 3 roky, tak je dobrý rozpoznat, co se ve skutečnosti děje. Může se dít to, že je pro mě opravdu důležité si tu angličtinu naučit a opravdu mi není dáno. Prostě mi to jde hodně pomalu a mám změnit strategii. Ale může se taky stát, že to plní jinou funkci, že trávit ten čas někde takovouhle činností, která je víceméně bezobsažná, tak možná vyvažuje to, že ten člověk někde jinde neumí vypnout. Jo? A vlastně mu příjemný, že jednou za čas může na prázdno koukat do knihy s angličtinou. Jo, může to mít různé funkce. Ale takové to rozjíždění nových a nových a nových aktivit a nápadů na prázdno nebo s energií, která by měla být dana do zápasu v nějaké oblasti, která je podstatná, tak to je taková léčka. Ono je to vlastně možná o nějaké vyváženosti mezi schopností postavit se a dívat se na to, co se děje a na základě toho něco začínat nebo nechat se jako vést trochu tím, co rozpoznávám, když se dívám do toho svého života. A na to se potřebuje mě zastavit. A aktivita je ta druhá stránka, která musí být v kontaktu s touhle pasivitou. Pokud se jenom utápím v aktivitě, to není skutečné jednání. Jo? To může být jako máchání rukama kolem sebe, ale nemusí to dělat zářezy do života.
1: Mluvili jsme o tom, jak je dobré umět rozpoznávat, že někde něco začalo a mám do toho vstoupit. Možná můžeme mluvit i o té chvíli, kdy člověk sám o sobě je iniciátorem nějakého začátku, že to nějakým způsobem souvisí i s převzetím zodpovědnosti za tu danou věc, protože i to je něco, na co možná zapomínáme. Ty jsi teď zmínil, že mohou být lidé, kteří začínají pořád nové a nové věci, ale možná právě proto má smysl zmínit tu souvislost mezi začátkem a zodpovědností.
0: Ano, začnu něco dělat, nebo začnu se v něčem angažovat, když převezmu zodpovědnost. A to souvisí s tím taky, co vidím jako svoji věc v životě, jo? A co jsem ochoten vzít jako svoji věc. Pokud jsem typ člověka, který hodně dá na svoji vůli a určuji si, co je moje a co není až příliš sebevědomně, řekněme, tak přehlednu spoustu věcí, které se ve mně a kolem mě začaly a volají po mé pozornosti, protože prostě nejsem zvyklý se nechat oslovit něčím, co nejsem já. A naopak, někdo jiný má problém s tím říkat ne. Někdo si nechá vnutit spoustu začátků a nechá se vtáhnout do toho, aby začal dělat věci, které se mu do života nevejdou. A nechá si vnutit zodpovědnost za věci, které na jeho zodpovědnosti nejsou. Protože chce být nejhodnej nebo se bojí nějakého pocitu viny, který by mohl mít ve chvíli, kdy někde postaví nějakou hranici. Že je to o zodpovědnosti a o tom, kde rozlišujeme hranici mezi co je já a moje a co je nejá, co není moje. A to je zase o nějakém rozhovoru s Bohem a s druhýma, protože za normální okolností jsme schopni vést dialog a v rámci něho tu svoji zodpovědnost, tu sféru své zodpovědnosti flexibilně přehodnocovat.
1: Když poslouchám, tak mě napadá, jak je jednoduché tvořit si nějaký příběh, být ten, kdo ty věci rozjíždí, kdo jim určuje parametry, a jak je náročné někdy stát se součástí nějakého příběhu, který má možná úplně jiné parametry, než já jsem ochotná přijmout, a zároveň vidím, že mám být jeho součástí. Je potřeba k tomu, kdy ten příběh tvořím, a k tomu, kdy mám do něčeho vstoupit, nějakou jinou výbavu?
0: No, to je zase asi o ty vyváženosti, jo. To je možná pro nějaký citlivosti pro to, po čem situace volá. Protože někdy situace volá potom, abych já do ní vnesl svůj otisk. Jo, abych já ji zadefinoval, abych já řekl, tohle se teď bude dělat, nebo takhle to budu dělat. A pokud jsem člověk, který má tendenci držet hubu a krok, tak možná se potřebuji právě v tom cvičit a právě v tom si budu mít tendenci přehlížet, a tudíž bych měl být víc iniciativní a učit se vtiskovat trošku sebe do toho, co, kdy a jak se dělá. To je ta vlastně jako iniciativa. Ale potom tam máme tu druhou stranu, a to je nějaká schopnost nechat se vést, jo? Schopnost nechat se zatáhnout do něčeho, říct ano, k tomuhle budu patřit, nebo k tomuhle patřím, jsem součástí tohohle procesu, ale musím naslouchat a budu naslouchat tomu, po čem ta situace volá, a budu jako k dispozici. Možná je rozdíl mezi tím, být k dispozici a být ten, který jako vtiskuje něco svého. To je asi ta polarita.
1: Zároveň pořád dokola tam vnímám to, co říkáš, totiž, že člověk má být citlivý a učit se to rozpoznávat, jakože to je možná to, co nejvíc ten začátek potřebuje, jestli tomu dobře rozumím.
0: No ano, ano. A my, protože je pro nás lehký unikat od zodpovědnosti, zodpovědnost bolí, Erik Fromm napsal knížku Strach ze svobody, a my jsme byli stvořeni jako bytosti se sice omezenou, ale poměrně jednoznačnou svobodou jako aspektem našeho života, že můžeme se rozhodovat. Dokonce se musíme rozhodovat. A tudíž můžeme dělat chyby, a tudíž to může dopadnout špatně. Jo. Takže nezodpovědnost nás trochu děsí a my si to snadno vyřešíme tím, že si vystavíme univerzální řešení, které pak používáme všude. Takže velmi snadno se staneme těmi, kteří svojí vůlí a svojí iniciativou válcují prostě všechno kolem sebe, a pak nemusím řešit to rozlišování. Jo. Pokud jsem ještě narcistní k tomu, tak můžu být přesvědčen, že moje rozhodnutí bude vždy lepší než cokoliv, s čím by přišel někdo ostatní, tak to je pak bezpečný svět na první pohled. Ale pak můžou být lidi, kteří jsou velmi iniciativní v tom naskočit na vlaky, které jezdí kolem, jo. Kteří prostě se nechají vést potřebami a zájmy druhých a tak, a vlastně nerozlišujou, neberou zodpovědnost pořádně za to určit, co ano a co ne, a mají dojem, že v tom vyhovět vůli, ať přichází téměř odkudkoliv, tak je dobrá životní strategie. A ono je to druhá stránka toho prvního. V obou případech je to rezignace na ten zápas v tom rozhodování, co a jak. Jo. Rozlišování, říkáme křesťansky. A dokonce křesťansky věříme, že rozlišování nefunguje samostatně, ale funguje jenom na základě mé vlastní moudrosti, řekněme, ale že se v něm musíme nechat vést Bohem. A dokonce ani to nestačí, protože, tak jak někdy říkávám, ten Ježíš má tělo, takže Pán Bůh nám vnutil druhé lidi, aby jsme museli spolu s nima rozlišovat. Prostě i když jsem křesťan, tak platí, že víc hlav víc ví.
1: Pán Bůh nám vnutil lidi je hezká formulace. Takže ostýchaví, kéž mají naději, a odvážní a silní, kéž dokážou poodstoupit, zastavit se a chvíli přemýšlet.
0: Asi tak.
1: Jo, vidíš, tak dobrý závěr prvního povídání o začátcích. Promiň, já potřebuji vždycky ty věci aspoň nějak zaškatulkovat. Mně se
0: ne, pak klidně škatulkuj.
1: Děkuji.
0: Klidně škatulkuj, já ti to rozvrtám.
1: No však právě. Tak to bylo to první povídání o začátcích programu Uši k duši. Budeme se na vás se stejným tématem těšit i v příštím vydání. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.

Blíží se 6. hodina a od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Martina Zachrlová. Přeji vám krásný a požehnaný den, nejlépe s naším, vaším rádiem. Rádio 7. Hey!

úderem 6. hodiny je tu čtvrteční ranní vysílání Rádia 7, kterým vás následující hodinky bude provázet Pavel Kol. Za chviličku si projdeme i pořady, které nás tento čas budou provázet, inspirovat. Teď na úvod posílám Mijejo.

0: Dušných sfér. Je čas skrývání a čas těch pravých odpovědí, čas strachu a čas si zajít ke zpovědi, čas život marnit a čas život žít. Je čas, teď je ten čas. Teď je ten čas svůj život proměnit.
1: Bůh nás vede k proměně, k tomu změnit náš život a být mu podobný. Pomoci může i Rádio 7 a pořady, které se snaží odrážet boží lásku, boží velikost, dobrotu. Nahlédněme do přehledu pořadu. Tichým časem začneme dnešní vysílání v 6 hodin 45 minut. Není jednoduché napomínat druhé, navíc tak, aby z toho měli užitek a dalo jim to prostor k růstu. Biblický pohled na napomínání přináší od 6 hodin 45 minut Michal Krchňák. Dnešní magazín přinese hned dvojitou dávku zpráv o pronásledovaných křesťanech. Vysíláme 7 hodin. Křest ohněm, tak zní název prvního dílu komiksu z trilogie Žerotín. V ranním telefonátu v 7.30 knihu představíme společně s autorem Lubomírem Hlavsou. Spolu s Jiřím Zdráhalem v Bible Guide pokračujeme ve studiu 7. kapitoly Danielova proroctví, která navazuje na Danielovo vidění. To se týká také budoucích událostí před druhým příchodem Krista. Další část je připravena v 8 hodin. Jaké investice se opravdu vyplatí? O tom, jak si můžeme ukládat poklady v nebi, bude mluvit v pořadu Nejen chlebem v 8.30 kazatel Jaroslav Pokorný. Henry Nouwen řekl: Nikdy si skutečný význam přítomnosti člověka uvědomím až tehdy, když odejde. Stejně jako Ježíšovi učedníci objevili plný význam jeho přítomnosti až po jeho odchodu. A právě o člověku, jehož moudrost inspiruje i pro jeho odchodu na věčnost, mluví Lubo Hlavačka v glose, kterou uslyšíte v 9.30. Rodiny mohou být různé. Malé, velké, uzavřené i otevřené. Jaká je ale cena za to, když se rodina rozhodne otevřít své srdce i dveře a přijmout hosty zblízka i zdaleka? Radka Krupičková, která spolu s manželem a dětmi vytváří zázemí pro misijní skupinu Kings Kids, nedaleko Olomouce, o tom ví své. V pořadu Rozmarína si s ní bude povídat Lída Pohanková v 10 hodin. Služba druhým není jen frází z kázání, může být přirozenou součástí života v oddílech, dorostech i rodinách. O tom, jak začít, proč se nebát víc komfortní zóny i jak děti učit být užitečnými, mluví vedoucí skautského oddílu Helen Mrázková v rozhovoru s Ondrou Malým ve štafetě v 11.15. Ve čtení na pokračování jsme včera začali sledovat příběh Jeana de Conti, jak ho ve svém románu s názvem Plavčík Jean vykreslili Eva a Pavel Dolejší. Mladý igenotský šlechtic jako jediný přežije vyvraždění své rodiny, které mají na svědomí určité kruhy mocných z pařížského Louvru a Versailles, snažící se vymítit protestantismus ze země. Od 12.15 čte Pavel Hromádka. Když to dostanete, chcete to dát dál, říká Dalibor Cichý v rozhovoru, který mapuje jeho život i službu lidem. Do ní se totiž víra pana Dalibora naprosto samozřejmě přelévá způsobem, který velmi výrazně inspiruje nejenom dávat, ale taky bojovat a nevzdávat se. Jeho vyprávění přinese Řeka života ve 13 hodin. Tolik výhled, alespoň na ty nejbližší hodiny. Já posílám Jeremyho Kempa píseň Can't Take Away. Bůh neveme zpátky své dary, své obdarování. Držme se slibů, které Pán dává. On je věrný a neporuší je.

Vstupujeme do tichého času na Rádiu 7 a já otevírám druhý list Tesalonickým, třetí kapitolu. Přidejte se. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán necht řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Dnešní ráno bude do nějaké míry patřit i pronásledované církvi a šíření evangelia. A apoštol Pavel tady povzbuzuje. Člověk, který je ve vězení, na misii, nemá jednoduchý život, ale vybízí křesťany za modlitby, aby měli odvahu, aby se šířilo Boží slovo na další místa, do dalších koutů naší země. A stále jsou taková, kde je málo zborů, kde nejsou církve, je málo věřících a jsou potřeba misionáři a lidé, kteří půjdou a ponesou tu dobrou Boží zvěst. A zároveň při zvěstování přichází nejrůznější pochyby, pomluvy a překážky, který ten zlý klade, aby evangelium nepřišlo tam, kam má. Ale máme tu zaslíbení. Bůh je věrný, on nás posílí a ochrání od zlého. Apoštol Pavel o tom opravdu ví své, na mnoha místech byl v těžkostech, byl kamenován, bičován, ztroskotal, mnoho jiných nepříjemných a nebezpečných situací zažil, ale on věděl, že Bůh nás posiluje a chrání od zlého. A tak buďme povzbuzeni a běžme s odvahou. Ježíši, já děkuji za to, že ty jsi mocný, ty jsi dobrý pastýř, který nás provází v těžkostech i na místa, která bychom si třeba nevybrali, ale ty nás tam posíláš. Děkuji za tvoji posilu, za ochranu, kterou můžeme čerpat, za to, že můžeme hledat pomoc u tebe. A děkuji za tvoji věrnost, za to, že přicházíš a plníš svá zaslíbení k nám. A tak prosím, promluvej ke každému, kdo poslouchá, ať vnímá ten tvůj hlas, kam ho vedeš, jak ho posiluješ, kde ho chceš mít. Amen.

třetího dne vstal Ježíš z mrtvých. My se v následující písni vrátíme ještě o několik dní zpět na Golgotu, na místo, kde Ježíš umíral. A poté přišlo velké vítězství nad smrtí, kdy vstal z hrobu.

Blížíme se ke 6:45 a to bude prostor pro biblické zamyšlení Michala Krchňáka, který nám přiblíží biblický pohled na napomínání. Teď ještě píseň křesťanů z Ostravy.

Je vám příjemné, když vás někdo napomene? Myslím, že většině lidí to není příjemné. A přece, každý, kdo přistupuje k životu realisticky, dobře ví, že korektury a napomenutí v různých oblastech života prostě potřebujeme. Proč? Protože nejsme vševědoucí a bezchybní, prostě nejsme dokonalí. Bible nám k tématu napomínání dává mnoho podnětů, příkladů a odpovědí. Chci některé připomenout. Na úvod se ptám, co napomenutí přináší? A chtěl bych vyzvednout tři věci. Předně moudrost. Hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec, ponechaný sám sobě, dělá hanbu své matce. Dále úspěch či vážnost. Chudoba a hanba přijde na toho, kdo si nevšímá naučení, ale kdo zachovává pokárání, bude vážen. A za třetí, vedení. Vždyť příkaz je lampou, poučení světlem, pokárání a naučení cestou života. Moudrost, úspěch a vedení. Trojí ovoce něčeho, co nemusí být příjemné, ale v posledu je užitečné. O kom čteme v Bibli, že napomínal? Především to byl a je vlastně stále Bůh sám. Ve staré smlouvě to často činil skrze proroky. Přečtěte si prosím sami oddíl z Nehemiáše 9. kapitoly od 25. do 34. verše. Já z něj zmíním pouze v této souvislosti stěžejní verš 29. Napomínal si je, aby se navrátili k tvému zákonu. Ale oni jednali povýšeně, neuposlechli tvé příkazy a hřešili proti tvým nařízením. A skrze Jeremiáše Bůh řekl, vždyť jsem naléhavě napomínal vaše otce ode dne, kdy jsem je vyvedl z egyptské země až dodnes. Stále znovu jsem je napomínal slovy, poslouchejte mě. Jenže Izraelci si často žili podle svého. O napomenutí nestáli a neposlouchali ho. A ten nejhorší stav byl, když Bůh už ani nekáral. Dokonce nedovolil proroku Ezechielovi, aby káral. Přitom ti nechám tvůj jazyk přilnout k patru a budeš němý. Nebudeš pro ně mužem, který kárá, protože jsou dům vzpoury. Dospívající mládeži to nějaký čas trvá, než si uvědomí, že korekce starších, ať již rodičů či jiných dospělých, nemusí být jen nepříjemná buzerace, komandování a podobně, ale něco pro život velmi užitečného. Horší je, když v tomto spurném adolescentním stádiu člověk zůstane a není ani v dospělosti ochoten přijímat korekce ani od lidí, ani od Boha. Kdo pozorně sledoval Ježíšův život, musel si všimnout, že Ježíš nemluvil vždy jen příjemná slova. Zmíním jen tři adresáty, o nich je výslovně napsáno, že je napomínal. Nejdříve démoni. Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je. Dále města. Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinila pokání. A nakonec lid. Tak i mnoha jinými slovy napomínaje lid, hlásal dobrou zprávu. Když přemýšlíme o těch, kteří jsou v písmu uvedeni jako původci napomenutí, musíme zmínit Pavla. V jeho dopisech jsou jmenovány dvě zcela konkrétní ženy, jimž své výtky adresoval. Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Několikrát Pavel káral nejednotné Korinťany. Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně
a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku. Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti. Já sám, Pavel, vás napomínám skrze tichost a mírnost Kristovu. Já, který vtváří v tvář, jsem mezi vámi pokorný, ale když jsem vzdálen, jsem k vám smělý. Pavel nenapomínal jenom sám, ale také vybízel, aby to dělali i druzí. Tita povzbuzoval slovy: taktéž mladší muže napomínej, aby byli rozvážní. A podobně Timotea: než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Alespoň krátce zmíním jiného učedníka Petra. Napsal ve svém dopise: starší mezi vámi napomínám, já spolu starší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám, napomínám vás a dosvědčuji vám, že taková je pravá milost Boží. V ní stůjte. Překvapilo mě, jak málo jsem v písmu našel příkladu špatného napomínání. V té známé scéně si Petr krátce po svém úžasném vyznání vzal Ježíše stranou a začal ho kárat: Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Jistě to myslel dobře, když nechtěl, aby byl Ježíš zabit, ale nerozpoznal Boží záměry. A druhý negativní příklad: přinášeli Ježíšovi nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, kárali je. Také oni bezesporu to mysleli dobře, ale podle svých lidských představ. Podívejme se nyní, co říká písmo k tomu, jak napomínat. Především s láskou v obou jejich polech. Mírně i přísně. Přísloví 3.12 mluví o Božím napomínání: neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil. Tedy obliba, láska, to je ten zdroj, ze kterého vychází to napomenutí. A Pavel o napomínání ze strany člověka říká: a jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Jako konkrétní příklad takového přístupu můžeme vidět situaci, kdy pán Ježíš mluví s bohatým mládencem a Marek zaznamenává důležitou věc. Ten způsob, jak to Ježíš dělal. Pohleděl s láskou a řekl: jedno ti schází. Já v tom cítím vlídnost i přísnost zároveň. K mírnosti nabádal Pavel také Galatské. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Každý, kdo má zkušenosti s výchovou či vyučováním, ať již dětí či dospělých, ví, jak snadné je ztratit trpělivost. Apoštol Pavel napsal Timoteovi: hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Pavel vydal svědectví o tom, jakým způsobem on sám napomínal. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. Pro Pavla to nebyla nějaká rutina, ale jeho napomínání vycházelo z osobního vztahu, kterému se nevyhnou leckdy také slzy. A na druhou stranu ovšem Pavel vybízí Tita, aby káral přísně. Toto svědectví je pravdivé a z toho důvodu je přísně kárej,
aby byli zdraví ve víře. Koho se to týkalo? Nepoddajných prázdných mluvků a svůdců, kteří rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli. Vystoupit proti špatnosti a zlu chce někdy dostatek odvahy a smělosti. V tom nám může být příkladem Jan Křtitel. Lukáš zaznamenal, že Jan Křtitel napomínal Heroda kvůli Herodiadě a za všechno zlé, co učinil. Odvaha nemusí být mnohoplatná, pokud není spojena s moudrostí. V přísloví čteme, jako zlatý kroužek či ornament z čistého zlata je moudrý karatel pro naslouchající ucho. A v Kazatelovi je lepší poslouchat napomenutí moudrého, než když člověk poslouchá zpěv hlupáků. O jakou moudrost ale u toho moudrého jde? Lidskou nebo boží? Jak úžasným pramenem moudrosti je boží slovo. Proto Pavel napsal, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Nechci nikoho nabádat k tomu, aby zneužíval boží slovo a, jak se říká, mlátil s ním druhé po hlavě, ale k tomu, aby čerpal ze studnice písma pro život vlastní i životy druhých. Tak, jak čteme třeba o Ezdrášovi. Zkoumal Hospodinův zákon, plnil jej a učil druhé. Přiznám se, že já sám jsem v každodenním životě spíš hasič než preventista. Pro takového jako já zní výzva, kárej svého syna, když je naděje. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Je důležité, aby napomenutí přišlo včas a v tu správnou dobu. Pro některé lidi je velmi těžké někoho napomínat. Co jiného je možné dělat v situaci, kdyby mělo zaznít pokárání? Tak například zmíním jenom lichotit, mazat med kolem pusy. Ovšem přísloví nás varuje, ten, kdo kárá člověka, později nalezne milosti víc, než ten, kdo lichotí. Mluvili jsme o původci napomenutí. Nyní chci zmínit adresáty napomenutí, kteří jsou v písmu jmenováni. Kárej svého syna a dá ti odpočinek. Vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte v Pánově kázni a napomenutí. Ty, kdo hřeší, kárej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach. Sektáře po jednom a po druhém napomenutí odmítni. Pánův otrok má být přívětivý ke všem, trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy. Můžeme to shrnout slovy Pavla Koloským. Jeho my hlásáme, napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. A není to jenom nějaký speciální druh lidí určených k napomínání, ale všichni křesťané navzájem. Sám jsem o vás, moji bratři, přesvědčen, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním a že jste schopni se i navzájem napomínat. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Písmo nezaznamenává mnoho příkladů špatného způsobu napomínání, ale uvádí opravdu velké množství negativních reakcí na napomínání. Nevšímat si toho. Nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolili. Kdo si nevšímá naučení, opovrhuje svou duší
ale kdo poslouchá pokárání, získává rozum. Dále nevěnovat pozornost. Také naši králové, naše knížata, naši kněží a naši otcové nejednali podle tvého zákona a nevěnovali pozornost tvým příkazům a tvým napomenutím, kterými si je napomínal. Často stará smlouva mluví o zatvrzování šíje. Kdo po mnohém pokárání zatvrzuje šíji, bude v okamžiku rozdrcen a nebude pro něj uzdravení. Hlupák odvrhuje naučení svého otce, kdo však zachovává pokárání, je rozumný. Kdo zachovává naučení, je na stezce k životu, kdo však opouští pokárání, vede do bludu. Dále nepodvolit se. Nepodvolili se mé radě a odvrhli každé moje pokárání. Hospodinovou kázeň můj synu nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání. Moudrý syn přijímá otcovo naučení, ale posměvač neposlouchá napomenutí. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. A nakonec, snad jako vrchol těch negativních reakcí, přímo nenávidět pokárání. Pak řekneš, jak to, že jsem nenáviděl kázeň a mé srdce odvrhlo pokárání. Kdo miluje kázeň, miluje poznání, ale kdo nenávidí pokárání, je tupec. Naproti tomu máme v písmu uvedeno jen málo kladných reakcí. Obrátit se. Obraťte se, když vás kárám. Hle, vylej na vás svého ducha. Dám vám poznat svá slova. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání, tedy obrať se. A další kladná reakce. Poslechnout. Ucho, které poslouchá životadárné pokárání, bude zůstávat mezi moudrými. Už jsem citoval svůj oblíbený verš, kdo miluje napomenutí, miluje poznání. Ano, je na každém z nás, jestli bude nenávidět pokárání, anebo jestli se ho rozhodne milovat, přestože zpočátku je to něco nepříjemného. Kéž jsme připraveni na jednu stranu přijímat napomenutí od Boha i od lidí a na druhou stranu také sloužit napomenutí jeden druhému. Vždyť jsme nedokonalí, ale napomenutí nám má sloužit na cestě k dokonalosti v procesu přetváření se do podoby Kristovy. Amen.

0: Michal Krchňák nám na biblických textech ukázal, jak je dobré milovat napomenutí. Ještě jednou se k jeho úvaze vrátíme v 15 hodin 15 minut a zítra budeme přemýšlet o Hospodinově srdeční záležitosti. Sedmá hodina raní bude na Rádiu 7 patřit pronásledované církvi a také se zaměříme na umění a historii. U mikrofonu je s vámi ve čtvrtek 10. září Pavel Kol. Vítejte u poslechu středečního magazínu, který dnes přinese hned dvojitou dávku zpráv o pronásledovaných křesťanech. Jsme rádi, že jste s námi. Služba organizace Open Doors, která podporuje pronásledované křesťany po celém světě, nově začíná působit také v Česku a na Slovensku. Samotnou organizaci a její pomoc představí zástupkyně Jana Trávničková.
1: Open Doors je mezinárodní, nepolitická a mezidenominační křesťanská organizace, která pomáhá těm nejvíce pronásledovaným křesťanům v 70 zemích světa. A v zemích, jako je Česká republika, tak tam informujeme o tom, co se děje pronásledovaným křesťanům, aby lidé věděli, jak se jim daří a jak se za ně můžou modlit. To znamená, že vydáváme zprávy o aktuálních situacích nebo útocích na křesťany, stejně jako příběhy odvážné víry, ale i modlitební náměty. A povzbuzujeme křesťany v Česku a na Slovensku k modlitbě za pronásledované křesťany a k další podpoře. A naší vizí je, aby se křesťané zasazovali o své nejvíce pronásledované sourozence ve víře a posilňovali je tak, aby mohli být věrnými svědky Pána Ježíše ve světě. A slovy ze Zjevení 3.2 chceme posilňovat to, co ještě zůstává a je už na vymření.
2: Jak tato služba vznikla?
1: Open Doors bylo založeno v roce 1955 mužem, který se jmenoval Anne van der Biel, ale je známý jako bratr Andrew. On pašoval Bible do zemí východního bloku, tedy za železnou oponu, to znamená i do Československa. Možná jste četli jeho knihu Pašerákem ve službách nejvyššího, kterou o tomto napsal. Ona vlastně byla i ve čtení na pokračování na Rádiu 7. Takže bratr Andrew pašoval Bible do komunistických zemí, pozbuzoval tamnější křesťany a přidávali se k němu další a další lidé. A z této služby vzniklo Open Doors, tedy otevřené dveře. A my věříme, že pro Pána Boha a jeho evangelium nejsou do žádné země dveře uzavřené. A potom se ta služba rozšířila, nebylo to jenom o tom pašování, ale o podpoře pronásledovaných křesťanů. A dnes tedy jsme aktivní ve více než 70 zemích světa.
2: Jani, dá se říct, ve kterých zemích je pronásledování křesťanů nejhorší?
1: Odpověď na tuto otázku je pro Open Doors velmi důležitá, protože chceme vědět, jak se daří našim sourozencům, co přesně zažívají a kde je největší potřeba pomoci. No a abychom se v tom zorientovali a aby i veřejnost měla přístup k těmto informacím, tak Open Doors vydává každý rok světový index pro následování, který jste možná zaznamenali pod názvem World Watch List. Je to seznam a popis 50 zemí světa, kde je největší pronásledování křesťanů a každým rokem ho vydáváme nově, takže aktualizovaně. Při sestavování tohoto seznamu nebereme v potaz jenom násilí na křesťanech, ale i nátlak, který se může odehrávat v pěti sférách života, například v té soukromé sféře, tam patří to, jestli lidé můžou vlastnit Bibli, například, nebo v té rodinné sféře, jestli křesťané můžou svobodně vyjadřovat svou víru v rámci své rodiny, třeba tak vychovávat své děti. Další ze sfér je život komunity, jestli jsou křesťané kvůli své víře diskriminováni, například při hledání práce. Patří tam i sféra společenského života a církevní život. A když se stává na ty země, tak se dá obecně říct, že jsou křesťané pronásledováni v muslimských zemích, což jsou země Afriky, Blízkého a Středního východu až po Střední Asii. Potom také v zemích s částečným komunistickým zřízením, jako je Čína nebo Severní Korea. A poté v zemích s oblastmi s velkou korupcí a zločinností, jako je třeba Mexiko a Kolumbie. No a na prvním místě světového indexu pronásledování je téměř nepřetržitě Severní Korea. Následuje Somálsko, Jemen, Súdán, Eritrea a Sýrie. Z dalších zemí jmenuji například Indii na 12. místě, Čínu na 17., Maledivy na 19. místě, Egypt je na 42. a tak dále. No a interaktivní mapu těchto zemí, stejně jako popis situace pro křesťany v každé z nich, najdete na webu Open Doors.
2: A jak Open Doors pomáhá pronásledovaným křesťanům?
1: Open Doors pomáhá například skrze distribuci biblí a křesťanských materiálů, takže jsme ještě částečně zůstali u toho pašování, ale nabízíme i kurzy pro vedoucí církvi, aby věděli, jak vést své církve tam, kde to není jednoduché, i programy učednictví, aby křesťané rostli ve své víře v Pána Ježíše. Také poskytujeme péči o lidi po traumatu, protože to jsou těžké věci, které křesťané zažívají a potřebují i psychologickou pomoc. Také pořádáme semináře přípravy na pronásledování. Naše služba zahrnuje i podporu obětí násilí a katastrof. Tam patří různé ekonomické projekty, že je to vždycky přesně to, co ti křesťané potřebují. Že to není tak, že bychom si v Evropě u stolu sedli a řekli si tak, co jim nabídneme, a vždycky se ptáme, co potřebujete. A často je to i pomoc ke své pomoci, že dáme nějakou základní první investici a potom křesťané už jsou schopni se o sebe postarat sami. Patří tam i zvyšování povědomí a povzbuzování k modlitbě. To je právě to, co děláme v zemích, jako je Česko, že sbíráme tu podporu, povzbuzujeme k tomu, aby se křesťané modlili. A do naší činnosti patří i advokační činnost, například skrze petice.
2: Jani, ráda bych se zeptala i trochu osobněji. Představili jsme tě jako zástupkyni organizace pro Česko a Slovensko. Jak ses k této spolupráci dostala?
1: To je dlouhý příběh, který vám ale ráda povyprávím v nějaké zkrácené podobě. Když jsem byla mladší, tak jsem měla jenom malé povědomí o tom, že křesťané jsou pronásledováni. Vlastně jsem o tom skoro nic nevěděla. Jako asi většina lidí v Česku, protože nemáme dostatek informací o nich v češtině. A potom, když mi bylo 15, tak jsem někde našla materiál o pronásledovaných křesťanech a to bylo poprvé, co jsem četla něco konkrétního. Takže jsem si potom hledala i informace na internetu a teprve se dozvídala, co se vlastně děje, a stalo se to takovým mým osobním zájmem. A potom asi o půl roku později se v mém tehdejším sboru mluvilo o povolání nebo o tom, že Pán Bůh může mít i něco konkrétního pro náš život. A tak potom večer před spaním jsem si říkala, jestli má Pán Bůh něco konkrétního pro můj život, tak to přijímám. A tak jsem přijala jakoby to povolání. Řekněme, i když jsem nevěděla, co to je. Bylo to, jako bych podepsala prázdný list papíru, kde už to stálo, ale já jsem to neviděla. A velmi rychle, asi do 2 týdnů, mi Pán Bůh dá na srdce právě naše pronásledované sourozence, ale i křesťany v Česku a budování tohoto spojení. Takže potom jsem začala dělat různé prezentace ve sborech, na mládežích, a potom jsem viděla, že máme nedostatek informací v češtině, tak jsem i přes Instagramový profil překládala zprávy o pronásledovaných křesťanech, tak se ta služba rozrůstala. Ale zároveň jsem věděla, že potřebujeme odborníky v této oblasti, že jenom se snažím zalepit nějakou díru tak nějak amatérsky, a proto jsem potom i byla na 2 stážích právě v Open Doors. A teďka na jaře se Open Doors International rozhodlo, že rozšíří svou službu i do zemí střední Evropy, takže jsme začali připravovat český web, sociální sítě a další věci.
2: Co Open Doors nabízí českým a slovenským křesťanům?
1: Rozdělila bych to na 2 oblasti. Ta první jsou informace a ta druhá možnosti aktivně se zapojit. Co se týče informací, tak tam poskytujeme modlitevní náměty. Vlastně modlitevní námět na každý den nový. Potom ty profily všech 50 zemí na webu, o kterých jsem mluvila, i aktuální zprávy a příběhy, plánujeme i videa. Co se týče možností se zapojit, tak tam bych zdůraznila především možnost napsat povzbuzující zprávu pro nasledovaným křesťanům. Funguje to tak, že přes formulář na našem webu můžete v angličtině napsat nějaké povzbuzení pro konkrétní křesťany nebo křesťany v konkrétních zemích, které jim potom budou poslány, a to je velice povzbuzující, když křesťané vidí, že nejsou sami, ale že sourozenci z celého světa si udělali čas a věnovali energii tomu, aby napsali něco povzbudivého. A to je vlastně i důkaz toho, že jsme jako jedna církev, jedna rodina. Také je možné podepsat petici nebo si objednat prezentaci o pronásledovaných křesťanech pro váš sbor nebo mládež a další různé možnosti, které můžete najít na webu.
2: Můžeš nám říct něco víc o té petici?
1: Moc ráda. Jde o to, že v subsaharské Africe, tedy v zemích na jih od Sahary, je přes 16 milionů křesťanů vysídleno kvůli násilí a pronásledování. Žijí v uprchlických táborech, vlastně úplně bez hygieny. Viděla jsem jednou video, kde ten pastor, který žil taky v tom uprchlickém táboru, říkal, že se nemůže postarat o svůj sbor, že vidí, jak ti lidé trpí, on jim nemůže dát žádné jídlo, nemůže jim pomoci, a myslí si, že by mohli ztratit víru. A nemůže nic dělat, takže to je obrovská krize, kdy lidé, když bojují o přežití, tak jsou v nebezpečí, že možná odejdou od Pána Boha. A právě vedoucí církví z Afriky nás poprosili, abychom se za ně postavili. A proto Open Doors zahájilo kampaň Rise Africa. Jejíž součástí je i petice za konec násilí v subsaharské Africe. Ta požaduje ochranu, spravedlnost a obnovu. Už několik let je možné ji podepsat a koncem tohoto roku bude předána OSN, Africké unii a dalším politikům. Takže máte poslední šanci připojit svůj podpis na podporu těchto křesťanů. Funguje to tak, že se stačí proklikat na našem webu a vyplnit do příslušného formuláře své jméno, příjmení a e-mail, takže to není vůbec nic těžkého.
2: Jani, proč je pro tebe osobně důležité, aby se čeští a slovenští křesťané zajímali o své pronásledované sourozence?
1: Myslím si, že je to důležité, protože to Pán Bůh chce. Ale mám k tomu i další důvody. Myslím si, že je to naší rolí jako křesťanů, kteří nezažívají těžké pronásledování, abychom pamatovali na trpící a především na trpící křesťany, protože když se jich nezastaneme my, tak kdo potom? A zároveň věřím, že pronásledování křesťanů je něco, co se hluboce dotýká Božího srdce, protože on v těch lidech žije a tak se ho velice osobně dotýká to, co se děje jeho dětem a nás zajímá to, co zajímá Pána Boha. A zároveň jsme to my, křesťané, kdo jsou pro následování. To nejsou tam ti druzí, ale jsme to my, týká se to i nás.
2: Mám tady ještě závěrečnou otázku. Kdyby se někdo z posluchačů chtěl dozvědět něco víc nebo se třeba rovnou zapojit, tak kde najde další informace?
1: Další informace najdete na webu opendoors.cz nebo .sk, píše se to opendoors.cz nebo i slovenský web .sk. Je tam vlastně ta interaktivní mapa všech těch 50 zemí, profily těch zemí a další možnosti, které můžete prozkoumat. Je i možnost zapojit se. Hledáme dobrovolníky na kontrolu článků v češtině a slovenštině, takže se můžete přihlásit přes formulář na webu. Také máme účet na Instagramu a Facebooku, pokud byste měli zájem dostávat informace o pronásledovaných křesťanech na těchto sociálních sítích. A vím, že není vždycky jednoduché slyšet o tom, co se děje, že to jsou těžké věci, které se dějí pronásledovaným křesťanům a občas to i bolí a může nás to zasáhnout. A tak je jednoduché se tím možná nechtít zabývat a nemyslím si, že je to to, k čemu nás Pán Ježíš volá. A myslím, že je v pořádku být smutný, možná se tím tak nechat zasáhnout a soucitit s pronásledovanými křesťany. Je to biblický princip plakat s plačícími, ale zároveň můžeme všechnu svou starost svěřit Pánu Ježíši. Takže nechci, abyste byli nějaký deprimovaní skrze tento rozhovor, a naopak pozbuzení odvážnou vírou pro následovaných křesťanů, kteří jdou za Pánem Ježíšem bez ohledu na to, co to stojí. A tak bych vás chtěla pozbudit k tomu, abyste s námi zůstali ve spojení, věděli, co se děje, jak se můžete konkrétně modlit za pronásledované křesťany. No a kvůli tomu nabízíme v budoucnu i možnost nechat si zasílat aktuální zprávy e-mailem. A k tomu se též můžete přihlásit na našem webu.
0: Povzbuzuje k podpoře pronásledovaných křesťanů zástupkyně Open Doors v Česku a na Slovensku Jana Trávničková. Připomínáme webové stránky www.opendoors.cz, kde se dovíte více informací.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Egypt. Pastor čelí výhruškám kvůli křtům. Pastor, který pravidelně křtí křesťany, kteří konvertovali z islámu, čelí výhruškám. Zeptal jsem se ho, zda by neuvažoval o tom, že si na chvíli dá pauzu, řekl jeden z pracovníků Hlasu mučedníků. On mi na to poslal videa, na kterých křtí další lidi. Ačkoliv tento odvážný pastor pokračuje ve službě, ke kterého pán povolal, on i další, kteří slouží na Blízkém východě, to dělají pod značným tlakem. Modleme se, aby Bůh dal pracovníkům, jako je tento pastor, a dalším v této službě vytrvalost, kterou potřebují, aby mohli dlouhodobě vykonávat svou službu pro pána, řekl pracovník Hlasu mučedníků. Egypt má nejrychleji rostoucí populaci na Blízkém východě a zároveň největší křesťanskou komunitu mezi zeměmi s arabskou většinou. Zůstává základnou pro křesťanskou činnost v celé severní Africe a na Blízkém východě. Mnoho zavedených církví a mimocírkevních organizací v Egyptě se snaží posilovat víru křesťanů a oslovovat muslimy evangeliem. Některé z těchto skupin také vysílají své vlastní egyptské misionáře do celého regionu. Zatímco otevřená křesťanská činnost vede k pronásledování, růst církve a ustanovení Egypta jako regionální základny pro misijní činnost jsou známkami poslušného a odvážného svědectví. 86% Egypťanů jsou sunničtí muslimové, 13% jsou křesťané, z nichž 10% jsou z koptské pravoslavné církve. Křesťané, kteří se otevřeně hlásí ke své víře, jsou často biti nebo uvězněni. Když jsou křesťané napadeni nebo uneseni muslimy, vláda jim jen zřídka poskytne ochranu či pomoc. Největším problémům čelí křesťané, kteří konvertovali z islámu. Čelí například vyhnání z rodin, rozvodu ze strany muslimských manželů, ztrátě dětí i ztrátě zaměstnání. Navíc, protože je jejich vládou vydané občanské průkazy identifikují jako muslimy, je pro ně obtížné chodit do kostela, uzavřít sňatek, zapsat své děti do školy, najít si práci nebo emigrovat do jiné země. Křesťané obvinění z odpadlictví nebo z misijní činnosti mezi muslimy jsou obvykle uvězněni na 1 až 2 týdny s několika výraznými výjimkami. Laos. Vdova našla skutečné útočiště v Kristu. Peng, 53-letá vdova a matka 4 dětí, hledala duchovní útočiště v Pánu Bohu. Chtěla ochránit sebe i své děti před tím, co vnímala jako prokletí, které postihlo její rodinu a které zabilo jejího manžela i jeho otce. Jak Peng stále lépe poznávala Krista, v květnu 2025 mu zasvětila svůj život. Během 2 týdnů ji začali vesnický náčelník a další představitelé komunity kritizovat a opakovaně se ji snažili přimět, aby se zřekla své víry v Ježíše Krista. Navíc její tchyně obvinila, že škodí rodině tím, že se neúčastní tradičních buddhistických obřadů za zemřelé. Modlete se za Peng, aby i nadále rostla v Kristu a pevně stála tváří v tvář agresivním útokům kvůli své křesťanské víře. 60% Laosanů se hlásí k buddhismu, ale většina praktikuje synkretistickou verzi buddhismu spojenou s kmenovým animismem. 4% jsou křesťané. Komunistická vláda ve spojení s buddhistickými mnichy pronásleduje křesťany. Chudoba, nedostatečná infrastruktura a hornatý terén činí evangelizační činnost nesmírně náročnou. Díky odvážným evangelistům se křesťanské sbory navzdory rostoucímu pronásledování stále rozrůstají. Někteří obyvatelé Laosu, zejména ti, kteří stojí v čele vlády, považují křesťanství za cizí náboženství a nástroj, který Západ používá k podkopávání komunistického laoského režimu. V zemi existuje mnoho domácích církví a několik církevních budov, ale naprostá většina z nich nemá vyškoleného pastora. Laoské úřady někdy zatýkají křesťany a zadržují je až na 1 týden ve snaze kontrolovat křesťanské aktivity. Křesťanům je běžně odpírána lékařská péče a také vzdělání a další sociální služby. Hlas mučedníků distribuje Bible, tiskne křesťanskou literaturu a poskytuje audiozařízení obsahující písmo a studijní materiály pro křesťanské vyučování. Hlas mučedníku také reaguje na případy pronásledování tím, že přesidluje rodiny uvnitř Laosu a poskytuje jim potraviny a další potřeby. Pákistán. Unesená křesťanská dívka uprchla a podala svědectví. Křesťanská dívka, která byla napadena a unesena, uprchla svým únoscům. 25. března 2026 šla 14-letá pákistánská křesťanská dívka jménem Abigail se svou sestrou pěšky do školy, aniž by věděla, že je škola kvůli svátku zavřená. Třída starší sestry pořádala oslavu a tak tam zůstala. Abigail se snažila najít rikšu, která by ji odvezla domů, ale když přecházela ulici, popadlo ji 5 mužů a sexuálně ji napadlo. Poté ji zavázali oči, nadrogovali ji a 10 dní ji zneužívali. Poté, co se jí podařilo uprchnout, poskytla policii podrobný popis, včetně jmen svých útočníků. Úřady se však pokusili ji donutit, aby se vrátila ke svým násilníkům a tvrdili, že si jednoho z těchto mužů vzala za manžela. Ona to popřela a statečně vypovídala u soudu, ačkoliv o výsledku ještě nebylo rozhodnuto. Pracovníci hlasu mučedníků prosí o modlitby za ní a za všechny mladé křesťanské dívky, které jsou unášeny a proti své vůli nuceny k sňatku s muslimskými muži. Přibližně 98% Pákistánců jsou suničtí a sufíští muslimové. Pákistán neuvádí přesné počty křesťanů, takže přesné statistiky nejsou k dispozici. Pákistánských křesťanů jsou však 4 miliony, což je skoro 2% obyvatel země. Věřící, kteří se odvrátili od islámu, i Pákistánci, kteří se narodili do křesťanské rodiny, jsou pronásledováni islámskými extremistickými skupinami i vládními úřady. Všichni pákistánští křesťané zažívají těžkosti, diskriminaci a pronásledování kvůli své víře. Někteří podstupují velké riziko, aby svědčili muslimům, křtili obrácené a zvali je do církví. Mnozí usilovně pracují na tom, aby křesťanskou mládež náležitě připravili, povzbudili a vzdělali. Někteří křesťané odvážně sdílejí evangelium a boží slovo v radikálních muslimských čtvrtích a městech. Tato města bývají v některých případech domovem islámských extremistických skupin, jako je Talibán. S většinou křesťanů se zachází jako s občany druhé kategorie a jsou nuceni pracovat dlouhé hodiny v náročných zaměstnáních. Zároveň jsou utlačováni dluhovými systémy, které je udržují v otroctví jejich zaměstnavatelů. Pane, prosíme za pastory a za tvou mocnou ochranu nad jejich životy. Naplňuj je moudrostí, aby dokázali rozpoznat, kdy je správný čas do služby jít a kdy je naopak moudré změnit způsob, jakým slouží. Prosíme, dej jim vytrvalost a sílu, aby mohli svou službu pro tebe i nadále věrně vykonávat. Prosíme za Peng, aby stále více poznávala tebe, Otče, a tvé slovo. Ochraňuj ji a dávej jí sílu, aby nepodlehla nátlaku, který přichází z jejího okolí. Dej jí uprostřed těchto konfliktů prožívat tvůj pokoj a použij její život jako nástroj, skrze který lidé kolem ní poznají Ježíše. Dáváme ti Abigail do tvých rukou. Prosíme, uzdravuj z traumatu, které zažila, i z každého strachu a bolesti, které stále prožívá. Ty jsi spravedlivý Bůh a proto prosíme, aby pachatelé byli postaveni před spravedlnost za to, co udělali. Také prosíme, aby byli přivedeni k pokání, aby poznali tebe a odvrátili se od svého zla. Ochraňuj všechny další křesťanské dívky v Pákistánu před únosy, násilím a nucenými sňatky. Buď jejich útočištěm a ochráncem a postav kolem nich lidi, kteří se jich zastanou a budou je chránit. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Magazín Dnes vyřídil vše, co měl. Dnes o 16:30 čeká magazín z Prahy, zpracovaný Vilémem Šedivým. Naslyšenou.

0: telefonát Rádia 7.
1: Příznivci moravské historie a fanoušci komiksové literatury si mohou přijít na své v Bludově na Šumpersku. V rámci letošních dnů evropského dědictví proběhne zítra, tedy v pátek 11. září, na zámku Bludov křest komiksu s názvem Křest ohněm. První díl trilogie Žerotín. Autorem knihy a hostem ranního telefonátu je kreslíř, scénárista a režisér Lubomír Hlavsa. Dobré ráno, Luboši, vítej ve vysílání.
2: Ahoj, zdravím.
1: Proč ses rozhodl zpracovat osudy Karla staršího ze Žerotína a proč právě název Křest ohněm?
2: Tak k tomu vedla trochu delší cesta, takže takový malej úvod dám. Já jsem o Karlu starším pro Českou televizi natáčel vlastně film už před nějakými 11-12 lety, jmenovalo se to Pod ochranou Žerotínu. No, to bylo vlastně vůbec poprvé, co jsem se o tohoto Žerotína začal zajímat. Před 2 lety jsme měli znovu natáčet o Karlu starším a to už měl být celovečerní film se spoustou skvělých herců, jenomže nesehnali jsme to z potřebných financí. Takže to už jako pro nás to bylo hodně velký dilema. No a už jsme se rozhodli s manželkou, protože jsme vlastně šli do důchodu a už jsme nechtěli improvizovat a nějak se stresovat tím, jestli se ženeme ještě během natáčení třeba další peníze, tak jsme to natáčení zrušili. Jenom bych chtěl říct, že vlastně to rozhodování, to je vždycky společné a jsme na to 3, jo. Pán Bůh nad námi, moje žena jako producentka a já jako režisér, takže jsme se všichni 3 dohodli, že tomu dáme stopku. No a tady vlastně začíná to moje rozhodnutí, protože já jsem se vrátil vlastně ke své původní profesi, jsem byl výtvarníkem a rozhodl jsem se, že vlastně toho Žerotína se nevzdám a že ho vydám jako komiksovou knížku, která vlastně by postupně vycházela takových nezávislých dílech. Takže tohle je vlastně první díl. Jako když se mě dneska lidi zeptají, co dělám, jak se mám, tak jim vždycky odpovídám, že kreslím komiksy a cítím se jako v ráji, protože tahle práce má sice blízko k filmu, protože taky tvořím obrázkové příběhy, ale mám jako při ní úžasný klid, protože nemusím se rozčilovat s lidma a tak dále. Takže na důchod je to jako ideální. No a teď je teda na světě ten první díl, který si vlastně zájemci můžou koupit v knižních obchodech. Určitě znají Samuel nebo Arkham či Krakatit. Je to kniha o Žerotínově zrání, o jeho válečných zkušenostech, o zkušenostech, když byl zemským soudcem, ale taky, a to je podstatný u Žerotína, o tragických manželstvích, protože mu zemřeli jeho první 3 ženy. A proto vlastně ten začátek toho Žerotínova života je docela drsný a proto vlastně ten první díl se jmenuje Křest ohněm.
1: Komiksová forma je možná neobvyklá, ale je o to možná víc přístupnější pro mladší čtenáře. Je cílem vzbudit nebo povzbudit u mladší generace hlubší zájem o naši historii nebo o čtení jako takové?
2: No, tak to asi oboje. Říká se, že kdo nezná historii svého národa, tak jako by ani nebyl. Takový nějaký heslo jsem slyšel. Já si myslím taky, že pokud neznáme svou historii, tak vlastně nejsme schopni se poučit, nemáme z čeho. A stále dokola opakujeme stejné chyby, tak proto si myslím, že teda říkám ano, jde mi hodně o to, aby si komiks přečetla střední a mladší generace a aby je to vlastně pro tu historii třeba trošičku nadchlo a zrovna tuhle historii, kterou já osobně mám zrovna rád u 16. 17. století. No a zároveň, jak se ptal, je to i o čtením jako takovým. Já mám osobně komiksy strašně rád, miluji, já jich sbírám a věřím, že to na těch obrázcích je i vidět, že k tomu mám jako kladný vztah. No a jako těch historických komiksů není moc, takže vlastně svou troškou taky tomu přispívám.
1: Ptal bych se i na osobu Karla staršího Žerotína, v čem je možná tak inspirativní. A můžeš aspoň v krátkosti říct, co je tak to

0: co si o něm můžeme nést do té dnešní doby?
1: Tak Žerotín je pro mě skutečně jako velkou inspirací a já jsem s ním strávil teďka 3 roky. Pokud bych měl vypíchnout, co pro mě osobně je to nejdůležitější, tak to bylo zcela jistě jeho spoléhání na Boha, respekt k božímu řádu. Karel starší ze Žerotína byl vlastně hluboce věřící muž, což se o něm moc jako historiku nezmiňuje. On jako Žerotín nebyl člověk bez chyb, to je jasný, ale jako tu svou oddanost směřoval jako víc k Bohu, než k císařům a králům. Jo. Na druhé straně ale víme, že v rámci vlastně těch politických vztahů se nesnažil být nějak příliš radikálním odpůrcem císaře, i když s ním třeba nesouhlasil, ale spíš dával prostor pro vyjednávání. Byl vynikající právník a diplomat. Já osobně si myslím, že kdyby české stavy tenkrát víc naslouchali těm jeho radám, tak by se třeba vůbec nemusela odhrát bitva na Bílé hoře. A možná i ta 30-letá válka by mohla vypadat jinak. Je to neuvěřitelný, ale až tak hluboko to jde. Takže je to muž, kterého si velmi vážím z té historie a proto o něm teda píšu a kreslím.
0: A teď k té knížce. Slavnostní křest se uskuteční na zámku v Bludově v rámci celostátních dnů evropského dědictví. Jak moc je pro tebe toto autentické historické prostředí důležité pro první představení knihy veřejnosti?
1: Tak to je velmi důležité a samozřejmě v tomto případě je to přímo náš záměr, jak jsme to naplánovali. Protože vlastně Bludovský zámek je Žerotínský zámek. No a je pravda sice, že vztah ke Karlu staršímu je v tomto případě takový symbolický, je to jenom věc rodu, protože vlastně v době, kdy Karel starší žil, tak Bludovský zámek Žerotínům ještě nepatřil a mám takový dojem, že patřil Lichtenštejnům. Žerotinové je koupili vlastně až někdy 1710 a patří jim vlastně dodnes. Ale musím podotknout jednu zásadní věc, že vlastně ostatky Karla staršího ze Žerotína jsou uloženy právě v Bludově, v žerotínské hrobce. Takže to místo, které jsme proto zvolili, bych řekl, že je úplně ideální.
0: Úvodní slovo na křtu pronese profesor Tomáš Knos, přední český znalec života Karla staršího ze Žerotína. Spolupracovali jste nějakým způsobem při tvorbě komiksu?
1: Tak my se s panem profesorem Knozem známe už od roku 2012-13, kdy jsme spolu vlastně natáčeli už ten zmiňovaný film Pod ochranou Žerotínů. No a taky později jsme spolupracovali na přípravě toho dalšího zmiňovaného filmu, který se však nakonec nekonal. Přímo na komiksu jsme nespolupracovali, ale z velké míry jsem si řídil jeho skvělou knížkou, i když v rámci takzvané básnické licence, to znamená, že tam samozřejmě jsou v těch příbězích i některé vyfabulované věci, ale s panem profesorem jsme ve spojení neustále. Několikrát jsme v průběhu té mé práce na komiksu spolu hovořili a probírali jsme různá historická fakta, zvyklosti a tak. Třeba i takové drobné věci, jako já nevím, jak si lidi tenkrát těch vztazích, jestli si týkali nebo vykali a tak podobně. Jo. Takže snažili jsme se to udělat co nejlepší v rámci toho, jak to skutečně bylo.
0: Dny evropského dědictví mají za cíl připomínat kořeny a odkaz našich předků. Co by si přál, aby si čtenáři z barvitého životního příběhu života rodu Žerotínu odnesli do životů?
1: Tak tady odpovím úplně jednoduše. My jsme teď v době, kdy je společnost rozdělená, dá se říct, na 2 nesmířitelné tábory. Já je nebudu nějak nazývat, ale víme, že tam je obrovská propast a že ke slovu se dostává velmi často nenávist. Já vidím i třeba mý přátelé, kteří každý jinak, ale zastávají tu nebo onu stranu a skutečně jak se tam pasíruje ta nenávist, to je neuvěřitelný. A já si vždycky říkal, kdyby dneska existoval takový Žerotín, takový skutečně moudrý, člověk, který má tu moudrost od Boha a dokázal by stavět ty mosty. Jo? Protože Žerotín byl známý tím, že stavil mosty. Jo? Takže třeba protestanté mu hodně vyčítají, že se přátelil i s katolíkama. Jo? Takže to bylo tím, že on nehledal prostě problém, ale spíš hledal způsob, jak si porozumět, jak o tom hovořit, jak se k tomu dostat v podstatě tou diplomatickou cestou. A to bych si přál, kdyby si to lidi z tohohle třeba, že aby si tohle odnesli, jo? Že my jako lidé, jestli chceme žít v pohodě, v klidu, v míru, tak to musíme přispět tím, že nebudeme vykopávat propasti mezi sebou, nebudeme krmit až více nenávistí, ale budeme stavět ty mosty a budeme se snažit ty druhé tolerovat a prostě v rámci toho, co si můžeme dovolit, mít se skutečně rádi.
0: V závěru se dovolím malou odbočku. V rámci cen Muriel, což je nejvyšší ocenění pro komiksové tvůrce v Česku, si byl letos uveden do síně slávy. Jaké byly tvé pocity při samotném vyhlašování a co toto ocenění pro tebe znamená?
1: Tak to bylo opravdu velké a milé překvapení. Nebylo to přímo při tom vyhlašování, ale ještě doma, když jsem se to poprvé dozvěděl, protože vlastně na rozdíl od těch ostatních cen Muriel, které se dávají, tak síň slávy je známa už dopředu, takže na ten pražský ceremoniál jsem odjížděl s tím, že vlastně tu cenu dostanu. Mě tam přihlásili moji nejbližší přátelé, scenárista Petr Konupčík a vydavatel mých knih Tomáš Petruň. A upřímně, já jsem dlouho ani nevěděl, jako kdy a kde se vlastně ty ceny budou předávat. Ta síň slávy mě tak trochu zavazuje k další práci. To znamená, to je pro mě důležitý. Mě bude 70 a vlastně jelikož komiksy kreslím už více jak 60 let, tak to ocenění vnímám především jako potvrzení toho, že ta dlouhá cesta a to úsilí moje mělo nějaký smysl. Pro mě je kreslení spíš darem od Boha. A to je také vlastně velký závazek. Jo? Takže dokud mi to zdraví umožní, tak budu tvořit komiksy.
0: A na jeden z nich se mohou návštěvníci a zájemci podívat zítra 11. září na zámku Bludov.
1: A můžou si ho i koupit, samozřejmě tam.
0: Ano. Děkujeme za představení a mnoho další tvorby a pohledu nejen do historie, ale i do životu. Přejeme. Tady odsud hostem ranního telefonátu byl kreslíř, scénárista, režisér Lubomír Hlavsa. Děkujeme.
1: Taky děkuji. Naschledanou.

Píseň Lubomíra Hlavsy připomněla dnešní ranní telefonát a ještě jednou zvu v pátek, tedy zítra 11. září na zámek Bludov, kde proběhne křest Lubomšova komiksu. Pokračujeme dál po 8. hodině, je tu například Bible Guide.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

0: Máme chviličku po 8 hodině raní. Na Rádiu 7 pokračuje čas, který nás provází Pavel Kol ve čtvrtek 10. září. Následující hodinka bude položená do Bible, konkrétně se zaměříme na proroka Daniele s Jiřím Zdráhalem v následujících minutách a s Jaroslavem Pokorným nahlédneme skrze pořad Nejen chlebem na poklady v zemi i na zemi a také v nebi. Dobrý poslech přeje Pavel Kol.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 7. kapitola B. 7. kapitolou začínají Danielova vidění. A hned v této je několik zajímavých obrazů, ukazujících až ke konci světa. Minule jsme četli o 4 šelmách vystupujících z moře. Z nich ta čtvrtá se podobá šelmě, objevující se v knize Zjevení před druhým příchodem Krista. Také v této kapitole najdeme popis soudu, který nám připomíná poslední soud z konce knihy Zjevení. A pak je zde obraz přicházejícího syna člověka. Čteme. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí. Ježíš sám sebe nazýval synem člověka. Tím myslel, že je jednak potomek lidí, ten, který má podle slibu z knihy Genesis rozdrtit hadovu hlavu, ale také se tím stotožňoval s tímto místem z knihy Daniel. Podobně jako tady je popsán druhý příchod Krista v knize Zjevení. Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Já jsem Alfa i Omega, pravý Bůh, který je, který byl a který přichází, ten všemohoucí. Ježíš sám, když mluvil o svém druhém příchodu, také používal obraz z knihy Daniel. V Matoušově evangeliu čteme. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Podobně svůj příchod Ježíš popsal, když byl před ukřižování vyslýchán kněžími. Tehdy takto vyznal, že je Mesiášem. Nakonec se ho velekně zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného? Jsem, řekl Ježíš, a vy uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. Slova o božím synu z Danielova vidění, jeho vláda je věčná a jeho království se nezhroutí, nám také připomínají to, co popisuje kniha Zjevení v 11. kapitole. Poté, co zatroubil 7. anděl, přijal v nebi boží syn vládu nad světem, která mu patřila již od jeho vzkříšení. Tam čteme. Tehdy zatroubil 7. anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající. Království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků. Daniel nevěděl, co přesně jeho vidění znamená. Dostal pak vysvětlení, které končí podobně jako sen o soše ve 2. kapitole. Ty 4 obrovské šelmy jsou 4 králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí nejvyššího a budou jim vládnout na věky věků. Jeho království se nezhroutí. Daniel se pak ptal na podrobnosti ohledně 4. šelmy a jejich rohů a dostal tuto odpověď. 4. šelma je 4. království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních. Pohltí celou zemi, podupej a rozdrtí. Těch 10 rohů je 10 králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný ode všech předešlých, a ty 3 krále se sadí. Povede řeči proti nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času, což je zřejmě 3,5 roku. I tento popis nám připomíná popis šelmy z konce světa v knize Zjevení, která bude působit 42 měsíců, což je 3,5 roku, bude vládnout nad každým národem a bude přemáhat svaté. Vypadá to, že Danielovo vidění v této kapitole se tedy týká také budoucích událostí před druhým příchodem Krista. Sice tušíme, že čteme důležité předpovědi týkající se konce světa, ale detailně jim je těžké porozumět. Důvodem je takzvaná zapečetěnost textů Danielových proroctví. O tom čteme na konci knihy. Ty, Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Pečeť dříve zabraňovala nesprávným osobám číst nějakou listinu. Pečeť mohl odstranit jen ten, komu byla listina určena. V případě prorockých předpovědí to znamená, že jim plně porozumí až ti, jim jsou určena. To znamená, že zcela jasná budou až v době, kterou popisují. Možná buďme rádi, že tam ještě nejsme.

Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, můžeme nahlížet do Bible skrze pořad Bible Guide každý všední den v 8 a 18 hodin. Předchozí díly od Genesis až k Danielovi najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Ježíš nás drží ve svých rukách. Píseň, která bude následovat, je také o Božích rukách. On nás drží. Píseň Hang On skupiny Need to Breathe.

Jak investovat do toho, co je opravdu důležité? O shromažďování nebeských pokladů bude v následujících minutách mluvit kazatel Jaroslav Pokorný. Ještě je tu City House Music a píseň Stavím ti trůn.

Verší 19 až 21. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. V minulém zamyšlení jsme si ujasňovali nebezpečí shromažďování pozemských pokladů v souvislosti s tím, že nejsou trvalé, a také, že mohou mít negativní vliv na naše srdce a vztahy. Hlavně z těchto dvou důvodů Ježíš varuje před shromažďováním pozemských pokladů. To ale neznamená, že Ježíš je proti pokladům. Naopak, on má mentalitu pokladu a vyzývá své posluchače, aby je shromažďovali. Akorát to musí být jiný typ pokladů, a to ty, které jsou v nebi, kde jsou v bezpečí před každou vzkázou i před zloději a lupiči, jak to překládá jeden parafrázující překlad Bible. Když shromažďujeme poklady, máme tedy jednat dle svého vlastního zájmu, abychom shromažďovali to, co nám zůstane, a ne to, co se ztratí. A co je vlastně tím pokladem v nebi? Dvě jiná místa z Nového zákona nám pomohou tomu porozumět. V Matoušově evangeliu v 19. kapitole 21. verši říká Ježíš mladému muži, který se ho ptá, co má dělat, aby dosáhl věčného života. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Apoštol Pavel potom v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole verších 17 až 19 píše: Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Oba tyto biblické texty mi připomínají jeden příběh, ve kterém se na věčnost dostane velmi bohatý muž a vidí, že se i v nebi používá k transakcím nějaká měna. Začne si prohlížet své kapsy, jestli mu tam něco nezůstalo z jeho obrovského pozemského majetku. V tom k němu přichází anděl a říká: Víš, tady v nebi jsou platné jen ty peníze, které si během svého života daroval. A v té chvíli onomu muži došlo, že se z něj, velkého boháče, stal velmi nuzný chuďas. Cestou, jak si ukládat poklady v nebi, je tedy služba Bohu a druhým lidem, nebo jinými slovy, investice do druhých lidí a do božích věcí. A tady jsme u pozitivního vlivu peněz a majetku. Kniha Randy Elkorna Princip pokladu, kterou jsem zmínil minulý týden a která mne v této věci hodně ovlivnila, takto formuluje ten klíčový princip, podle něhož je celá kniha pojmenována. Nemůžete si to vzít sebou, ale můžete to poslat napřed. Ano, pokud je mým domovem nebe, pak se tam zaměřuji a tam investuji a ukládám poklady. I když, pokud jsme božími dětmi, vykoupenými milostí v Ježíši Kristu, je naším domovem nebe, přece jen žijeme na této zemi a potřebujeme mít vyvážený řád v našich financích. Dá se říci, že jsou tři základní směry našich finančních investic. Prvním je investice do pozemské budoucnosti. Tomu odpovídá šetření a vytváření různých druhů úspor. Druhým je investice do přítomnosti, a to je utrácení a spotřeba. Někdy se nám zbožným křesťanům může zdát, že bychom moc utrácet a spotřebovávat neměli, zvláště když je tolik chudých lidí ve světě. Na druhé straně i Ježíš si uměl života užívat, což mu někteří z tehdejších náboženských elit vyčítali. Také apoštol Pavel napsal v listu Filipským: Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Třetím směrem jsou investice za hranice našeho pozemského života do věčnosti a sem patří dávání a dary. V tomto smyslu dávání vyvyšuje věčného Boha a je jediným

lékem na materialismus a sobectví. Každý z nás je jiný a nachází se v jiné situaci, ale všichni bychom se měli modlit za moudrost a usilovat o přiměřenou rovnováhu mezi těmito třemi směry v našich osobních a rodinných financích. Je nějaké obecné pravidlo, kolik bychom měli dávat? V Bibli Starého zákona Boží lid Izrael měl povinnost dávat desátky, tedy desetinu ze své úrody a majetku. A to jak pro podporu kultu uctívání Boha, ale i pro sociální podporu potřebných. V životě první církve, zaznamenaném v knihách Nového zákona, není o desátcích žádná zmínka. Dá se tedy říci, že desátky nebyly v novozákonní době ani přikázány, ani zrušeny. Nicméně mnozí významní křesťanští myslitelé prvních staletí, jako třeba Origenes, Jeroným a Augustín, považovali desátky pro křesťany za minimální požadavek ohledně dávání. A myslím, že je dobré si položit otázku, zda Bůh očekává od svých novozákonních dětí, že budou dávat více nebo méně, než věřící v době starozákonní. Poté, co Ježíš varoval před shromažďováním pozemských pokladů a vybízel shromažďovat poklady v nebi, přidává kratičké vysvětlení. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Podle Ježíše poklady určují naše srdce. Je přirozené, že kam dáváme peníze, čas, energii, my křesťané i modlitby, to nás zajímá, tam jde naše srdce. Stručně řečeno, peníze vedou, srdce následuje. Hezky to vyjadřuje onen před chvílí zmiňovaný, parafrázující překlad Bible, který k tomuto verši přidává. Budete-li totiž usilovat o nebeské věci, nepřilne vaše srdce k věcem pozemským, ale bude v nebi při těch pokladech, které si tam ukládáte. Velký evangelista a zakladatel metodismu Wesley řekl, peníze se u mě nikdy neohřejí, spálili by mě, odhazují je co nejrychleji, aby si nenašli cestu do mého srdce. Milí přátelé, Ježíš nás dnes vybízí, abychom shromažďovali nebeské poklady tím, že budeme dávat, investovat do druhých lidí a do božích věcí, do růstu božího království. Trochu jsme ale pominuli otázku, co je vlastně tím pokladem v nebi. Na základě celého poselství Bible bychom mohli jmenovat několik skutečností tvořících onen nebeský poklad. V první řadě je to samotný trojediný Bůh, vše nepředstavitelně převyšující a přesahující, který se nám osobně dává. Potom také společenství vykoupených lidí, jehož budeme součástí. Pokladem budeme i my sami, každý z nás úplně proměněný Boží milostí a mocí. Součástí nebeského pokladu bude určitě i úžasné prostředí nového nebe a nové země. Klíčovou otázkou, kterou by si měl položit každý z nás, je, kam investuji. Kam investuji své peníze, čas, energii, pozornost, modlitby. Zkusme si tuto otázku pokládat opakovaně, čas od času. Investice totiž rozhodují o našem srdci. Viděli jste film Schindlerův seznam? Na mne velmi zapůsobila jedna z jeho posledních scén. Veliký zástup Židů, mužů, žen i dětí přichází poděkovat Oskarovi Schindlerovi za záchranu svých životů. Ten se na ně dívá, a najednou mu to dochází a začíná říkat, ale já jsem mohl zachránit víc. Kdybych prodal tento prsten, to mohlo zachránit dalších 10 lidí a za tohle auto mohlo žít dalších 50. A upadl do velkého pláče. Zachránění Židé ho utěšovali tím, že už tak udělal hodně. Ale jemu uvnitř srdce došlo, jaká je cena lidského života. A jak málo ve svém životě investoval do toho, co je podstatné. A tak se nějakou dobu nedal jeho pláč utišit a jen opakoval. Mohl jsem udělat víc. Milí posluchači,
Kéž podobný pláč nebude jednou naším údělem, až se bude hodnotit náš život. A pokud to trochu tím směrem teď jde, právě teď máme šanci

S pořadem Nejen chlebem se můžete setkat ještě v pátek v 19.45 a za týden se zaměříme na práci. Je to nutné zlo či něco víc? Pokračuje Dietrich Haddon, Beethoven a Greatest Gift, největší dar. Jesus, you are the greatest gift. The greatest gift of all. Sing it with me.

S Bohem můžeme vše, i ty věci, které se zdají nemožné. On je tvůrce, tvoří náš život, stvořil tento svět a je schopen proměnit i nejrůznější okolnosti v našem životě. Po 9. hodině posloucháte Rádio 7, ve čtvrtek 10. září je s vámi u mikrofonu Pavel Kol. V této hodince se dostaneme ke glose, kterou pro tento týden připravil Lubo Hlavačka, a také otevřeme kalendář, kalendárium, pozvánky a můžete se nechat unášet i písněmi. Ta první bude od Míši Kandlecové.

0: Další povzbuzení přinese skupina Tehlim a za žalm 143.
1: Hašmieni baboker chadbecha, kibecha batachti, hodieni derach zuelech, kielecha nasati.

ostřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: to by svou duši svěřil sem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

0: když ráno uslyším lásce tvé, ti bechám tak, ty má jediná, jediná naděje.
1: Kompas nám nasměruje, kam jsme v následující písni.

Máme 10. září a v kalendáři najdeme neobvykle znějící jméno Irma. Toto staré německé jméno je zkrácenou podobou jmen Irmgarda, Irmtraut, ale i Irmhilda. Vykládá se jako velká, silná a pevná. Všem Irmám přejeme boží požehnání. Nahlédneme-li do kalendária, tak roku 1919 v Saint-Germain-en-Laye byla podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a vítěznými mocnostmi první světové války. Mimo jiné byla uznána samostatnost Československa, Polska a Jugoslávie. Smlouva dále zakázala připojení Rakouska k Německu. 10. září roku 2002 Švýcarsko, tradičně neutrální země, se stává plnoprávným členem Organizace spojených národů. A pak slavíme jedno malé rádiové výročí, nebo vlastně dvě. Roku 1990 po pádu železné opony se během léta 90 začala formovat česká redakce Transworld Rádia. 10. září byla oficiálně zaregistrována nová společnost, tehdy občanské sdružení s názvem Transworld Radio CZ se sídlem v Brně. A roku 2019 jsme zahájili 24-hodinové vysílání české redakce Rádia 7. Můžeme pohlednout na narození roku 1890. 10. září se narodil Franz Werfel, německý spisovatel narozený v Praze. Jedním z jeho nejznámějších románů je bezesporu Jeremiáš, kniha, která zpracovává příběh známého starozákonního proroka. Další narozený s dnešním datem jen roku 1922 je Edwin Louis Cole, zakladatel organizace Christian Men Network. Hnutí, které založil, má napomáhat mužům, křesťanům na celém světě naplňovat jejich mužskou a otcovskou roli. V češtině vyšly například jeho knihy Komunikace, sex a peníze, tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami, Maximální mužství či Pochod a odchod krize, průvodce obdobím změn. Jeden z jeho výroků. Jako osoba mužského pohlaví se narodíte. Zda se stanete opravdovým mužem, to je vaše rozhodnutí. A zmíním ještě dvě úmrtí. Velšský překladatel Bible William Morgan se narodil roku 1545. V 80. letech 16. století začal pracovat na překladu Bible z řečtiny a hebrejštiny do velštiny. První vydání celé Bible ve velštině v jeho překladu vyšlo v roce 1588. Zemřel roku 1604. A český architekt Josef Gočár zemřel roku 1945 10. září. Jeho díla především z kubistického a funkcionalistického období patří k vrcholům české moderní architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové. Pokud byste chtěli obdivovat některé jeho stavby, stačí zvednout oči například v pražských ulicích a prohlédnout si dům u Černé Matky Boží nebo kostel svatého Václava v Praze Vršovicích. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária.

Ježíš nás miluje. Skupina Sanctus Real nás doprovodí téměř k 9:30. A pak už bude prostor pro glosu.

Do zajetí nebe se dostaneme v následujících minutách se skupinou Jiný rytmus a poté s Lubomírem Hlavačkou navštívíme přítele z Afriky skrze glosu.

0: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
1: Téměř dvouměsíční tropická horka toto léto mi připomněla Afriku. A nejenom teplotami kolem 40, ale i dožlutá pěkně africky vyschlou trávou, kam se jen člověk podíval. Nevím proč, ale ze všech afrických krajin, které jsem navštívil, mi to připomnělo právě Zambii nejvíce. Navštívil jsem tuto zemi dvakrát. Podle UNICEF žijí přibližně 2/3 dětí v Zambii v chudobě a více než 70% dětí čelí nedostatku v několika základních životních potřebách současně. V roce 2019 se tam uskutečnil kulatý stůl ze zástupcí církví, vlády a neziskových organizací. Jedním z účastníků byl i Remy Hamapande, člověk s moudrostí a autoritou kmenového náčelníka, ovšem s pokorným srdcem a tedy bez domýšlivé nadřazenosti. Ale pěkně po pořádku. Tedy pár slov o Zambii. Znalec zeměpisu ví, že Zambie je země v jižní Africe bez přístupu k moři. Má přibližně 20 milionů obyvatel a jako samostatný stát existuje od roku 1964, kdy získala nezávislost na Velké Británii. Sousedí s Demokratickou republikou Kongo, Tanzánií, Malawi, Mozambikem, Zimbabwe, Botswanou, Namíbií a Angolou. Převládá zde křesťanství, ke kterému se hlásí asi 95% obyvatel. Menšinu pak tvoří muslimové. Zpátky tedy k Remimu, s kterým jsem se spřátelil. Podle jeho vlastních slov, jeho příjmení v jazyce kmene, ze kterého pocházel, znamená připravit půdu pro nový začátek. Stali se z nás přátelé poté, co jsme se potkali v roce 2017 v Jeruzalémě. Setkali jsme se pak ještě několikrát, dvakrát z toho v Zambii, kde jsem navštívil i jeho město Ndola. Provinční, více než půlmilionové město, sice jen 10 kilometrů od hranice s Demokratickou republikou Kongo, ale

usmívat. Nejdříve naslouchej. Pozbuzuj druhé na jejich cestě s Bohem. Dodnes si pamatuji na návštěvu Remyho příbuzných v malé vesnici uprostřed buše. Pokazil se nám tehdy džíp a kus cesty jsme až k domu jeho strýce tlačili auto do kopce. Taky si pamatuji společnou návštěvu staré paní v chudém domku za městem Dola, která se starala o malé dítě, a pohoštění, které pro nás připravila jako výraz vděčnosti. Když jsem někdy na jednáních, kde zaznívají prázdná slova, uvědomuji si, jak chybí tichá usměvavá moudrost tohoto afrického bratra. Moudrost, před kterou nešlo uhnout. Remy zemřel v Zambii v létě 2023 po dvouletém zápase s těžkou nemocí. I když tady Remy není, jeho slova a přítomnost zůstaly v mém životě překvapivě silně a jak jsem zjistil během let, zůstaly i v životě mnoha dalších lidí. Jak moudře připomíná Henry Nouwen, někdy si skutečný význam přítomnosti člověka uvědomíme až tehdy, když odejde. Stejně jako Ježíšovi učedníci objevili plný význam jeho přítomnosti až po jeho odchodu. Rád bych se podělil o příběh na závěr. Seděl jsem v roce 2017 vedle Remyho v Jeruzalémě v malé jídelně kousek od starého města při jednání skupiny křesťanských vedoucích z různých krajin. Když se nás mladý, horlivý člověk, který měl úvodní slovo, zeptal: nepochybně znáte desatero božích přikázání, že jo? S úsměvem jemu vlastním Remy tehdy zareagoval slovy: já znám jen dvě. A tato jeho dvě přikázání, miluj Boha celým srdcem a blížního svého jako sebe sama, tento moudrý muž s odzbrojujícím úsměvem a laskavým srdcem znal a žil. Žil tak, že jeho hlas slyším i dnes, stejně jako mnozí, kteří jej potkávali na své cestě. Takže ta letní horka mi připomněla nejenom Afriku, ale i člověka, jehož víra mluví, i když on už tady několik let není.

Glosy Lubo Hlavačky najdete na webu Rádia 7 a v pondělí v 16 hodin se můžete těšit na glosu Tibora Máharika.

0: Se mnou ve studiu sedí Katka Hudecová, která jde pozvat na víkendové pořady. Ahoj Katko.
1: Ahoj Pavle, ahoj vám všem, kteří posloucháte.
0: S čím přicházíš dnes? Na co se můžeme těšit tuto sobotu?
1: No určitě tradičně přicházím s pozvánkou k poslechu klíčového slova. A teď to, které bude má téma, které věřím zajímá úplně všechny, totiž jak slyšet Boží hlas. No řekni, jak?
0: No, v Biblii sice nějaké indicie máme, ale určitě bude lepší nějaká osobní zkušenost.
1: Tak. Přesně tak. A právě osobních zkušeností bude tenhle pořad plný. Moje pozvání k mikrofonu přijala misionářka Ivana Nováková, která samozřejmě spoustu let žila v zahraničí a sloužila tamním lidem, ale teď se vrací do České republiky s trošku pozměněným posláním. Nicméně právě proto potřebovala zaslechnout to, kam jí Pán Bůh vede. Velmi konkrétně a velmi prakticky. A tak i na základě téhleté její zkušenosti budeme rozebírat třeba způsoby Boží řeči k nám, jak je možné Boha zaslechnout, jak vyloučit takové ty případy, kdy si něco namlouváme, kdy v nás hraje naše podvědomí nebo přání, rozehrává ty negativní stránky sobectví a takového toho jájství, kdy se chceme mít prostě dobře. A chceme spíš, aby Pán Bůh přitakal tomu, co chceme my. No, bude to zajímavé.
0: Jak do toho zapadá třeba společenství, nebo je to taky témat, jak pomáhá slyšet ten Boží hlas?
1: Věřím, že ano. A zároveň si myslím, že je potřeba mít ten Boží nadhled a Boží moudrost, protože známe to. Někdy tlak většiny v nás vypůsobí potřebu se přizpůsobit, ale není to úplně to, co vnímáme jako dobré. Takže k tomu potřebujeme odvahu vlastně postavit se té většině. A někdy potřebujeme hodně pokory, abychom se naopak přizpůsobili lidem okolo nebo přijali jejich názor. Takže sám vidíš, není to jednoduché to říct takhle od stolu, každá situace je jiná a právě proto myslím, že je důležité přemýšlet o tom, jak slyšet Boží hlas, taky konzultovat vzájemně ty svoje zkušenosti a samozřejmě se nechat inspirovat Biblí.
0: Jedna z možností, jak se inspirovat příběhem někoho jiného, tak je v sobotu v 8 hodin pořadu Klíčové slovo. Děkujeme za pozvání.
1: Já taky děkuju, určitě poslouchejte.

0: Blížíme se k 10. hodině, kdy si Lída Pohanková pozve Radku Krupičkovou o domu i srdce do Kořán. Do jedné rodiny jejich příběhů se dostaneme po 10. hodině v Rozmaríně a teď už skupina Rock Solid Band, John Foreman a já se s vámi od mikrofonu loučím. Příjemný poslech dalších hodin Rádia 7. Naslyšenou.
1: Zbavuješ mě pou.

0: Dobré dopoledne, vítám vás v Rozmarině na Rádiu 7, u mikrofonu je Lída Pohanková. Rozmarína je pořad o vztazích, těch rodinných, ale i těch ostatních. Dnes si budeme povídat o rodině, která přesto, že byla aktivní ve svém bydlišti, ve svém církevním společenství, se rozhodla udělat krok víry, aby mohla to své zázemí rozšířit ještě dál. Řeč bude o misijní základně skupiny King's Kids, kterou spravuje rodina Krupičkových. A právě Radku Krupičkovou, která je tím, kdo na tomto místě vytváří domov, mám dnes u mikrofonu. Radko, vítám tě tady.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rozmariny.
0: A Radko, vy jste se svým manželem Františkem byli asi vždycky takoví ti aktivní lidé. Lidé, které věřím, že ostatní vidí ve sboru rádi, že něco dělají. A co vás vedlo k tomu, abyste se pustili ale do takové nejistoty, že jste začali budovat něco nového na úplně novém místě? Možná by bylo dobré, abys řekla, odkud jste vyšli a kam jste se posunuli.
1: Určitě. Tak my jsme oba s manželem, s Františkem Krupičkou, jsme rození Brňáci. Vyrůstali jsme v Brně, prožili jsme tam mládí, dětství a zakotvili jsme potom, já po svatbě teda, v Slově života v Brně, v brněnském sboru, kde František léta, asi 25 let, vedl nedělní službu, nedělku, my tomu říkáme, vlastně jako kdyby besídku pro děti v neděli. A zároveň ještě se věnoval službě King's Kids, což bych taky měla asi vysvětlit, co to znamená. Já, když jsme se seznámili, tak František vlastně mě o King's Kids vyprávěl a já jsem se ptala samozřejmě, co to je, nevěděla jsem, neznala jsem to. No a on řekl, že to se nedá moc vysvětlit, že se to musí zažít. A to měl pravdu, že vlastně až jsme poprvé vyjeli na výjezd misijní z King's Kids, tak jsem pochopila, o co jde. To je vlastně o to, že celá rodina slouží Bohu nějakým způsobem, jedná se o službu všech generací, můžou se zapojit. Jak my od miminek až po babičky a dědečky, vlastně mladší i starší děti, týnejdři se starají o ty menší, rodiče jsou zapojeni a děti vidí příklad svých rodičů, jak oni slouží Bohu a vlastně potom je to příkladem i navenek, když vidí ti lidi zvenčí, že celá rodina může sloužit Bohu, tak je to velice takový pro ně. Jako dotýká se jich to, zažili jsme to mockrát, že to vidí, že můžou rodiče i děti, i babičky a dědečky sloužit Bohu dohromady. Takže.
0: Já jsem původně předpokládala, že skupina King's Kids je především taneční skupina, ale jsem ráda, že jsi to vysvětlila, že vlastně je to především služba celé rodiny, což mi přijde velmi zajímavé. Víc se mi to líbí, než když se oddělují. Teenageři mají tohle, mládež má toto, děti mají toto. Takže vlastně je to hezké. To znamená, že potom má trošku logiku to, že jste se jako rodina někam pohnuli.
1: Přesně tak, jak říkáš, protože my jsme narazili na limit našeho bytu, to znamená kapacity ubytování, protože King's Kids týmy můžeme buď my vyrážet do zahraničí, nebo přijíždějí i zahraniční týmy za námi, což se tak stalo. Nejdřív u nás byl švédský tým, čítající, nevím teď kolik lidí, kolem 30 bylo. Ti se samozřejmě do našeho bytu už vůbec nevešli, tam jsme museli zařídit ubytování jinde, ale takový zlomový moment byl, když k nám přijel tým z amerického El Pasa, z Texasu, to bylo asi 19 lidí a tak jsme si, neměli jsme možnost ubytovat je jinde. V církvi, tehdy v církevní budově se ubytovávat nesmělo, tam si to pronajímatel nepřál, že tam nikdo nesměl přespávat. To znamená, že jsme teda ubytovali vlastně tým u nás a ještě naši milí sousedi, katolíci, kteří bydleli o patro nad námi, tak jeli na dovolenou a velice laskavě nám poskytli jejich byt, takže jsme mohli rozdělit ten tým a kluci bydleli nahoře v patře a holky se ubytovaly u nás. Ale po téhle zkušenosti jsme si říkali s Františkem, že opravdu potřebujeme větší budovu, víc prostoru, aby jsme mohli ty týmy zvát, aby jsme je měli kde ubytovat. Chtěli jsme budovu, kde by byla i nějaká shromažďovací místnost, jídelna velká, kuchyň. Což se naplnilo tady právě na tom Podskalí, kde nám dal echo tady i jeden vlastně náš bratr z Církve Slova života z Olomouce. On říkal, poslyšte, já vím o perfektní nemovitosti pro vaše účely. A tak v roce 2018 jsme se sem jeli s Františkem a s dětma podívat. Viděli jsme to tady, ale ten exodus náš z Brna sem do Podskalí u Olomouce tak nastal až v roce 2021. Takže 3 roky to uzrávalo, mluvili jsme o tom i s dětma. Připravovali jsme je na to samozřejmě A až teda v tom roce v srpnu 2021 jsme se přestěhovali sem na Podskalí.
0: Možná by bylo dobré říct, že právě teď sedíme tady na Podskalí a že už jsme si prohlédli všechny pokojíky a vlastně obydlené pokoje, by se dalo říct, nebo obydlenou část tohoto domu. A je to výzva, protože vlastně je to přece jenom na samotě. Je to úplně asi jinde, než jste bydleli předtím. Myslím si, že to musel být jako hodně velký krok víry, že jste jako úplně změnili svůj způsob života a bydlení. Měli jste i nějaké třeba takové potvrzení nebo něco, nějaké vedení boží, že jste něco takového udělali, protože přijde mi, že není jednoduché udělat takhle jako velikou změnu pro život celé rodiny.
1: No, tak tady k tomu mám opravdu jako dobré svědectví, protože my, když jsme sem poprvé přijeli, Frančík vždycky říkal, tam, kam přijedou King's Kids z El Pasa, pak nastane průlom, což oni u nás byli, ten tým z El Pasa, a teď ten kamarád Dan Žingor nám teda dal vědět, že tady je ta nemovitost, a my jsme sem přijeli a první, když jsme vystoupili z auta, co jsme uviděli, byl nápis El Paso Restaurant. Takže my jsme to vzali jako aha bože, takže tím nám chci říct, že El Paso přišel průlom a jsme na správném místě. A navíc jsme se ještě potom dozvěděli, že El Paso v překladu znamená další krok. To nám řekla jedna paní na konferenci King's Kids, která bydlí ve Španělsku, umí španělsky. Takže my jsme to vzali jako doslovné potvrzení, že toto je další krok, který máme udělat, a tak jsme věřili, že tohle místo je to místo, kde nás teď Bůh chce mít.
0: Je moc dobré a myslím, že důležité mít i nějaké takové potvrzení, když člověk dělá takhle velkou změnu v životě, a přesto si nemyslím, že potom všechny věci jsou jednoduché. To bychom asi si něco namlouvali. A především, vy máte 4 děti. Nevím přesně, kolik jim bylo let, ale myslím, že pro děti je takový krok ještě třeba náročnější než někdy pro ty rodiče.
1: Je to tak. My jsme si nějak samozřejmě o tom mluvili a děti prvotně se těšili, že budou mít každý svůj pokojíček, protože v Brně jsme měli sice velikánský byt, ale byly tam pouze 2 pokoje, takže děti sdíleli všechny jeden velký pokoj. Takže takovou motivací trošku bylo, že tady by mohli mít každé svůj pokojíček. Není tomu tak, jsou zatím po 2, ale i tak je to prostě krok kupředu. Nicméně změna pro ně byla náročná. Tehdy v té době, když jsme se stěhovali, tak Jindříškovi bylo 7, Dorotce 10, Justýnce 13 a Bětušce 15. Ta jediná teda nastupovala, ta ukončila základní školu v Brně a nastupovala na střední, kam chtěla, takže ta se těšila na školu. U ostatních ta škola byla trošku náročnější, ten přechod, zvlášť u té Justýnky, která nastupovala do 8. třídy a říkala, mami, tam se všichni znají už prostě od mateřské školky, já už prostě mezi ně jako neproniknu do těch skupinek uzavřených a tak. Taky ten styl výuky a přístup učitelů byl o hodně jinačí než v křesťanské škole v Brně, kam chodili a na kterou teda velice s láskou vzpomínali, že tam teda ten přístup učitelů byl tak lidský a prostě vstřícný, takže to jim chybělo asi nejvíc, ta změna. Jindříšek s Dorotkou, tím, že byli mladší, Jindra šel do 2., Dorotka do 4., tak ti si ty kamarády tady ještě našli poměrně rychle a na školičce tady v Bělkovicích se jim moc líbilo. No na tom druhém stupni je to náročnější, ale už jsou takový asimilovaní, už jsou zvyklí, už jsou tady doma.
0: Jak dlouho vlastně tady jste?
1: Teď jsme tu v srpnu, to bylo 5 let, co jsme se stěhovali.
0: No, jak jsi zmiňovala, jednoduché to nebylo. Jak jste překonávali ty situace, kdy ty děti, jak říkáš, křesťanská škola v Brně je úplně něco jinačího než vesnická škola, kde asi ten přístup je úplně jinačí.
1: No, jak jinak než modlitbou, jak jinak křesťan může překonávat těžkosti. Prostě modlili jsme se s ním, aby se to zlomilo. Žehnali jsme paním učitelkám, panu učitelům opravdu a opravdu se to potom změnilo. Jako zvykli si děti a překonali to, co bylo nepříjemné, zvládli to. Justýnka se potom po 2 letech dostala na střední elektrotechnickou průmyslovku, tak, na IT liceum, kam si přála se dostat. A je tam velice spokojená, takže pán Bůh fakt v tomhle jí požehnal moc. Je to skvělá škola. A druhý děti taky už si zvykli, kamarády si našli, takže s modlitbou jsme to prošli a zvládli.
0: možná vždy, když přichází dítě do takového nějakého nového prostředí, tak mohou nastat dvě situace. Buď to ho to prostředí nějak semelé, a nebo naopak, pokud mají v sobě jakousi jiskru, jakože věřím, že asi ano, tak můžou trošku to prostředí oni pozvednout.
1: To si myslím, že se stalo určitě u našeho Jindříška. Ten je takový asi z našich dětí nejvíc extrovertní. Takže ten teda teď ve škole nastoupil do 7. třídy a zvolili ho do školního parlamentu. Tak dostal 18 hlasů z celé třídy, což byla teda nadpoloviční většina. Takže jsme rádi, že ho tam tak berou. Takže Jindříšek fakt je takovej, říkali mu, že buď bude herec nebo politik. Mu říkají paní učitelky a paní učitele. A Dorotka ta zase velice je taková, že všem pomáhá, stará se o ty slabší žáky, pomáhá jim s učivem a tak, takže taky paní učitelka na ní pěje jenom chválu.
0: Já myslím, že to je důležitá věc, aby vlastně možná si uvědomili, že nesou v sobě jakési požehnání a že se to může tady rozšiřovat a ne jenom si stiskat vlastně po věcech, které ztratili.
1: Určitě. Já myslím, že oni si to možná ani neuvědomují, ale to požehnání na nich je, my to vidíme. A Pán Bůh opravdu v dětech nám dal poklad. On asi chtěl vyvážit ty těžkosti, které zažíváme tady s tím domem. Že fakt děti máme skvělý. Nikdy jsme je nemuseli do učení nutit nebo jim říkat, připravuj se, dělej si ty úkoly. Oni jsou velice svědomití, jakoby v tom zodpovědní. Takže v tomhle Pán Bůh asi vyvažuje to protivenství ostatní, s kterým se tady potýkáme často.
0: Tak jsme se trošku tady usadili v tomhle prostředí novém a po písničce budeme pokračovat dál.

0: Dnes si v Rozmelíně povídáme s Radkou Krupičkovou, která je součástí misijního týmu King's Kids v Podskalí u Olomouce. Nejenom ona, ale celá její rodina jsou zapojení do této služby a vlastně i ten dům, který si tady pořídili, slouží právě k tomu, aby měli větší zázemí, jednak pro svoje aktivity, ale především taky pro týmy, které sem přijíždějí ze zahraničí. Myslím si, že takové to rozšíření vlastně toho vlastního domu, abyste mohli přijímat hosty ze zahraničí, člověka taky nějakým způsobem poznamená. Co to pro vás znamená, že jste nabídli právě vlastně tenhle dům k tomu, aby se mohli jezdit návštěvy, jestli to dobře chápu, tak vlastně z celého světa?
1: No, je to vlastně pokračování té práce, kterou František začal, to je to naplňování velkého poslání. František přijal od Boha, že vlastně tento dům má sloužit pro naplňování velkého poslání. To znamená činění učedníků a vlastně vysílání do světa. Tak, jak to dělal pán Ježíš. To znamená, že on by chtěl v prvé řadě, aby sem přijížděli lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, aby na tohle místo bylo místem setkání s Bohem, aby se tu vybudovávali vlastně noví služebníci, učedníci Pána Ježíše Krista, kteří odsud budou moct vyjážet do světa. A to si myslím, že se opravdu daří naplňovat. Máme z toho fakt radost, že sem lidi jezdí sem rádi, cítí se tu dobře, říkají, že tady mají pocit svobody, že se tu fakt cítí jako volní, svobodní. A chtěli jsme začít vlastně hned ten první rok, tak naším cílem bylo úplně co nejdřív zprovoznit právě ty pokojíčky, tady tu kapacitu ubytovací pro ty hosty. Takže už hned první léto, myslím, my jsme se stěhovali v srpnu a to další léto vlastně v červnu a červenci 2022, tak už jsem přijel hned historicky první tým z Holandska. Ti byli takový hodně temperamentní, hodně ohniví, bylo jich asi 40, to znamená tady ten dům, jak víš, tak není pro 40 osob. To znamená, ti Holanděni jsou takový národ kempovací, to znamená, oni si postavili v zahrádce ještě stany, udělali si z toho takové stanové městečko, zavěsili žárovečky a tady to ožilo. Takže opravdu 40 lidí se nám sem směstnalo a ti opravdu křtili tady v Olomouci ve fontáně v kašně, dokonce pokřtili jednoho chlapce, což teda bylo takový nadivoko trošku, ale nicméně nám to nevadilo. Bylo to fajn. A ještě to stejné léto přijel tým z Mnichova, z Německa a ti byli teda úžasní, ti nám zase pomáhali tady lokálně, udělali takový program pro rodiny s dětma Minicities se to jmenovalo, kde vlastně byly stanoviště, kde si děti mohly vydělávat jako pomyslné penízky a utrácet je ve stánku s cukrovou vatou, s palačinkama, s popcornem a s takovýma věcma. A bylo tam i stanoviště umývání nohou jako lázně, kde se jim vlastně při tom umývání nohou říkalo celé evangelium, což bylo takový pěkný. Takže vlastně hned první rok jsme začali naplňovat tady tu vizi, nebo to, s čím jsme ten dům kupovali a měli jsme z toho velkou radost. No od té doby se tu vystřídali další národnosti, byly to Norové, Švédové, Američani, prostě týmy z celého světa. A my teda jsme zatím vyjeli letos poprvé do Rumunska, co jsme tady teda. Spíš jezdili teď týmy k nám, protože my jsme se soustředili tady na budování základy nebo na vylepšování domu. A bylo to taky moc fajn. Když tým výjezdy do zahraničí vždycky provází mnoha protivenství, jsme většinou s auty, ale to se nám to teda naplnilo měrou vrchovatou, ale o tom asi někdy jindy.
0: No, každopádně to je zase něco i taková výzva i pro ty děti. Mm-hmm. Protože na jednu stranu věřím, že je to právě pozvedá to setkávání s lidmi ze zahraničí, s týmem, dá se podnikat spousta zajímavých věcí. Mm-hmm. Na druhou stranu někdy mohou trošku ztrácet to svoje soukromí a někdy možná už by chtěli, aby se rodiče věnovali jenom jim. Narážíte na to?
1: Je to tak. Dokonce v Rumunsku, teď na misi jsme měli takovou trošku menší rodinnou krizi, že Jindříšek chtěl, aby jsme si aspoň jeden večer vyhradili jako rodina pro sebe a my jsme šli zase hrát deskové hry tam s návštěvníky té základny v té Konstanci, kde jsme byli, že oni tam pořádají taky takové komunitní večery, tak to už jsme trošku potom jsme se teda omlouvali a museli jsme si to vyříkat. Ale víceméně naše děti teda jsou fakt, musím říct, v tomhle úžasný. Veškeré katastrofy přijímají se stoickým klidem. Myslím, že ostatní dospělí účastníci jsou z toho víc nervózní než naše děti. Ty prostě říkají, to je normální, jedeme na misi, tak co, se něco pokazí vždycky. Jako jo, že v tomhle jsou už fakt jako vytrénovaní od dětství, nesmírně trpěliví, zvládají ty dlouhé přesuny i cesty. A co si myslím, že je velkým přínosem, teda že vlastně, když se setkávají s tím světem venku, mimo Českou republiku, tak vlastně získávají ten nadhled obrovský a získávají to vědomí, že Pán Bůh opravdu má celý svět ve svých rukou. Fakt, že ví o všech, o každé zemi, o každém městě, o každém místě. My jsme dokonce tady měli jeden pár, který měl úžasné svědectví, že jim Bůh dal 4 písmenka, B, R, N, O, a že jim to vůbec nedávalo žádný smysl, prostě 4 zhluk písmen pro ně absolutně nečitelných, neznámých, tak si to jenom zadali pro zajímavost do Google vyhledávače a vyplivlo jim to samozřejmě město Brno v České republice a teď tam jsou a misijně působí. Takže takových svědectví nadpřirozených, že Pán Bůh opravdu ví o každém místě, o každé zemi, o každém městě a je někdy dobrý vykouknout vlastně z toho našeho rybníčku lokálního a vidět, že ve světě se mnohým žije daleko hůř, žijou za daleko nuznějších podmínek a ty naše děti to vidí a potom fakt nemají problém vyžít s málem třeba. Oproti ostatním rodinám, který třeba mají toho víc, tak naše děti ví, že pořád máme dost, jakoby oproti těm. Teď jsme třeba v tom Rumunsku sloužili fakt ve čtvrti tureckých Romů, no a tam teda viděli, jaký to je žít skutečně z mála. Takže to si myslím, že pro ty děti je velice obohacující takhle zjistit, jak se žije jinde, jo, že mají, získají takovou tu širší perspektivu, ten nadhled.
2: Ty vaše děti se samozřejmě přirozeně zapojují do těch evangelizačních aktivit, takže vidíš na nich, že nějak od malička přijímají to, že prostě jsou tady z nějakého božího plánu a že vlastně chtějí ho naplňovat, nebo někde ještě naráží ten, někde to skřípe.
1: No naše děti v tomhle jsou asi opravdu výjimečný, protože oni vlastně říkají, když jsme se jich ptali, jako proč teda vy věříte, bo oni říkají, no přece, protože jste nám od malička to říkali, že Bůh je, my nic jiného jako neznáme a jako nerozporují to, říkají, to je přece samozřejmé, že Bůh je, jako jo. Neměli ještě, i když už máme 2 dcery dospělé, ty mají 20 a 18 let, tak ani jedna z nich jako nezažila zatím nějakou, jako kdyby pochybnost ve víře, že by se snažili hledat nějakou svoji cestu ve světě, třeba zkusit si tu nezávislost nebo tak. Opravdu všechny ty naše děti se věrně drží Boha, jeho slova, takže z toho máme velkou radost. Samozřejmě nekřičíme hop, dokud jsme nepřeskočili, nikde člověk neví, kam je ten dospělý život zavané, ale víceméně si myslíme, že tím, jak jsme žili opravdu tou službou od malička, ty děti to viděly, ten příklad. Důležité je si myslím vidět tatínka hlavně, přece jenom od Boha ten mandát duchovní vést tu rodinu k Bohu má muž, to podepisuji v plném rozsahu a u toho tatínka to viděli, tak tam si myslím, že je ten klíč, že to je to důležitý, co děti viděli a potom nemají problém prostě za Bohem jít.
2: A stejně jak říkala si, že vlastně ta služba King's Kids je hlavně služba celých rodin, tak možná i to setkávání se s rodinami právě dalších lidí vlastně z celého světa, ale stejně by mě zajímalo, jestli máte i tady přímo v České republice nějaké rodiny z King's Kids, aby jsme neudělali takový ten dojem, že vlastně se něco děje jenom ve světě, že?
1: Určitě ne, určitě ne. Ačkoliv teda King's Kids je vlastně, ještě bych upřesnila, že je pod celosvětovým hnutím Youth with Mission, který skutečně má základny, myslím si, že kromě Antarktidy, asi na všech kontinentech a po celém světě, tak samozřejmě i v České republice. My jsme teda jediná, teď už bohužel i základna Youth with Mission, pod kterou King's Kids funguje v České republice, ale máme rodiny, které s námi věrně dlouholetě spolupracují, Takže máme pár rodin, kteří to s náma zažívali za ta léta, moc krát s náma byli, ať na tuzemských nebo zahraničních výjezdech. Takže určitě je to služba King's Kids mezidenominační. My bereme lidi stejného smýšlení a vize, ať jsou z jakékoliv církve. Prostě pokud mají srdce tady pro tuhle službu, pro prostě evangelizace, misijní působení, tak můžou s námi jet.
2: Tak ta služba King's Kids, máš pocit, že to nějakým způsobem právě přitahuje tu pozornost i k Bohu? Protože někdy vlastně to mohou být jenom jako dobré aktivity pro lidi.
1: Je pravda, že to, co je nejvíc vidět, jsou většinou ty děti tančící na ulicích, ale rozhodně služba King's Kids není primárně o té službě, ale je to až důsledek toho, co se snažíme v prvé řadě jako kdyby vybudovat, a to je ten vztah s Bohem. Že vlastně, když přijede tým King's Kids, tak prvotní věc, která se děje, takže dostanou každé ráno nějaký verš nebo úsek z písma, nad kterým mají meditovat, rozjímat, ptát se vlastně Boha na to, co on jim chce k tomu říct, a budují vztah s Bohem, prohloubují ho, hledají si vlastně cestu k jeho srdci. A to je to gro, proč my to děláme. To prostě je nejdůležitější aspekt toho, proč ten tým se sjíždí a schází, je budovat vztah s Bohem. Potom ta služba a ty další činnosti už vlastně plynou z toho, co oni od Boha uslyší, protože vlastně původně King's Kids vzniklo tak, že děti naslouchali Božímu hlasu a on jim dal buď slovo, obrázek, a oni vlastně z toho poskládali divadelní představení, které pak přehráli před určitým publikem, a tak vlastně vznikla služba King's Kids, že Pán Bůh mluvil konkrétně k dětem, což je takový, jako někteří lidi tu duchovní kapacitu dětí podceňují, ale právě King's Kids věří, že i dítě je schopné vnímat Boží hlas, Boží vedení, což my samozřejmě tomu věříme taky. Takže o tom je to srdce, nebo to, ten základ toho King's Kids je v tom budovat vztah s Bohem.
2: To zní jako velmi zajímavě, protože když se snažíme asi dětem jako my dospělí nějak do nich dostat, jaký je Bůh a jak mu mají věřit, tak to může působit velice trochu nátlakově, trošku uměle, a já bych řekla, že právě děti jsou hodně citlivé tady na toto. Takže když říkáš, že nějakým způsobem oni vnímají, co jim Bůh říká, tak to pro ně asi bude daleko, daleko přijatelnější.
1: Přesně tak, jak říkáš. Naopak, a je to, pro ně je to potom velice povzbuzující. Oni mají velikou radost, když vlastně dostanou od Boha nějaké vidění, proroctví, zjevení, a pak se to naplní, tak pro ně je to prostě nejsilnějším potvrzením té víry. Jak říkáš, když dospělí se jim snaží něco zvenčí nahustit do hlaviček, tak oni to přijmou jako další informaci, jako učení, co se učí ve škole. Ale pokud to Pán Bůh dělá v jejich srdci sám, tak to je hodnota, která zůstává, která je trvalá, ta se nemění. A zrovna, myslím, že v tom holandském týmu jedna holčička dostala obrázek nějaké paní, úplně konkrétní obrázek paní ve slunečních brýlích v nějakém klobouku, a myslím se slunečnicí na tričku, nepamatuji si to už přesně, a v parku opravdu tuto paní potom potkali a svědčili, a ta paní z toho byla dojata. Myslím, že to zrovna nějak mluvilo do té její životní situace. Takže vidíme v tom, že Bůh připravuje i ta setkání a vlastně dětem o tom dopředu řekne, a je to pro ně pak veliký povzbuzení, veliký svědectví, že Pán Bůh s nima počítá.
2: To je určitě věc, kterou bychom si měli my dospělí uvědomit, protože nemusíme možná být nešťastní, že děti nepřijímají to, co jim říkáme my. Důležité je, pokud budou přijímat něco, co jim vlastně říká Bůh.
1: Přesně tak.
2: Tak to je opravdu široký záběr a je super, že to máme i v České republice. A my si zase za chvilku popovídáme i o tom, odkud vlastně berete pořád sílu.

0: Dostáváme se k takové otázce s Radkou Krupičkovou, vlastně tady na Podskalí, která asi napadne každého člověka, který dělá hodně práce a hodně služby a je aktivní, jestli taky nepřichází někdy období, kdy si člověk říká, už je toho na mě moc, už jsem vyčerpaný, vyčerpaná, odkud vlastně mám brát sílu. Ty jsi tady vlastně povyprávěla o hodně aktivitách, o týmech, které přijíždějí, se kterými spolupracujete, ať už z České republiky nebo ze světa. A když nad tím člověk přemýšlí, někdy to může být pro jednu rodinu až příliš. Jak se k tomu stavíte? Nejste někdy vyčerpaní?
1: Jsme. Samozřejmě, to bychom asi nebyli lidé, kdybychom nebyli vyčerpaní ještě úplně takhle nad přirozenou sílu, jako Superman nemáme. Ale samozřejmě ta hlavní gro těch aktivit bývá jaro, léto, část podzimu, než v zimě je takové hluší období, ale tady na Podskalí je strašná zima v zimě, protože ještě nefunguje centrální topení nám tady. Máme starý kotel, takže topíme jenom lokálně v místnostkách. Takže v zimě tu hosté moc nejezdí, protože by tu zmrzli, jako doslova. Je tu třeba 3,5 stupně na chodbách, takže je tu velká zima. A samozřejmě ten odpočinek je potřeba. Naštěstí Pán Bůh je někdy moudřejší než my, protože třeba zrovna letos se stalo, protože oba s Františkem pracujeme, já pracuji v rodinném centru, on teda ve školství a cíleně, záměrně jsme zvolili zaměstnání takové, abychom měli volné prázdniny. Nicméně já část prázdnin musím věnovat příměstským táborům, které dělám v červenci a pak srpen máme volný na ty misijní aktivity. No a zrovna letos v době toho příměstského táboru, kde já opravdu od rána do večera mám ten program nabitý, tak domluvil tým z Číny. Ale naštěstí Pán Bůh ve své prozíravosti to odvolal, nebo nicméně nedopadlo to, nedomluvili se, protože já jsem říkala Frančkovi, to není, já nemůžu se rozpůlit a pracovat zároveň. A oni ještě chtěli 5x denně jídlo, včetně svačinek, chtěli českou kuchyni ochutnávat. To znamená, museli bychom opravdu vařit jako my, nechtěli si vařit sami. Řekli, že už by to pro ty učitele bylo moc jako vyčerpávající. To měla být skupina dětí ze školy s učiteli, kteří chtěli poznávat českou kulturu tady u nás, ale Pán Bůh fakt ve své moudrosti způsobil, že to nakonec nedopadlo. Takže někdy i takhle musí zasahovat Bůh, abychom fakt nevyhořeli a nepadli vyčerpáním, protože těch aktivit se prostě koupí strašně moc a když jsou paralelní, tak už se to nedá zvládat, což František nikdy si neuvědomuje, ale Pán Bůh naštěstí, jo. Takže i on nás tak

0: chrání občas před tím vyčerpáním. Ale samozřejmě musíme si ten odpočinek plánovat a vědomě si vyhradit čas. A většinou to bývá tak, že prostě když přijede ten tým, tak pak se snažíme mít nějakou dobu volno, aby jsme fakt úplně jenom vypli, relaxovali. Máme tady u potlučku s Frančkem takovou lavičku se stolem, kam si chodíme sednout a modlit se a každý den aspoň 10-15 minut se snažíme tam zajít a tam vlastně jako kdyby dobit ty baterky. Kromě zimě tam nechodíme teda. To ne.
1: To byste tam mohli trošku zmrznout. Jsou nějaké aktivity, které jako rodina ještě děláte právě na ten odpočinek, protože vlastně si uvědomuju, že když jsou lidé aktivní, tak vlastně pořád se něco děje kolem a někdy ten odpočinek si člověk musí opravdu velmi cíleně plánovat a trošku se k němu donutit.
0: No, to je to tak, ale my teda odpočíváme ne úplně aktivně, fakt spíš pasivně, jelikož fakt ty aktivity s těmi týmy jsou velice náročné, ale chodíme s dětma rádi na procházky do lesa, na houby a úplně, jak už jsme teda starší s Frančíkem, tak úplně nejsme takový aktivní sportovci, že bychom jezdili s dětma na kole, nebo plavali, nebo lyžovali, ale oni zas děti sami, tím Jindra třeba jezdí do školy na kole, to znamená, že oni si ten pohyb a ten odpočinek sami najdou. A my opravdu spíš máme takový ty procházky, filmy, někdy hrajeme s dětma ty deskové hry, to je baví, ale jsme spíš takové, máme spíš takové klidové aktivity odpočinkové.
1: A tím, že jste tady i takhle na samotě, tak vlastně to neláká nikam do Víru Velkoměsta?
0: To úplně ne, zvlášť když jsme z Víru Velkoměsta přišli. My jsme opravdu žili 17 let v Brně na náměstí Svobody. Kdo zná Brno, ví, že to je to největší, nejvíc v centru náměstí. Víc v centru v Brně už nelze žít. Takže my jsme opravdu vyšli z toho Brna a jsme s Frančkem oba takový spíš přírodní lidi. Když jsme byli mladí, jezdili jsme na čundry, takže máme rádi přírodu a les a upřímně fakt nám to město nechybí.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám to nechybí, takže nechybí.
0: Ne, nechybí.
1: Nechybí to ani vám, ani vašim dětem. Každopádně je to určitý styl života, který jste si vy zvolili. A myslím, že člověk ale právě potřebuje někdy mít i někoho, kdo to do toho jeho stylu života vidí. Tak jak jsem se ptala, jestli se nevyčerpáváte, máte někoho, kdo se vás občas zeptá, jestli se nevyčerpáváte, nebo jestli máte dobře dobité baterky?
0: Určitě tady patříme vlastně do Olomouckého sboru Slova života a tam opravdu je tam manželka od našeho pastora Erika, tak ta vždycky se ptá, odpočívali jste, musíte si odpočinout, Raduško, takže jsou lidé, kteří dbají na to, aby jsme se odpočali. Zase ještě druhá Katka, tak ta občas řekne, pojď na kafíčku, pojď si odpočinout, takže starají se tady o nás úplně krásně, že fakt se snaží, aby jsme odhlídli nebo odešli trošku od těch denních všedních starostí a vydechli.
1: Já jsem si všimla právě, že vy tam trošku inzerujete i to, že právě možná naopak někteří vyčerpaní služebníci by si sem k vám mohli přijít chvilku vydechnout. Děje se to, nebo jaké s tím máte zkušenosti?
0: Děje se to, přijíždějí lidé zatím teda spíš z okruhu těch našich známých, než že by se to plošně rozšířilo po celé České republice, ale tímto možná můžeme
1: je
0: pozvat.
1: To nabídka.
0: Ano, je to nabídka.
1: Je to nabídka, pokud někdo chce strávit pár dnů opravdu takhle trošku na samotě.
0: Lůnu přírody,
1: přesně tak. Já si totiž myslím, že to je docela dobrá nabídka a že lidé někdy hledají místo, kde by mohli přijít a obzvlášť bych řekla, že místo, které, ve kterém věřím, že je nějakým způsobem vnímat i taková ta boží přítomnost a pokoj a člověk nemá pocit, že jedná s někým profesionálním, ale jedná s někým naprosto lidským, kdo miluje Boha a lidi, tak to může být občerstvující.
0: Doufejme, že to tak je, to bychom si přáli.

0: Dostáváme se v našem povídání v Rozmaríně do posledního bloku. U mikrofonu je Lida Pohanková a povídám si s Radkou Krupičkovou. Sedíme tady v Podskalí a ano, je to vidět, že už hodně je udělané, ale hodně, hodně ještě je před vámi. Můžeš říct vlastně, v jakém stádiu ten váš projekt je, co máte hotové a co máte ještě před sebou?
1: Určitě můžu. Tak my už vlastně jsme koupili tady. Tahle nemovitost se skládá z několika částí. My to máme rozdělené na takové dvě fáze. První fáze, odkup tady té hlavní budovy, už máme za sebou, už máme plně splacenou v hotovosti, bez půjček, bez hypoték, to znamená, nedlužíme nikomu nic. Ale ještě je druhá fáze, kdy máme odkoupit zbytek pozemku, což vlastně čítá zahradu, byt těch původních majitelů, který je v takovém jako kdyby přístavku nebo přílepku k té hlavní budově, a takový dvoreček s pergolou s venkovním posezením. Tam nám zbývá ještě doplatit asi 1 700 000 plus minus a vlastně to nám tím majitelé původní, od kterých to kupujeme, s námi tu stále žijí, protože vlastně čekají, až doplatíme tu kupní cenu, potom podle smlouvy by se měli do 3 měsíců vystěhovat. A my už teda nás už celkem tlačí ten čas, protože my bychom vlastně ten jejich byt, kde oni bydlí, rádi využili k tomu, až se uvolní, že bychom chtěli přizvat nějakou, buď nějaký mladý pár, nebo i mladou rodinu, aby tady na Podskalí misijně působili s náma a pomáhali se nám vlastně o tu nemovitost starat, protože my už přece jenom s Frančkem jdeme do let, to znamená, že těch sil ubývá, co si budeme namlouvat, že jo? Jsme unavenější a unavenější, takže bychom uvítali někoho, kdo by tady s náma bydlel a vlastně pomáhal nám se o tu nemovitost starat, i o ty pozemky kolem, je tu zahrádka, vedle je louka s ohništěm, která je taky potřeba udržovat, ta teda patří obci, ale stejně se o ní staráme my. A plus chceme tady určitě renovovat spoustu věcí, rekonstruovat záchodky dole, kuchyň restaurační, takže potřeb je na několik desítek let.
0: Nejenom na několik desítek let, ale možná
1: ale i milion.
0: Na několik taky rodin, které to budou dělat, nebo možná i jednotlivců, protože jsou lidé, kteří by třeba se sami do takového projektu nepustili, ale přitom mají takovou tu kapacitu nebo ten potenciál být pomocníky. Pomocníky po různých stránkách. Takže kdyby někdo takový byl, kdo by se chtěl vlastně trochu zapojit, koho hledáte nebo koho byste uvítali?
1: No my už jsme tu měli úžasné úderné skupiny. Hned od začátku nám tu pomáhali. Úplně prvotní náraz té nejhorší práce dopadl právě na KC Živá řeka z Hradce Králové, kteří nám pomohli vyklidit ten původní nepořádek, což byla teda ohromná práce, protože to bylo všechno usazený prach stoletý, děti nám tu kašlali, až nám jich bylo líto, jak oni věrně vynášeli zaprášené věci. Potom spousta, německý tým nám nádherně vyčistil kuchyň, já myslím, že děti drhly podlahy s páry mezi dlaždičkami, úplně opravdu precizně. Měli jsme tu od nás církve tady z Olomouce, nám udělali úžasnou brigádu teď na jaře. Potom jsme tu měli singles, taková skupina svobodných lidí, kteří nám tu taky udělali obrovský kus práce, vyčistili louku. Takže takovýchhle příležitostních jednodenních nebo dvoudenních víkendových brigád už jsme měli spoustu a určitě uvídáme další dobrovolníky, ale ta nejhlavnější práce může nastat až po tom, co odkoupíme celou tu nemovitost, protože ti původní majitelé tu mají spoustu věcí, které nechtějí, abychom my vyhazovali a oni si je chtějí odvést potom až do nového domova, který si budují teď na Slovensku, až my to odkoupíme. To znamená, tam pak bude vítaná každá ruka, která bude chtít přijet, byť na den nebo na dva, ale opravdu bychom chtěli potom takhle dát výzvu do éteru i pro ten misijní nějaký pár, ať z Čech nebo ze zahraničí, který by tu s námi třeba chtěl bydlet a sloužit natrval nebo na delší.
0: Já myslím, že to je dobrá příležitost, protože lidé někdy hledají to svoje místo a někdy se můžou přidat na krátký čas, někdy můžou zakotvit natrvalo a je dobré vědět, že když se dělá nějaká dobrá práce a dobrá služba, tak pomocníků není nikdy dost, že? Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Ještě něco, co by si chtěla tak nějak na závěr říct prostě lidem, kteří nás dnes poslouchají? Chtěla by si v něčem povzbudit nebo nějakým způsobem jim ukázat na něco, co by mohli podniknout oni?
1: No, Já bych chtěla jenom říct, že asi v životě se vždycky vyplatí poslechnout Pána Boha a jít za tím, co on člověku říká, protože jedině v tom si myslím, že je člověk spokojený, když naplňuje Boží vůli. To jsem si ověřila mockrát, že když si člověk dělá své věci, tak mu to třeba na krátký čas přinese radost, ale když dělá ty Boží, tak ta radost je prostě taková mnohonásobně větší a trvalá.
0: Určitě nemusíme rovnou zakládat misijní základnu.
1: Určitě ne.
0: Ale určitě můžeme, přesně jak říkáš, hledat to svoje místo, anebo hledat i to, kde můžeme pomoct druhým budovat to Boží království. Tak já vám moc přeju, abyste tady na tomhle místě to Boží království rozšiřovali a vám, kteří jste nás dnes poslouchali, tak moc přeju, abyste Boží království rozšiřovali tím způsobem, ke kterému Bůh povolal vás a tam, kde vy teď jste. Od mikrofonu se z Rozmaríny dnes loučí Lída Pohanková
1: a Radka Krupičková.
0: Hezký den.
1: Naschledanou.

Nedělní 11. hodina a úterní 13. hodina to budou časy reprízy Rozmaríny. Za týden pozve Libuše Pavelková k mikrofonu dalšího hosta a budou přemýšlet nad tématem, když s teenagery něco je.

Je čtvrtek 10. září 2026, krátce po 11. vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví Kuba Lofítek. Průvodce vysíláním v následujících hodinách. V úvodu se podívejme na to, co všechno připravila naše redakce. Služba druhým není jen frází z kázání. Může být přirozenou součástí života v oddílech, dorostech i rodinách. O tom, jak začít, proč se nebát vyjít z komfortní zóny i jak děti učit být užitečnými, mluví vedoucí skautského oddílu Helen Mrázková v rozhovoru s Ondrou Malým ve štafetě v 11.15. Ve čtení na pokračování jsme začali sledovat příběh Jeana de Conti, jak ho ve svém románu s názvem Plavčík Jean vykreslili Eva a Pavel Dolejší. Mladý igenotský šlechtic jako jediný přežije vyvraždění své rodiny, které mají na svědomí určité kruhy mocných z pařížského Louvru a Versailles, snažící se vymítit protestantismus ze země. Od 12.15 čte Pavel Hromádka. Když to dostanete, chcete to dát dál, říká Dalibor Cichý v rozhovoru, který mapuje jeho život i službu lidem. Do ní se totiž víra pana Dalibora naprosto samozřejmě přelévá způsobem, který velmi výrazně inspiruje nejenom dávat, ale taky bojovat a nevzdávat se. Jeho vyprávění přinese řeka života ve 13 hodin. Písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. Věřím, že i dnes si vyberete, že vás vysílání Rádia 7 občerství na duši i na duchu a že budete s námi rádi.

On je Boží syn, on nás vykoupil. V našich srdcích je pokoj, ten nemůžeš koupit za peníze. Znělo v písni Amen Jaspalo Jezus, která byla v podání Pavla Dirty a jeho přátel. Před námi ještě skladba Budem ti veriť kapely Martendom Worship a poté už pořad Štafeta s Helenou Mrázkovou a Ondrou Malým a tématem Služba druhým.

0: Protože jsme zadarmo přijali, zadarmo máme dávat. Vítám vás u dalšího rozhovoru. Moje jméno je Ondřej Malý a dnes budu mluvit s Helen Mrázkovou, vedoucí skautského oddílu Osma z křesťanského společenství Ostrava Trojka, o tématu souvisejícím s tímto biblickým citátem, totiž o službě druhým. Helen, vítej.
1: Ahoj.
0: Kdy naposledy někdo posloužil tobě takovým způsobem, že tě to opravdu potěšilo?
1: Moc rádi jezdíme na roubenku v Beskydech, takzvanou Kyčeru. A když tam přijedeme třeba večer po celém týdnu na víkend, tak je velice příjemné, když u kamen je připravené nejenom dřevo, ale i nasekané třísky a nachystaný papír, takže stačí jenom škrtnout cirkou. A není to povinnost těch předchozích hostů nám toto připravit, je to něco navíc, co udělali, protože pro nás chtěli něco udělat, mysleli na nás. Tak to mě vždycky moc potěší, když k tomu dojde.
0: Služba druhým mnohdy je velké téma třeba v rodině, ale ne až tak velké téma v klubech nebo dětských oddílech. A přitom to pro nás křesťansky smýšlející vedoucí působí tak přirozeně. Ježíš sloužil, měli bychom se řídit jeho příkladem. Proč myslíš, že se nám sloužit druhým na klubech prostě moc nechce? Nebo proč to neřešíme?
1: Je docela možné, že nás to často ani nenapadne. Máš pravdu v tom, že v křesťanských kruzích se o službě druhým mluví velmi často. Často to bývá náplň programu nebo kázání. Takových programů jsem slyšela spoustu, ale obávám se, že často zůstáváme jako takový křesťanští teoretici. A nebo si ještě umíme představit službu ve smyslu, že sloužím v rámci naší církve, mám nějakou zodpovědnost v rámci toho křesťanského společenství, ale pokud by šlo o službu třeba cizím potřebným lidem, nebo být užitečný pro společnost, pro životní prostředí, nejenom neškodit, ale opravdu něco pozitivního udělat, tak to máš pravdu, že není moc obvyklé.
0: No a mělo by to být obvyklé? Patří služba druhým na klub?
1: Já si myslím, že rozhodně. V prostředí dorostové unie, kam patří i skautský oddíl, jehož jsem součástí, jsme si před několika lety uvědomili, že nás zahanbuje skautský svět, kde je na službu společnosti kladen velký důraz. A to nejenom teoreticky, tak jak bychom to všichni křesťané určitě podepsali, ale i velmi prakticky. Skauti hodně přemýšlí o tom, jak, kde, komu být prospěšní. A moc se mi líbí citát od zakladatele skautingu, Sira Roberta Baden-Paula, který dal skautům takovou výzvu: pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Myslím si, že to je velmi inspirativní i pro nás křesťany. Já jako křesťan velmi dobře vím, že bych měla milovat blížního jako sama sebe. A možná ten zádrhel bude v tom, koho považuji za svého blížního. Je celkem jasné, že to budou lidi z mé rodiny a lidi z mého křesťanského církevního společenství nebo prostě moji kamarádi, ale myslím si, alespoň když čtu třeba příběh o milosrdném Samaritánovi, takže ten blížní je i člověk, který prostě je vedle mne a pomoc potřebuje, i když jsem ho do té doby neznala. Myslím si, že i Bible nás učí zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, a že bychom se mohli od skautů učit, a snažíme se o to i v oddíle, který vedu, to velmi prakticky uchopovat. Ježíš říká, že cokoliv jsme neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani jemu, Kristu, jsme neučinili. Takže odmítnutí pomoci potřebným je vlastně odmítnutím samotného Krista. A přijde mi výborné to učit děti od útlého věku. Samozřejmě v rodině, ale proč ne i v oddíle nebo v klubu, kde je proto výborná příležitost. Ty děti to mohou nasát jako něco samozřejmého, když pro nás vedoucí to bude samozřejmé zařazovat do programu.
0: Zmínila jsi termín křesťanští teoretici. Tak kdybychom se chtěli stát křesťanskými praktiky, kdybychom chtěli skutečně zařadit službu do programu našeho klubu, kde začít?
1: Já si myslím, že podstatné je se rozhodnout, že to opravdu chceme dělat. Musí to být něco vědomého, pro co se natchneme s celým týmem a prostě rozhodneme se, že to alespoň jednou zkusíme. To je bod číslo 1. A druhým krokem potom je uvědomit si, že nás to bude něco stát. Bude nás to stát třeba jeden den na táboře, kdy místo programu vyjdeme do vesnice a uděláme něco pro druhé. Bude nás to stát kus výpravy nebo dokonce nějakou speciální akci, ale myslím si, že to, co tím získáme, mnohonásobně vynahradí tu investici. Když už se rozhodneme vyhradit si nějaký čas třeba na táboře, na schůzce nebo na výpravě, tak potom přemýšlejme o tom, co by bylo užitečné. To je ten třetí krok. Úplně nejjednodušší pro začátek, pokud opravdu nevíte, jak začít, tak je vzít na výpravu pytle na odpadky a po cestě nebo aspoň na nějakém úseku té výpravy sbírat odpadky. Ano, my jsme je nerozházeli, nechali je tam nějací cizí vandalové nebo cizí lidi, kteří nejsou tak dobří než my, to si často myslíme, ale je to určité pokoře. I přesto, že jsme to nezpůsobili my, tak tu škodu napravit, prostě protože je to správné. Takže to je takový první tip, pozbírejte po cestě odpadky. Od skautů se učíme pravidlo, které mně přijde úplně výborné. Opusť tábořiště v lepším stavu, než si ho našel. Ne, že využiju, spotřebuju to tábořiště nebo to místo, kam jsem přišla a nechám ho v horším stavu, ne, že ho nechám stejné, ale dokonce ho vylepším. Takže nazbírám dřevo a připravím oheň ke škrtnutí sirkou, anebo uklidím lépe, než tam bylo předtím, když jsme přijeli. Velmi jednoduché, ale vlastně velmi účinné, jak posunout ten svět kolem sebe na trošku vyšší úroveň, než to bylo předtím. Přesto ale možná narazíte velmi brzy na otázku, že nevíte, co by bylo potřeba. To nás vede k důležitému uvědomění, že jsme vlastně nad tím doposud možná vůbec nepřemýšleli, co potřebuje prostředí kolem nás, co potřebují lidé kolem nás, co můžeme nabídnout.
0: Jak by se to dalo poznat, co lidé okolo nás potřebují?
1: Ve skautu říkáme dětem, když něco nevíš, tak se zeptej. Takže tady bych poradila úplně stejně. Když jedete na výpravu na chatu, tak se zeptejte majitele té chaty, na kterou jedete, jestli tam není potřeba něco obnovit, natřít, vytrhat nějaké nálety někde v koutě zahrady, zhrabat listí, nebo udělat nějaký větší úklid po zimě. Zeptejte se starosty ve vesnici, kam jedete na tábor, jestli tam není nějaká práce, se kterou byste mohli pomoct, třeba čištění potoka. To může zabrat půlku táborového dne a nakonec je to výborná zábava, ale taky velmi užitečná. Můžete se zeptat dobrovolných hasičů v místě, kam jedete. A nebo třeba v blízké instituci. Možná máte blízko ve vašem městě třeba domov pro seniory, kam byste mohli přijít zaspívat písničky. A nebo jim pomoci na zahradě nebo třeba s nějakou sezónní výzdobou na chodbách nebo v oknech. A konec konců můžete se zeptat i ve vašem sboru, co třeba takový velký úklid budovy, ve které se scházíte. To je taky podnět.
0: Myslíš, že se nějak liší služba druhým na vesnici, v malých městech, nebo třeba v Praze, nebo v Ostravě? Kde upřímně je možná trochu těžší prostě se jenom zeptat majitele chaty, co potřebuje, protože často jedeme někam daleko, lidi se neznají tak dobře ve velkých městech. Myslíš, že je tam nějaký rozdíl?
1: Co se nám úplně nejvíce osvědčilo, tak je vždycky jít po linii nějakých osobních vztahů nebo potom, že někoho osobně znám. Na vesnici to může být jednodušší, protože vím, že o 3 domy dál bydlí stará paní, které pomůže, když jí nasekáme dřevo na zimu nebo někdo osamělý, komu přineseme perníčky, které jsme napekli na schůzce. Takže v tomto to může být jednodušší, ale i ve městě ledas kde pracuje a ledas koho zná, takže myslím, že když člověk opravdu chce, takže nakonec k té možnosti dojde. A když se chystáme někam na akci, třeba i v rámci Dorostové unie, kam, jak už jsem říkala, patří náš skautský oddíl, tak telefonujeme na místo, kam jedeme a zkoušíme prvního, druhého, třetího člověka, dokud se prostě nedobereme tomu, co bychom mohli na místě udělat. A nakonec se to podaří.

0: Spolu s Helen Mrázkovou dnes mluvíme o službě druhým. Helen, mnohdy mám pocit, že nemám sílu sloužit, že spíš sám potřebuju, aby někdo posloužil mě. Možná se tak cítí i vedoucí klubů, že sotva zvládají vést oddíl a nemají vůbec energii na to ještě dělat něco navíc pro lidi venku, nebo pro sousedy, nebo pro majitele tábořiště. Co s tím?
1: Unavení vedoucí, to je velké téma. Nicméně, když teď budu mluvit k vedoucím, tak vy připravujete nějakým způsobem náplň toho, co v oddíle děláte. A možná jde jenom o to, jakým směrem tu náplň, tu programovou náplň směřujete. Jestli ji směřujete k zábavě dětí, anebo k tomu, aby společně děti s vámi udělali něco užitečného. Ten program tak jako tak je třeba připravit. A jestli to budou zábavné hry, anebo jestli to bude společná práce, tak to už tak velký rozdíl nemusí být. Možná to může znamenat, že nebudete do programu přidávat něco navíc, nějaké další akce, termíny v diáři, ale vezmete prostě to, co máte a jenom pozměníte tu náplň. A nebo třeba odkrojíte část toho času, toho tábora, řekněme, který stejně tak jako tak máte v plánu dělat, nebo té víkendovky a nasměrujete ji tím směrem ke službě, k práci na něčem užitečném. Ještě bych vás chtěla povzbudit tím, že práce na něčem užitečném nám dává výbornou příležitost ji reflektovat potom v následném třeba i duchovním programu. Že to může být vlastně skvělý začátek a východisko potom s dětmi mluvit o vážných věcech, se kterými tak jako tak v prostředí klubu a oddílu, kde chceme dětem představovat Boha a život s Bohem, tak stejně je to něco, co chceme mít v tom programu. Když odpracujeme něco, co nám dává smysl a někomu pomůže, tak pak můžeme společně mluvit o tom, jestli se nám do toho chtělo, jestli ta práce byla příjemná nebo nepříjemná, jak jsme se cítili na začátku a jak jsme se cítili na konci. No pravděpodobně dojdeme k tomu, že se nikomu nechtělo, ale na konci ten pocit veskrze je z toho dobrý. Máme radost z toho, že jsme udělali něco užitečného. A vlastně zjistíme, že k dobrému pocitu nevede jenom ta nejsnazší cesta ve smyslu, že strávím čas na sociálních sítích, ale že se trošku zapřu, že se překonám a můžu být na sebe hrdá a mám lepší pocit, než kdybych jenom pozorovala život druhých lidí někde na Instagramu. A potom, když si to společně zvědomíme a mluvíme o tom, tak vlastně děti zjistí, že tím, že udělali něco nezištně, tak si jednak udělali i něco pro svůj dobrý pocit, ale ukládají si poklad v nebi, úžasný námět na duchovní program, ale taky, že udělali něco pro sebe. Když pracuju, abych vydělala peníze, získám peníze, ale když pracuju nezištně, tak získávám mnohem víc, získávám rozvoj svého charakteru. Pracuju vlastně na tom, jaká já jsem. To jsou všechno úžasná témata, která nám práce pro druhé otevírá a dává nám skvělou příležitost těm dětem předat vlastně vlastní zkušeností, zážitkem, tím jejich vlastním prožitkem, mnohem hlouběji a niterněji tu myšlenku miluj svého bližního jako sám sebe, než kdybychom jim o tom teoretizovali v nějakém prostě monologu.
0: Já právě jsem se na to chtěl zeptat. Skoro to zní jako, že program služby někomu může nahradit duchovní program nebo prostě nějaké zamyšlení, které míváme na klubech. Myslíš si, že to tak může být?
1: No samozřejmě, určitě. Já si myslím dokonce, že duchovní program v tomto kontextu můžou být celé ty 3 hodiny práce plus potom nějakých 15 minut, kdy si to zvědomíme, reflektujeme a mluvíme o tom. A celý tady ten blok může opravdu přinést větší užitek než třeba 40-minutový monolog, na který bychom se těžce připravovali a dávali ho dohromady. Takže určitě moc doporučuju.
0: Dovedeš si představit, že by se do nějakého úklidu třeba zahrnul i nějaký herní prvek? Kdo přinese víc odpadků, tak získá nějaký počet bodů nebo tak, že by služba nahradila hru?
1: No jasně, na výpravě, kdo nazbírá větší pytel odpadků, to je úplně klasická hra.
0: Často mluvíme o sbírání odpadků, to umí každý, nicméně kdybychom sbírali odpadky často, tak věřím, že děti i vedoucí to přeci jen omrzí. Je potřeba něco umět na to, aby člověk mohl pomáhat jinak než jenom sbíráním odpadků?
1: Tím, že dětem dáme možnost s něčím pomoci, být něčím opravdu užitečné, tak tím budujeme jejich sebevědomí. Když bychom pořád dokola je nechali dělat jenom

0: v místě, kde funguje váš oddíl, anebo ještě lépe v nějaké blízké vesnici nebo v nějaké okrajové části města na sídlištích, to je mnohem těžší se zapojit. Doporučuju spíš nějaké jako domky a někde, kde se lidi znají. A nabídnout, že můžete přispět svou účastí tím, že vytvoříte několik tříčlenných kolednických skupinek. Každou tu skupinku musí doprovázet člověk 15+, takže buď rádce vedoucí, anebo je to i skvělá příležitost pozvat rodiče, děti. V den, kdy ta sbírka probíhá, obvykle to je kolem Tří králů, kolem 6. ledna, tak se vlastně připojíte tím, že dostanete přesné instrukce, trasu, kterou máte projít, a s tou skupinkou, která je převlečená za Tři krále. Na každé adrese, kterou míjí, tak zazvoní, a pokud je jim otevřeno, tak zaspívají písničku My Tři králové jdeme k vám. Mají u sebe zapečetěnou pokladničku, do které ti lidé, kteří otevřeli, mohou nebo nemusí přispět na sbírku Charity České republiky. Napíšou na veřeje K+M+B, což mimochodem je krásné požehnání, Kristus žehnej tomuto domu. Takže je možné vlastně vnímat i takový duchovní rozměr, že přinášíme těm obydlím vlastně požehnání. V zimě navlečení v těch zimních věcech nevždycky bývá optimální počasí. Obejdeme několik kilometrů, je to náročné, stojí nás to něco, ale zvládneme to. I ty malé děti, 6leté, opravdu to zvládnou. Mají dobrý pocit a nadšeně potom popisují historky, jak se na ně staří lidé usmívali a děkovali jim za to, že jim přišli takhle rozveselit den. Mají dobrý pocit z toho, že vybrali třeba i hodně peněz. Na konci celé akce po skončení, třeba měsíc po skončení sbírky, se dozvíte, kolik vaše skupinka vykoledovala, a bývají to tisíce, nezanedbatelné částky. A někdy dokonce lidi dají třeba i nějakou drobnou čokoládku těm dětem, tak to už je takový bonus navíc. Po tady tom koledování se sejdeme, zaspíváme nějaké písničky, popovídáme si, je to fajn si dát polévku, zahřát se i s těmi rodiči, kteří tam přišli. Je to taková moc hezká akce, opravdu doporučuju, nebojte se toho. Já myslím, že ten přínos je vlastně všeobecně, jak pro charitu, tak pro ty děti, které koledovali a zapojili se, tak vlastně pro ty obyvatele, které jsme tímto potěšili, tím, že jsme jim přišli zaspívat koledu.
1: Dovedu si představit, že pro klub plný introvertů může být takováhle forma pomoci dost stresující. Myslíš, že je to něco, co je pro všechny, vzít to jako výzvu, anebo třeba spíš, když vím, že moje děti se stydí mluvit s dospělými nebo tak, se držet těch úklidů nebo nějaké pomoci v přírodě, kde tenhle stresor odpadá?
0: No ono, zapojit se do nějaké pomoci nebo dělat něco, co, na co jsme doposud nebyli zvyklí, vždycky znamená určité vykročení z komfortní zóny. Kdybych se ještě vrátila k té tříkrálové sbírce, tak ono je to trošku trapné u prvního, druhého, třetího domu, pak už ne, člověk se jako otrká, a nestalo se nám, že by z důvodu studu se nějaké dítě nechtělo zapojit, pokud tam byl ten dospělák nebo ten starší člověk, který tomu dodal tu sebedůvěru. Takže spíš bych vycházela, jestli vedoucí jsou s tím v pohodě a ti dospěláci, tak děti se určitě přidají. Ale jsou samozřejmě i jiné možnosti. Určitě bych vycházela z toho, jaké děti s jakými talenty a jaké vedoucí s jakými talenty v oddíle nebo v klubu máte. Pokud jsme oddíl nebo klub, kde několik dětí chodí do zušky a hraje na housle, flétny a leda z jaké nástroje, tak se nabízí třeba nacvičit několik písniček a oslovit domov pro seniory někde v okolí, jestli by uvítali, že bychom přišli v odpoledních hodinách udělat třeba půlhodinový koncertík. Překvapilo nás, s jakou otevřenou náručí nás přivítali, když jsme toto nabídli s naším skautským oddílem. Šli jsme záměrně mimo naše velkoměsto, do vesnice, kde takový provoz nějakých kulturních programů není, byl to malý domov pro seniory, takže o to byli radši, nemají tam navázané spolupráce třeba se školami, se zuškami. Takže jsme tam opravdu ten program zpestřili. Navíc jsme třeba připravili záložky, které děti darovali těm seniorům s biblickými citáty. Byla to zase příležitost pro ty, kteří nejsou hudebníci, aby se taky svým způsobem mohli podílet.
1: Já bych chtěl povzbudit i kluby z velkoměst. Já jsem z klubu v Praze a vzpomínám si, že právě teď, jak jsi to zmínila, tak jsem si na to vzpomněl, že jsme byli v jednom domově seniorů několikrát, několik

0: let po sobě před Vánoci zpívat s naším oddílem. Bylo to moc fajn. Takže i ve velkých městech to jde. Napadá tě nějaký další konkrétní příklad služby, který jsi zažila a fungovalo to skvěle?
1: Ráda bych zmínila ještě jednu možnost, jak se připojit k něčemu, co už vymyslel někdo jiný. Tady se vlastně vracím k tomu pocitu, že je to náročné, nemáme na to něco vymýšlet. Mnoho aktivit už bylo vymyšleno a stačí se vlastně s vašimi dětmi jenom připojit. Vyzkoušeli jsme skautskou výzvu Teplo a světlo pro Ukrajinu. Obnáší to výrobu svíček v podstatě z odpadu, z prázdných plechovek a ze zbytků svíček a nastříhaného kartonu z krabic se dají vyrobit vlastně velmi účinně svítící a hřející svíce, které se potom zhromažďují na ústředí v skautském v Praze a posílají se na Ukrajinu. Během jedné schůzky asi s 15 dětmi ve věku 10 až 15 let jsme zvládli vyrobit několik desítek těch svíček. Nezdá se to, bylo to fakt velmi jednoduché a posílali jsme velkou krabici. On je to svým způsobem i taková možnost, jak udělat něco pro dobro na tomto světě ve velké věci, kterou jinak nemůžu ovlivnit. Když pozoruji válku na Ukrajině, tak je mi to hrozně líto. Je mi líto těch lidí, kteří tam trpí, ale trápí mě, že svým způsobem to nemůžu ovlivnit. Jako dospělák můžu poslat peníze, ale pro děti vlastně může být pomocí i pro jejich jako psychiku a zvládání toho stresu, jaké věci se dějí ve světě, že dostanou možnost nějakou maličkou kapičkou v moři něco udělat, co není jenom symbolické, ale něco, co opravdu pomůže. Protože těch pár svíček se přidá k dalším pár svíčkám, nazbírá se jich nakonec několik desítek tisíc a opravdu lidé na Ukrajině na těch svíčkách v oblastech, kde je narušená infrastruktura, nejde elektřina, tak si jim svítí nebo na nich ohřívají jídlo. Takže je to velmi praktická věc. Další podobnou aktivitou, ke které se stačí jenom připojit a nebude vás to stát žádnou práci, je akce Uklidíme Česko. Celostátní akce, kdy probíhají místní, půldenní nebo celodenní akce k úklidu jednotlivých lokalit ve městech nebo v přírodě. A na webu uklidmečesko.cz si stačí najít akci, která se koná poblíž vaší klubovny a prostě se tam dostavit. Dostanete pytle, rukavice a jste součástí něčeho velkého a díky vám potom je příroda čistší.
0: Pro mě bylo vždycky hrozně příjemné vidět tu vděčnost od lidí, kterým jsem právě nějak posloužil. Třeba v domově seniorů jsem to zažil, ale dovedu si představit, že při akci Uklidíme Česko člověku se žádná vděčnost praktická nedostane. Stalo se ti někdy, že o vaší službu třeba vůbec nestáli a naopak vypadali jako pobouření tím, že jste jim chtěli posloužit nebo tak?
1: V začátcích našeho skautského oddílu, asi před 4 lety, jsme udělali možná ne až tak promyšlenou věc z neznalosti, z neskušenosti. Vyslali jsme 3 družiny do okolí klubovny a dali jsme jim určitý čas na to, aby udělali nějaký dobrý skutek. A ukázalo se, že to není až tak lehké vymyslet. Jedna družina pozbírala odpadky, druhá postavila nějaké pokácené popelnice a třetí družina přišla s tím, pokud si to dobře pamatuju, že oslovili starší paní nebo starou paní, že by jí pomohli s nákupem a ona nechtěla. Bylo to vlastně docela zklamání, tak jak říkáš. Byla to ale dobrá příležitost k reflexi. Mohli jsme o tom znovu mluvit. To je vlastně výborná věc na tom, když už jsem dříve povzbuzovala k tomu to, co děláme, tak potom o tom mluvit, jako reflektovat to, dávat si zpětnou vazbu, tak si popovídat o tom, proč asi ta paní tu pomoc odmítla, co jí k tomu vedlo. Možná neměla důvěru, možná by jí to pocitově jako zneschopnila, chtěla mít pocit, že ještě zvládne věci sama a ono by jí to jako spíše ponížilo, než aby jí to pomohlo. Můžeme mluvit o tom, jestli i přesto bylo správné jí tu pomoc nabídnout. A nebo taky o tom, jestli nám se někdy stalo, že jsme pomoc, která se nabízela, nevyužili. A proč? Třeba v tom mohla být pýcha. A nebo proč si někdy bojíme říct o pomoc? Třeba proto, že nechceme přiznat, že jsme slabí. Nabízí se k tomu biblický příběh o tom, jak Petr odmítl, aby mu Ježíš umyl nohy. A je to najednou myšlenka, kterou děti nejenom slyší z monologu nebo z duchovního programu, z nějakého kázání, ale kterou sami velmi prakticky zažili na vlastní kůži, zažili ty pocity a budou si to pamatovat s mnohem větší intenzitou a dopadem.
0: Helen, díky moc za příběhy i za povzbuzení do služby. Věnovali jsme se motivaci ke službě, strachu z ní, mluvili jsme o tom, proč se v klubech možná o službě tolik nepřemýšlí, jak začít a co třeba můžeme udělat. Měla bys závěrem nějaký vzkaz pro naše posluchače?
1: Skauti mají velmi inspirativní denní příkaz. Udělej každý den alespoň jeden dobrý skutek. To mi přijde úžasné. Začni už dneska třeba doma v rodině. Vyklidit myčku, i když dneska na mě není řada. Taková malá věc, ale taková výzva, když se vžiju do té situace. V oddíle to zkuste aspoň projednou. A třeba časem dojdete k tomu, že na každé větší akci aspoň část programu věnujete tomu, abyste nechali svět trochu lepší, než jaký byl, když jste do něj vstoupili. Pravá víra se ukazuje v činech milosrdenství.
0: Helen, díky moc. Od mikrofonu se loučí i Ondřej Malý a stejně jako jsem citátem díl uvedl, tak ho citátem i uzavřu. Tento je z úst matky Terezy. Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska a plodem lásky je služba a plodem služby je pokoj. Naslyšenou.

Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 se Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Pondělí 18.30, to je čas reprízy tohoto pořadu. Za týden dostane prostor téma dovednosti aneb, aby si dítě umělo poradit.

kalendáři dnes najdeme neobvykle znějící jméno Irma. Toto staré německé jméno je zkrácenou podobou jmen Irmgarda, Irmtraut, ale i Irmhilda. Vykládá se jako velká, silná a pevná.

Znělka nás přivedla k pravému poledni. Ladíte čtvrteční vysílání Rádia 7 s datem 10. září. Na moderátorském křesle stále Kuba Lofítek, který zve k poslechu vysílání Rádia 7 i v aktuální 60-minutovce. Ve 12.15 bude připravena další část čtení na pokračování a listování knihou Plavčík Žán. 12. hodina je na Rádiu 7 čas, kdy chceme v modlitbě přicházet k živému Bohu, prožívat, vnímat jeho přítomnost a přijmout povzbuzení pro zbytek dne. Je to i mou dnešní modlitbou, Bože, Otče, to, abychom mohli být ve tvé přítomnosti, abychom byli tobě blízko, protože vím, že to je i touhou tvého srdce prožívat to blízké společenství. A děkuji za to, že je možné, že cesta k tobě je otevřená, a to skrze Pána Ježíše Krista, který je tím jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Děkuji, Pane Ježíši Kriste, že jsi tou cestou, pravdou i životem, že dáváš naději do života každého, kdo přichází k tobě s prosbou o pomoc, s prosbou o odpuštění. Děkuji za to, že i pro ten dnešní den máš připraveno to své pro naše životy. A tak chceme vidět a vnímat to tvé jednání, působení. Prosím i za posluchače Rádia 7, za tvoje povzbuzení pro jejich životy, za novou sílu a vůli jít dál, i když prožívají třeba nějaké těžké věci. Kéž to, co řešíme v našem životě, kéž tím můžeme procházet s tebou. Děkuji za to, že když máme tebe, už nemusíme hledat dál. Amen.

Před námi je ještě jedna skladba, a to v podání kapely Till I Get Home, a ve čtvrt na jednu už budeme listovat knihou Plavčík Jean.

Ve čtení na pokračování se opět ocitneme v 17. století, kdy ve Francii probíhaly náboženské války. Mladý šlechtic Jean de Conti sleduje, jak královští vojáci vypalují jeho domov. Hledá pomoc u vévody de Saint-Amon, přítele svého otce. Vévoda je sice zděšen zprávou o masakru, ale zároveň se obává o své postavení u dvora Ludvíka XIV., který začíná i genoty tvrdě pronásledovat. Navenek Jeanovi se líbí pomoc, ale ve skutečnosti hodlá mladíka zneužít jako důkaz své loajality a poslat ho přímo na šibenici. Po odchodu od vévody je Jean v zámeckém parku zadržen dvěma muži, kteří ho odvezou na sídlo barona de Verne. Dozví se, že útok na panství Conti bylo úmyslné a baron otce marně varoval. Jean, zdrcený ztrátou rodiny, nenávistně prohlašuje, že se všem pomstí.

Jak si vlastně představujete tu svou pomstu, Žáne? Zeptal se věcně Deverné svého hosta, když spolu opět seděli v prostorné jídelně nad sklenkou vína. De Contimu se do rozhovoru nechtělo, spánek mu nepřinesl očekávanou úlevu, spíš naopak. Probuzení ho vrátilo do přítomnosti a připomnělo s novou krutostí události posledních dnů. Když baron viděl, že se chlapec k odpovědi nemá, začal hovořit jakoby napůl k sobě a napůl k němu. Pomsta. Rozpárat břicho důstojníkovi, který velel vojákům? Spáchat atentát na krále nebo... Nechte toho. Přerušil ho unaveně Jean de Conti. Jednak nemám chuť poslouchat podobné řeči a potom... Rád bych vás ujistil, že nejsem zdaleka takový hlupáček, za jakého mě zřejmě považujete. O pomstě jste, pokud vím, začal první mluvit vy. Kdyby vám zabili otce, matku a sestru, zničili domov a připravili o všechno, co jste měl rád, vám zabili otce a mě přítele. Netvrdím, že je to jedno a to samé, ale věřte mi, Žáne, že moje bolest není o mnoho menší. Vy jste ještě asi zřejmě nepochopil, že muž, který s vámi sedí a mluví, je vaším bratrem ve víře. Nikdy jsem vás u nás neviděl, pane barone. Já také netvrdím, že jsem byl na panství Conti pravidelným hostem. Říkal jsem vám přece, že jsem žil v Paříži a ve Versailles. Jako igenot? Zatvářil se pochybovačně mladík. Ti přece už od vlády Ludvíka XIII. Nesmějí zastávat žádné veřejné úřady ani politické funkce. Nepatřil jsem mezi protestanty a už vůbec jsem nebyl křesťanem. Snad člověkem, který občas zajde ke zpovědi a svatému přijímání. Žil jsem u dvora a snil o kariéře polního maršálka nebo námořního admirála. Měl jsem proto všechny předpoklady, mladý, bohatý, dostatečně průbojný a také bezohledný. Jenomže život v Paříži mi, jednoduše řečeno, zlámal vás. Hostiny, pitky, hazardní hry a časté společenské večírky končící jeden jako druhý smilstvem s některou ze vznešených, stále se nudících urozených dam. Při tomto způsobu života si člověk ani neuvědomuje, jak rychle letí týdny, měsíce, roky a že se pozvolna mění v někoho úplně jiného. Jenomže, co bychom nebyli schopni udělat pro uskutečnění svých snů, dokonce i zničit sebe samého. Postupem času jsem se dostal do situace, kdy mě už nebavilo a neuspokojovalo vůbec nic. Život se pro mě stal jakýmsi prázdným utrácením času a já začal pomýšlet na sebevraždu. No, a právě v té době mě jeden můj přítel pozval na křesťanské shromáždění. Mluvil tam tenkrát Henry Moore a mimo jiné jsem tam poznal i vašeho otce. Netrvalo dlouho, a já se stal Kristovým následovníkem. Byly mi odpuštěny hříchy a do mého života přišla radost, která v něm předtím už zcela chyběla. Ježíš pro mne přestal být jen jakousi sochou na kříži, ale stal se mým pánem a spasitelem. Baron de Vernet upil trochu vína, aby svlažil vyprahlé hrdlo, a pokračoval. Pak jsem zůstal ještě nějakou dobu u dvora, kde jsem se dozvídal spoustu zajímavých věcí, vzhledem k tomu, že jsem se igenotským problémem nikdy předtím nezaobíral, bylo pro mne všechno nové a já náhle s údivem zjišťoval, kolik lidí žijících ve Versailles proti igenotům intrikuje. Postupem času se mi podařilo odhalit, kdo stojí v zákulisí této politiky
a mohl jsem některé ze svých přátel varovat před nebezpečím, které jim hrozilo. Váš otec ovšem patřil mezi ty, kdo varování neuposlechli.

0: De Vernet dokončil své vyprávění a v místnosti se rozhostilo ticho. Conti seděl se sklopenou hlavou a mlčel. Několikrát si přitom povzdechl a pak se tiše jen tak pro sebe zeptal. Proč se to všechno muselo stát? Nevím, řekl stejně tiše De Vernet. Je příliš brzy na to, abychom mohli znát odpověď. A je docela možné, že se ji nedozvíme nikdy. Co na tom záleží? Proč to Bůh dopustil? Žáne, vaši milí odešli jako hrdinové. A já prostě jsem si jistý, že Bůh se nikdy nemýlí. To, že my lidé často nerozumíme, přestaňme však mluvit o mrtvých a starejme se o živé. Je mi, jako bych zemřel s nimi, otřásl se mladík. To, co se stalo, nezůstane bez odplaty, prohlásil De Vernet. Ovšem pod jednou podmínkou. Když přenecháte svou pomstu jinému. Nechci se mstít, žádám spravedlnost. Nedávno jste tvrdil něco jiného. Přece mi nebudete radit, abych toho lumpa nechal klidně běžet, vyskočil mladík. Chvíli přecházel po místnosti a pak se otočil na svého hostitele. Dobrá, říkejte si tomu, jak chcete. Pokud je podle vás spravedlivá odplata pomstou, pak tedy toužím po pomstě. Baron De Vernet pokrčil rameny a pronesl nevzrušeným hlasem. V jistém slova smyslu je tou největší pomstou naše odpuštění. Faktem však zůstává, že tuto pravdu zatím objevilo jen velmi málo lidí. Jsou věci, které bych prostě nedokázal. Nedokázal! Také po vás nikdo nechce, abyste je dělal hned teď. Proč se to všechno stalo? Proč? Opakoval trpce De Conti. Když jsem vás viděl vybíhat živého z té hořící stodoly, pomyslel jsem si zázrak. Bůh ho nechal žít. Ptáte se, proč jsou ti ostatní mrtví? To není správná otázka. Měl byste se ptát, proč zrovna já ještě žiji? Asi bych vám měl poděkovat, pane barone. Ozval se po dlouhé odmlce mladík. Ale mám pocit, že by mé díky vyzněly příliš ploše. Nechte své díky stranou, mávl odmítavě rukou De Vernet. Zatím jsem toho pro vás mnoho neudělal a vzhledem k tomu, že jste se od včerejšího dne neukázal u vévody de Senamon, myslíte, že se po mně bude schánět? Baron se lehce pousmál a kývl hlavou. Ale jistě, že mladý muži. Vzhledem k jeho nezávidění hodnému postavení u dvora, máte pro něho určitou cenu. Řekněme, že mu můžete posloužit jako prostředek, jímž by ujistil krále o své loajalitě. V tomto směru se na mě můžete zcela spolehnout, příteli. Mluva mezi mocnými tohoto světa má někdy prazvláštní abecedu a já jsem se ji učil už od útlého dětství. Myslíte si tedy, že mě budou hledat? Teď, když jste navštívil de Senamona, si tím můžete být naprosto jist. Musíte zmizet. Zmizet? Ale kam? Nemáte náhodou někde hodně daleko dobré známé, kterým můžete bez zbytku důvěřovat? Ale počkejte, teď mě napadá... Ano, to je přesně ono. Znám jednoho spolehlivého chlapíka v La Rochelle. Je to takový typický poctivec, i genot, ostatně jako téměř všichni rošelané, Vlastní nepříliš velký, ale slušný podnik, zájezdní hostinec u mořské vyhlídky. Vaří se tam široko daleko vyhlášené rybí speciality, které jsem měl možnost sám několikrát ochutnat. Vybavím vás na cestu vším potřebným a pokud se nebojíte nějaké té práce, můžete tam v klidu přečkat nejhorší dobu.
1: Opravdu nevím, jak vám poděkovat,
0: zabručel rozpačitě mladík.
1: Zdá se mi to jako nanejvýš rozumné řešení.
0: Já si žádné díky nezasluhuji. To on, Bůh, vás vyvedl z plamenů a nedopustil, abyste skončil v Bastile či na popravišti. Jednou se, Jean de Conti, ohlédneme zpět a uvidíme za sebou cestu. Možná, že v té chvíli pochopíte, proč musela začít v plamenech, které strávily váš domov. Nedovedu si představit, co všechno vás na téhle cestě čeká, ale tuším, že to bude něco, co bude stát za oběť na jejím počátku.

0: Druhá kapitola. Duben, léta páně, 1676, Paříž. Pozval jsem vás, kapitáne Flaubere, abych vám položil několik otázek. Ludvík XIV. Upřel svůj tmavohnědý, energický pohled na muže stojícího před ním s neproniknutelným výrazem ve tváři. I dnes, tak jako pokaždé, když s ním jednal, pocítil král lehké mrazení v zádech. Nebylo to tím, že by z něho měl strach. Bylo to spíš určité vzrušení, které prožíváme v blízkosti lidí, jejichž skutečný život a způsob myšlení nám zůstává zahalen tajemstvím. Málo který z jeho důstojníků mu sloužil tak oddaně jako tento, a přesto zůstával zcela nezávislým. Král sledoval, jak se Flaubert mírně uklonil na znamení, že poslouchá. Rád bych od vás slyšel, co se stalo na panství Conti, zeptal se. Splnili jsme váš rozkaz, sire, uklonil se znovu důstojník. Můj rozkaz? Vyštěkl král a uhodil pěstí do stolu, za nímž seděl. Nemám tak krátkou paměť, jak se domníváte, pane, a jsem si jist, že víte velice dobře, co jsem ohledně záležitosti hraběte de Contiho nařídil. Jistě, sire, to nepopírám, ale... Tak proč jste se tedy mými instrukcemi neřídil? Rozkřikl se Ludvík XIV. Ve Flaubertově tváři se nepohnul ani sval. Necítil se sice nejistěji, ale snažil se nedat své vnitřní rozpoložení najevo. Bylo to poprvé, kdy s ním jeho veličenstvo mluvilo tímto tónem, a on si uvědomil, že ten muž v přepichovém oblečení a záplavě krajek už dávno není oním 12letým chlapcem, kterému on, voják bezejména, zachránil život. Jeho čin mu tenkrát vynesl hodnost kapitána a jelikož byl znamenitý šermíř, stal se učitelem mladého panovníka. Jenomže ty doby jsou dávno ty tam a vypadalo to, že i sám král za nimi hodlá udělat definitivní tečku. Zachvěl se. V poslední době viděl příliš mnoho lidí a s daleko vyšším postavením, než měl on, ukončit svou kariéru ve vězení nebo na popravišti. Některé z nich měl dokonce za povinnost na jejich poslední cestě doprovázet a tak viděl hodně zblízka, jak končí ti, kdo upadnou do nemilosti. Ludvík XIV. Zkoumal pozorně Flaubertovu tvář. Byl v tomto směru velmi dobrým znalcem a s uspokojením konstatoval, že jeho důstojník přestává být ve své kůži. Pocítil, jak se ho zmocňuje příval divoké radosti. Ten chladně cynický, nemilosrdný člověk se chvěje před ním. Ludvík XIV. Miloval pocit převahy nad lidmi. Dnes leží u mých nohou on a zítra celá Evropa. Říkával si přitom v duchu. Tak povídejte, jak to bylo ve skutečnosti? Položil Flaubertovi otázku již zcela klidným hlasem.
1: Hrabě de Conti kladl při zatýkání odpor. Pohnul neochotně rty kapitán.
0: Mám pocit, že silně přeháníte, pane.
1: Nemám proč, sire.
0: Opravdu? A co je tohle?
2: Hodil král k důstojníkovým nohám jakýsi rozpečetěný list.
0: Čtěte, rozkázal.
2: Flaubert zvedl list, zběžně ho přelétl a zastavil se u podpisu. Vévoda de Senemon, četl. Jednotlivá písmena mu začala divoce poskakovat před očima a věty mu splývaly jedna přes druhou. To, co držel v ruce, bylo obvinění z vraždy šlechtice starého rodu. Taková pitomá neopatrnost, nadával si. Jenomže kdo mohl tušit, že ten hrabě splodil syna, který odmítl dát si proříznout hrdlo? Pro klatě toho ten zatracený Luvoá nemohl alespoň upozornit. Tak co vy na to? Ušklíbl se

0: Dovedete si představit, Flaubere, co to znamená, když ten kluk běhá po Francii a každému na potkání vykládá o tom, jaký je král bídák?
1: Pokud si vaše veličenstvo přeje, najdu ho.
0: Tuto starost přenechte laskavě panu de la Renier a jeho policii. Vy uděláte rozhodně lépe, když si dáte pozor, aby náhodou nenašel on vás. Přísahám, že bych se mu vůbec nedivil, kdyby vám vrazil nůž do zad.
1: Znovu bych chtěl připomenout, že jsem plnil rozkaz vašeho veličenstva, prohlásil Flaubert pokorně. Vždycky jsem se snažil, aby vaše příkazy byly splněny co nejlépe.
0: Vaše horlivost, pane, byla v tomto případě skutečně veliká, povzdechl si král.
1: Uznávám, že jsem se nechal strhnout, ale jsem voják, sire.
0: Dobrá, nechme toho, řekl blahoskloně Ludvík XIV. Máte horkou hlavu, kapitáne, a proto bude dobře, když si ji poněkud schladíte. Pokud vím, plavil jste se několik let po Středozemním moři a máte určité námořní zkušenosti.
1: Ano, sire,
0: přisvědčil s úklonou Flaubert. Co byste řekl tomu, kdybych vám svěřil vojenskou ochranu jisté lodi, vezoucí strategický náklad do zámoří?
1: Nejsem námořník, ale když bude lodi velet dobrý kapitán.
0: Pokud přijímáte, pak přijďte zítra v tuto hodinu do Louvru a já vám vysvětlím další. A teď se běžte vyspovídat, pane, myslím, že toho máte zapotřebí.
1: Veličenstvo mi promine, ale já nevěřím v Boha.
0: Vy se chcete rouhat v přítomnosti krále, Flaubere? Zdvihl v údivu obočí Ludvík XIV., ale v zápětí se usmál.
1: Vám skutečně nelze upřít jistou dávku odvahy, či spíš drzosti. Odpusťte mi mou zvědavost, pane, a řekněte mi, v koho nebo v co věříte, když ne v Boha?
2: Mám stejnou víru jako vy, sire. Věřím v sebe.
0: Máte v skutku zvláštní představy o víře svého panovníka? Podivil se král.
1: Dovolil bych si jeho veličenstvu připomenout, že ho znám od dětství. Pokusil se o úsměv Flaubert.
0: Rád bych vás upozornil, pane kapitáne, stišil Ludvík XIV. Hlas do nebezpečně znějícího šepotu, že víru, kterou jste zde přede mnou tak statečně vyznal, si může dovolit v této zemi pouze jediný panovník. Teď jděte a nezapomeňte, že vás zítra očekává. Podepsal sis rozsudek, díval se Ludvík XIV. Na dveře, které za sebou Flaubert tiše zavřel. Nejenom ty ses učil ode mne, ale i já se přiučil od tebe a přesvědčíš se, že jsem nebyl špatným žákem. Dobrá, panství Conti lehlo v plamenech. Jenom ať lidé vidí, že král dovede být rázný vůči všem, kdo koketují s nepřáteli Francie. A pokud tu špinavou práci udělá někdo za mne, vždycky se najde způsob, jak si umýt ruce. Král se otočil k velkému zrcadlu a chvíli v něm pozoroval svůj obraz. Věřím v Boha, opakoval spolu s ním muž v zrcadle. Věřím, ale pro všechny ostatní se stanu Bohem.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší, vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024.

Ve 13 hodin se společně s pořadem Řeka života zaměříme na životní příběh dalšího inspirativního člověka. Do té doby stihneme ještě dvě písně. Tou první bude skladba Až se vrátíš Jiřiny Jenny Čunkové.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ze čtvrtka 10. září minula 13. hodina. Vysíláním Rádia 7 provází Kuba Lofítek. Před námi je další z našich pořadů, který se věnuje životním příběhům inspirativních lidí.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Přirovnání života člověka k řece odpovídá v mnohem. Vždycky řeka někde pramení, rozlévá se potom do mnoha potůčků, aby se v závěru ve svém ústí vlila do velikého moře. A proto je důležité o životě přemýšlet nějak v celku a také se umět ohlížet. A i to je důvod dnešního setkání. Sedíme ve Strážovicích v krásném hotelu, který celý zařídil, postavil a vybavil pan Dalibor Cichý. Já vás moc vítám u mikrofonu.
2: Dobrý den, zdravím taky všechny i posluchače.
1: Pan Cichý je nejenom hoteliér a podnikavý člověk, ale taky a možná především křesťan, člověk, který patří Kristu. A tak kde vlastně začal ten váš život? Co vás ovlivňovalo od útlého dětství?
2: No, od útlého dětství mě nejvíc ovlivnila moje babička, to říkám vždycky. Protože to byla taková ta správná křesťanka, jak se dá říct, a ona mě fascinovala tím jejím optimistickým přístupem k životu. Nikdy nic nenutila a vždycky člověk od ní pocítil i takové pohlazení, jakby celoživotní. Takže to bylo něco, co mě jako na ní velice fascinovalo.
1: Takže jste vyrůstal ve věřící rodině.
2: Ano, vyrůstal jsem ve věřící rodině, kompletní věřící rodině, jak tatínek, tak maminka byli také věřící a moje babička dokonce byla zakladatelka sboru v Komorně Lhotce.
1: Můžu se zeptat na rok narození?
2: 1958.
1: Ptám se proto, že tyhle ty roky, už ne těsně poválečné, ale přesto s doznívajícími zážitky z války a z tohoto nelehkého údobí, vlastně formují, nebo to okolí, ta společnost, společenství lidí a doba nás formují také. Co si pamatujete z tohoto úhlu pohledu ze svého dětství?
2: Ze svého dětství si nejvíc pamatuju rok o 10 let později, rok 68, kdy opět tady vystupuje moje babička a v tom srpnu z kopce volá na moji maminku. Neško, zle je, bude válka, když nás navštívili sovětské a ty okupační vojska. Takže ta babička, jak říkám, pořád zasahovala nějak do mého života, jinak těch 10 let zpátky si moc nepamatuju, ale toto se silně zapsalo do nějak mého povědomí.
1: Rok 68 ovlivnil mnohé do budoucna. Jak to vnímali vaši rodiče, ta vojska Varšavské smlouvy?
2: Rodiče nevím, taťka možná té politice trošku rozuměl, ale mě vždycky říká, chlapče, do politiky se necpí, tam se za to zavírá. Tak já jsem taky byl silně apolitický, se dá říct. A v té době v mých 10 jsem politice vůbec nerozuměl, já jsem nevěděl, co se děje. Pochopil jsem to, že konečně mohu jet svobodně na dětský tábor, tak jsem byl poprvé jednou v životě na dětském táboře křesťanském. Takže to bylo pro mě jako takový ten pocit svobody, ale nerozuměl jsem situaci vůbec jako politice, co se děje.
1: Každý, když se narodí do věřící rodiny, tak nicméně dojde někdy k okamžiku, kdy si tu víru rodičů nebo prarodičů musí nějak přisvojit. A musí si umět říct, nejenom Bůh je, protože to říkají mý blízcí, ale Bůh je, protože já to vím. A já jsem to zakusil. Nastal u vás někdy takový moment?
2: Tím, že tatínek byl taky hluboce věřící, i maminka, od malého děcka jsem chodil prakticky do společenství věřících, takže takový ten zlom od toho dětského jako vnímání do toho většího nebo pozdějšího věku, prakticky to v člověku, když v tom vyrůstá, ani nějak ten zlom nenajde. Jako já nemohu říct, tak to je okamžik, kdy jsem se obrátil, nebo jak někteří dokážou říct, tak to je okamžik, kdy jsem se znovu zrodil, nebo něco. To já jsem zatím v životě nezažil a nemám ten pocit. Někdy je situace, že to skoro závidím těm lidem, kteří toto mohou říct.
1: Já jsem možná ani nemyslela zlom ve smyslu obrácení, ale takový ten okamžik, kdy třeba v nějakém rozhodování se už člověk postaví v té víře na vlastní nohy.
2: No tak víceméně mě to bylo jasné, že Pán Bůh pro mě v životě existuje a že má nějaká pravidla a vždycky jsem stál na jeho straně. Nikdy jsem nebyl v Pioníru, nikdy jsem nebyl v SSM, kde jako po mě to chtěli. Když jsem se dostal na učiliště, učil jsem se jako důlní zámečník, tak tam si mě zavolali a řekli, proč nejsem v SSM a já říkám, já tam klidně budu, ale budu jim vyprávět o Pánu Bohu. Tak to my nechceme. No, takže Pán Bůh vždycky hrál nějakou úlohu v mém životě, ale nemusel jsem si ho dokazovat a myslím si, že to byl jeden z těch zlomů, kdy jsem si řekl, tak tady je okamžik, od kdy ty zůstáváš stát na Boží straně. Taky, já nevím, 15,5 letech už jsem začal chodit na učiliště, tak už jsem byl i pokřtěný. A to bylo pro mě takové přiznání se k Pánu Bohu, že cesta jako do toho světa pro mě zpátky není.
1: Kam vedla vaše profesní cesta poté?
2: Můj strýc byl elektrikář. Já jsem chtěl být vždycky elektrikářem. Tak přestože na šachtě jsem se vyučil jako důlní zámečník, tak se mě podařilo se dostat na elektroprůmyslovku do Třince. Udělal jsem si měřící automatizační techniku, slavoprout, pak jsme se ve čtvrtém ročníku studia stěhovali tady na Jižní Moravu za manželkou a můj energetik mě říká, dodělej si školu, já jsem to nechtěl, protože říkám, já to nikdy nevyužiju, jako tím, že nejsem na straně komunistů. Přesto se mě to podařilo, když jsem tam musel jet na Třinecko si tu školu dodělat. Ano, a pak mě dokonce nabídli dělat i revizního technika, to už byla funkce, o které jsem ani jako kluk nikdy nesnil, že dosáhnu jakoby devítky paragrafu nejvyššího možného jako pomyslného vzdělání v oboru elektro.
1: To jsme na severní Moravě, ale teď natáčíme ve Strážovicích. To je úplně někde jinde, to je zase Jižní Morava. Jak jste se dostal sem?
2: Možná to zní až tak neuvěřitelně, ale jako mládež z komorní hlodky jsme občas jezdívali na takové tajné tábory pod Strčno na Slovensko. A z komorní hlodky z našeho společenství jeden bratr se dostal jako dělat kazatele tady na Jižní Moravě. A říká, oši, jedeme z mládeží pod Strčno a mám tam babinec, je tam 18 děvčat, dojďte za náma. Tak jsme tři kluci jeli, no a z toho byly dvě svatby, tak střetli jsme se pod Strčnom.
1: Takže jste se přiženil.
2: Tak jsem se přiženil. Já jsem se přiženil na Moravu a ta druhá žena, ta šla do komorní hlodky.
3: Pane, ať si z téblo trávy nebo obyčejný list,

0: Malebné moravské Toskánsko tvořilo kulisu rozhovoru s panem Daliborem Cichým. Sešli jsme se, abychom v prostředí, kde buduje zázemí pro setkání lidí odpočinek i inspiraci k víře, mluvili o jeho životě. Já jsem na začátku říkala, že jste hoteliér. Vy jste začal u toho, že jste se učil jako zámečník a elektrikář. Tak jak se vlastně došlo k tomu posunu, nebo kudy dál vedla ta vaše cesta profesní?
1: No tak do revoluce prakticky se já říct, jsem dělal revizního technika na dolách tady na Jižní Moravě. No a po revoluci potom, když byla možnost podnikání, tak ta moje cesta k podnikání byla trošičku složitější, nebo taková všestranná. Byly dotace na pekárny. No tak jsem si udělal projekt na pekárnu. Koupil jsem pozemky, musel jsem vybudovat ještě studnu, abych dostal kolaudaci jako, nebo vůbec stavební povolení, tak v únoru 92 jsme dostali stavební povolení na pekárnu, ale už nebyly dotace. Takže z mého platu 3000 nešlo postavit pekárnu, to je jasné. Takže jsme to vzdali. Tak říkáme, co budeme dělat. Tak mezi tím jsme postavili vegetariánské bistro v Tatrách, v Tatranské Poljance, ale tam pod náma žádní Slováci nechtěli dělat. Zase, jak postavit tamto bistro? Taťka byl stolář, tak mě naučil dělat různé věci ze dřeva. Vyučený zámečník, nakoupil jsem železo, posvařoval jsem si nábytek, protože za něho chtěli stolaři kolem 300 tisíc, které jsem neměl. Tak jsem skončil na šachtě na podzim 99 a vyrobil jsem si nábytek sám. A na prázdniny za půl roku jsme to tam stěhovali a zvládli jsme to nějakým způsobem. Jenomže Slováci pod náma dělat nechtěli, takže za 2 měsíce jsme byli zpátky, protože se to nedalo vůbec fyzicky, psychicky zvládnout. Manželka v kuchyni, přijít ke stolu, vzít objednávku, uvařit oběd, vydat, zkasírovat, protože já mezi tím jsem byl pro zboží, přijel jsem se zbožím, přišli tam lidé v 7:30, električka nám jede v 8 hodin, my potřebujeme za půl hodiny se navečeřet, o prázdninách tam byly ještě děti s náma a to se nedalo. Takže jsme nakonec prázdnin šli dom a řekli jsme si, tam a cesta nevede, musíme něco jiného. V září jsme byli na dlažbě pomyslně a říkali si, co teď budeme dělat. Jako elektrotechnik jsem myslel, že se neuživím, protože po revoluci to byly takové zmatky, nikdo je nepotřeboval. Tak říkám, nic, zkusíme zasobovat lékárny. Tak jsme najeli v září na lékárny, no a do konce roku jsme ještě otočili 3 miliony. Začali jsme v tomto oboru pracovat. První nákup byl nějakých těch vitaminů od firmy Vitar ve Zlíně za 23 tisíc. Z toho jsem v noci nespal. Jak to zaplatíme? Dali nám to na fakturu. Ale protože byly státní lékárny, tak jsem je poprosil, aby nám to hned zaplatili. No a do týdne byly peníze zpátky a za týden jsme zaplatili fakturu, jeli pro další zboží. No a tak to šlo tak, že do konce roku jsme zjistili, že tam to asi je zajímavé. Na severní Moravě sestra neměla co dělat, tak jsem tam v roce 93 zřídil sklad u nich. Ona mě jezdila na severní Moravě po lékárnách, tady jsem jezdil já. Tak jsme se dostali k tomu zdravotnickému biznisu trošičku.
0: No ale vy jste u zásobování lékáren nezůstal.
1: U zásobování lékáren jsme nezůstali, protože samozřejmě tento biznis se začal vyvíjet na různé směry, no a pak to dopadlo tak, že jsme pomáhali rozjet sojové mléko v jedné firmě, kde objednávka dodnes tam u nich visí. Oni potom to sojové mléko dovezli, ale nám už ho nedali, tu práci kinternou, kterou jsme za ně udělali po těch lékárnách, tak oni za sobotu a pondělí rozvezli sojové mléko a my jsme utřeli nos. No, tak říkáme nic, no tak asi objednám sojové mléko sám. Bylo z Ameriky, bylo kvalitnější, lepší, no ale už hlavní hygienik to neschválil jako sojové mléko, jako sojový nápoj. No a my jsme měli 16 tun sojového mléka doma a nevěděli, co s tím. A volali městama, když si neobjednáte další, tak dáme dalším firmám v Česku. Tak já jsem ještě první neměl várku prodanou a už jsme objednali dalších 16 tun, kde jsem si musel vzít úvěr na to. No a na konci roku 94 jsme měli doma 30 tun sojového mléka. Chlapi chtěli zboží do lékáren, já jsem neměl jim co dát a nevěděl jsem, co s tím, jak to prodat. Tak se dělala coffee krimol do kávy, ten sojový nápoj, všechno možné. No tak jsme zjistili, že asi tam cesta nevede a říkám, pan Bůh nám dovolil vlastní čuňou, že to řeknu tak blbě, se vymáchat v tom obchodním bahně až na samé dno a nějakým způsobem nás zastavil, že tam cesta nevede a ukázal nám jiný směr.
0: Ale pořád jsme v oblasti farmacie.
1: Ano.
0: Tak řekněte, jaký směr vám ukázal?
1: No, takže byla situace taková, že jsme si řekli, tak zásobování lékáren, tam cesta asi nepovede dál. Zkusíme vyrábět vlastní výrobky. No a tím, že manželka zkoušela nějaký přípravek, který se musel míchat ve vodě a vypít a nechutnal ji, tak říká, zkusme vymyslet něco, co se nemusí pít, nemusí to být složité na polikání, aby by to bylo snadné. Já jsem znal jednu firmu, kteří vyrábí nativní kolagen, tak jsem je navštívil a po nějaké dohodě nám surovinu dodali, kterou nám dodávají doteď, již 30 let. No a uvedli jsme na trh Colafit. Přípravek, který opravdu jako funguje, sám ten autor tohoto produktu nebo té suroviny říká, že to jako biochemik nemůže fungovat, ale tím, že jsme měli vlastní síť do lékáren, tak jsme to přes naši vlastní síť pustili a z lékáren za 3-4 měsíce byla taková odpověď, že to začíná u těch lidí fungovat. Babička, která nemohla vylézt na půdu, tak tam po těch schodech najednou vyběhne a tak dále. Tak jsme jeli potom do Vyskumaku do Pěšťan, pak se dělali klinické studie, jezdili jsme na sjezdy reumatologů. No a do dneška víme, že tento produkt opravdu jako funguje a tímto způsobem jsme se dostali k farmacii. Bereme to jako boží dítě v našem životě, protože kdyby ne Colafitu, tak jsme zůstali možná v roce 97 jsme definitivně skončili s velkou obchodem. No a já jsem se někde by nechal zaměstnat a tím to všechno skončilo.
0: Naštěstí to tam neskončilo. Jedna věc je, že člověk v životě projde nějakou cestu a dejme tomu, že se mu na ní začne dařit. Ale věřící člověk vždycky vidí zpětně takové to boží jednání a zásahy v konkrétních situacích. Kdy jste vy během svého života, a teď myslím toho podnikatelského, zažil, že jste dostal dobrou radu, nebo napomenutí, nebo nasměrování?
1: Zase se vracím k naší babičce, protože oni, když se přistěhovali do Komorní Lhotky, tak tam založili sbor v Komorní Lhotce. První shromažďování bylo u nich v kuchyni nebo v ložnici, děda byl starší sboru. No a to zase bylo pro mě takovým motivem z té severní Moravy. No a když jsme začali s podnikáním, tak v roce 94 jsme věděli, že už ty naše zásoby zboží do lékáren v našich sklepních prostorách nestačí, tak jsme museli koupit nějaký objekt v Kyjově. Když jsme koupili objekt v Kyjově, tak mě bylo jasné, že tam bude místo na scházení, protože my jsme byli v pronájmu u Evangeliku v Kyjově a ty prostory tam byly pro nás takové nevyhovující. To bylo v listopadu 95, jsme otevřeli modlitebnu v našem firemním baráku, která tam slouží doteď. Takže to jsem měl takový první moment z toho podnikání.
0: Byl jste někdy opravdu v úzkých?
1: No, v podnikání je to určitě několikrát. Člověk jako těch chyb naděla strašně moc. V úzkých bylo ten okamžik, když jsme jako se rozhodovali, jestli skončíme s podnikáním. To byl konec roku 95, kdy prakticky, když jsem spočítal všechny naše zásoby a závazky, tak na závazkách jsem byl o milion výš než v zásobách na skladě. Takže jsme zvažovali, jestli neskončíme, protože navíc za ten objekt, který jsme kupovali jako firemní, tak jsme museli ručit firemním objektem, objektem od manželky a objektem ještě od sestry od manželky. Takže kdyby jsme skončili jako v exekuci, tak to mohlo dopadnout velice škaredě. Ale jak říkám, přišlo asi takové to vnuknutí od Pána Boha, že ta cesta toho vlastního výrobku bude někde jinde. A tím pádem jsme v roce 97 mohli skončit s velkou obchodem se zásobováním lékáren. V roce 97 jsme dokonce doplatili i 5,5 milionový úvěr na ten objekt, který jsme koupovali. Začínali jsme s úvěrem 18% a končili s 21% úvěru. To si pamatuju, jak teď v roce 94 v březnu nebo v dubnu první splátka úroku 83 tisíc. To bylo v té době neuvěřitelné. Takže tam jsme si šáhli na dno, jako se dá říct, v tom podnikatelském nějakém tom ovzduší a člověk cítil, že to nasměrování opravdu je někde jinde, nejenom nákup, prodej, ale pomáhat lidem. Do dnešní doby se dá říct, za 30 let jsme pomohli neuvěřitelnému množství lidí, kteří opravdu měli problémy s kloubama a fungují.
0: A co osobní život? Tam jste někdy byl na dně, takže jste věděl, že bez Boha se nepohnete?
1: To nevím, těžko tady toto říct. Jako v roce, když jsme se s manželkou vzali v listopadu v roce 80, manželka chodila ještě do školy, já jsem 2 roky ještě chodil na střední školu nebo jezdil po práci. 83 se nám narodila první dcera, 85 se narodil syn Aleš. Rodinný život byl jako celkem v pohodě, bydleli jsme u rodičů manželčiných, takže i přes to, že těch příjmů moc nebylo, manželka mezi tím chodila i jako šička, přestože měla gymnázium skoro se samýma jedničkama, tak v době komunismu pro ní moc místa nikde nebylo. Ráda by dělala někde učitelku nebo něco takového, ale nemyslitelné. Takže se naučila šít a potom, když jsme měli děti, tak jim ušila oblečení na zimu, kabáty a další věci. Takže i s tím mým platem jedním a tím, že jsme bydleli u manželčiných rodičů, jsme si vystačili a myslím si, že nějaká superkrize, nějaká jsme naštěstí nemusela být. No.
0: Já se ptám, protože někdy to lidé tak vnímají, že až v těch nejtěžších životních situacích se opravdu projeví Boží přítomnost, požehnání a tak dále. Jak vy vnímáte Boží požehnání ve svém životě?
1: Já to vnímám právě úplně opačně. Právě když vám Pán Bůh něco dá, tak cítíte za to velkou vděčnost. Jo, že Pán Bůh vám to dal.
0: Jenom si člověk musí být vědomý toho, že není sám ředitelem svého života.
1: Přesně tak.

0: Život lidí, které vám představujeme v tomto pořadu, by zhusta vydal na román. Inspirativní čtení o odvaze a neochotě se vzdávat. Pozvání k mikrofonu přijal pan Dalibor Cichý, aby vyprávěl o svém životě a hlavně službě lidem okolo. Co je teď před vámi?
1: No, nevím, jestli to můžu nahlas říct vůbec, protože jednak v mém věku už za 2 roky 70 někteří už užívají plně důchodu. Já taky už jsem 13 let v hornickém důchodě, ale mám ještě pořád 50 zaměstnanců. Máme 3 firmy, nebo 4, se dá říct, ještě jednu na Slovensku, aby jsme se nenudili. Teď jsme dokončili dostavbu před 4 lety hotelu, doděláváme teď konkrétní bazén u hotelu, dokončujeme stavbu muzea, teď končíme s našima kozíčkama tady v areálu hotelu, kde nám chybí nějakých 20 pokojů, takže tam bude další dostavba ještě. No a co se týče firemních věcí, tak mě čeká ještě dokončit fabriku na výrobu kosmetiky a rozšířit vlastně výrobu jako tady tohoto. Stavající výroby kolofitu, teď dokončujeme další větší liofilizák, než co máme, teď ho zrovna spouštíme. Technologii si děláme kompletně sami, jenom ty obaly jsme si dovezli z Číny za ani ne desetinové ceny, kdybych si to měl pořídit jako někde jinde. A protože máme ještě něco i stavebních pozemků, tak pokud pan Bůh mě raz zdraví, a já počítám aspoň do stovky, takže tady by mělo vyrůst 5 rodinných domků u stavby hotelu, aby zaměstnanci měli možnost kde být. No a pořád se mám čím bavit.
0: Ještě mi řekněte, vaším životem a vaším vyprávěním se tak nějak přirozeně prolíná to, že Boha znáte a od malička s ním v životě jste a počítáte. Ale kdybyste měl někomu, kdo nás možná dnes poslouchá, jednoduše říct, kým pro vás Bůh je, kým pro vás Ježíš je?
1: No, je to to, co je tím motorem mého života. Pán Ježíš pro nás udělal to nejvíc, zemřel na kříži a chce, aby jsme znovu byli s ním v Božím království. No a to je něco, co vám dává ten motor života tady, protože tady jste jako v předsíni a já mám k tomu pocit, jako že to, co vám Pán Bůh dává, jste jenom správcem toho, ne majitelem, ale správcem. No, protože nás teprve ten správný život čeká v Božím království. A i přesto, že tady člověk má možnost žít, tak chce, aby to, co vám Pán Bůh dává, taky využívali i jiní lidé. Možná tady nezazněla otázka, proč jsem vůbec stavěl hotel. Co nemá nic společného s tím biznisem, který děláme. No. Takže když bych se měl k tomu dostat, tak když jsme si stavěli rodinný dům ve Svatobořicích Mistříně, tak jsme na dvoře si tam postavili takový malý srub, 7x7 metrů. No, jako na takové rodinné sešlosti a takové věci, protože jako chatu. No, mně se vždycky líbila chata, ale jezdit na chatu už prostor a čas nebyl. No, tak jsem si říkal, někteří lidé nemusí jezdit na chatu, ale chodit. Tak jsem si tam postavil takový malý srubeček, 7x7 metrů, jak jsem říkal. No a manželku napadlo, že bychom mohli udělat dětský tábor. Tak v roce 2012 jsme udělali první dětský tábor. Prvně, že s jedněma známýma, kteří si vzali několik dětí z dětského domova, takže bychom si je k sobě vzali. A ten jejich tatínek mě říká, prosím tě, a má se ti kdo starat o ty děcka, co tam budeš mít? Já říkám, no ne. Já mám, víš, zkoušky junácké a všechny papíry, takže abych se ti o děcka postaral, klidně si jich pozví víc, tak tam bylo jenom 50 děcek na první tábor dětsky na zahradě naší. No a protože to bylo v půlce července, tak to počasí nebylo moc dobré. Postavili jsme tam 4 typíčka, několik stanů a ten srub zase těch 7x7 metrů už byl malý pro ty děti. No takže jsme potom se rozhodli, že na té zahradě teda postavíme něco většího. Zjistil jsem, jak spojit 2 dřevostavby do sebe. Takže to bylo v únoru a o prázdninách v už tam stál ten srub 9x14 metrů, kde děcka už mohly tam spát, no a další roky tam mohly fungovat, takže celkem jsme měli asi 11 táborů dětí, většinou v tom počtu 40 až 50. No, vystřídali se tam i jiní vedoucí, než jenom ti známí z Frýdecka. No a protože ten prostor byl celkem slušný, byl tam i prostor jako až pro 70-80 lidí, když se spojili ty dva sruby do sebe a nějakých 35 spání přímo na srubu, takže všichni nemuseli spát ve stanech. Tak potom začala fungovat nějaká společnost mládežnická INRI a PTD. No a oni se scházeli na nějakých, v Přerově, na katolické faře se tam nějakou dobu scházeli, byl jsem se tam jednou taky podívat a nechápal jsem, že tam vůbec ty děcka jezdí, to, že všechno se tam muselo dovést, i jídlo a tady tyto věci. No a tak neteř říká, protože pro ně vařila, říká tomu, kdo to měl na starosti, řekni Daliboru, jestli by to tam nemohli mít na zahradě. No tak slovo dalo slovo, no a začali jezdit k nám na zahradu. Takže tam nejezdilo jenom INRI a Peterečko, já jsem jim vždycky ještě nakoupil spousty pití a naučil jsem se dělat zmrzlinu, aby se tam měli dobře. No a tak toho tam přibývalo tolik a tolik, že potom, když už nakonec ty akce byly třikrát za měsíc, tak manželka mě říká, prosím tě, postav něco těm dětskám. No, tak když jsme pro kozičky koupili areál bývalého družstva, kde byly dva kravíny, tak v jednom kravínu jsou doteďka ještě kozičky, které už tam dlouho nebudou, a z druhého areálu, z druhého kravína jsme postavili stoluškový hotel.
0: To je neuvěřitelný příběh. Měl jste vizi, jak ten hotel bude vypadat a komu všemu bude sloužit? Nebo jste to zase nechával na tom procesu?
1: Určitě částečně na tom procesu, ale protože k nám jezdívalo třeba z těch 50, 60, někdy 80 děcek až, neměli skoro kde spát, protože naštěstí na firemním objektu ve vrchním patře byly ještě nějaké madračky, které jsme nakoupili, takže i tam mohlo spát 30 lidí. Na některou akci dokonce toho INRI mě vedoucí říká, ty už tam máme 80 lidí nahlášených, mám už to stopnout, a já říkám, víš to, nech to, uvidíme, kolik se přihlásí. Přihlásilo se 101 děcek. No, pro tý místo nebylo, naštěstí jsme věděli, že vždycky všichni nepřijedou, ale těch 60 až 80 děcek jezdívalo na ty akce. Tak říkám, dobrá, tak když postavíme nějaký

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života.
1: Co byste chtěl, aby vlastně po vás, jako určitě nejenom ten hotel nebo ty firmy, které budujete, jako co byste chtěl, aby zněla ta zpráva toho vašeho života?
2: To je to, o čem já nikdy moc nepřemýšlím, jako... Já žiju tak, že člověk to bere ten svůj život a druhý zase až si to řídí každý po svém. Jako návod jednoho člověka a doporučení ty dělej to tak, jak jsem to dělal, to nefunguje a neexistuje. Každý má úplně jiné představy.
1: Proč se věnujete dětem? Proč děláte pro ně zázemí, aby měli kam jezdit?
2: Ne, asi protože že mám tu možnost. Kdybych tu možnost neměl, kdybych byl někde zaměstnaný, tak určitě bych tuto možnost neměl. Ještě možná jedna taková zajímavá věc. Když jsme začali ten hotel stavět, tak jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby tady mohly probíhat nějaké pobožnosti na tom hotelu. No a aniž bych to řekl někomu, tak za mnou došli mladí lidé, že by tady ty pobožnosti chtěli dělat. Takže to říkám, to snad ani není možné.
0: Vy máte dokonce i hotelového kaplana. Využívají vaši hosté té možnosti promluvit si s duchovním?
2: Zatím ještě ne, protože nejezdí tady skupiny lidí. Teď, jak máme novou manažerku od podzimu, tak chceme to rozšířit víc na jiné skupiny, protože většinou tady jezdí z 80-90% křesťané a mají svoje programy. Víkendové, pátek, sobota, neděla, dělají si tady svůj program a víceméně toto začne fungovat, až tady začnou jezdit jednotlivci, si myslím.
0: Ty bohoslužby, které se tady pořádají, ty jsou přístupné všem hostům, nebo je to prostě církevní věc?
2: To je to právě, o co nám jde, aby to bylo naprosto mezidenominační. Vůbec nám nejde o to, kdo je z které církve, nebo je úplně ateista. A hlavně pro těch, kteří vůbec nikdy o Pánu Bohu neslyšeli, tak pro těch to se to hlavně dělá. Jako nám nejde už říkat těm, kteří jsou věřící, věřte dál, nebo více ještě Pánu Bohu, ale ti, kteří o Pánu Bohu nic neví, tak hlavně o ty nám jde, aby tady měli možnost přijít a cítili se tady dobře, protože to je něco, co jako nám říká Pán Bůh taky, neste to evangelium dál, no a nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní, proto Pán Ježíš taky nechodil jenom tam, kde byli věřící lidé, ale to, co mu Židé vyčítali, že jí a sedí s těmi pohany v těch hospodách nebo restauracích dnešních, no, a on říká, právě pro těch to je. Takže chceme, aby tady toto poselství právě bylo pro lidi z okolí a měli možnost, není to kostel, je to právě hotel, kde můžou přijít, nemají pocit, že jdou někde na nějaká taková místa, kde by mohli mít, nebo museli mít zábrany, že jdou do kostela. Účast bývá celkem zajímavá, není sice moc velká, ale většinou na těch pobožnostech bývá tak od 50 do 80 lidí a z toho bývá tak někdy 10 až 15 lidí, kteří přijdou úplně cizí a z různých míst. Jako, a celkem mě překvapuje, že se i to obměňuje, ta skupina lidí, kteří tady chodí jako ti cizí lidé, že nechodí pořád stejní.
0: Hotelů je mnoho, zážitkových věcí jsou miliony. Čím se váš hotel liší?
2: Náš hotel je trošičku koncepčně jinak postavený a to proto, aby ti lidé, kteří tady přijdou, se cítili dobře. Máme tady jednak Muzeum života na vesnici, co mě imponuje a dává smysl, je Muzeum Biblii. Je tady už celkem slušná sbírka starých Biblií. Ale nebráníme se právě ani tomu vyžití těch lidí, protože tady bowling, bazén a fitko a další věci, protože to lidé taky potřebujou, ale mají tady možnost právě načerpat i ty duchovní věci.
0: A Muzeum Biblii provádíte vy?
2: Většinou já, protože

0: vím, kde, odkud která Bible přišla. A samozřejmě chceme i to muzeum rozšířit, protože jsme teď opravili jednu z budov, kde bude jednak největší soukromá sbírka mušlí a bude tam i vernisaž obrazu a nesmí tam chybět ani to muzeum Biblii, kde ty Bible budou vystavené, otevřené, kde je bude vidět i ze zadní strany, jak vypadají. A chtěli bychom, kdyby se nám to podařilo i zpracovat to tak, aby si mohl vzít člověk to sluchátko a poslouchat, co
1: audio průvodce. A jakou Bibli tu máte nejvzácnější?
0: No, asi to bude buď ta od Martina Lutera, kterou překládal Martin Luther. To jsem slyšel, že prý je jako vzácná Bible. A samozřejmě máme tady velice moc českých Biblí od roku někde 1850-70. Je tady ta velká stará katolická Bible s těmi linoritami, obrázky. Nechybí samozřejmě ani hebrejská Bible. No, pak je tady spousty těch zlatá Bible klasiků, starý, nový zákon s těmi obrázky barevnými. Je tady určitě co vidět.
1: A čím je Bible pro vás osobně?
0: Bible je to, co dává další smysl života. Kdyby Bible nebyla, tak člověk tady odžije si ten svůj život a končí definitivně. No a právě v Bibli člověk může najít poselství o Pánu Ježíši a naději na život na nové zemi, protože to, co tady člověk jenom odžije, já se divím těm lidem, kteří nejsou věřící a je před nima několik let života a konec, nic prázdno, což je pro mě naprosto nepochopitelné. Já tady tento život na této zemi beru jako takovou předsíň toho života na nové zemi, takový ten první zákusek, no a pak teprve to zajímavé začne. Setkání se s Bohem a s Kristem, já si to nedovedu ani představit vůbec, protože člověk tam končí jakékoliv představy, ale to, co pro nás udělal opravdu Kristus, že přišel tady na tuto zem, stal se člověkem, zaplatil za člověka, když Pán Bůh se dívá na člověka přes Pána Ježíše, tak jedna paní říkala, že to je tak, jak by se díval na nás přes tlusté sklo, kterým je Pán Ježíš, a za tím sklem nás vidí v tom bílém rouši jako bez hříchu. Že to, co jsme udělali v životě špatně, za to zaplatil Pán Ježíš, a to je to, co v té Biblii najdeme, co tam je, a je to nabídnuto všem lidem. A je škoda, že lidé jako to mnohdy nechápou, nevnímají, necítí. Je to něco, co je nadstandardní, co nám Pán Bůh za tak málo nabízí uvěřit tomu. Je to obrovská milost od Pána Boha, že fakt jsme mohli uvěřit. A člověk, když uvěří a vnímá to, tak cítí, že to není moje zásluha, jako že tady Pán Bůh pro vás něco dělá, vy mnohdy tomu nerozumíte, nevíte, ale když to dostanete, no tak chcete to dát dál, no.
1: Zájem o lidi kolem a touha dělit se o to, co jsme sami dostali, je životním motem pana Dalibora Cichého, se kterým jsme natáčeli v hotelu, který vybudoval, aby lidé zažili klid a nadechnutí a zároveň měli možnost začít nově přemýšlet. Ta snaha poslat dál, co sám dostal, je patrná všude. V plánovaných dětských táborech, mládežnických prázdninových setkáních, každoměsíčních bohoslužbách i pozici hotelového kaplana, která u nás ještě zdaleka není obvyklá. Celým naším rozhovorem se linula jako červená nit vděčnost Pánu Bohu za život i všechno, co jej plní. Jestliže žijeme, jsme bohatí. Protože máme každý den novou příležitost dávat své vděčnosti konkrétní podobu. Od mikrofonu se s vámi loučí a v tuto chvíli vděčností přetéká Kateřina Hodecová.

Ještě jednu reprízu aktuálního vydání pořadu Řeka života odvysíláme v neděli ve 22 hodin. Ve středu v 10 hodin začneme šestidílný seriál věnovaný Miloši Rejchrtovi.

Se 14. hodinou se od mikrofonu Rádia 7 hlásí Kuba Lofítek. Posloucháte odpolední vysílání s datem 10. září. I v následujících hodinách vám chceme posílat radost a inspiraci. Kterými pořady se o to budeme snažit, prozradí krátký přehled.

písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení k vám budeme posílat od 14. do 15. hodiny. Není jednoduché napomínat druhé, navíc tak, aby z toho měli užitek a dalo jim to prostor k růstu. Biblický pohled na napomínání přináší od 15:45 Michal Krchňák. V 15:45 se skrze čtení z Markova evangelia zúčastníme povolání celníka Matouše nebo nahlédneme do sporů o půst či sobotu. Jako křesťané jsme povoláni sdílet dobrou zprávu o Ježíši s ostatními. Jakých chyb se přitom vyvarovat a jak vhodně postupovat nám v pořadu Základy, řekne Štěpánka Paluchníková. Vysíláme po 4. hodině odpolední. Zářijový magazín z Prahy, který připravuje Vilém Šedivý, představí konferenci Dveře do misie a přidá také informace o projektu Armády spásy s názvem Stabilní bydlení, stabilní život. Vysíláme v 16:30. Na naší pohádkové palubě dnes bude mokro, ale to vůbec nevadí. Jenom morousové jsou naštvaní, když prší. Ondra nám od 17 hodin přiváží kormidlo s nákladem pohádek, písniček i povídání právě o dešti a o tom, jak je důležitá vláha. Spolu s pastorem Jiřím Zdráhalem v relaci Bible Guide pokračujeme ve studiu 7. kapitoly Danielova proroctví, která navazuje na Danielovo vidění. To se týká také budoucích událostí před druhým příchodem Krista. Další část této relace je připravena po 18. hodině. Poslouchejte, čerpejte, nechte se inspirovat.

0: Na Rádiu 7 začínají písničky na přání. Necelá hodinka, kdy hrajeme podle vás. A abyste se mohli přidat, posílám kontakty, skrze které se můžeme spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Prvním, kdo se dnes dovolal do studia Rádia 7, byla posluchačka Iva, která vybrala skladbu Jiřího Zmoška, Píseň vděčnosti. Tu posílá nám do Rádia 7, za to moc děkujeme. Všem, kteří posloucháte vysílání Rádia 7 a speciálně milence do Prahy, radce do Jílemnice a dědovi Mílovi do Vizovic.

píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj, ty jsi na trůnu. Píseň vděčnosti

vděčnosti ti zpívám, pane můj, za tvůj kříž. Písem vděčnosti ti zpívám, pane můj,

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Hned po první písničce je tady další písničkové přání. Krásné odpoledne přeji všem, kteří posloucháte, vám všem do studia a všem, které mám moc ráda. Moc bych si přála písničku, která se jmenuje Volejte všichni lidé, pro paní Ivu, pro Milenku do Prahy, dneska speciálně pro Majku, sestru ze sboru Církve bratrské z České Skalice a také pro Marušku, která je od Liberce. Tyto ženy budou mít totiž v sobotu jmeniny, tak jim chci prostřednictvím Rádia 7 udělat radost. Děkuji s přáním Božího požehnání, ať vás Pán Bůh vede a chrání, moc zdravím. Radka. Děkuji za krásnou zprávu, píseň je připravená, posílám.

Posloucháte čtvrteční vydání písniček na přání a já jsem rád, že voláte, že píšete o písničky. Měl jsem milý telefonát s naším věrným posluchačem Petrem ze Slovenska a Petr si přeje pro stavební partiu do Považan písničku a volbu nechal na mě. Připojil jenom takové poděkování, že práce jde od ruky a že nás Pán Bůh má rád. Tak díky moc za zprávu, vybral jsem skladbu Nebojím se zlého, která je z dílny Petra Křemena.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Společně s dnešními písničkami na přání se dostáváme do druhé poloviny této hudební hodinky. Stále máte ještě necelých 30 minut pro to, abyste se dopsali nebo dovolali k nám do studia a aby mohla zaznít vaše oblíbená píseň. Dnes v městské brněnské městské části Nový Lískovec. Odpoledne od 15 hodin v parku pod Plachtami proběhne den otevřeného TP. To je akce, kterou pořádá 64. přední hlídka Royal Rangers. Je to akce pro širokou veřejnost za účasti všech věkových kategorií Royal Rangers. Pokud jste z Brna nebo blízkého okolí a chtěli byste se podívat do reálného TP nebo zakusit tu atmosféru, tak den otevřeného TP může být něčím příjemným i pro zpestření vašeho odpoledne. No a já bych rád všem, kteří stojí za touto akcí, poslal písničku Pojď ven kapely Brouci.

Další písničkové přání bude od posluchačky Emílie. Ta nás má na srdci a je vděčná za vysílání a tak my jsme vděční za to, že voláte, že jste s námi ve spojení. Pro dnešní den vybrala píseň Nejlepší přítel je Ježíš v podání bratří Pospíšilů a posílá ji celému našemu kolektivu. Za to moc děkujeme.

na tuto píseň hned navážeme dalším písničkovým přáním. Ať si velký nebo malý, Bůh tě má rád. Prosím o tuto píseň pro všechny děti, všem vám do Rádia 7, technikům zvlášť a všem posluchačům. Děkuje babička Majka z Ostravy. Přeje nám pokoj a děkuje za přímluvy. Má to v tomto období trošku náročné, ale přeje nám Boží požehnání, tak my přejeme i vám Boží přízeň a povzbuzení a posílám písničku.

ať jsi velký nebo malý, nebo akorát, Bůh má tě rád, ať jsi tlustý.

iba sen. Čtvrteční písničky na přání se blíží do svého závěru, je před námi posledních 10 minut a to je zároveň poslední příležitost k tomu dovolat se k nám do studia nebo si napsat o nějakou svou oblíbenou píseň. Předchozí dny byly velmi teplé, dnes přišlo poměrně razantní ochlazení a někde možná dokonce můžete mít pocit, že to sluníčko na obloze vůbec není. Tak o tom, že slunce není vždy na obloze, zpívá v následující písni kapela Agape.

čtvrteční vydání písniček Na přání zakončíme se skladbou Obklop mě kapely Jiný rytmus. Dnešní možnost napsat nebo zavolat si o svou oblíbenou písničku tedy končí. Další příležitost budete mít zítra ve 14 hodin.

Bylo 15 hodin. Čtvrtečním odpoledním vysíláním Rádia 7 s datem 10. září vás provází Kuba Lofítek. Aktuální hodina nabídne biblickou úvahu Michala Krchňáka v 15.15 a čtení z Bible ve 15:45. Zbylý prostor zaplní písničky nebo třeba pohled do kalendáře či kalendária. Aktuální čas je ve vysílání vyhrazen modlitebnímu zastavení. I dnes chceme a můžeme být modlitební oporou pro lidi trpícími válečnými konflikty.

Pane Bože, i dnes se chci přidat k mnohým, kteří se vytrvale modlí za místa na této zemi, kde lidé neprožívají mír a pokoj, ale kde zuří války, kde zuří nepokoje. Ty o všech těch místech víš. A tak chci prosit za lidi, kterých se to bezprostředně týká, nebo kteří museli z místa, které bylo jejich domovem, utéci někam do bezpečí. Ty vidíš situaci každého z těch lidí, vidíš tu každodenní realitu, vidíš tu tíhu toho všeho, co musí každodenně snášet a někde už roky. Chci se připojit k mnohým modlitbám a prosím za brzké ukončení války na Ukrajině. Prosím za nalezení nějakého řešení, které bude trvalé, dlouhodobé. Prosím o milost pro Ukrajinu, o milost pro nový začátek, nové nadechnutí. A prosím i za další místa, kde zuří války a nepokoje. Prosím za lidi, kteří tím trpí, kteří v tom všem temném přišli o někoho blízkého, o domov, o výhled do budoucnosti. Prosím, přijď se svým pokojem do životu těchto lidí. Děkuji za ty, kteří posílají materiální, finanční pomoc a děkuji za ty, kteří se stávají tou vyslyšenou modlitbou, tím, že sami jsou praktickou i duchovní modlitební oporou pro lidi na těchto místech. Tak prosím, aby to, co bylo zase to, by mohlo přinést život. Prosím za proměněná srdce. Prosím za to, aby lidi, kteří prožívají beznaděj, mohli v tobě nalézt naději, pokoj, světlo, radost, smíření. Děkuji, že tobě není lhostejný žádný lidský život. Prosím, smiluj se nad těmi místy.

Velký je náš Bůh. To zpívala v překladu písně Great is the Lord Sarah Liberman. Před námi je ještě skladba Má skálo, která vznikla na evangelikálním teologickém semináři a v 15.15 už nás čeká biblická úvaha Michala Krchňáka, který přinese biblický pohled na napomínání.

Je vám příjemné, když vás někdo napomene? Myslím, že většině lidí to není příjemné. A přece, každý, kdo přistupuje k životu realisticky, dobře ví, že korektury a napomenutí v různých oblastech života prostě potřebujeme. Proč? Protože nejsme vševědoucí a bezchybní, prostě nejsme dokonalí. Bible nám k tématu napomínání dává mnoho podnětů, příkladů a odpovědí. Chci některé připomenout. Na úvod se ptám, co napomenutí přináší? A chtěl bych vyzvednout tři věci. Předně moudrost. Hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec, ponechaný sám sobě, dělá hanbu své matce. Dále úspěch či vážnost. Chudoba a hanba přijde na toho, kdo si nevšímá naučení, ale kdo zachovává pokárání, bude vážen. A za třetí, vedení. Vždyť příkaz je lampou, poučení světlem, pokárání a naučení cestou života. Moudrost, úspěch a vedení. Trojí ovoce něčeho, co nemusí být příjemné, ale v posledu je užitečné. O kom čteme v Bibli, že napomínal? Především to byl, a je vlastně stále, Bůh sám. Ve staré smlouvě to často činil skrze proroky. Přečtěte si prosím sami oddíl z Nehemiáše 9. kapitoly od 25. do 34. verše. Já z něj zmíním pouze v této souvislosti stěžejní verš 29. Napomínal si je, aby se navrátili k tvému zákonu. Ale oni jednali povýšeně, neuposlechli tvé příkazy a hřešili proti tvým nařízením. A skrze Jeremiáše Bůh řekl, vždyť jsem naléhavě napomínal vaše otce ode dne, kdy jsem je vyvedl z egyptské země až do dnes. Stále znovu jsem je napomínal slovy, poslouchejte mě. Jenže Izraelci si často žili podle svého. O napomenutí nestáli a neposlouchali ho. A ten nejhorší stav byl, když Bůh už ani nekáral. Dokonce nedovolil proroku Ezechielovi, aby káral. Přitom ti nechám tvůj jazyk přilnout k patru a budeš němý. Nebudeš pro ně mužem, který kárá, protože jsou dům vzpoury. Dospívající mládeži to nějaký čas trvá, než si uvědomí, že korekce starších, ať již rodičů či jiných dospělých, nemusí být jen nepříjemná buzerace, komandování a podobně, ale něco pro život velmi užitečného. Horší je, když v tomto spurném adolescentním stádiu člověk zůstane a není ani v dospělosti ochoten přijímat korekce ani od lidí, ani od Boha. Kdo pozorně sledoval Ježíšův život, musel si všimnout, že Ježíš nemluvil vždy jen příjemná slova. Zmíním jen tři adresáty, o nich je výslovně napsáno, že je napomínal. Nejdříve démoni. Ostře je káral, aby nezjevili, kdo je. Dále města. Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinila pokání. A nakonec lid. Tak i mnoha jinými slovy napomíná je lid, hlásal dobrou zprávu. Když přemýšlíme o těch, kteří jsou v písmu uvedeni jako původci napomenutí, musíme zmínit Pavla. V jeho dopisech jsou jmenovány dvě zcela konkrétní ženy, jimž své výtky adresoval. Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Několikrát Pavel káral nejednotné Korinťany. Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně
a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku. Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti. Já sám, Pavel, vás napomínám skrze tichost a mírnost Kristovu. Já, který v tváří v tvář, jsem mezi vámi pokorný, ale když jsem vzdálen, jsem k vám smělý. Pavel nenapomínal jenom sám, ale také vybízel, aby to dělali i druzí. Tita povzbuzoval slovy, taktéž mladší muže napomínej, aby byli rozvážní. A podobně Timotea, než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Alespoň krátce zmíním jiného učedníka Petra, napsal ve svém dopise, starší mezi vámi napomínám, já spolu starší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám, napomínám vás a dosvědčuji vám, že taková je pravá milost Boží. V ní stůjte. Překvapilo mě, jak málo jsem v písmu našel příkladu špatného napomínání. V té známé scéně si Petr krátce po svém úžasném vyznání vzal Ježíše stranou a začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Jistě to myslel dobře, když nechtěl, aby byl Ježíš zabit, ale nerozpoznal Boží záměry. A druhý negativní příklad, přinášeli Ježíšovi nemluvňata, aby se jich dotýkal, když to uviděli učedníci, kárali je. Také oni bezesporu to mysleli dobře, ale podle svých lidských představ. Podívejme se nyní, co říká písmo k tomu, jak napomínat. Především s láskou v obou jejich polech. Mírně i přísně. Přísloví 3.12 mluví o Božím napomínání. Neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil. Tedy obliba, láska, to je ten zdroj, ze kterého vychází to napomenutí. A Pavel o napomínání ze strany člověka říká, a jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, pouzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Jako konkrétní příklad takového přístupu můžeme vidět situaci, kdy pán Ježíš mluví s bohatým mládencem a Marek zaznamenává důležitou věc. Ten způsob, jak to Ježíš dělal, pohleděl s láskou a řekl, jedno ti schází. Já v tom cítím vlídnost i přísnost zároveň. K mírnosti nabádal Pavel také Galatské. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Každý, kdo má zkušenosti s výchovou či vyučováním, ať již dětí či dospělých, ví, jak snadné je ztratit trpělivost. Apoštol Pavel napsal Timoteovi, hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Pavel vydal svědectví o tom, jakým způsobem on sám napomínal. Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po 3 roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. Pro Pavla to nebyla nějaká rutina, ale jeho napomínání vycházelo z osobního vztahu, kterému se nevyhnou leckdy také slzy. A na druhou stranu ovšem Pavel vybízí Tita, aby káral přísně. Toto svědectví je pravdivé a z toho důvodu je přísně kárej,
aby byli zdraví ve víře. Koho se to týkalo? Nepoddajných prázdných mluvků a svůdců, kteří rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli. Vystoupit proti špatnosti a zlu chce někdy dostatek odvahy a smělosti. V tom nám může být příkladem Jan Křtitel. Lukáš zaznamenal, že Jan Křtitel napomínal Heroda kvůli Herodiadě a za všechno zlé, co učinil. Odvaha nemusí být mnohoplatná, pokud není spojena s moudrostí. V přísloví čteme, jako zlatý kroužek či ornament z čistého zlata je moudrý karatel pro naslouchající ucho. A v Kazatelovi je lepší poslouchat napomenutí moudrého, než když člověk poslouchá zpěv hlupáků. O jakou moudrost ale u toho moudrého jde? Lidskou nebo boží? Jak úžasným pramenem moudrosti je boží slovo. Proto Pavel napsal, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Nechci nikoho nabádat k tomu, aby zneužíval boží slovo a, jak se říká, mlátil s ním druhé po hlavě, ale k tomu, aby čerpal ze studnice písma pro život vlastní i životy druhých. Tak, jak čteme třeba o Ezdrášovi. Zkoumal Hospodinův zákon, plnil jej a učil druhé. Přiznám se, že já sám jsem v každodenním životě spíš hasič než preventista. Pro takového jako já zní výzva, kárej svého syna, když je naděje. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna. Kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Je důležité, aby napomenutí přišlo včas a v tu správnou dobu. Pro některé lidi je velmi těžké někoho napomínat. Co jiného je možné dělat v situaci, kdyby mělo zaznít pokárání? Tak například zmíním jenom lichotit, mazat med kolem pusy. Ovšem přísloví nás varuje, ten, kdo kárá člověka, později nalezne milosti víc, než ten, kdo lichotí. Mluvili jsme o původci napomenutí. Nyní chci zmínit adresáty napomenutí, kteří jsou v písmu jmenováni. Kárej svého syna a dá ti odpočinek. Vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte v Pánově kázni a napomenutí. Ty, kdo hřeší, kárej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach. Sektáře po jednom a po druhém napomenutí odmítni. Pánův otrok má být přívětivý ke všem, trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy. Můžeme to shrnout slovy Pavla Koloským. Jeho my hlásáme, napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. A není to jenom nějaký speciální druh lidí určených k napomínání, ale všichni křesťané navzájem. Sám jsem o vás, moji bratři, přesvědčen, že i vy jste plni dobroty, naplněni veškerým poznáním a že jste schopni se i navzájem napomínat. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Písmo nezaznamenává mnoho příkladů špatného způsobu napomínání, ale uvádí opravdu velké množství negativních reakcí na napomínání. Nevšímat si toho. Nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolili. Kdo si nevšímá naučení, opovrhuje svou duší
ale kdo poslouchá pokárání, získává rozum. Dále nevěnovat pozornost. Také naši králové, naše knížata, naši kněží a naši otcové nejednali podle tvého zákona a nevěnovali pozornost tvým příkazům a tvým napomenutím, kterými si je napomínal. Často stará smlouva mluví o zatvrzování šíje. Kdo po mnohém pokárání zatvrzuje šíji, bude v okamžiku rozdrcen a nebude pro něj uzdravení. Hlupák odvrhuje naučení svého otce, kdo však zachovává pokárání, je rozumný. Kdo zachovává naučení, je na stezce k životu, kdo však opouští pokárání, vede do bludu. Dále nepodvolit se. Nepodvolili se mé radě a odvrhli každé moje pokárání. Hospodinovou kázeň můj synu nezavrhuj, neměj odpor k jeho pokárání. Moudrý syn přijímá otcovo naučení, ale posměvač neposlouchá napomenutí. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům. Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. A nakonec, snad jako vrchol těch negativních reakcí, přímo nenávidět pokárání. Pak řekneš, jak to, že jsem nenáviděl kázeň a mé srdce odvrhlo pokárání. Kdo miluje kázeň, miluje poznání, ale kdo nenávidí pokárání, je tupec. Naproti tomu máme v písmu uvedeno jen málo kladných reakcí. Obrátit se. Obraťte se, když vás kárám. Hle, vylej na vás svého ducha. Dám vám poznat svá slova. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Tedy obrať se. A další kladná reakce. Poslechnout. Ucho, které poslouchá životadárné pokárání, bude zůstávat mezi moudrými. Už jsem citoval svůj oblíbený verš, kdo miluje napomenutí, miluje poznání. Ano, je na každém z nás, jestli bude nenávidět pokárání, anebo jestli se ho rozhodne milovat, přestože zpočátku je to něco nepříjemného. Kéž jsme připraveni na jednu stranu přijímat napomenutí od Boha i od lidí a na druhou stranu také sloužit napomenutí jeden druhému. Vždyť jsme nedokonalí, ale napomenutí nám má sloužit na cestě k dokonalosti v procesu přetváření se do podoby Kristovy. Amen.

Další zamyšlení odvysíláme zítra 6:45. Hana Ducho bude hovořit o Hospodinově srdeční záležitosti.

0: kalendáři dnes najdeme neobvykle znějící jméno Irma. Toto staré německé jméno je zkrácenou podobou jmen Irmgarda, Irmtraut, ale i Irmhilda. Vykládá se jako velká, silná a pevná.
1: Kalendárium.
0: Připomeňme také několik událostí a osobností, které se pojí k 10. zářijovému dni. Září 1919 byla v Saint-Germain-en-Laye podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a vítěznými mocnostmi první světové války. Mimo jiné byla uznána samostatnost Československa, Polska a Jugoslávie. Smlouva dále zakázala připojení Rakouska k Německu. Září 2002 se Švýcarsko, tradičně neutrální země, stává plnoprávným členem Organizace spojených národů. Po pádu železné opony se během léta 1990 začala formovat česká redakce Transworld Rádia. 10. září 1990 byla oficiálně zaregistrována nová společnost, tehdy občanské sdružení, s názvem Transworld Radio CZ se sídlem v Brně. A o 29 let později, 10. září 2019, se uskutečnilo zahájení 24-hodinového vysílání české redakce Rádia 7. Takže dnes slavíme dvojnásobné narozeniny. Německý spisovatel narozený v Praze, Franz Werfel, se narodil 10. září 1890. Jedním z jeho nejzajímavějších románů je bezesporu Jeremiáš, kniha, která zpracovává příběh známého starozákonního proroka. Edwin Lewis Cole, zakladatel organizace Christian Men's Network, se narodil 10. září 1922. Hnutí, které založil, má napomáhat mužům, křesťanům na celém světě naplňovat jejich mužskou a otcovskou roli. V češtině vyšly například jeho knihy Komunikace, sex a peníze, tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami, Maximální mužství nebo Příchod a odchod krize, průvodce obdobím změn. Edwin Lewis Cole řekl, jako osoba mužského pohlaví se narodíte. Zda se stanete opravdovým mužem, to je vaše rozhodnutí.

10. září 1604 umírá William Morgan, velšský překladatel Bible. V 80. letech 16. století začal pracovat na překladu Bible z řečtiny a hebrejštiny do velštiny. První vydání celé Bible ve velštině v jeho překladu vyšlo v roce 1588. Takové je kalendárium s datem 10. září.

Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, hned se shromáždilo takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k ním promlouval slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: Synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Byli to ale někteří ze znalců písma, seděli tam a v srdcích si říkali: Jak to mluví, to je rouhání, kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh? Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: Jak to přemýšlíte, co je snadnější? Říci ochrnutému: Tvé hříchy jsou odpuštěny, anebo vstaň, vezmi si lehátko a choď. Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tehdy pověděl ochrnutému: Říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů. On hned vstal, především vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha. Nic takového jsme nikdy neviděli.

Ježíš se znovu vydal podél moře. Všechen zástup přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Lévyho, syna Alfeova, jak sedí na celnici, řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí celníci a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci písma a farizeové uviděli, že jí s celníky a hříšníky, říkali jeho učedníkům: jak to, že jí a pije s celníky a hříšníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem k pokání volat spravedlivé, ale hříšníky. Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: proč se učedníci Jana a farizeu postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim odpověděl: mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v těch dnech, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých nádob, jinak to nové víno roztrhne nádoby, víno se vylije a nádoby se zničí. Nové víno se lije do nových nádob.

0: Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizové mu řekli, podívej se, jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí. Odpověděl jim, copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad, jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží a dal i svým mužům? Potom dodal, sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou.
1: Druhou kapitolu Markova evangelia četl z překladu Bible pro 21. století David Vávra.

0: Je krátce po 16. hodině. Ve studiu Rádia 7 na moderátorském křesle stále Kuba Lofítek. Společně proplouváme čtvrtečním odpoledním vysíláním s datem 10. září. Jděte, získávejte, křtěte a učte je velkým posláním z Matoušova evangelia. Jaký postup je vhodný a čemu se na této cestě raději vyhnout, přiblíží vyučující na evangelikálním teologickém semináři v Praze Štěpánka Paluchníková.
1: Základy. Velké vyslání v Matoušově evangeliu: jděte, získávejte, křtěte a učte, bývá často chápáno jako jasný a konkrétní úkol. A skutečně jim je. Zároveň se ale může stát, že se z něj stane spíše strategie než vztah. Spíše výkon než svědectví. Proto má smysl zastavit se a přemýšlet nejen o tom, co sdílíme, ale také, jak to děláme. Know-how sdílení dobré zprávy totiž úzce souvisí s kontextem. Jinak budeme mluvit s člověkem, který vyrůstal v církvi. Jinak s někým, kdo s vírou nemá žádnou zkušenost. A ještě jinak s tím, kdo si nese bolestnou zkušenost s náboženstvím. Stejně tak záleží na době, ve které žijeme. Dnešní člověk často vnímá autoritu problematicky a hledá autenticitu, vztah a smysl. Právě proto bych při sdílení dobré zprávy chtěla více než o obsahu mluvit o etice. O tom, jak se chováme k lidem, které chceme oslovit, kdo je ten druhý a kdo jsem já v roli zvěstovatele. V prvé řadě je důležité vyjasnit si cíl. Jde mi o konkrétního člověka, aby se setkal s Boží láskou? Aby zakusil, že je viděn, přijat a milován? Nebo mi jde spíše o to předat informaci, splnit úkol, mít pocit, že jsem udělal, co jsem měl? Tento rozdíl je zásadní, protože pokud je cílem člověk, budu k němu přistupovat s úctou, trpělivostí a otevřeností. Pokud je cílem výkon, hrozí, že druhého zredukuji na objekt. Druhá otázka se týká způsobu zvěstování. Jak začínám? Ukazuji nejprve na hodnotu člověka, na to, že je stvořen k Božímu obrazu, že má důstojnost, která není podmíněna jeho výkonem ani jeho minulostí? Nebo začínám s důrazněním jeho hříšnosti, potřeby pokání a změny? Obojí má v křesťanské zvěsti své místo, ale pořadí a důraz mohou zásadně ovlivnit, jak bude zpráva přijata. Člověk, který nezažije přijetí, jen těžko uslyší výzvu ke změně. S tím úzce souvisí třetí rovina – obsah, který předáváme. Máme čtyři evangelia. Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A nejsou tu náhodou. Každý z evangelistů vypráví dobrou zprávu z jiného úhlu pohledu. Každý zdůrazňuje něco jiného. Vztah, milosrdenství, pravdu, proměnu, následování. A to nám připomíná, že i my můžeme sdílet evangelium různými způsoby, podle toho, kým jsme, kde jsme a s kým mluvíme. To samozřejmě neznamená jakékoliv relativizování Bible. Spíše hledáme jazyk, který bude srozumitelný a nápomocný dobré zprávě, zvěsti o Ježíši Kristu, o jeho lásce, kterou chceme předat. Protože příjemce ne objekt evangelizace, ale jedinečný člověk se svým příběhem, otázkami a hledáním má hodnotu sám o sobě, ne proto, že přijme naši zvěst, ale proto, že je stvořen k Božímu obrazu a Bůh ho má rád.
0: Šestnáctidílný seriál elementárních témat křesťanské víry Štěpánka Paluchníková uzavře v úterý v 9.30 závěrečným dílem s názvem Naděje a věčný život.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Epištola Římanům, 5. kapitola, 8. verš.

Radio 7 hraje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Už od počátku fungování v České republice bylo závislé na finanční podpoře dárců, kteří se chtěli touto formou podílet na šíření evangelia prostřednictvím rozhlasu. Tato závislost trvá i dnes. V době, kdy jsme přešli na digitální vysílání a máme možnost oslovit širší spektrum posluchačů. Chcete-li se k této práci přidat, budeme vděční za vaši jednorázovou i pravidelnou podporu. Více najdete na webu www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných.

Mé ovce slyší můj hlas. V tomto Ježíšově tvrzení není žádné zpochybnění, prostě jednoduchá pravda. Co všechno ale může být Božím hlasem? Bible, jiní lidé, situace, vnitřní pokoj, myšlenka odjinut i fonetický hlas, který nám zazní. To všechno proberou Kateřina Hodecová a misionářka Ivana Nováková v sobotním klíčovém slově, které budeme vysílat od 8 hodin. Klíčové slovo s tématem slyšet Boží hlas. A dojde i na důležitou oblast, jak se naučit a rozlišovat vlastní intuici, představy a Boží působení. Takové je malé nahlédnutí do víkendového programu Rádia 7.

Ve spolupráci s Josefem Kohoutkem vznikla aplikace Rádia 7, která umožní přístup k našemu vysílání kdykoliv a kdekoliv. Můžete ladit živé vysílání nebo si vyhledat pořad v audioarchivu. Ti, kteří využívali web mradio7.cz, už mnohé znají, ale jednou z výhod je, že vysílání běží i na vypnuté obrazovce. Aplikaci můžete stahovat na Google Play i App Store. QR kódy ke stažení najdete na našem webu www.radio7.cz.

jako David tančit, jak Pavel víno mít, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálím kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou kou.

jak Marie chci dát a mezi lidem pěny jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout jako Jericho.

0: Na Rádiu 7 právě začal zářijový magazín z Prahy. Dnes pro vás máme připraveny dva rozhovory. V tom prvním vás pozveme na misijní víkend do České Třebové, který připravuje Sdružení křesťanských misijních organizací v České republice Misie.cz na 2. říjnovou sobotu. A ve druhém rozhovoru vás seznámíme s projektem Armády spásy Stabilní bydlení, stabilní život, který hledá a zprostředkovává pronájmy v menších a cenově dostupných bytech pro rodiny nebo jednotlivce, kteří se ocitli bez domova nebo mají ke ztrátě civilizovaného bydlení blízko. Přejeme příjemný poslech. Přemýšlíte o misijním výjezdu do zahraničí? Chcete si z jiného důvodu udělat konkrétnější představu o současné podobě misijní práce mimo Českou republiku? Chcete podpořit nějaký misijní projekt nebo služebníky, kteří se už pro misijní výjezd rozhodli? Nebo máte touhu modlit se za dobrovolníky, kteří chtějí v zahraničí takto sloužit? Pokud máte možnost vypravit se v sobotu 10. října do sboru Církve bratrské v České Třebové, tak odpovědi na předchozí otázky můžete získat na misijním víkendu, který pod názvem Dveře do misie pořádá Sdružení Misie.cz. O bližší představení této akce jsme požádali vedoucího hnutí Misie.cz Davida Simona, který se věnuje dlouhodobým misionářům v rámci nadačního fondu Nehemia a vyučuje misiologii na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Takže co se bude dít v sobotu 10. října?
1: Připravujeme misijní víkend. Je to vlastně taková jednodenní konference s volným pokračováním v neděli ráno na bohoslužbě. A je to motivační, taková mobilizační akce ohledně misie a není to jen pro příznivce misie nebo lidi, co už se o misii zajímají, je to pro každýho. Pro lidi, co se chtějí dozvědět víc, co chtějí nahlídnout do světa, co to obnáší být třeba českým misionářem v zahraničí.
0: Takže nebude to o historii misijních cest, ale bude to o té současnosti.
1: Přesně tak, bude to o současnosti, budou tam současní čeští misionáři, s nima bude taková talk show a účastníci tak jednodenní konference nebo toho misijního víkendu, jak my to nazýváme, se budou moct úplně z první ruky moci dozvědět, co to obnáší ten život na misijním poli v mezikulturním prostředí.
0: Kdo budou ti hosté, kteří promluví?
1: Tentokrát, co se týče hlavních řečníků, tak šáhneme do vlastních řád. My jsme minule měli i ze zahraničí, ale tentokrát to budou dva ředitelé, dva vedoucí misijních organizací. Jeden z nich bude Rostě Staněk, sám náš hostitel vlastně z CB Česká Třebová, který spoluvede spolek pro Jižní Sudán a pravidelně jezdí do Jižního Sudánu, do Ugandy. Další hlavní řečník bude Michal Klesnil, ředitel nadačního fondu KMS, který je sám aktivní ve službě na mnoha úrovních a autor knih a článků. Takže oba velmi zajímaví řečníci, kteří mají co říct do misie a zároveň tam budou misionáři z jejich organizací, z dalších organizací a bude tam s nimi taková talk show.
0: Pojďme víc přiblížit tu talk show.
1: Talk show s misionáři, dříve panelová diskuze, v podstatě jde o to promluvit si s nimi, aby se otevřeli, aby to bylo víc interaktivní pro to publikum. Takže tam budou, tuším, že 4 čeští misionáři a misionářky, kteří současně právě teď působí v některé zemi Evropy, Afriky, Asie a budou se sdílet o tom, jak vypadá ta jejich služba.
0: Pojďme blíž k těm misionářkám a misionářům.
1: Tuším, že tam bude jedna právě misionářka, která jezdí do Jižního Sudánu na krátkodobou misi, pak tam bude jedna pracovnice, která teď působila zhruba půl roku v Chorvatsku. Měl by tam být někdo za Wycliffe. Měl by tam být 4-5 lidí, kteří někde působí.
0: Čili hosté z víc oblastí, kteří se budou lišit tím pojetím práce i stylem těch obyvatel, těch místních a i zřejmě postavením církve v té dané oblasti.
1: Určitě. To spektrum vlastně těch misionářů, kteří tam budou v talk show, je různý. Jsou to muži, ženy, jsou to starší, mladší lidi a jedna z těch otázek, na kterou se ten moderátor ptá, je vždycky to povolání do misie. Proč vůbec začali? Jak vnímali, že Bůh volá do té mezinárodní, mezikulturní práce? A co to vlastně obnáší? Jo, protože my v České republice dneska už máme víc a víc cizinců a člověk ani nemusí vyjet do zahraničí a může se zapojit taky sám do evangelizace a učednictví přímo tam, kde bydlí a s lidmi okolo něj. Takže myslím, že právě i ta konference opravdu není jenom pro lidi, my to nesměřujeme jenom pro lidi, kteří se chystají třeba aktivně vyjet do zahraničí nebo kteří chtějí se modlit nebo finančně podporovat misionáře. My to směřujeme na širokou křesťanskou populaci, kdy opravdu ty zkušenosti těch Čechů v zahraničí, věřím, že můžou obohatit každýho z nás bez ohledu na to, kde žijeme.
0: Takže jádro budou otázky, odpovědi a sdílení. Jádro té soboty.
1: Přesně tak, budou tam dvě promluvy, máme dva hlavní řečníky, bude tam talk show, budeme mít čas uctívání a chvál, které povede Flexible Formation z Wycliffe, vlastně z Českého Těšína. Budeme mít hodně času v pauzách. My tu akci děláme i pro takový networking, že lidi se můžou propojit jedni s druhými, takže jsou tam dostatečně velké pauzy, kdy máme kafe, protože je to velmi jedinečná událost, kdy jednou za rok máte možnost během jednoho dne na jednom místě se setkat s téměř všemi vedoucími misijních organizací, kteří vysílají z České republiky. Jo, budou tam zástupci nadačního fondu KMS, nadačního fondu Nehemia, Wycliffe, OM, YOM, Pioneers, Frontiers, Greater European Mission, Spolek pro Jižní Sudán a dále také zástupci odborů, misijních odborů církví baptistické, církve bratrské a dalších. Takže opravdu bude tam široké spektrum vedoucích a aktivních misijních pracovníků a na jednom místě se můžete s nimi osobně seznámit a zeptat se jich na cokoliv.
0: Takže přijít mohou jednak ti, kteří mají na srdci přispět finančně, ale hlavně asi ti, kteří se rozhodují, jestli se do něčeho takového sami pustit, k nějaké té organizaci se přidat a jet.
1: Přijít může v podstatě každý, koho nějakým způsobem misie zajímá. A přijít může každý, kdo se chce dozvědět o misii něco víc, ať už se zapojit chce nebo v tuto chvíli neví. Je to úplně v pořádku. A jedna z takových věcí, kterou určitě potřebuji zmínit, že na tom misijním víkendu, který jsme nazvali dveře do misie znamená, že už vycházíme, jdeme, že to otvírá prostě ty dveře ven, tak jedna z těch věcí, která tam bude taková klíčová, je takzvaný veletrh misijních příležitostí. To zní tak jako velmi velkolepě, ale v podstatě jde o to, že budeme mít informace o tom, jak skrze jednotlivé ty misijní organizace můžete vyjet třeba krátkodobě, v rámci dovolené nebo prázdnin, na týden, na dva, na měsíc. Prostě bude tam škála misijních takových příležitostí na jednom místě, takový mini veletrh. A já jsem vděčný Pavlovi Zoulovi z OM, že to takhle zorganizoval a budeme tam každý z nás za svou misijní organizaci schopni odpovídat na dotazy, nasměrovat. Jo, člověk se dozví, kam třeba v roce 2027 může vyjet.
0: Takže ty cesty mohou být na 2 roky, 5 let, 10 nebo na jeden víkend.
1: Přesně tak, je to tak. Protože dnes, jak se ten čas zkracuje, tak pro mladého člověka, když se řekne 1 rok, tak pro ně to zní jako věčnost, ale často lidé, se kterými já mluvím, který já dlouhodobě připravuju na misijní práci, tak sdílejí zkušenost, že právě

0: proběhne tam sbírka. Chtěli jsme to udělat nízkoprahové právě i pro studenty nebo pro kohokoliv, kdo třeba si nemůže dovolit jet někam na druhý konec republiky na nějakou drahou konferenci. Takže to v Česká Třebová, což je úplně železniční uzel uprostřed České republiky, a všichni můžou přijet. A
1: všichni můžou přijet vlakem.
0: Všichni můžou přijet vlakem, z nádraží je to asi 15 minut pěšky, jsou to nádherný prostory, nově zrekonstruovaná modlitebná církev bratrské. Jsme vděční Rosťovi Staňkovi a všem členům sboru, kteří nás tam uhostí, a těšíme se na každého z vás.
1: Pro ty, kteří nemohou navázat nedělní bohoslužbou, tak v kolik hodin bude v sobotu rozchod, aby si správně našli spojení domů?
0: Tak akce je plánovaná od 10 do 6, samozřejmě přijet se dá dříve nebo později a odjet se dá taky, jak vám to vyhovuje, ale oficiální program je 10 až 18.00.
1: Kde na internetu jsou o téhle akci nějaké další detailnější informace?
0: Tak akci Misijní víkend dveře do misie pořádá hnutí misie.cz. A jak už sám název hnutí napovídá, veškeré další informace najdete na www.misie.cz. Případně na sociálních médiích jednotlivých organizací, které vlastně Misie.cz združuje. Misie.cz je sdružení misijních organizací, které vysílají Čechy do zahraničí, takže je tam zhruba 10 různých organizací. Ředitelé organizací spolu mají dobrý vztah, nefungujeme, že bychom si vytvářeli konkurenci, ale spíš si pomáháme, koordinujeme a společně právě pořádáme tuto akci.
1: Proč ten misijní víkend má podtitul Dveře do misie?
0: My jsme v minulosti dělali misijní víkend a nazvali jsme ho Okno do misie. Jakože člověk otevře okno, rozhlédne se, otevřou se mu obzory. A potom jsme to nazvali Dveře do misie, jakože už reálně jdeme. Reálně dveře se otvírají a už se jenom nerozlížíme, ale už vykráčíme a jdeme do akce. Takže chceme mít ten podtitul Dveře do misie, protože chceme pozbudit Čechy, aby vykročili do mezinárodní práce, aby oni jenom nepřemýšleli a aby opravdu se chopili zodpovědnosti a modlili se, podporovali, a někteří skutečně vyšli a Pán Bůh si je používal až na sám konec země.
1: A slovo na závěr?
0: Určitě bych vás chtěl pozvat, abyste přijeli, ať už jste na podobné akci byli nebo ne, protože vám to může pomoct otevřít oči, jestli máte na srdci nějaký region nebo národ, anebo se tam můžete seznámit s někým, kdo vám třeba pomůže do budoucna. A věřím, že my jako Češi jsme velmi požehnaní tady, kde žijeme, a i když si často stěžujeme na stav naší církve i na naše podmínky tady, tak opravdu jsme velmi požehnaný národ a věřím, že máme co dát. A můžeme investovat i v zahraničí, můžeme vysílat misionáře, můžeme se za ně modlit, můžeme podporovat různé projekty. Takže věřím, že jako Češi máme co dát a je naše zodpovědnost se to chopit. A i tato akce může být takým dobrým krokem pro vás, takým prvním krokem, prostě zapojit se do mezinárodní práce.
1: Misijní víkend Dveře do misie představil David Simon, pracovník nadačního fondu Nehemia, lektor misiologie na ETS a vedoucí sdružení Misie.cz. Plakát misijního víkendu a rozpis této soboty po hodinách si můžete prohlédnout na www.misie.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte čtvrteční magazín, tentokrát z Prahy. Několikrát v roce vám přinášíme informace o akcích ve sborech Armády spásy, o jejich sociálních službách, o střediscích pro osoby bez domova, o speciálních lékařských ordinacích nebo třeba o nocležence. Ta nejvíce poslouží v zimním období jako záplata pro jednu osobu a jednu noc. Nový projekt, o kterém budeme mluvit v dnešním rozhovoru, si klade za cíl zajistit pronájem běžných, i když třeba trochu menších bytů, v nejrůznějších koutech našeho hlavního města. Jakou úlohu má v těchto pronájmech Armáda spásy, jaké podmínky musí noví nájemníci splňovat a co mohou očekávat majitelé bytů, kteří by se pro takový pronájem rozhodli, se dozvíte v rozhovoru s Romanou Davidovou, sociálně realitní zprostředkovatelkou Armády spásy pro projekt stabilního bydlení.
1: Projekt Stabilní bydlení, stabilní život má za cíl nalézt a udržet stabilní bydlení nebo domov pro lidi, kteří jsou v nějaký bytový nouzi. Většinou to jsou lidé, kteří přicházejí z našich služeb, z azylových domů, z nocleháren nebo z ubytoven, nebo žijou teď konkrétně na ulici, v nějakých provizoriích, ve stanech nebo přímo přespávají na lavičkách. A my snažíme se jim nalézt dostupný nájemný bydlení, který by si mohli udržet, který by bylo pro ně novým domovem, kde by mohli začít nový život.
0: Takže je to služba pro ty, kteří třeba nejsou příliš šikovní a o stabilní bydlení přišli, nebo kteří se vrátili z výkonu trestu a kterým zatím není ten systém nájmu nebo dokonce nákupů vlastního bydlení dostupný.
1: Jo. Jsou to lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni na klasickém volném trhu s bytama. Jsou to lidi, kteří v současnosti to svoje stálé bydlení vůbec nemají. Pro ty byty hledáme.
0: Jak dlouho už ten projekt běží?
1: Teď v realizační fázi jsme od ledna, takže to je relativně nový projekt a bude fungovat, pokud všechno poběží tak, jak má, tak do června 2028.
0: Aha, čili má nějaký koncový bod.
1: My jsme spolufinancovaný z Evropské unie z programu Operační program Zaměstnanost Plus.
0: Takže v rámci tady těch dvou let tak hledáte byty k pronájmu, byty zřejmě majitelů, kteří mají v tom nějaké povědomí, jak je to užitečné.
1: Situace na trhu s nájemními byty je taková, že když my hledáme konkrétní dostupný byt pro lidi, kteří jsou v tom našem projektu, jsou nějakým způsobem znevýhodnění při tom vstupu na ten volný trh, tak jdeme na prohlídku toho bytu a po nás tam jde 40 dalších zájemců. Takže ti majitelé těch bytů si opravdu můžou vybírat a vybírají pro ně ty ideální nájemníky. Vybírají skoro až podle barvy očí a podle toho, jakým voní parfém toho zájemce. Takže my jsme tady pro ty lidi, kteří si většinou ti majitelé nevyberou. My jsme takový garanti toho, že pokud si tyhle ty naše účastníky majitele jako nájemníky vyberou, takže ten nájemní vztah bude fungovat dobře. My jsme podpora toho nájemníka, jsme podpora zároveň toho majitele. V komunikaci, zasmluvňování jsme schopni dělat nějakou jako správu té nemovitosti, protože máme svého správce technického a děláme hlavně komplexní podporu toho nájemníka v jeho životě. Máme multidisciplinární tým, který se stará o to, aby ten člověk, který bydlí, aby byl podpořený ve všech oblastech svého života. Máme dluhovou poradkyni, máme poradkyni pro zaměstnání, máme peer pracovníky, kteří prošli nějakou podobnou zkušeností životní jako ty účastníci těch našich projektů a provádějí celým tím procesem toho bydlení. Každý nájemník má taky svého klíčového pracovníka, se kterým řeší všechny ty potenciální problémy, které můžou nastat. jsme s těma nájemníkama v každotýdenním kontaktu, chodíme do těch domácností, takže hlídáme stav té nemovitosti a nějakým způsobem se zaručujeme těm majitelům, že pokud pronajmou ty byty s námi, takže ten nájemní vztah bude probíhat bez problému.
0: Takže nejedná se o zprostředkování prodeje bytů, ale o nájmy s tím, že Armáda spásy a vaše oddělení, že případné třecí body se snaží nějakým způsobem uhladit, tak aby ti majitelé byli spokojení a co se rozbije, tak aby se vracelo potom zase v původním stavu s tím, že za těmi klienty, kteří bydlí, tak docházejí ti jednotliví specialisté. Podobně jako by ti klienti přicházeli třeba na pobočky různých sociálních služeb ve městě nebo třeba na Armádě spásy, tak vy chodíte za nimi.
1: Ano, je to terénní služba, takže my chodíme do těch domácností za těmi lidmi a jsme přímo v těch jejich situacích. Nebo děláme doprovody na úřady, k doktorům, když ti lidé potřebují podporu, tak tam ti naši pracovníci jsou s nimi.
0: Působíte po celé České republice nebo jenom v Praze?
1: My jsme vyloženě pro Prahu, ale podobné projekty Housing First jsou po celé republice.
0: A pod Armádou spásy?
1: Pod Armádou spásy jsou také, myslím, že v Karlových Varech.
0: Před chvílí jste použila termín Housing First, to nezní česky. Pojďme ten termín nejenom přeložit, ale i vysvětlit.
1: Tak je to přístup, který pochází z Ameriky z 90. let. Znamená to bydlení především v češtině. Je to přístup, který vychází z přesvědčení, že člověk potřebuje mít nejdřív stabilní domov, aby se mohl postavit zodpovědně k těm svým dalším problémům, kterým čelí. A je to přístup, který je osvědčený, má výsledky.
0: Jak jste úspěšní nebo případně další organizátoři s tím hledáním ubytování v rámci třeba celé České republiky? Jaká je tady atmosféra pro tuhle práci?
1: Tak přímo ten náš projekt je opravdu v začátku. Teď máme několik bytů, hlavně od městských částí a z magistrátu. Pár bytů se nám podařilo získat od fyzických osob, ale není to moc. Je to opravdu obtížný ty byty schánět tím, jaká je velká poptávka po nich. Vy jste se ptal na nějakou úspěšnost jako celkovou. Tak podobné Housing First projekty probíhají už několik let v České republice a z výzkumu máme taková data, že je zabydlených přes 1000 domácností. A co se týče té úspěšnosti, tak asi 80% opravdu v těch domácnostech zůstává a ten nájemní vztah funguje dobře i po letech.
0: Takže 4/5 těch lidí, kteří zůstávají bydlet v místech zprostředkovaných jak vámi, tak těmi dalšími podobně zaměřenými organizacemi, tak tedy zůstává a zvykli si na to, že je potřeba platit nějaký nájem, platit za elektřinu a udržovat pořádek. A víceméně tenhle ten systém je naučil žít takovým způsobem, jako žijí ti druzí.
1: Ano. Já si hlavně myslím, že ti lidé se nedostávají do problémů primárně z toho důvodu, že by nechtěli platit za ten svůj nájem. Většinou ty jejich problémy jsou tak komplexní, že to, že nezvládnou zaplatit nájem nebo účet za elektřinu, že prostě je jenom nějaký důsledek těch všech jiných problémů, který oni musí řešit.
0: Takže ti klienti, kteří třeba přes vás schání ubytování, tak to jsou lidé, kteří třeba práci mají. Nejsou to ti z ulice, kteří žádný příjem, kromě možnosti vyžebrat nějaký peníz, nemají.
1: Máme obě dvě skupiny lidí, ale plno účastníků toho našeho projektu opravdu pracují, ale i tak s tím svým platem nejsou schopni dosáhnout na klasické nájemní bydlení.
0: Takže Armáda spásy nějakým způsobem ty částky dorovnává, aby bylo vždycky zaplaceno?
1: Ne, to ne. My ručíme za to, že nájemné přijde vždycky a včas. ale neplatíme to my. Platí si to ten nájemník sám. My máme nějakou garanční smlouvu, kdy garantujeme, že ten nájem dorazí, pokud ten účastník je v nějakých finančních problémech, ale platí si to účastníci sami a my je podporujeme v tom, aby ty finance si zvládli zařídit.
0: Co když nejsou tak šikovní, nebo přijdou o práci, nebo ta práce má podprůměrný výdělek?
1: Tak často je ten nájem z velké části proplácen úřadem práce.
0: Je nějaká minimální doba, po kterou ten majitel má počítat s tím, že tam ti klienti budou, nebo že tuhle službu poskytovat bude, tedy musím nabídnout nejméně takový a takový čas, třeba nejméně 2 měsíce k pronájmu, nebo nejméně 2 roky k pronájmu, nebo maximálně má také nějaké své číslo?
1: My se snažíme o to, aby ty nájemní smlouvy opravdu podporovaly to, že účastník bude ve stabilním bydlení, takže se snažíme o uzavření smlouvy nájemní na minimálně 1 rok a určitě pokud bude majitel s nájemníkem spokojen, tak si potom může ponechat tu nájemní smlouvu běžet dál i po ukončení toho projektu. Potom už teda bez těch našich garancí, ale když už bude vědět, že je nájemník spolehlivý a že se mu s ním dobře spolupracuje, tak může tu nájemní smlouvu prostě s ním nechat běžet tak, jak je.
0: Máte už nějaké příběhy lidí, jejichž ubytování jste zprostředkovali a oni vám za to poděkovali? Nebo u kterých vidíte ten pokrok, tu změnu, že jim to bylo k něčem užitečné?
1: Protože jsme takhle hodně v začátku, tak ti lidé bydlí opravdu krátce a teď se teprve zabydlovali nedávno a je potřeba jim nechat nějaký čas, aby se dali dokupy. Ale ta naše služba sociální rehabilitace, ve které ten projekt běží, tak má několik hezkých příběhů, kdy lidé, kteří přišli úplně z ulice nebo z azylových domů, tak dostali šanci tohodle stabilního bydlení a díky podpoře toho našeho týmu sociální rehabilitace, díky tomu, že měli stabilní zázemí a jistotu toho domova, tak se dali tak dokupy, zvládli se oddlužit, fungují dobře v zaměstnání stálem a jsou spokojení a dobří nájemníci.
0: Co když někdo přemýšlí, že má k dispozici byty 2, bydlí v jednom, že by třeba vám mohl ten byt nabídnout? S čím má počítat a na koho se má obrátit?
1: Za každou nabídku pro nájmu nebo spolupráce budeme rádi. Pokud by chtěl majitel bytu o projektu cokoliv vědět, tak si může vygooglit stránky stabilnibydlení.cz. A tam máme dost dostupných informací, nebo může kontaktovat přímo mě na e-mail, na telefon.
0: Projekt Armády spásy stabilní bydlení, stabilní život představila Romana Davidová, sociálně realitní zprostředkovatelka tohoto projektu. Zářijový magazín z Prahy končí. Chcete-li reagovat na pořad, který jste právě slyšeli, rádi se seznámíme s vašimi připomínkami, pokud nám je pošlete na adresu radio7@radio7.cz. A máte-li nějaké tipy na akce, které se připravují ve vašem okolí, případně sami pořádáte, napište nám také. My informace o životě v církvích rádi předáme ostatním posluchačům. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Vilém Šedivý.

Přiblížila se 17. hodina a s ní i pořad Kormidlo, který bude tentokrát o dešti. Průvodcem odpoledního vysílání Rádia 7 byl dnes Kuba Lofítek. V tuto chvíli se loučím, přeji vám dobrý závěr dnešního dne a stálou Boží přízeň.

Kluci, holky, ahoj, ahoj. No jen pojďte, pojďte na palubu. Máte pocit, že je tu mokro a bude vám to klouzat? Jen se nebojte, my jsme jen po cestě do přístavu propluli pořádným liákem a ještě jsme nestihli všechny louže vysušit. Ale aspoň můžete do louže kouknout a upravit si vlasy nebo umazanou pusu. Tak vás tady pěkně vítám. Naše pohádková paluba je tu jen a jen pro vás. I tentokrát mám pro vás nachystané pohádky, nahlédnutí do Bible, je mi jasné, že přijde i Pavel, takže... Ale kdepak, to by se vám líbilo, kdybychom začali rovnou tím nejlepším, že? To přece nejde, přece to nejlepší nakonec, pěkně jako víno v Káně Galilejské. Aha, že ten příběh neznáte? Tak dobře, i k tomu se dneska dostanu, slibuju. Teď se ale pohodlně usaďte a pokud vám vadí to mokro, tady máte mop a pěkně si to vysušte.

Máte rádi, když prší? Není nadto naplno skočit do kaluže a rozstříknout vodu všude kolem. Co říkáte? Ještě pořád mám doma schované holínky, které jsem si obouval, když jsem byl menší a procházel se kalužemi. Dneska je v jedné díra a i kdyby nebyla, už dávno bych je nenarval na nohu. Ale stejně je mám pořád rád. Pořádná pláštěnka a holínky jsou ta nejlepší výbava pro každého správného objevitele. Protože neexistuje špatné počasí, ale špatně oblečený jedinec, jak říká jeden můj kamarád. To jakože venku může být, jak chce, důležitější je, jestli se dobře oblečete, aby vám nebyla zima, nebo jste nezmokli, nebo třeba nebyli od bláta až za ušima. Ale jak tak koukám na vás, vy jste to dneska s oblečením zvládli celkem dobře. Támhle vidím kostkovanou pláštěnku a tady zase puntíkované holínky. Takže pršelo i tady, už je mi to jasné. Abychom to neriskovali. Já jdu nám všem uvařit čaj a vám zatím pustím pohádku. Tuhle jsem chtěl, ano. Je o jedné holčičce Matildě a napsala ji pro vás Tereska Kašparcová.

Čekání. Tereza Kašparcová. Mami, já mám žízeň, stěžovala si rozmrzelé Matilda. Já vím, moje milá, však už budeme brzo doma. Bylo opravdu velké horko. Nepršelo už skoro 3 měsíce a na severu města Hope Town v Austrálii, kde bydlela Matilda, úplně došla voda. Museli pro ní proto každý den chodit až na druhý konec města k tetě Olivii. Vyrazili vždy ráno, když bylo slunce ještě nízko a tolik nepálilo. Jakmile táta odjel do práce, vzala máma na záda batoh s několika velkými prázdnými lahvemi. Matilda uschovala do svého batůšku jednu malou a společně vyrazili dolů podél řeky pro své nové zásoby. Cesta tam vždycky ubíhala rychle. Matilda hrávala s mámou různé hry, třeba kdo napočítá více modrých aut, nebo kdo bude znát více slov, která začínají na L. Teta Olivie byla moc hodná a upovídaná, a tak se u ní vždycky chvíli zdrželi. Měla obvykle napečený nějaký koláč a Matilda měla hrozně ráda tetiny domácí sirupy. A nejvíc se jí u tety líbila zvonkohra, která visela na verandě a když jen malinko zafoukalo, vydávala ty nejmalebnější zvuky, jaké kdy Matilda slyšela. Bylo to, jako by vítr rozehrál neviditelný orchestr jen a jen pro ni. Když však maminka nabrala do všech lahví vodu a poděkovala tetě Olivii, bylo na čase vzít zase batohy na ramena a vydat se domů. Zpáteční cesta bývala mnohem horší. Slunce už tou dobou začínalo nabírat obrátky a svítilo tak prudce, že už z něj ani ti největší milovníci léta neměli radost. Navíc voda v batozích byla těžká, protože to byly zásoby na celý den. Matildě se pokaždé zdálo, že to snad nikdy neskončí a že cestu k ním domů určitě každý den někdo o kousek natáhl. A nemůžu se napít už teď, žadonila Matilda. Podívej, tamhle u toho stromu zahneme doleva a jsme na naší ulici. To už přece vydržíš, řekla s unaveným úsměvem maminka, která už se na občerstvení taky těšila. Ach jo, povzdechla si Matilda, posunula si batoh kousek výš a zkusila udělat pár velkých kroků ve snaze přiblížit se aspoň o trošku rychleji jejich domovu. Mami, a proč pro vodu nejezdí táta, když se vrací z práce? Zeptala se z ničeho nic Matilda. Protože celý den pracuje a večer bývá unavený. Přece bys nechtěla, aby ještě po celém dni jel až sem, když my dvě máme přece tolik času. To pro něj můžeme udělat, ne? Odpověděla s úsměvem máma. Jo, to můžeme, řekla a pokračovala beze slov dál. Když konečně dorazili domů, zhodili obě batohy ze zad, sedli si na chladnou podlahu chodby a chvíli odpočívali. Máma pak uskladnila zásoby vody a udělala oběma výbornou tetinu šťávu. Jak den ubíhal, slunce se pomalu stěhovalo po obloze směrem k západu, ale nepřestávalo pálit. Na obzoru ani mráček a večerní předpověď počasí slibovala sucho ještě mnoho dalších.

0: Když Matilda dalšího dne vstala, měla špatnou náladu. Věděla, že hned po snídani zase nasadí s maminkou batohy a vydají se na každodenní pouť. Už jí to nebavilo, den co den to samé. Vždyť jsou prázdniny, říkala si. Měla bych dělat jen zábavné věci a ne se pořád trmácet s tou hloupou vodou. Ani se neučesala, se běhla dolů do kuchyně a se zamračeným obličejem si sedla ke stolu. Dobré ráno, podával jí tatínek talířek se snídaní. Pak se na ní starostlivě podíval a povídá. Matildo, maminka je nemocná. Matilda zvedla zakaboněnou tvář k tátovi. A co jí je? Asi chřipka. Má teplotu a bolí jí v krku. To mě mrzí. Změnila najednou tón. Musíme se o ní postarat. Ale to my zvládneme, že ano? Řekl už veselej táta. Asi jo, ale co to přesně znamená, že se o ní budeme starat? Zeptala se. No tak zaprvé budeš dnes muset sama pro vodu.
1: Cože?
0: Ale tolik vody já v životě neunesu. Začala si zoufat Matilda. Kde pak? Nemusíš nosit všechnu vodu. Stačí, když přineseš jednu velkou láhev, abyste měli vy dvě co pít, než se vrátím. Půjdu z práce brzo a vezmu ten zbytek.
1: Tak jo, povzdechla si Matilda.
0: A co pak ten smutný obličej? Ty se netěšíš k tetě? Ale těším, jenže ta cesta je fakt strašná. Zpátky je to do kopce a ještě s tou vodou v batohu. A to sucho je hrozný. Ale, nebuď hned nazlobená. Se suchem my nic nezmůžeme, ale můžeme udělat radost mamince, když jí tu její nemoc co nejvíc zpříjemníme. Co říkáš? Chvíli bylo ticho. V Matildě se byla nechuť jít znova do toho horka a absolvovat nepříjemnou cestu. A zároveň touha pomoct mámě, která ji tolik potřebovala. Nadechla se, zhluboka vydechla a rozhodně prohlásila. Tak já se tedy vydám pro vodu. A na tváři se jí objevil úsměv. To je moje holka. Usmál se táta, vzal jí do náručí a zatočil s ní, jak to dělával, když byla ještě úplně maličká. Matilda vyjekla překvapením, ale to už jí táta zase spouštěl na zem a tichým pšš upozornil, že maminka nejspíš spí a je potřeba být proto jako myšky. Tak ahoj, ty moje šikovný děvče, zašeptal tatínek, dal jí pusu na čelo a odcházel ke dveřím. Matilda se usmívala. A jak do sebe nasoukala snídani, přemýšlela, jakou hru si zahraje po cestě. Místo toho ale vymyslela něco jiného.

Když už se pomaličku blížila zpátky od tety s batohem plným vody, sem tam se zastavila a sebrala něco ze země. Maminka, protože měla o Matildu starost, jí vyhlížela oknem a divila se, co to ta její dcerka asi provádí. Doma se Matilda jen otočila v kuchyni, aby pozdravila mámu a složila svůj náklad a už běžela do svého pokoje. Kolem oběda se doma objevil tatínek. Přinesl něco dobrého na jídlo a zbylou dodávku vody, zavolal na celý dům, že oběd dorazil, ale bylo ticho. Prošel všechny místnosti a všude prázdno. Najednou uslyšel zvláštní zvuk, takový, jaký u nich doma nikdy předtím nezaslechl. Zaposlouchal se a snažil se jít za ním. Jak se blížil obývacím pokojem k otevřeným dveřím na verandu, uslyšel i Matildin hlas, jak cosi předčítá. Když vyšel ven ze dveří, uviděl maminku, jak leží na kanapi, vedle ní sedí na bobku Matilda, čte mamince ze své knížky pohádek a nad nimi se třepotá velice svérázná zvonkohra. Tak tohle je ten zvuk, došlo najednou tatínkovi. Je, ahoj tati, to je mámin dárek ode mě. Teta Olivie mi dala nějaké malé plíšky z té její zvonkohry a já jsem pozbírala po cestě pár kamínků a pučila si ten tvůj vlasec na ryby. Ani nestihla vysvětlit, jak to celé zvládla dát dohromady, když jí táta přerušil. To jsi opravdu dělala sama. Opravdu? No jen si představ, jak máme šikovnou holčičku, řekla unaveně, ale šťastně maminka. Mám z tebe velkou radost, Maty, řekl dojatě tatínek. A víte co, holky? Vzpomněl si najednou. Mám skvělou zprávu. Ze západu se prý ženou velké bouřky. V některých městech na pobřeží už prší. Hurá, bude pršet, zakřičela Matilda a vyskočila. Ale vždyť hlásili ještě dlouhá sucha, divila se maminka. Ať hlásili cokoliv, jsem rád, že se spletli, zasmál se táta. Tak pojďte, vy dvě, mám pro vás vynikající oběd. Řekl, pomohl mamince vstát a všichni tři si to namířili do kuchyně. Večer seděla Matilda zase na verandě a dočítala poslední pohádku. Venku se zvedal vítr a ve vzduchu bylo cítit blížící se déšť. Když dočetla, koukla se na zvonkohru, která teď hrála o 106, potom na nebe a napadlo jí, že ten déšť je možná taková malá odměna za to, že se ráno tak dobře rozhodla. Ale i kdyby ne, věděla, že to bylo dobré rozhodnutí a že ta námaha za maminčinu, tátovu a vlastně i její radost stála.

Tak, tady to máme. Je tu čaj jahodový, mátový, šalvějový, tady je med a citron. Tak honem, pojďte se zahřát, ať nejste nemocní. To by nás maminky hnali. Jak se vám líbilo vyprávění o Matildě? Taky dostala to nejlepší nakonec, všimli jste si? Čekala a čekala a déšť přišel. Já jsem tu na začátku mluvil o Káně Galilejské, že ten příběh neznáte? Vážně ne? To se mi snad ani nechce věřit. Ale tak dobře. To není příběh o nějakém ptákovi Káněti, ale o místu, které se jmenovalo Kána a bylo v Galileji, proto Kána Galilejská. A jednou tam byla taková velká svatba, na kterou byl pozvaný taky Ježíš a nejen on, ale i jeho maminka a učedníci. A jak už to tak na svatbách bývá, slavilo se z plných plic, teda ze všech sil. Až jim došlo víno. Ježíš tam tehdy udělal svůj první zázrak a proměnil vodu ve víno. Člověk, který měl na starosti, aby probíhalo na svatbě všechno tak, jak má, pak chválil ženicha, že schoval to nejlepší víno nakonec. Obvykle prý všichni podávají to nejlepší a pak to horší a horší. Tady to bylo naopak. A to nejlepší bylo jako poslední. Na tenhle příběh si vždycky snažím vzpomenout, když mám čekat. Když se neděje úplně to, co bych chtěl. To nejlepší přijde nakonec. A když říkám nakonec, myslím opravdu nakonec. V nebi. I kdyby tady věci nikdy nedopadly tak, jak se mi líbí, v nebi mě čeká to nejlepší.

0: Ahoj Ondro, sbíráš rád houby?
1: Moc ne, nepoznám, která je jedlá a která je jedovatá.
0: Já dost často taky ne, ale líbí se mi ty procházky lesem. Třeba jako dnes, je krásně po dešti a houbaři by řekli, že porostou houby.
1: Je po dešti a přitom stejně prší.
0: To nevíš, že v lese prší dvakrát? Jednou, když prší, a podruhé, když začne kapat voda, která se zachytila na listech. Možná se nám nelíbí, když venku prší, ale i takový deštík je velmi potřebný. Bez deště by nám nerostly rostlinky na zahradě, uschly by stromy a vypadalo by to tu jako na poušti. Jen samý písek a nikde ani trochu zeleně. Až někdy půjdeš pod mostem nebo nějakou silnicí, všimni si, že tam, kde nezaprší, jsou jen kamínky a písek a nic zeleného. Život potřebuje vodu, ať už to jsou rostliny, zvířata nebo lidé. Tak až bude příště pršet, můžeme si říci, že alespoň budou plné studny.
1: A kde se vlastně déšť bere?
0: Přemýšlím, kde vzít nějaký dobrý příklad. A mám to, třeba obyčejná kuchyně. Až bude maminka něco dobrého vařit, nemusí to být z hub, můžeš chvíli pozorovat, jaký hrnce bublají. Voda v hrnci se ohřeje a vznikne z ní pára. Když je hodně horká, začne vyskakovat nad hladinu a dostávat se pryč. Utíká nahoru a tam se srazí s poklicí, nebo se jí povede utéci a orosí místo nad sporákem. My máme doma skleněné poklice a na nich je krásně vidět, jak se tam vytvořily malinké kapičky. Když poklíčku odkryjeme, stečou ty kapičky zpátky do hrnce. To se horká pára srazila s chladnější pokličkou, ztratila na ní svou horkost a vytvořila znovu kapičky vody.
1: Ale venku se přece voda nevaří.
0: Nevaří, ale funguje to podobně. Venku je tím hrncem moře nebo nějaký velký rybník. Sluníčko vodu ohřívá a ta letí nahoru, dokud nenarazí na studený vzduch někde v kopcích. A hodně moc kapiček vytvoří mrak, který potom utíká po nebi, a když se mraky potkají, začne pršet. Dešti také pomáhá, když je kolem prach. Na takovém malém zrnku prachu se začnou srážet kapičky o něco více a když se jich dostane k sobě dost, kapka je tak těžká, že spadne z mraku dolů. To byla zrovna jedna taková. A další. Podobně vznikají i sněhové vločky.
1: Fakt? Takže je vlastně důležité, aby byl ve vzduchu prach. Já myslel, že je to špatně. Jak se z kapky stane sněhová vločka?
0: Vločka vzniká dost podobně, ale když je venku chladněji, tak voda zmrzne na malinké krystalky a začne chumelit.
1: Jenomže my, co nebydlíme na horách, si sněhu moc neužijeme.
0: No tak si můžeme takovou vločku vyrobit. Stačí si vzít nůžky a papír. Vezmeme čtvercový papír a přehneme jeden roh na druhý, protilehlý. Tak a ještě jednou, aby nám vznikl malý trojúhelníček. Nůžkami vystřihneme různé vzory. Ale pozor, abychom vločku neprostřihli skrz. Rozbalíme opatrně vločku a páň, ta je. V jednom místě můžeme udělat malinkou dírku, protáhnout nit a můžeme vločku zavěsit za okno nebo s ní vyzdobit pokoj.
1: To je hezký, ale stejně skutečný sníh je lepší.
0: To je jasné. A úžasné je, že každá vločka je originál. Jenom jedna jediná. Každá je jiná. Na celém světě nenajdeš dvě úplně stejné vločky. Stejně jako nenajdeme dva úplně stejné lidi, tak ani vločky nejsou stejné. Tak i ta naše je také jedinečná. I když je asi někdo nikdy všechny neprohlédne.
1: To by mě zajímalo, kolik takových vloček nasněží.
0: To nevím. Většinou se měří množství vody, která naprší. U nás prší vlastně jen trochu, ale na světě jsou místa, kde prší téměř každý den a naprší tolik vody, že bychom ji měli skoro po kotníky. Jinde na světě jsou místa, kde neprší většinu roku a poté prší celý měsíc. Během krátké doby se musí stihnout všechny květiny a zvířata napít, aby potom mohli další zbytek roku přečkat bez vody. Takovým dešťům se říká monzuny. Na druhou stranu jsou místa, kde nepršelo celých 400 let. Dovedeš si představit, jaké tam musí být sucho? 400 let bez vody?
1: To je šílené. Úplně jsem dostal žízeň.
0: Další místa, kde neprší, jsou v polárních oblastech, kde žijí tučňáci a lední medvědi. Tam sice neprší, ale vody je tam dost a dost. Všechen led kolem je přeci zmrzlá voda.
1: To jsem rád, že tady u nás prší tak akorát.
0: Déšť je příjemný, tedy pokud nelije jako z konve. Déšť smívá mnohé nečistoty a prach, aby se nám lépe dýchalo. A navíc můžeme pozorovat mraky nebo duhu.
1: No vidíš, duha, to je taky jedna z nebeských krás. Jak vzniká? A proč je na nebi tak málo?
0: Když během deště začne z jiné strany svítit sluníčko, malinké kapičky začnou fungovat jako lupa. Světlo ze slunce se odrazí a vytvoří známý barevný oblouk. A co je ještě důležitější, o duze nám Bible říká něco hodně podstatného. Za dnu Noema přišla na zem velká potopa, kdy pršelo 40 dní a 40 nocí. Noe postavil archu a na ní umístil všechna zvířata. Trvalo skoro celý rok, než vody opadly a holubice přinesla olivovou větvičku jako znamení, že už se z vody vynořila souš. A potom dal Bůh na oblohu duhu, aby připomínala, že už nikdy takováto potopa nenastane.
1: To je hezký, že není na nebi jen tak, ale že připomíná Boží slib. Pavle, měj se hezky.
0: Ty taky, ahoj.

Tak dobře, abyste si nemysleli, že troškařím, tak si poslechněte další pohádku. Napsala ji Hana Katušťáková a je o Buku.

Na větev starého buku usedl malý ptáček. Chvilku se rozhlížel kolem sebe a když spatřil nádhernou zeleň, dal se do radostného prospěvování. Buk ho tiše poslouchal. Potom si ptáček urovnal peří na křidélkách a nachystal se k odletu. Počkej, ptáčku, zastavil ho Buk. Máš chvilku čas? Já, jestli mám chvilku čas, podivil se ptáček. Každý den mám celý den čas. To jen lidé stále někam pospíchají. Ano, pospíchají, přikyvoval Buk na souhlas. Většina z nich se pak jednoho dne ztratí, aniž by po sobě něco zanechali. Nerad bych dopadl jako oni. Věříš mi to? Věřím, pokýval hlavou ptáček. Jsem už starý, pokračoval Buk. Rád bych po sobě něco zanechal, než odejdu. Sám to však nesvedu, potřeboval bych tvoji pomoc. Mohl bys pro mě něco udělat? Pokud to bude v mých silách, rád, odpověděl ptáček. Seber prosím ze země mé bukvice a zasaď je do pustiny, prosil Buk. Zasadit je do pustiny? Zhrozil se ptáček. Vždyť tomu místu se každý vyhýbá. Přepadávají ho dlouhá období sucha, žádný strom by tam neposlal svá semínka. Proč je nechceš nechat zde u sebe, kde je kyprá půda, dostatek deště a slunečních paprsků? Moudrý otec ví, kam má poslat své děti, odpověděl Buk. Můžeš to pro mě udělat? Zaletíš s mými semínky do pustiny? Ptáček stále váhal. Buk tedy řekl. Rád bych po sobě zanechal rod, který nikdy nevyhyne. Možná se ti to zdá podivné, ale právě proto chci své děti zasadit do pustiny. Ptáček byl ještě více zmatený. Rozhlédl se po zeleném kraji. Tady je tak krásně, povzdechl si. Proč mám z tohoto nádherného místa přenést bukvice do pustiny? Nakonec si však řekl. Starý Buk mě o to prosí. Snad opravdu ví, co dělá. Potom slétl k bukvicím a postupně je přenesl do pustiny. Když Buk uviděl, že bere do zobáčku poslední bukvici, sklonil hlavu až k zemi a začal usychat. V pustině bylo právě vzácné období deště. Semena buku rychle vyhnala do země malé kořínky. Sluníčko zahřálo deštěm

pucha se stále více prodlužovala. Nakonec přišlo tak dlouhé sucho, že buky zcela ztratily naději na přežití. V tom čase však jejich hluboké kořeny dorostly do místa, kde se nacházela voda. Byla to nikdy nevysychající spodní řeka, ukrytá hluboko pod zemí. Od té chvíle, kdy ji buky svými častým suchem do hloubky hnanými kořeny objevily, nemohlo už žádné období sucha ohrozit jejich život. Buky měly listy stále zelené, neboť jejich kořeny pily vodu hluboko spod zemí. Za nějaký čas přišlo sucho, jaké ještě ty končiny země nepamatovaly. Nepostihlo jen jeden kraj, ale všechny. I ten stále zelený, kde nechtěl nechat buk své děti. Toho času tam uschly všechny stromy. Malé, větší a dokonce i ty nejvzrostlejší, protože nevěděli nic o řece, ukryté hluboko pod zemí. A i kdyby o ní věděli, jejich široce rozložené, mělké kořeny měly příliš krátkou dobu na to, aby do tak velké hloubky stačily tak rychle dorůst. Ptáček opustil své hnízdo v koruně uschlého stromu, ale ať hledal, kde hledal, nikde nemohl najít zeleň pro svůj nový domov. Krajina široko daleko se proměnila v suchou poušť. Až konečně v dálce zahlédl zelenou oázu. Bylo to místo, kterému se dříve říkalo pustina. Tam v korunách zelených buků našel svůj nový útulek. Zelená oáza se postupně rozšiřovala. Vzrostlé buky chránily své okolí stínem, takže se mohla ujmout i semínka jiných stromů a rostlin. Také ptáčková rodina se velmi rozrostla. Sotva ji mohl spočítat. Jednoho dne si je všechny přivolal k sobě a řekl: nerad bych odsud odešel a nic po sobě nezanechal. Naučte se prosím tuto píseň, kterou potom naučíte své děti a ony zase své. Slibte mi, že dokud potrvá život zde na zemi, nikdy se nepřestane zpívat. Moudrý otec ví, co je pro jeho děti to nejlepší. Ptáčci jeden po druhém kývali na souhlas. Když jako poslední pokýval hlavičkou nejmenší z nich, starý ptáček odletěl a už ho nikdy nikdo neviděl. Stromy by mohly vyprávět, jak moudře Pán Bůh stvořil svět. Kolik je vody pod zemí, vědí jen jejich kořeny. Hluboko, hluboko, hluboko chci své kořeny mít. Hluboko, hluboko, hluboko živou vodu tam pít. Hluboko, hluboko, hluboko skrytý pramen najít. Hluboko, hluboko, hluboko v Boží náruči žít. Půda stvrdla jako kámen, přesto někde bude pramen. Do hloubky běží kořeny napít se vody z podzemí. Možná teď tvoje trápení kořeny právě vyhání, až v hloubce najdou spodní tok, zelený budeš celý rok.

No jo, na to bych úplně zapomněl. Přece když dnes mluvíme o vodě, tak musíme mluvit taky o kořenech. Nebo vlastně o místě utekoucí vody. Víte, kde se takové místo nachází? Mluví se o něm v prvním žalmu v Bibli. Žalmy to jsou vlastně takové písničky, to určitě víte. No a v tom úplně prvním se říká, že ten, kdo poslouchá Boha, je jako strom, který roste blízko vody. Takovému stromu se daří moc dobře. Být blízko Boha, to je jako mít vždycky přesně tolik vody, kolik potřebujeme. Ne jako to místo, kde 400 let nepršelo, jak o něm dneska mluvil Pavel. Mít dostatek vody, to znamená, že porosteme jedna radost, na těle i na duchu. A jak být blízko Boha? Sám mám vyzkoušeno, že na to pomáhá číst si Bibli a modlit se. A já rád taky hraju na kytaru nebo klavír a zpívám písničky, co jsou o Pánu Bohu. Doma si o Bohu často povídáme. A nebo když se potkám s dalšími dětmi, jako jste vy, jen se nepotkáváme na palubě lodi, ale na takových setkáních, které se jmenují Avana. Prostě se vyplatí mít místo, kde člověk může zapustit kořeny jako ten strom a mít se dobře.

0: אשר פריון יתן בביתו, ועליו לא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Paluba už úplně oschla, všimli jste si? Nejvyšší čas zase vyplout. Plachty už jsou taky suché a nabírají skvěle vítr. Kluci, holky, mávám vám, my zase vyplouváme. Naslyšenou příště, ahoj!

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Pěkný dobrý večer, přátelé. Máme čtvrtek 10. září, minula 18. hodina a dalšími programy Rádia 7 vás bude provázet Daniel Zeman. Už po sedmé se s pastorem Jiřím Zdráhalem v pořadu Bible Guide setkáváme nad knihou proroka Daniela. A teď v tom budeme pokračovat. Co bude následovat, to si řekneme potom.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 7. kapitola B. 7. kapitolou začínají Danielova vidění. A hned v této je několik zajímavých obrazů, ukazujících až ke konci světa. Minule jsme četli o čtyřech šelmách, vystupujících z moře. Z nich ta čtvrtá se podobá šelmě, objevující se v knize Zjevení před druhým příchodem Krista. Také v této kapitole najdeme popis soudu, který nám připomíná poslední soud z konce knihy Zjevení. A pak je zde obraz přicházejícího syna člověka. Čteme. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí, jeho království se nezhroutí. Ježíš sám sebe nazýval synem člověka. Tím myslel, že je jednak potomek lidí, ten, který má podle slibu z knihy Genesis rozdrtit hadovu hlavu, ale také se tím stotožňoval s tímto místem z knihy Daniel. Podobně jako tady je popsán druhý příchod Krista v knize Zjevení. Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Já jsem Alfa i Omega, pravý Bůh, který je, který byl a který přichází, ten všemohoucí. Ježíš sám, když mluvil o svém druhém příchodu, také používal obraz z knihy Daniel. V Matoušově evangeliu čteme. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo. Hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Tehdy se na nebi objeví znamení syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Podobně svůj příchod Ježíš popsal, když byl před ukřižování vyslýchán kněžími. Tehdy takto vyznal, že je Mesiášem. Nakonec se ho velekně zeptal, jsi Mesiáš, syn požehnaného? Jsem, řekl Ježíš, a vy uvidíte syna člověka sedět po pravici moci a přicházet s nebeskými oblaky. Slova o božím synu z Danielova vidění, jeho vláda je věčná a jeho království se nezhroutí, nám také připomínají to, co popisuje kniha Zjevení v 11. kapitole. Poté, co zatroubil sedmý anděl, přijal v nebi Boží syn vládu nad světem, která mu patřila již od jeho vzkříšení. Tam čteme. Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající. Království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude královat na věky věků. Daniel nevěděl, co přesně jeho vidění znamená. Dostal pak vysvětlení, které končí podobně jako sen o soše ve druhé kapitole. Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí nejvyššího a budou jim vládnout na věky věků. Jeho království se nezhroutí. Daniel se pak ptal na podrobnosti ohledně čtvrté šelmy a jejich rohů a dostal tuto odpověď. Čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních. Pohltí celou zemi, podupej a rozdrtí. Těch 10 rohů je 10 králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný ode všech předešlých, a ty tři krále se sadí. Povede řeči proti nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času, což je zřejmě 3,5 roku. I tento popis nám připomíná popis šelmy z konce světa v knize Zjevení, která bude působit 42 měsíců, což je 3,5 roku, bude vládnout nad každým národem a bude přemáhat svaté. Vypadá to, že Danielovo vidění v této kapitole se tedy týká také budoucích událostí před druhým příchodem Krista. Sice tušíme, že čteme důležité předpovědi týkající se konce světa, ale detailně jim je těžké porozumět. Důvodem je takzvaná zapečetěnost textů Danielových proroctví. O tom čteme na konci knihy. Ty, Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Pečeť dříve zabraňovala nesprávným osobám číst nějakou listinu. Pečeť mohl odstranit jen ten, komu byla listina určena. V případě prorockých předpovědí to znamená, že jim plně porozumí až ti, jim jsou určena. To znamená, že zcela jasná budou až v době, kterou popisují. Možná buďme rádi, že tam ještě nejsme.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 zase zítra, a to v 8 a v 18 hodin. Po písničce Ivety Janecké Kuželové se podíváme na to, jaké další pořady Rádio 7 pro dnešní večer připravilo.

V životě křesťanů Bůh občas působí velmi zvláštní věci. Například při nečekaném setkání s křestýšem, jak uslyšíte z vyprávění Pavla Kolegara z Jeseníku. Jiřina Džina Čunková s ním natočila rozhovor o tom, jak v jeho životě působí Duch svatý, o tom, že modlitba v jazycích je pro něj důležitá a jak konkrétně se projevilo slovo poznání k jedné ženě. Pořad Dary z rukou mistra začíná o 6:30. Večerní kanafásek na Rádiu 7 pokračuje ve čtení z knížky Můj brácha Tornádo. Napsala ji Petra Štarková, vyšla v nakladatelství Albatros a my ji od 7:45 uslyšíme v podání Sáry Soldánové. Proč se vlastně jmenuje Můj brácha Tornádo? Jonáš s ADHD někdy mezi lidmi jako tornádo působí. Má to ovšem ještě jeden důvod. Kde pak neprozradím, víc se dozvíte od 7:45. Vedoucí není nad člověk, který je rychlejší, výkonnější a moudřejší než ostatní. Je to stejný člověk, který má svá omezení, potřebuje spát, jíst a odpočívat. A právě proto potřebují vedoucí péči. Kde ji brát a jak to může vypadat, když se péče o vedoucí zanedbá? Pořad 3D Talk otevírá sérii rozhovorů s Nelly Musilovou, která pomáhá vedoucím ve službě. Připojte se v 19 hodin 45 minut. Dvacátá kapitola knihy Zjevení přináší pojem tisícletého království. Na jehož výklad se názory teologů často liší. V pořadu Světem Bible se kromě samotného textu seznámíme i s tím, jak tuto událost chápou jednotlivé eschatologické školy. Komentář Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký 15 minut po 8. večerní. Žijeme ve světě, který se překotně mění a nároků přibývá i na nejmladší generaci. Jak v dětech budovat duchovní, psychickou i životní odolnost, aby ustály výzvy moderní doby, nestratili se v digitálním šumu a dokázali čelit neúspěchům? Své zkušenosti bude v klíčovém slově sdílet Dan Jokl, předseda Dorostové unie. Poslouchejte v 21 hodin. Ve čtení na pokračování jsme začali sledovat příběh Jeana de Conti, jak ho ve svém románu s názvem Plavčík Jean vykreslili Eva a Pavel Dolejší. Mladý genotský šlechtic jako jediný přežije vyvraždění své rodiny, které mají na svědomí určité kruhy mocných z pařížského Louvru a Versailles, snažící se vymítit protestantismus ze země. Od 10:45 čte Pavel Hromádka. A v dalším pořadu rozhlasového výkladu Markova evangelia bude předmětem našeho zájmu Petrovo zapření a scéna Ježíše před Pilátem. Průvodcem pořadem ke kořenům je kazatel Jáchym Gondáš. Připojit se můžete ve 23 hodin.

kalendáři dnes najdeme neobvykle znějící jméno Irma. Toto staré německé jméno je zkrácenou podobou jména Irmgarda, Irmtraut, ale i Irmhilda. Vykládá se jako velká, silná a pevná.

0: Kalendárium.
1: 10. září roku 1919 byla v Saint-Germain-en-Laye podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a vítěznými mocnostmi první světové války. Mimo jiné byla uznána samostatnost Československa, Polska a Jugoslávie. Smlouva dále zakázala připojení Rakouska k Německu. Roku 2002 se Švýcarsko, tradičně neutrální země, stává plnoprávným členem Organizace spojených národů. Po pádu železné opony se během léta roku 1990 začala formovat česká redakce Transworld Rádia. A právě 10. září tohoto roku byla oficiálně zaregistrována nová společnost, tehdy občanské sdružení s názvem Transworld Rádio CZ se sídlem v Brně. A o 29 let později, 10. září roku 2019, zahájilo své 24-hodinové české vysílání Rádio 7. Roku 1890 se v Praze narodil německý spisovatel Franz Werfel. Jedním z jeho nejzajímavějších románů je bezesporu Jeremiáš, kniha, která zpracovává příběh známého starozákonního proroka. Edwin Lewis Cole, zakladatel organizace Christian Men's Network, přišel na svět roku 1922. Hnutí, které založil, má napomáhat mužům, křesťanům na celém světě naplňovat jejich mužskou a otcovskou roli. V češtině vyšly například jeho knihy Komunikace, sex a peníze, tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami. Dále Maximální mužství a Příchod a odchod krize, průvodce obdobím změn. Jeden z citátů Edwina Louise Coula: jako osoba mužského pohlaví se narodíte. Zda se stanete opravdovým mužem, to je vaše rozhodnutí. Velšský překladatel Bible William Morgan umírá roku 1604. V 80. letech 16. století začal William Morgan pracovat na překladu Bible z řečtiny a hebrejštiny do velštiny. První vydání celé Bible ve velštině v jeho překladu vyšlo v roce 1588. A na závěr dnešního kalendária ještě zmíním českého architekta Josefa Gočára, který zemřel roku 1945. Jeho díla, především z kubistického a funkcionalistického období, patří k vrcholům české moderní architektury. Vysoce oceňován je také jeho podíl na urbanistických koncepcích některých měst, zejména Hradce Králové. Pokud byste chtěli obdivovat některé jeho stavby, stačí zvednout oči například v pražských ulicích a prohlédnout si dům u Černé Matky Boží nebo kostel svatého Václava v Praze Vršovicích.

0: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
0: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Setkali jste se někdy s křesťanem, který vám řekl, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji? Už víte, které místo z Bible cituju, vidíte? Ano, je to slovo, které pán řekl andělu církve v Laodiceji. Mluvil o vlažnosti. Nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi ani studený, ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Nikdo z nás by taková slova od pána slyšet nechtěl. Kdy se člověk stává vlažným? Když si myslí, že už všechno má. Nepotřebuje číst Boží slovo, protože už ho zná. Nepotřebuje slyšet kázání, protože i to slyšel mnohokrát. Nepotřebuje se měnit, protože jednou je spasen a to navždy. Takže proč se posvěcovat, usilovat a vůbec o co usilovat? Nejsem zákonník, žiju z milosti. Proč se namáhat, abych slyšel Boží hlas? Všechno, co dělat mám v životě, to už znám. Jistě, tak to vám to asi nikdo neřekne, protože za slovy se my lidé umíme schovávat a slovy se umíme i vymlouvat. A je to tenký led. Spasení z milosti a žít v posvěcení, tudíž i trochu té námahy. Vše jde ale lépe, když uznáme, že potřebujeme Boží vedení na každý den. Že potřebujeme Ducha Svatého, abychom nežili z vlastní síly a vlastní moci. V Duchu Svatém je taková lehkost, jenom se mu vydat a nezarmucovat jej. Milí posluchači, vítejte v dalším pořadu Dary z rukou mistra. Vyjela jsem do místa, kde něco začíná a v době, kdy tento pořad posloucháte, už je tam mnohem více svědectví, než bylo na počátku. Jeden manželský pár se vydal do Hanušovic, aby tam založil nový sbor. Manželé Kolegarovi jsou z Jeseníku. Jsou to milí, stále usměvaví lidé, kteří milují práci na Boží vinici a týden co týden jezdí na místo, aby našli perly. Těmi perlami jsou lidé, kteří v Hanušovicích bydlí a které si pán připravuje pro budoucí službu. Hanušovice nejsou velkoměstem. Lidé v nich žijící nejsou jiní než my. Když se tam natáčel film Díra u Hanušovic, byli místní obyvatelé pobouřeni chováním některých známých herců a umělců. Tak to bývá. Já jsem v Praze žila 20 let, takže vím, že to nadřazené myšlení nad ostatní města a lidi existuje. Ale Bůh každé místo miluje a má tam ty své. A já jsem nadšená, když vidím, že lidé z Jeseníku slouží právě v Hanušovicích. S Pavlem Kolegarem, pastorem křesťanského společenství v Jeseníku, jsem si povídala o duchovním působení v jeho životě. A vám nabízím alespoň trošku z toho našeho povídání, které bylo velice příjemné. Všechny vás vítá Jiřina Džina Čunková.

0: Pavle, k tomu, aby se rozhodl spolu s tvojí ženou Ester jít do Hanušovic, kde chcete založit nový sbor, je třeba nejenom rozhodnutí samo, ale předpokládám nějaký vnitřní impuls od Ducha Svatého. Jak jste v tomto případě měli jistotu, že je to on, který vás vede?
1: Tak my jsme v podstatě před 20 lety, nebo před 22 lety v roce 97, když jsme šli do Jeseníku, taky na boží impuls, začít tu práci vlastně, kterou tady teďka děláme, nebo navázat na tu práci. Přijmuli takový slovo, že po 20 letech nastane nějaká změna. A takže to už vlastně víme 20 let. Už před 20 lety jsme věděli, že nastane nějaká změna, že nás Bůh někam povolá. Zhruba asi tak v roce 2015 jsme dostali takový zásadní proroctví, který bylo v souladu s tím, co jsme nějak vnímali, že Bůh chce, aby jsme začali zakládat nový sbory, aby jsme začali dělat nějakou misijní práci tady v okolí Jeseníku, nebo úplně jsme si nebyli jistí, teda jestli to bude v okolí Jeseníku, říkal jsem si, že by to mohlo být třeba v Americe někde a tak. A asi nejdůležitější bylo vnitřní svědectví, takový vnitřní boží hlas, jako který nás připravoval na to, že prostě něco takového nastane, pak byly různý prorocký slova, pak jsme s Bohem o tom mluvili, ptali jsme se na konkrétnější prostě nasměrování a tak, tak to v nás prostě zrálo asi tak 20 let. No.
0: Říkal jsi proroctví, to jste dostali vy sami, nebo vám někdo, k vám někdo přišel a řekl vám nějaké to proroctví?
1: To bylo vlastně obojí, dostávali jsme to proroctví jak my sami, když jsme prostě vnímali, že k nám Bůh mluví, sestry se hodně modlíme a hledáme boží vůli pro náš život společně, a vždycky sdílíme to, co vnímáme, prostě, že nám Bůh říká. Tak si to zapisujeme, ty věci, pak to zkoumáme, pak přišly proroctví i zvenčí od různých lidí, pak vlastně už i během toho pobytu jsme byli vlastně v roce 97 půl roku v Americe, v Texasu, tak nám Bůh mluvil ohledně tady těchto věcí. A potom i proroctví vlastně dělali jsme biblickou školu v roce 2017-18, jsme odjeli skoro na rok vlastně do Ameriky dělat biblickou školu a během toho pobytu v té škole jsme taky přijímali různý proroctví. Asi to nejdůležitější bylo, že to vždycky jako rezonovalo, nebo podle čeho my rozsuzujeme, jestli to Bůh nebo ne, že to rezonuje s naším vnitřním nějakým nasměrováním, který vnímáme, že nás Bůh vede.
0: A jak ses naučil rozumět nebo rozlišit ten hlas Ducha Božího?
1: No, to se učím pořád. Do toho se vlastně pletou nebo můžou plíst jako moje vlastní přání, moje vlastní touhy. Ale asi to nejdůležitější pro mě je, že si čtu Bibli, no, ráno. Mám takový zvláštní čas s Bohem nebo takový speciální čas s Bohem každý ráno. Snažím se vstávat docela brzo, takže si čtu písmo. To je pro mě asi nejdůležitější, prostě nasávat do sebe boží slovo. A učím se to pořád. Je to takový vnitřní hlas, který ke mně mluví a Pán Ježíš říká, že mé ovce uslyší můj hlas, tak já to spíš to mám tak skrze to vnitřní vedení.
0: Spletl ses někdy?
1: Spletl, jo, to jo, jasně.
0: Byl ses zklamaný?
1: Někdy možná, jo, někdy, že jo, člověk, někdy je takový to období, kdy je člověk předuchovnělej a vydává za boží vůli opravdu něco, co si sám třeba přeje. Ne, asi jsem to neprožíval nějak dramaticky.
0: Pořad, ve kterém se zabýváme duchovními dary, má věřícího posluchače nějak povzbudit k tomu, k nějaké odvaze přijmout duchovní dar. Ale jak se to vlastně dělá?
1: Já věřím, že nejdůležitější je o to usilovat, jo? Že jako mít tu smělost. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským ve 14. kapitole, hnedka v prvním verši, usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech. Tak já věřím, že vlastně to nejdůležitější je ten náš vnitřní postoj, aby jsme po těch věcech, aby jsme po nich toužili. Aby jsme měli ten správný postoj k tomu, proč to Bůh dává, že to není pro nějakou naši oslavu jako nás samých nebo vyzdvihnutí sebe samých. Ale že ty duchovní projevy prostě, pokud rozumím písmu správně, tak je to jednak pro budování církve a jednak je to vlastně proto, aby jsme mohli šířit evangelium efektivně, aby jsme mohli tu misijní práci dělat efektivně. To vidím na základě toho vnitřního postoje, prostě mít tu touhu, jako toužit potom. Já osobně se třeba modlím každý den, aby mi Bůh dal nějaký dar, nebo abych třeba měl nějaký slovo poznání nebo slovo moudrosti. A mám takovou touhu, aby se Bůh mohl takhle projevit právě kvůli těm.

0: že by bychom proudili v tom daru, nebo že bychom ten dar jako měli, že bychom ho vlastnili, ale že on skrz ten dar nějak působí v nás.
1: Možná si ani někdy neuvědomíme, že to je ten konkrétní dar, že jo? Že prostě děláme tu boží práci a Bůh se nějak projevuje a my až potom zpětně možná vidíme, že použil zrovna tento dar. Je to možný takto
0: určitě,
1: říct?
0: Určitě, jo, takhle ano. No, takhle i to tak prožívám, takhle ano.
1: Ty jsi zmínil už tu první, ten první verš té 14. kapitoly prvního listu Korinským. Mm-hmm. A tam je, když jděte po těch duchovních projevech, ale pokračuje to nejvíce, ať byste prorokovali.
0: Mm-hmm. Tam je vlastně, jestli se nepletu, tak je to v tom třetím nebo čtvrtém verši je napsáno, že kdo prorokuje, tak buduje církev a že to proroctví slouží k útěše, k povzbuzení a k budování. V tom útěše nebo to povzbuzení, tam je i to slovo napomenutí. A já proroctví vnímám jako klíčovou věc z toho důvodu, že to je vlastně něco, co buduje především, jo? Že skrze proroctví budujeme. Já proroctví nerozumím z toho novozákonního pojetí, tak jak si čtu nový zákon, že by to bylo ve stejné rovině jako to starozákonní proroctví. Já tomu novozákonnímu proroctví rozumím tak, že to je především o tom, kdy vlastně vycházejí najevo ty věci, které jsou v božím srdci. Kdy vlastně Bůh zjevuje svoje srdce a to nemusí být jenom věci o budoucnosti, nebo jak byli ti proroci, kteří zvěstovali třeba soudy a varovali boží lid. Ale to novozákonní proroctví je především něco, co vlastně skrz co vynášíme na světlo ty věci, které jsou v božím srdci. Což je především láska, jak Bůh miluje druhý lidi a tak. Takže když Pavel mluví o tom, že chce, aby jsme všichni prorokovali, nebo nejvíce, abyste prorokovali, že říká vlastně těm Korinským, tak je vlastně povzbuzuje, usilujte o to, abyste vynášeli na světlo ty boží věci, ty věci, které jsou prostě v božím srdci a přinášeli tak povzbuzení nejenom pro církev, ale vlastně i, že slouží to i nevěřícím. Když jsou na shromáždění a budou se tam projevovat ty skryté věci, tak apoštol Pavel píše taky v té 14. kapitole, že vlastně ty lidi padnou na tvář a vyznají, v skutku je mezi vámi Bůh.

Někdy potkáte na ulici člověka, o kterém nic nevíte. Dáte se s ním do řeči a pořád nic nevíte. Jen toužíte, aby Bůh jednal. A pak? Máte zjevení. Jako Ježíš u studny, když promluvil se samařskou ženou. My potřebujeme spolupracovat s Duchem Svatým. Nejsme totiž dost ostřílení, abychom si řekli, tohle zvládnu sám. Někdy mám dojem, že do lidí střílíme bez rozmyslu. Prostě jsme se to naučili. Máme svých 10 vět o spasení, pak se třeba pomodlíme i modlitbu spasení a říkáme jupí, máme další ovečku do církve. A přitom nechápeme, že druhá strana mince příběhu je počítat s vedením Ducha Božího. Co když chce otevřít nějakou nepříjemnou věc, která toho muže či ženu trápí a chce ho uzdravit? Nemohl by pak ten člověk mít také svědectví o Boží moci? Nikdo z lidí nevěděl, ale Bůh to věděl. My samozřejmě nejsme psychologové, kteří se mají míchat do práce jiných. Jsme obyčejní muži a ženy, kteří můžou vnímat Boží hlas. Poslechněte si, jak Pavel Kolegar také promluvil s jednou ženou.

Jednou jsme měli takovou modlitební a byla tam, nebo takový setkání spojený s modlitebním a byla tam jedna holka nebo jedna paní a byla nevěřící a Bůh mi dal takový obraz a vnímal jsem takový boží hlas vnitřní, viděl jsem kufr, viděl jsem půdu, viděl jsem přesně, jak ten kufr vypadá a vnímal jsem, že mi Bůh říká, řekni o tom kufru a řekni, že prostě o ní vím. A já jsem dostal přesně ty detaily, jak ten kufr vypadal, jak vypadá vlastně ta půda, kde ten kufr je. Ale nebyl jsem si jistý, jestli je to Bůh, který ke mně mluví. Ale nějak jsem Bůh mě pořád pozbuzoval, jsem se bál, že to řeknu, že to bude třeba nějaká hloupost, nebo že se mě ta paní vysměje a tak. A pak jsem se odvážil po takovým trošku vnitřním dohadování s Bohem. A ona byla úplně v šoku, protože říkala, že to je vlastně kufr, že jsem popsal přesně kufr, se kterým

jezdila na tábory jako malá holka. A já jsem jí říkal, tak jak Bůh ví o tom kufru, tak ví prostě o tobě. Ví o tobě a ona, tohle byla jedna z věcí, která jí pomohla vlastně v tom obrátit se k Bohu. Jo? Že najednou poznala, že prostě Bůh o ní ví, že zjevil opravdu něco, co bylo ve skrytu. A pro ní ten kufr měl obrovskou prostě nějakou jako osobní cenu, nebo ty vzpomínky a něco, co prožívala prostě jako holka. A vím, že když jsem to měl, tak jako já jsem byl tak nadšenej, možná jako ti učedníci, jako ty jo, takový věci. Ale musel jsem prostě, vím, že jsem sedl na kolo a musel jsem se rozhodnout jako nějak to zpracovat, protože sám jsem byl z toho tak překvapený, tak jsem se rozloučil z té modlitební, sedl jsem na kolo a radši jsem zmizel pryč, abych se jako modlil a nějak se pokořil před Bohem, protože někdy můžeme mít takový sklony se povýšit, že máme pocit, že jsme možná lepší, když máme takovýhle zjevení a tak, tak já osobně většinou potom hledám nějak způsob, jak prostě být s Bohem o samotě, jak se jako nepozvihnout skrz to. Jo, takže je to asi o tom našem osobním rozhodnutí a vůbec tom osobním nastavení. A myslím si, že je i dobrý jako mít vztah s lidma. Mám prostě několik lidí, kterým říkám, aby mě mluvili do života a když budou vidět, že je pícha v mém životě, tak aby mě napomenuli a tak. Proto vnímám církev jako důležitou.

0: slovem poznání Bůh dokazuje svoji lásku. Teď si poslechněte, co je pro Pavla Kolegara důležité a jak se potkal s hadem.
1: Miluju mluvení v jazycích. To mám moc rád, protože opravdu zakouším, že to je něco, co mě buduje. Když jsem třeba v nějakým napětí nebo když zakouším nějaký stresový období, tak ta modlitba v jazycích je něco, co mě tak jakoby stiší před Pánem, něco, co mě pomáhá se soustředit vlastně na ty boží věci. A mám takový zajímavý příběh, teda jestli můžu říct svědectví jako osobní k tomu daru mluvení v jazycích. Jsme byli v 97. roce v té Americe, tak já jsem tam pomáhal zlikvidovat takovej rozbořený dům, který bylo potřeba srovnat se zemí a bylo to na pozemku vlastně, bylo to v Texasu, na vedlejším pozemku, který koupil ten člověk, u kterého my jsme bydleli. A já jsem v té době měl obrovský strach z hadů, jo. Jenom jsem viděl hada prostě na fotce, tak jsem byl úplně prostě hotovej, měl jsem strach. A dělalo se mě špatně. A oni mě říkali, že si mám dávat pozor na rattlesnakey. Já jsem vůbec nevěděl, jako kdybych věděl, že rattlesnake znamená křestíš, tak bych tam vůbec nešel, jo. A asi po dvou hodinách toho, když jsem tam odklízal prostě nějaký věci, tak jsem nadzvedl plech a pod tím plechem byl stočený had a oni mě říkali, když toho rattlesnakea poznáš podle toho, že začne takhle jako chřestit jako ocasem, jo. A teďka, když jsem uviděl toho hada, tak jsem najednou uslyšel sám sebe, že se modlím v jazyku a v té chvíli jsem si uvědomil, že se vlastně už od rána, celou dobu, co jsem tam šel, modlil v jazyku. Že aniž bych si to uvědomoval, tak nějak prostě ten můj duch, jako ten vnitřní člověk prostě...
2: Se postupně obrňoval.
1: A teďka, když jsem toho hada uviděl a teďka ještě jak začal vlastně chřestit tím ocasem, tak jsem si říkal, tyjo, to je, jako já se ho musím nějak jako zbavit. A najednou jsem si uvědomil, že nemám strach, že mě jako nepohltil strach, to byl opravdu zázrak. Tak jsem se ohlídl, teď on tak jako byl, že jo, tak se dal jako do pozoru, teďka tam tak na mě začal jako útočit, já jsem byl fakt kousek od něho. A jenom jsem se tak jako ohlídl kousek za sebe a tam byla taková rozbitá lopata, tak jsem vzal tu lopatu a prostě jsem ho zabil, jako toho hada, tou lopatou. A bylo hrozně zajímavé, že opravdu věřím, že ta modlitba v jazyku mě na to připravila. Myslím si, že kdybych se nemodlil, že bych třeba spanikařil a tak. A proto, když si teďka čtu ty listy apoštola Pavla, především korinským, kde on mluví, že ty jazyky nás jako budují, tak já mám s tímhle tuhle osobní zkušenost, že vlastně mě to připravilo na to setkání s hadem. To má ještě takový legrační dovětek, já jsem toho hada vzal, že jo, úplně nadšenej jsem
2: mrtvýho,
1: on teda ještě trošku jako tou, ale já nějak opravdu jsem byl asi nějak opravdu pozbuzenej skrz ty jazyky, tak jsem ho přikřápl tou lopatou, tak jsem ho vzal takhle za tu hlavu, chytl jsem ho a běžel jsem za Ester, aby mě vyfotila. Ester si myslela, že jsem v posledním tažení, protože jsem nadšeně křičel a držel jsem hada a pak vlastně vyšla ven a slyšela, že volám, ať mě vyfotí. A tak to byla pro mě zkušenost třeba s těma jazykama. Opravdu teďka, když mám nějaký období, třeba těžší období nebo tak, tak prostě se modlím v jazyku. Věřím, že mě to vnitřně buduje, že mě to připravuje na určitý věci, nebo když něčemu nerozumím, tak se modlím v jazyku, tak je to výborný. Ještě taková zajímavost potom, když jsem viděl tu fotku, já jsem si to neuvědomil, ale na té fotce pak mám napsáno: svět říkáš, uvidím, uvěřím, Ježíš říká, věř a potom uvidíš. Tak to je jako legrační, že jsem vyfocený a držím toho hada a tam takový nápis s tím trikem.

0: Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu, říká apoštol Pavel v prvním listu Korinským ve 12. kapitole 7. verši. Mám dojem z nějakého pozorování, že některé ty projevy se dost propojují, jako třeba proroctví, slovo poznání, slovo moudrosti. Ještě chvíli pokračujeme v nahlédnutí do života Pavla Kolegara.
1: Druhý oblíbený dar je projev, to je slovo poznání. Modlím se, aby mi Bůh dával slovo poznání. A já věřím, že to prostě máme rozlišovat. Jo? Že kdyby jsme tyhle ty věci, jak třeba někdo říká, že to prostě proudí, já v tom vidím takový riziko, když si prostě myslíme, že to je Bůh, stoprocentně, a máme takový průpovědi, pro mě trošku předuchovnělý, že říkáme třeba tak pravý pán a nedáme možnost toho, aby to druhej zkoumal, tak se můžeme dostat lehce do úletu a myslím si, že se to děje v církvi. A apoštol Pavel říká, že máme zkoumat. Že máme zkoumat proroctví, že když v církvi se prorokuje, tak mají být, nebo když se vykládají jazyky, tak mají být prostě lidi, kteří to zkoumají. Jo. Pak vykladači a někdo, kdo to rozsuzuje. Takhle ne zkoumají, ale tam je přímo to slovo rozsuzuje. Takže já se modlím často, abych měl slovo poznání a pomáhá mě to při evangelizaci třeba, proto ten dar miluju. Taky jsou prostě chvíle, kdy se můžu splést a proto se to učím pořád, vlastně rozpoznávat ten boží hlas. A vzpomínám si, opravdu hodněkrát mě to pomohlo, že ty lidi díky tomu, že jsem měl nějaký slovo poznání pro ně, tak takový zatvrzelí lidi, kteří nechtěli slyšet evangelium, otočili se zády, mávli rukou, naznačili, ať je třeba neotravuju, tak mi Bůh, zase říkám Bůh, ale věřím, takový ten vnitřní hlas mi říkal, tenhle člověk má takový a takový problém, řekni mu to, nebo jsem jako by měl vhled do té rodinné situace a mohl jsem to s tím člověkem sdílet a je to pak úplně otočili a měli zájem prostě o ty boží věci a sami si uvědomili třeba, že jsou hříšní a začali mluvit o tom, že vlastně ten jejich život není úplně v pořádku. Takže to slovo poznání vnímám jako výbornou věc a potom modlím se za rozlišování duchů. Věřím, že mi občas jako Bůh dává rozlišení duchů, což je vlastně, že třeba s někým mluvím nebo mám nějaký pastorační rozhovory a věřím, že mi Bůh dává vhled, co za tím člověkem třeba stojí nebo do nějaké situace a skrz to si uvědomuju, že nebojuju třeba proti tělu a krvi, jak je napsáno, ale že třeba ten člověk je pod vlivem nějakého ducha nebo nějakého démona nebo že věří nějakým lžím na základě toho, že mu třeba démoni můžou něco našeptávat a tak. A věřím, že mi tenhle dar Bůh dává, že jsem ho občas se to prostě projevuje a pomohlo mě to a pak se ukázalo, že to byla pravda, jo? Že to nějaký vnitřní zjevení, že to bylo potvrzené časem a zkušenostmi, že to byla pravda.
0: Nikdy se nespokojíme s tím, že už víme a že všechno víme, že jsme bohatí a nic nepotřebujeme. Naše víra ve spolupráci s Božím duchem se pohne ještě dál, když o to budeme stát. Do Hanušovic, Pavlovi a Ester Kolegarovým přeju mnoho radostných svědectví o obrácení lidí a nám všem, aby se Kristova vůně šířila krok za krokem a aby naše práce nebyla marná. A máte-li i dneska nějaké otázky nebo osobní svědectví o božím působení, napište mi na adresu studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Loučí se Jiřina Džina Čunková.
2: Pořad Dary z rukou mistra na Rádiu 7 opakujeme v sobotu ve 10:45 dopoledne a pak ještě v noční repríze v pondělí o 14:30. Do další premiéry na úterní 11:15 si Jiřina Džina Čunková pozvala kazatele Jaroslava Plevu. A je za námi 19. hodina čtvrtku 10. září. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. V Kanafásku budeme pokračovat ve čtení z knížky Můj brácha Tornádo. Proč se vlastně jmenuje Můj brácha Tornádo? Jonáš z ADHD někdy mezi lidmi totiž jako tornádo působí. Ale má to ještě jeden důvod, který vám teď neprozradím, počkejte si do 7:45. A ve 7:45 pak uvádíme pořad 3D Talk, ve kterém bude řeč o péči o vedoucí.

Ahoj holky, ahoj kluci. Oblíbili jste si Jonáše z knížky Můj brácha Tornádo? Jonáš je často roztržitý, nesoustředěný, zapomíná, nemá úkoly a chvíli neposedí. Má zkrátka ADHD. Jenže Jonáš má srdce na pravém místě a snaží se. A našel to, co mu jde a z čeho může mít radost. Každý by měl něco takového mít. Jonáš vyniká v atletice. Vyprávění jeho sestry Julie v podání Sáry Soldánové pokračuje.

sobotu se ukázalo, že Jonášův atletický oddíl vlastně nikdy předtím na závody moc nejezdil. Trenér říká, že až letos se mu tam sešlo několik talentovaných dětí. Vypraví táta po večeři, když už nás zahání do postele. Jenže nám s bráchou se zrovna moc nechce. Máme totiž návštěvu. Dnes je u nás taťkův bratr, strýc Milan. A není to škoda? Ptá se strýc a naši nás zaženou do peřin. Co jestli není škoda? Nerozumí máma s tátou. Myslím tím, jestli není škoda, že je náš v oddíle, který nemá se závody moc zkušeností. Neměl by být v nějakém lepším? Máma s tátou se po sobě podívali. Jak to myslíš, lepší oddíl? Tohle je dobrý oddíl. Jonáš si se svým trenérem rozumí a chodí tam rád. A ti kluci, co s tím trénují, mi připadají fajn, odpoví táta. Možná jsou fajn, jenže na trénink se nechodí, protože tam jsou fajn kluci. Na trénink se chodí trénovat, aby v tom mohl být dobrý a vyhrávat. Jonáš má talent. Měl by trénovat někde, kde jeho schopnosti dokážou lépe využít. V sousedním městě máte atletické družstvo, vedené soukromým trenérem, který je bývalý vrcholový závodník. Je to sice trošku dražší, ale odborněji vedené. Mohl by tam dosáhnout daleko lepších výsledků než tady. Jsi hodný, že se o to tak zajímáš, povídá máma, jenže my nechceme lepší družstvo. Jsme rádi, že si Jonáš konečně našel sport, který ho baví a má tam lidi, s kterými se cítí dobře. Jenomže tohle družstvo ty závody většinou vyhrává a váš malý oddíl se jich zúčastňuje jen jednou za několik let. Já myslím, vložil se do toho táta, že když se Jonáš bude snažit a bude trénovat, jak má, bude to to nejlepší, co může dělat. A úspěch se potom nějak dostaví. Tak já ti to řeknu jinak, zvýší hlas strýc Milan a začne u toho ťukat ukazováčkem do stolu. Tohle dělá někdy i Jonáš. Zvláštní, nikdy předtím mi ten zvuk nepřipadal tak nepříjemný. Jonášův trenér si tam drží kluky, kteří nejsou na sport vůbec šikovní. Takové, co nemají vůbec, ale vůbec nadání. A jenom to ostatní kazí. Viděl jsem na fotkách, že ten jeden je vyloženě tlustý a další nosí silné brýle. A ten největší? V tu chvíli se naštu a jdu ke dveřím. Ten největší kluk z Jonášovy atletiky je přece ten, co má tu jizvu na rtu. Ten je ale hodný a pomohl mi. Když než udělám dva kroky, odstrčí mě ale Jonáš. Předběhne mě, rozrazí dveře a vletí do kuchyně. Náš trenér si tam nedrží žádné kluky. Všichni poctivě trénujeme a každý může mít jiný talent, který se objeví později. Tak nám to říkal. Já do žádného jiného oddílu nejdu. Křičí na strejdu i tátu s mámou. Počkej, Jonáši, mírní ho máma, ale on ji neslyší. Nemáte vymýšlet za mými zády, že půjdu do jiného oddílu, křičí dál. V tom táta vyskočí a zařve. Ticho! Všichni sebou trhli. Jonáši, ty si zapamatuj, že bez tebe bychom nic takového nenaplánovali. Právě tady strýdovi vysvětlujeme, že jsi ve svém oddíle spokojený a nikam jinam jít nechceš. A my to taky nechceme. Takže přestaň křičet a mazejte oba spát, než se naštvu. A Milane, prosím pochop, že tohle je naše konečné rozhodnutí. Nám to vyhovuje takhle. Jonáš proletí kolem mě zpět do pokoje a skočí do postele. Asi se táty polekal. Nedivím se mu. Je fakt hodně naštvaný. Spěchám taky rychle pod peřinu. Jak chceš, jen abyste potom nelitovali. Povzdychne si strýc, trochu mrzutě, a pak už jen zahlédnu tátovou ruku, jak zavírá dveře do kuchyně.

0: Tohle mě teda naštvalo. Slyším brumlat Jonášův hlas z podpeřiny. Mě taky. Přidám se k němu potichu. Přece ten kluk nemůže za to, že je jiný. Jenomže já jsem taky trochu jiný. Mám hyperaktivitu a poruchu pozornosti. To vím od mámy. Hodně dětí v tom kroužku je v něčem jiných než ostatní. Říkal nám to trenér. Jak myslíš, že jsou jiní? Posadila jsem se na posteli. Protože když pan trenér založil naši atletiku, tak chtěl, aby se do toho kroužku mohli přihlásit všichni. I když mají třeba nadváhu nebo nosí brýle. Aby mohl ten sport zkusit dělat každý, kdo chce. Protože náš trenér sám, když byl malý kluk, tak byl hodně nemocný a v jeho oddíle ho nechtěli. Mysleli si, že když má astma, tak nemůže být sportovec. Jenomže potom vynalezli nové léky a s nimi může sportovat jako ostatní. Tak založil kroužek, kam může chodit každý, protože nikdo neví, co bude za pár let. Láďa může klidně zhubnout a Hinek si nechá oči spravit laserem, až bude větší. Víš co? Váš trenér je super a kluci od vás oddílu taky. Říkám Jonášovi a napadá mě, jak bude Hinek vypadat jednou bez brýlí. Vlastně mu to docela sluší. Jenže než to dopovím, dojde mi, že strýc Milan v něčem pravdu taky přece jen má. Vzpomněla jsem si totiž, jak Jonáš loni moc chtěl chodit do karate, jenže tam byl asi jen třikrát. Pak už tam nějak nechodil a když jsem se táty ptala proč, tak mi odpověděl, že se tam moc pere. No řekněte, není to divné, že by v kroužku karate vadilo, že se někdo pere? Je moc fajn, že ho v atletice chtějí a že se mu tam daří dělat rekordy. Neřekl jsem, že budete spát? Táta zřejmě slyšel naše povídání. Otevřel dveře a my zajeli hluboko do peřin. Pak už jsme si povídat nemohli, protože táta nechal schválně pootevřeno, aby slyšel, že je tu ticho. Škoda. Je pravda, že jsme se asi moc nevyspali, protože jsme druhý den s Jonášem oba dostali z písemky trojku. Cože dneska oba tak zíváte? Ptá se paní učitelka. Vy jste včera něco slavili? Neslavili. Byl u nás strýc a řešilo se, jestli Jonáš nepůjde do jiného oddílu. Odpovím popravdě. Jonáš půjde do jiného oddílu? Ptá se paní učitelka. Zdá se mi to, nebo vypadá, že by jí to mrzelo? Ne, nepůjdu, už jsem to doma řekl, prohlásí brácha rozhodně. Tak to jsem ráda, oddychne si paní učitelka. Tentokrát jí vůbec nevadilo, že se jako obvykle zapomněl přihlásit. Já jsem taky moc rád, vykřikne z první levice Hinek. To je ten s těmi brýlemi. A aby toho nebylo málo, jako na zavolanou přichází do třídy pan trenér. Jonáši, Hinku, zavolá a oba kluci se v lavici postaví. Přicházím vám říct ohromnou novinu. Vypadá to tak. Trenér doslova září. Zdá se mi to, nebo zapomněl pozdravit. Dokonce něco nese. Už jsem to oznamoval ve všech třídách, takže to řeknu i vám. Náš oddíl získal sponzora. Takže nejen, že se nám letos podařilo vytvořit družstvo, které nás pojede reprezentovat na závody. Budeme mít dokonce i vlastní oddílový dres. Oznamuje slavnostně a pak rozbalí to, co sebou přinesl. Zářivě zelené tričko s velkým černým nápisem Tornádo. Jonáši, pojď ho zkusit. Jenže brácha stojí jako pařez a drží se u toho za pusu. To dělá vždycky, když se mu nedaří promluvit. Jen pojď, je nádherný, vidíte děti, ptá se paní učitelka. V tom se Jonáš rozbrečí. Normálně stojí v lavici a bulí. Samozřejmě nemá kapesník. Utírá si oči do rukávu a Ivoš v první lavici vyprskne smíchy. Prásk! Třídou se rozlehla rána. Někdo po Ivošovi něčím hodil. Jenže se netrefil. A to něco narazilo do okna. Naštěstí se nerozbilo. Ale rána to teda byla pořádná. I trenér sebou trhnul. Kdo to udělal? Ptá se paní učitelka přísně. K podívení nás všech se přihlásí Tereska. Když on se mu posmíval a Jonáš si to nezaslouží, pípne nesměle a hledá v aktovce žákovskou knížku. Poznámku tentokrát nedostaneš, oznámí paní učitelka. Ale příště, když budeš chtít po někom něco házet, tak prosím tě ne kovové ořezávátko. Guma se k těmto účelům hodí daleko víc. A bere od trenéra dres a nese jej k Jonášovi. Zdá se mi to, nebo se přitom tajně usmívá. Zvedni ruce, přikáže mu a sama na něj to tričko navlékne. Sedí mu jako ulité. Je tvůj, říká trenér a s pozdravem odchází. Brzy vyrobíme i pro ostatní. Linda podává Jonášovi papírový kapesník.
1: Když já si to nezasloužím, zlikne Jonáš.
0: Proč?
1: Úkol už jsem zase zapomněl napsat.
0: Tak ho uděláš dnes, pokud šíra paní učitelka, jako by na tom zas tak moc nezáleželo.

knížky Můj brácha Tornádo četla Sára Soldánová. Napsala ji Petra Štarková a vydalo nakladatelství Albatros v roce 2018. Jonáš chodí do atletického oddílu s názvem Tornáda. To sedí. Sám je občas jak tornádo. Ale hyperaktivita, to, že chvíli neposedí, není jediným příznakem ADHD. Může se projevovat i jinak, třeba zvýšenou dráždivostí. Takové děti se snadněji nechají vyprovokovat i maličkostmi a tak dochází ke konfliktům. ADHD nesouvisí s inteligencí, s chytrostí. Avšak děti s touto poruchou se mohou jevit jako méně nadané, než opravdu jsou. Často jsou připojeny poruchy učení, všelijaké ty dys, o kterých mluví paní učitelky s rodiči. Poznámka pro rodiče. Jak zjistit, jestli se jedná o ADHD nebo ne? Nasměruje paní učitelka, pomůže pedagogicko-psychologická poradna nebo některé ze sdružení, která se pomoci těmto dětem věnují. Například adhd.cz nebo neklidne-deti.cz. No a zpátky k našemu kanafásku, ten na vás bude čekat na Rádiu 7 zase zítra ve čtvrt na 8 večer.

Vedoucí to není nějaký nadčlověk, který je rychlejší, výkonnější a moudřejší než ostatní. Je to stejný člověk, který má svá omezení, potřebuje spát.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Nelča Musilová, ještě stále doktorka, nyní i částečně na fundraisingu v odboru mládeže a poštovské církve. A ta má na starosti vzdělávání. Vítej, Nelčo.
2: Zdravím vás všechny.
1: Dneska budeme mluvit o péči o vedoucí. Když se řekne péče o vedoucí, co si pod tím představíš? Co vedoucí skutečně potřebuje od svého okolí?
2: Za mě péče o vedoucí znamená zajistit co možná nejvíce pro to, aby ten vedoucí mohl zdravě sloužit v tom kontextu, ve kterém slouží. A může se to lišit podle mě od toho, co jako skutečně dělá. V mém kontextu já vlastně se věnuju vedoucím mládeži, takže v mém případě to znamená nějaká opora, podpora, osobní přístup k tomu vedoucímu, aby nebyl sám v té službě, aby se tam necítil sám, a plus potom nějaké praktické zdroje,

0: a věci, které on potřebuje potom k té konkrétní službě, to znamená materiály pro vedení mládeže, jo, a různé takovéhle praktické věci. Ale za mě obecně vedoucí věřím, že potřebuje hlavně necítit se sám v té službě, potřebuje nějakou oporu a pak potřebuje určitý zdroje pro tu službu, kterou vykonává.
1: Vedoucí často mají na starosti lidi, které vedou, pečují o ně. Proč je podle tebe tak snadné pečovat o lidi, které vedeme, ale pak zapomenout pečovat o ty samotné vedoucí?
0: Myslím si, a to je asi můj osobní pohled, možná se mnou budete souhlasit, možná ne, ale když se řekne vedoucí, tak ještě pořád to má takovou nálepku nějakého nadčlověka, že jako ten člověk vede, tak je silnější, moudřejší, samostatnější, nepotřebuje tolik pomoci, má pod sebou nevím kolik lidí, záleží, co vede, a tak on přece pomáhat jako nepotřebuje. Ještě třeba v našich křesťanských kruzích, že jo, je to ten povolaný člověk, třeba dostal povolání od Pána Boha vést, tak je nějaký jako nad člověk, tak nepotřebuje. Jo. A velmi často vedoucí, jako to, co mě třeba říkají, to, co jim chybí, je, že se cítí sami v té službě, cítí se sami, protože na ně lidi už koukají přes ten filtr toho, že oni jsou ti vedoucí. Jo. A myslím si, že jsme to i všichni zažili, že jsme přišli třeba poprvé do mládeže, že teď tam vidíme někoho na stage a máme pocit, že wow, to je ten vedoucí, co jako jde vidět. A tak. Myslím si, že tam je pořád ta nálepka toho, že to je nějaký jako nad člověk. A myslím si, že s tím ještě stále se musíme učit pracovat, co to vlastně znamená jako vedoucí, že to není nic spojeného s naší identitou, že bychom byli nějací jiní lepší, neměli ty lidský limity jako všichni ostatní. A teď si myslím, že kvůli tomu, že se na vedoucí díváme trošku jinak právě než na lidi, který vedeme, že jako nedíváme se na ně jako na lidi s limitem. Lidským, klasickým, jako mám všichni.
1: Ty máš tedy nějaký limit?
0: Já mám hrozně moc limitů. Já i když vedu a vedu spoustu věcí, tak překvapivě potřebuju spát, potřebuju jíst, potřebuju mít oblasti, kde nejsem ten vedoucí, kde jsem jenom Nelča, kde mám svý kamarády, kde nemám tohle z toho spojený jako se sebou, se svým jménem. Potřebuju občas sabatikál, občas nesloužit, potřebuju občas si zajet na dovolenou. Mám svý potřeby, tak jako jiní lidi, i když jsem vedoucí. Yes.
1: Mluvíme tady v tomto pořadu hodně o vedoucích v církvi. Když se podíváme do Bible, tak Bible nám často ukazuje vedoucí, kteří byli unavení, přetížení, nebo tak na hraně, nebo dnes už možná bychom řekli, že dávno vyhoření. Co se můžeme naučit třeba od Mojžíše, Eliáše, Pavla?
0: Já jsem hrozně ráda, že si vzpomenul zrovna tady tyhle příběhy, protože zejména třeba Mojžíše a Eliáše já používám, když vyučuju právě mladí lidi o tom, jak se mají o sebe starat, jak se mají nechat pomoct třeba, jo? Nebo že jako vedoucí můžou projevit své emoce, říct, že jsou unavení. Třeba miluju právě jako Eliáše, který tam je zbořený úplně po Karmelu a říká Bohu, že chce umřít. Jako reálně Eliáš měl deprese, úzkosti. Jo? A miluju i tu boží reakci. Tady u tohle příběhu s dětskama hodně pracujeme jako o tom, že Bůh jako nás tvořil jako lidi s limitem a nebojí se toho ani jako a počítá s tím, že máme nějaký limit, že když nás pro něco povolává, Eliáš byl jako velmi povolaným člověkem, tak vlastně ta boží reakce tady na tyhle ty jeho jako stesky, jo, a frustrace není, hele, ty jsi povolaný, seber se, jo, jdi něco dělat, ale Bůh mu říká, najez se, napí se, vyspí se a pak půjdeme dál, jo. Tohle, to, takovejhle rozhovor tam jako probíhá. Stejně tak Mojžíš, geniální příběh o tom, jak povolaný člověk potřeboval pomoct potom v jednu chvíli. On byl povolaný, vyvedl lidi z Egypta, ale potom na té poušti bylo potřeba určitý stability a je tam Mojžíš byl nádherným příkladem toho, jak mohlo dojít k vyhoření absolutnímu. Jo. On se tam staral o nějaký jako 600 tisíc mužů, že jo, tam bylo to třeba 2 miliony jako lidí a on myslel, že se o ně všechny postará sám, že oni za ním chodili pro rady, pro všechno. a pak přichází ten jeho tchány Troa a tam mu dává úžasné rady o struktuře. Vyvol si tady těchhle jako x mužů, ti se budou starat o ty a ti se budou starat o ty a to není všechno na tobě, že jo. A tady se můžeme učit o tom, že vedoucí mají nějaký úkol v tom božím příběhu, mají nějakou zodpovědnost nad lidmi, ale potřebují pomoct, potřebují poradit, potřebují občas vylejt tam emočně, zanadávat si a odpočinout si a být jenom lidmi se svýma emocema. Potřebují se postarat i o sebe, nebo ne i o sebe, potřebují se starat o sebe, aby se postarali zase o ty další. Tohle se můžeme naučit z těch příběhů hrozně moc.
1: Někdy jsou vedoucí unavení, někdy jsou přetížení a někdy už jsou za hranou, už začínají vyhořívat. Jak je možné poznat, že vedoucí už není jenom unavený, ale že už je právě na té cestě k vyhoření?
0: Pro mě jako pro člověka, který pečuje o vedoucí, je tohle veliká otázka, jak to podchytit ještě třeba v nějakém jako rozumném bodě, kdy se to dá třeba zvrátit nějakou úpravou režimu nebo tak, anebo už ten člověk opravdu je potřeba jako odstavit ho ze služby na nějakou jako dobu. A měla jsem vedoucí, kteří už byli dlouho, dlouho za hranou a myslím si, že takové společné znaky toho jsou, že jedou v takzvaném úsporném režimu v uvozovkách, aby to bylo hotové, ale nemají kapacitu už dělat něco navíc, vymýšlet nějaký kreativní způsoby, jak jinak dělat tu službu třeba, nebo druhá věc, a to je třeba pro mě takový lakmusový papírek, nemají kapacitu na lidi. Jo, v našem křesťanském prostředí, ať už děláme jakoby cokoliv, ať už je to třeba víc praktický nebo méně praktický, to, proč tady jsme, jsou lidé. Pokud ten člověk už nemá kapacitu na lidi, na to se o ně zajímat, na to jo, starat se o svou rodinu, o svý kamarády, nebo konkrétně o ty lidi třeba, který má v té službě, pak je něco špatně. A pak další třeba věci, další body za mě, když nemá radost z té služby. Jo, jasně, může být náročnější období, kdy se potřebujeme zapřít, udělat nějakou práci, ale když dlouhodobě v něčem funguje a nemá z toho radost, tak tam taky něco není dobře. Je to něco, co ho vyčerpává, něco, co kde jede na doraz, kde ani sám už nevidí třeba ovoce té služby a nemá z toho radost.
1: Často mají vedoucí pocit, že všechno musí zvládnout sami. Co může udělat pastor, kazatel, nějaký starší vedoucí pro ty lidi, kteří mají pocit, že musí všechno zvládnout sami?
0: Přemýšlím, co jako on může udělat, když je to jejich vlastní přesvědčení. Protože tady už se možná dostáváme trošičku do pastorace, většinou je to nějaký hlubší přesvědčení toho, že musí všechno zvládnout sami, protože třeba opravdu museli a dlouho jim třeba nikdo nepomohl a tak. Ale za mě, co vždycky může udělat, je se o ně zajímat, pravidelně za nima přicházet, zajímat se a úžasná otázka, co potřebuješ, co by si potřeboval, aby se ti sloužilo lépe, aby si mohl odpočinout, aby se cítil lépe v té službě, aby si věděl, že ta služba jako má smysl, že tě tady chceme, co by si potřeboval. Jo? A povětšinou ten člověk třeba jenom cítí sám, anebo funguje mimo své obdarování a tohle je něco, co my se můžeme dozvědět, když se toho člověka ptáme. Jo, pokud jako vedoucí, někdo, kdo má na starost vedoucí nebo jako pastor, po kterém jsou nějací vedoucí, funguje jenom ve stylu, jo, ta práce je udělaná, tak se nemusím zajímat, ono to jede si svým tempem, tak myslím si, že potom jako přijde k tomu člověku až ve chvíli, kde je hodně špatně a tam už se musí udělat nějaký konkrétní kroky, ale když se průběžně ptá, jak se cítíš v té službě, co potřebuješ, máš všechno, co jako je potřeba k tomu, aby si sloužil zdravě, aby se ti sloužilo dobře, tak myslím si, že přijde na víc věcí jako preventivně, než až potom, když se to zrůdí.
1: Jakou ti přijde, že má roli v péči o vedoucí přátelství mezi tím člověkem a tebou, nebo odpočinek, nebo i možnost být někdy slabý, ne stoprocentní?
0: V tomhle si myslím, že se hodně liší křesťanský prostředí od běžného sekuláru. Tam někdo vede tým, ten tým vykonává práci a dokud podává jako výkon a výsledky, tak neřešíme. Ale v tom křesťanském prostředí je to povětšinou na dobrovolnické bázi všechno a tím pádem to je hodně na vztazích položené. Ten člověk, který se připojuje do toho společenství, připojuje se k té službě, tak za mě potřebuje vědět, že ho vidíme jako člověka, že ho vidíme jako bytost s limitama přesně, že nám jde primárně o něj, než o to, aby vykonal nějakou práci. Jo. Ta církev, to je boží dílo. My se do toho nějakým způsobem zapojeme, můžeme namyslet struktury a tak, ale ve výsledku vždycky půjde o lidi. A za mě jako přátelství je základ, když se někdo zapoje do vedoucí pozice v církvi, to znamená, že má vliv na ty lidi, tak potřebujeme mít přátelský vztahy v tom vedoucím týmu, pastor, klíčový vedoucí, jo, tady tyhle ty, jako lidi, co nějakým způsobem se víc zapojou do té církve, potřebují mít přátelský vztahy, potřebují mít bližší vztahy, je to i o důvěře, potřebují důvěřovat. A za mě, aby to dlouhodobě fungovalo a bylo to udržitelné, tak potřebou i třeba mít čas, kdy jako neslouží a jenom budou ty vztahy. Zajedou se někde na zborovou volenou, nevím, jenom tak někde. Zílí se třeba, jo, navštěvují se i mimo neděle, mimo tu církev a sdílí si ty životy. Tohle co my potřebujeme, protože v prvé řadě my nebudujeme instituci, nebudujeme nějakou organizaci, ale jsme rodina, jsme sjednocení jako rodina, potřebujeme ty vztahy mít a potřebujeme je sdílet, abychom potom mohli na něčem pracovat a bylo to dlouhodobě udržitelné.
1: Jak je možné tady toto začít, když je člověk zvyklý se orientovat na ten výkon, jak jsi zmínila spoustu vedoucích v církvi, je dobrovolníků a ze sekulárního prostředí jsou zvyklí na orientaci na výkon, jak je možné se přesměrovat na tento způsob myšlení, který je trochu jiný?
0: S tými v církvi řešíme třeba situaci, kdy oni jsou v něčem zaseklí a potřebují se jako společenství pohnout dál a třeba neví úplně v čem. V 90% jsem odvážna řeknu to, v 90% narážíme na to, že jedou na výkon, a už se neznají navzájem, neznají jakoby ty svý lidi, neodpočívají spolu, jo, nezdílí se spolu a tak. A když jim řekneme, že třeba tak někam spolu vyjete, tak už je to pro ně náročný, protože je to další akce navíc, kterou jakoby musí organizovat, už je to jako na sílu a většinou to nefunguje. Tak já většinou, když jako k tomuhle se dostaneme, tak jednoduchá věc, tak se, když se potkáte v neděli nebo kdekoliv jinde, zeptejte se, jak se ten člověk má. Jo, už zkusme dát trošičku na bok tu službu a dívejme se jeden na druhýho jako na člověka. Jak se máš? Co prožíváš? Můžu ti s něčím pomoct? Hoďme to na tu úplně lidskou rovinu. A z tohohle většinou organicky vyplyne, hele, tak pojďme se sejít, tak pojďme na kafe spolu, pojďme se pozdílet. Tam se sejdou 2, 3, jo? A pak zjistí, o, teď to je skvělý čas, to je vlastně úplně stejně hodnotný čas, jako když spolu něco organizujeme, nebo budujeme, jo? Nebo řešíme, jak má fungovat neděle. Možná i za mě víc hodnotný, protože tam se otevřou mnohem hlubší věci a věřím, že jako organicky z toho potom vyplyne, hele, tak pojďme někam takhle spolu vyjet. Jo, pak už ta organizace až tak nevadí, když vidí ty lidi hodnotu toho, že tyjo, my jsme se sdíleli, modlili jsme se spolu, najednou jsme tam byli jako lidi, najednou jsme se v tom necítili sami, najednou i ta služba byla mnohem jako lepší potom, když jsme spolu sloužili, protože jsme se znali jako lidi. Ale my občas podceňujeme ty úplně jednoduché věci, otázky. Tak se zeptej, jak se má ten člověk. Všimni si ho, zapamatuj si ho, další nedělu se ho zeptej znovu.
1: Díky moc, Nelče, že jsi tady s námi dneska byla. Od mikrofonu se loučí Vojta.

Tématem příštího vydání pořadu 3D Talk na Rádiu 7 v úterý o 8:30 dopoledne bude služebné vedení. Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Rádiem 7 jsme ve čtvrtek 10. září překlenuli 20. hodinu. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Zeman. A 20. je nejen hodina, ale 20. bude i kapitola knihy Zjevení, kterou se budeme zabývat v pořadu Světem Bible. Tato kapitola přináší pojem tisíciletého království, na jehož výklad se názory teologů často liší. V pořadu Světem Bible se kromě samotného textu seznámíme i s tím, jak na tuto událost nahlížejí a chápují jednotlivé eschatologické školy. Komentář Johna Vernona McGeeho bude číst Pavel Vopalecký, a to v obvyklém čase od 20 hodin a 15 minut.

přemožená úzkostí.

pořadu Světem Bible na Rádiu 7 navážeme na četbu 20. kapitoly knihy Zjevení. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho nabídne kritické srovnání různých teologických směrů interpretujících prorocké učení o Kristově vládě a připomene, že totéž Boží slovo, které dnes nabízí milost a záchranu, se nakonec stane měřítkem závěrečného soudu nad veškerou vzpourou. Slovem provází Pavel Vopalecký.

Milí posluchači, posledně jsme si spolu otevřeli 20. kapitolu knihy Zjevení. Přiznávám, že zůstala opravdu pouze jen otevřená, protože náš učitel, doktor McGee, který nás v těchto pořadech doprovází svými komentáři, pokládal za důležité nám vysvětlit některé pojmy a některé přístupy. 20. kapitola Zjevení totiž dala vznik třem základním eschatologickým školám. Eschatologie je část teologie či věrouky, která pojednává o posledních věcech. O posledních věcech člověka a světa. A ty tři základní eschatologické školy či přístupy nesou příznačné názvy právě podle postoje k tisíciletému království, čili k miléniu. Postmilenialismus se domnívá, že Kristus přijde až k závěru toho tisíciletí. Člověk prý zavede na zemi Boží království zvěstováním evangelia. Tento optimistický náhled převládal na přelomu 19. a 20. století. Tehdy to někde totiž vypadalo, jako by mohl nastat mohutný celosvětový obrat směrem ke Kristu. Tento názor ovšem docela brzy zastaral, protože nemohl přežít první polovinu 20. století, která splodila dvě světové války, dala vznik atomové bombě hrozící zničením světa a také splodila řadu aktivních protibožských ideologií. Postmilenialistické pojetí vytlačil amilenialismus, který si získal oblibu vlastně teprve nedávno. Předpona A, amilenialismus, jednoduše neguje, popírá víru v milénium jako takové. Amilenialismus nezastává žádný falešný optimismus a většinou klade důraz pouze na Kristův příchod. Většina amilenialistů klade milénium do přítomného věku. A všechny události zaznamenané v knize Zjevení se snaží nějak zamontovat do současných dějin. Premilenialismus naproti tomu chápe 20. kapitolu knihy Zjevení v původní podobě a princip doslovného výkladu uplatňuje v celé knize Zjevení, pokud z kontextu nevyplývá jiné poučení. Jak je zjevné z toho, co tu v rámci našich pravidelných pořadů probíráme, náš učitel, dr. John Vernon McGee, je jasným premilenialistou, neboť se hlásí k víře v milénium a ve vztahu k našemu časovému okamžiku vidí milénium až v budoucnosti.

Žádné milénium nemůže nastat, dokud nebude Satan ze země odstraněn. Ideální stát na zemi je nemožný, dokud tu Satan pobíhá volně bez nějakého dohledu. Za druhé, dřív než může být zahájeno milénium, musí z fyzické země zmizet primární kletba hříchu. Písmo prorokuje, že poušť vzkvete jako růže. Za třetí, vzkříšení starozákonních svatých musí nastat na začátku tisíciletého království. Kdyby byli vzkříšeni před velkým soužením, museli by stát někde bokem a čekat na milénium. Toho jim ovšem není zapotřebí a Pán je nehodlá vzkřísit, dokud velké soužení neskončí. Podle proroka Daniele je to jasné, Daniel 12, první dva verše. V oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Tolik Daniel 12. Mluví se zde o Izraeli. Inu a po období velkého soužení nastane vzkříšení starozákonních svatých. Viz také Izajáše 25, verše 8 a 9. Kristus sám vzkřísí mrtvé, jak to předpověděl v Janově evangeliu, 5. kapitola verše 21, 25, 28 a 29. Za tím účelem musí přijít. Za čtvrté, svatí z doby soužení jsou vzkříšeni zároveň se starozákonními svatými a kralují s Kristem tisíc let. A konečně milénium, čili tisícileté království, je poslední příležitostí k vyzkoušení člověka v ideálních podmínkách. Je odpovědí těm, kdo říkají, že v člověku není nic tak špatného, co by okolnosti a poměry nemohly změnit. Člověk je však v podstatě nevyléčitelný, nenapravitelný hříšník. I na konci milénia se na kratičko člověk ukáže ještě jednou zjevně ve svém hlubokém vnitřním odporu proti Bohu. Nikdo nedokáže pochopit, jaká vzpoura je v lidském srdci a jak zkažená je lidská přirozenost. Kdybychom se mohli vidět tak, jak nás vidí Bůh, sami sebe bychom nevystáli, povídá náš doktor McGee. My si ovšem myslíme, že jsme náramně dobří a velice příjemní lidé, není-liž pravda. Milénium bude konečné vyzkoušení lidstva před vstupem do věčnosti. Miléniem Bůh odpoví na prosbu, přijď království tvé. Když se někdo modlí tuto modlitbu, kterou mylně nazýváme modlitbou Páně, říká, přijď království tvé. Jako v nebi, tak i na zemi je tam potom dál. Vyplněním takové prosby je i to království, které Bůh zřídí zde na zemi. Milénium. Je to království zaslíbené Davidovi. Náš učitel tady uvádí celou řadu textů, které si máme pročíst. 2. Samuelova 7, 12 až 17. 2. Samuelova 23, verš 5. Bůh ustanovení tohoto království odpřisáhl. Žalm 89, verše 34 až 37. Je to království předpovězené v žalmech a v proroctvích. A tady je celá série textů. Žalm 2, 45, Žalm 110, Izajáš 2, prvních 5 veršů, Izajáš 11, 1 až 9, 60. kapitola Izajáše, Izajáš 61, třetí verš a několik následujících, 62. kapitola, 66. a potom v Jeremiášovi kapitola 23, verše 3 až 8, kapitola 32, verše 37 až 44, Ezechiel 40,
a potom další kapitoly až po 48. a potom také řada míst z proroctví Daniele. Druhá kapitola verš 44 až 45, 7. kapitola 13 až 14 a potom 12. kapitola verše 1 až 3. I malí proroci se o tom zmiňují. Micheáš 4, 1 až 8, Zachariáš 12, 10 až 14 a potom také v té 12. kapitole verš 21. O tomto království hovořili všichni proroci, malí i velcí. Ani jeden o něm zmínku nevynechal. Jmenoval jsem jen pár míst z písma a všechna mluví o teokratickém, čili o bohovládném království. Úvodní verše 20. kapitoly knihy Zjevení popisují, co má miléniu předcházet. Přečtu vám první tři. I viděl jsem anděla stupujícího z nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, který šest ďábel a satan, i svázal jej za 1000 let. A uvrhl ho do propasti, i zavřel a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo 1000 let, neboť potom musí být propuštěn na malý čas.

Všimněte si laskavě, že v těchto třech verších je 1000 let zmíněno dvakrát. Dobírá si svých amilenialistických odpůrců náš doktor McGee. Ve 20. kapitole je zmínka o tom celkem 6krát. Je pravda, že se o miléniu píše jen v této jedné kapitole, ale za to se zde Bůh o něm zmiňuje 6krát. A řekněte mi, kolikrát musí Bůh něco opakovat, než se to stane, než je to pravda. O tomto se zmiňuje vícekrát, než o mnoha jiných věcech, na které lidé někdy kladou překvapivý důraz a považují je za důležité jen proto, že se to vyskytuje v písmu někde jenom jednou nebo dvakrát. O 1000 letech se to mluví 6krát. A v těchto verších vidíme zmínku o miléniu ve vztahu k Satanovi. Jsou vykladači, kteří tento úsek oddělují od milénia a klasifikují jej jako nějaký závěrečný akt dne hněvu. Takový pohled ovšem ulamuje ostří pronikavému rozdílu, který bude na zemi po odstranění Satana. Jeho uvěznění a úplná absence na zemi totiž změní podmínky ze tmy do světla. Satan je nyní bohem tohoto věku. Je knížetem mocností v povětří a ve světě má nesmírnou moc a vliv. Žádný počítač na něho svými výpočty nestačí. Odstranění Satana uvolňuje cestu miléniu, protože se Satanem na svobodě by žádné milénium být nemohlo. Jak vidíme, Satanův vztah k miléniu, dá-li se to tak říct, je následující. Satan musí zmizet z pozemské scény dřív, než milénium započne. Lidé mluví o uskutečnění míru na zemi, o výrobní prosperitě a o podobných nadějně vypadajících věcech. Ovšem všechno nyní spěje k tomu, že v čele světové soustavy bude nakonec antikrist a ten nebude schopen docílit míru a prosperity, ačkoliv se na chvíli bude zdát, že se mu to podařilo. Se Satanem na svobodě takový ideální stav ovšem nikdy mít nemůžete.

pochopil draka, nebo ekumenicky zmocnil se draka. Satanova velká síla ochabla, neboť poslaný anděl se stává jeho žalářníkem a odvádí ho spoutaného jako zajatce. Viz také Zjevení 12, verše 7 až 9 a epištolu Judovu, verš 9. Propast v tomto našem úseku 20. kapitoly Zjevení Janova prvních třech verších je lepší výraz pro to satanovo vězení než bezedná jáma či peklo, jak je to v některých překladech. V žádném případě to však není ohnivé jezero, které uvidíme až v 10. verši této naší 20. kapitoly. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn, četli jsme si. A nutno říci, že to je jeden z poněkud nepochopitelných výroků písma. Nabízí se otázka, proč bude Satan propuštěn, když ho Bůh už jednou nechal hodit v řetězech do propasti. Doktor Lewis Schaefer na tuto otázku odpovídá typicky. Když mi řeknete, proč ho Bůh nechal volně se pohybovat po celou dobu předtím, tak vám povím, proč ho uvolní v tomto případě. Proč ho uvolní? Bůh k tomu má svůj důvod. Je to problém zla vůbec. Proč Bůh připustil zlo? Nože, já věřím, že Bůh pracuje na úžasném programu, který je do značné míry Božím tajemstvím a bude nám teprve zjeven. Jednou bude odhalen. Vše, co po nás Bůh nyní žádá, je, abychom chodili s ním a žili vírou. Musíme Bohu důvěřovat a pevně počítat s tím, že ať dělá cokoliv, je to správné. Problém je jen v tom, že my tomu zatím nerozumíme. Vzpomínám si, jak mě jednou tatínek vzal sebou na výlet bričkou s koněm, vzpomíná náš stařec. Strhla se bouřka, jaká u nás v západním Texasu tu a tam bývá. A protože jsem byl ještě malý kluk, bál jsem se. Vítr přivál, pořádné mračno, setmělo se a hodně jsme promokli. Nikdy nezapomenu, jak mě tatínek v mém největším strachu objal a řekl, synku, neboj se, můžeš mi důvěřovat. Přitulil jsem se k němu a z bouřky jsme se dostali. Můj pozemský otec už nežije, zemřel. Zemřel, když mi bylo 14, rozvíjí své dávné vzpomínky náš doktor McGee. Neměl jsem ho dlouho, ale po mnoho let jsem měl a mám nebeského otce, jemuž věřím ve všech životních bouřích. Přál bych si, abych vám mohl odpovědět na všechny problémy a otázky, které vyvstanou. Ale musím přiznat, že já odpověď mnohdy nemám.

Satana uvěznil na 1000 let, protože bez tohoto zásahu by se milénium, čili tisícileté království, nemohlo uskutečnit. A nyní přicházíme k momentu, kdy svatí z velkého soužení se dostávají ke králování s Kristem na 1000 let. Zjevení 20, verše 4, 5 a 6. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. V období velkého soužení mnoho věrných lidí zemře pro Krista. Ale zakrátko po jejich smrti přijde okamžik, kdy znovu ožijí a budou s Kristem vládnout 1000 let. Dá se říci, že svatí z doby soužení změní 3,5 roku za 1000 let. Svou věrností v tom těžkém období soužení získají velice mnoho. Těch 3,5 roku bude pro ně strašným obdobím. Za to těch pozdějších 1000 let bude báječných. Představte si, žít a vládnout s Kristem na této zemi. Apoštol Petr píše důrazné upozornění pro každého, kdo přistupuje k Božímu slovu a zvláště pro ty, kdo se pokoušejí o výklad proroctví. 2. Petrova 1, verš 20. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. To pro nás znamená, že nemůžeme jednoduše vzít nějaký verš písma a postavit na něm nějaké učení. Musíme mít svůj pohled na různé důležité věci potvrzený také jinými místy písma. Apoštol Petr nás varuje, že jakékoliv přizpůsobení výkladu textu jen tak našim představám a názorům může být zavádějící. Každý pokus svévolně snížit text písma na úroveň společného jmenovatele jakýchsi obrazných symbolů, nebo jej zase svévolně zduchovňovat, každý takový pokus by mohl znamenat, že bychom celé písmo zbavili jeho skutečného životního významu. Zbavili bychom je obsahu, který ve skutečnosti nese.

Věřím, že trůny jsou v tomto našem textu doslovné, stejně jako jsou doslovní mučedníci, Ježíš, Boží slovo, šelma, její obraz, znamení šelmy, čela anebo ruce lidí a také těch tisíc let. Co brání tomu, abychom v tomto prorockém textu brali tohle všechno doslova? Naše představivost? Na tu přece nemůžeme brát ohled. Náš a priorní teologický postoj? Pokud v těch proroctvích něco nemáme brát doslova, ale jen obrazně, pak nám to písmo výslovně ukáže buď v samotném textu, který studujeme, nebo někdy také v jiných částech písma. Věřím tedy, že tisíc let znamená tisíc let. Kdyby tím Bůh mínil věčnost, pak by to podle mne řekl, vždyť jinde mluví o věčnosti jako o věčnosti. Kdyby tím myslel 500 let, řekl by, že to bude 500 let. Co pak Bůh nemůže říkat, co si myslí? Říká-li tisíc let, pak věřím, že má na mysli tisíc let. Řecký výraz pro vzkříšení je anastasei. Doslovně přeloženo to znamená vstát, vzpřímit se, postavit se na nohy, nebo být tělesně vzkříšen. Zase tedy pod vedením našeho řečtináře a učitele doktora McGee přemýšlíme nad tím, co ten text, který čteme, opravdu znamená. Podle toho, co prostě říká. Je trochu problematické, uvádí konkrétní příklad náš pastor, aby vstal jenom duch. Ti, kdo tento oddíl spiritualizují, zduchovňují, upadají do rozpaků, když mají vysvětlit, jak se duch postaví na nohy. Totéž slovo totiž použil apoštol Pavel v 15. kapitole 1. Korinským pro vzkříšení Krista a věřících. Viděl jsem trůny a usedli na nich ti, jimž byl svěřen soud. O koho tu jde? Podle mého, tu jsou všichni, kdo mají podíl na prvním vzkříšení. První vzkříšení začalo vzkříšením Krista a pokračovalo vzkříšením jeho církve při vtržení před velkým soužením. Viz Zjevení 4,

pořadem pojednávajícím o zjevení Jana musíme už rozloučit. Bůh vám žehnej, příště navážeme na to, kde jsme skončili dnes.

A to navázání na biblický text se odehraje na Rádiu 7 v pořadu Světem Bible zase zítra v obvyklém čase ve 20 hodin a 15 minut. Pro dnešek tento pořad končí. Najdete ho ovšem v češtině, v ukrajinštině i v dalších jazycích na webu, a to na stránkách ttb.bible. A ještě ho zopakujeme i čtvrt hodiny po půlnoci. Pokud vás pořad Světem Bible oslovuje, tak budeme rádi, když nám o tom napíšete, buď mailem na adresu radio7@radio7.cz, nebo necháte zprávu na profilech na sociálních sítích radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Rádio 7 vysílat mimo jiné i tento pořad. Pokud byste se chtěli připojit do téhle podpory, tak se podívejte na web radio7.cz do sekce Zapoj se a tam najdete všechny potřebné informace. Děkujeme.

Žijeme ve světě, který se překotně mění a nároků přibývá, a to i na nejmladší generaci. Jak v dětech budovat duchovní, psychickou i životní odolnost, aby ustály výzvy moderní doby, nestratili se v digitálním šumu a dokázali čelit neúspěchům? Své zkušenosti bude v klíčovém slově sdílet Dan Jokl, předseda Dorostové unie. Poslouchejte už za chvilku po 21. hodině na Rádiu 7.

0: Ze čtvrtku 10. září minula 21. hodina. Dobrý poslech pořadu Klíčové slovo na Rádiu 7 vám přeje Daniel Zeman.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se dnes budeme bavit o dětech. A to o dětech v souvislostech, které, myslím, řeší každý vychovatel, každý učitel, každý rodič. Totiž budeme mluvit o odolnosti. O dětech se často v poslední době říká a mnozí psychologové a psychiatři na to poukazují, že vnitřně jaksi křehnou. Že málo snášejí tlak, málo odolávají vnějším vlivům. Proč to tak je a co s tím? O tom se dnes budu bavit s náčelníkem Dorostové unie Církve bratrské Danielem Juklem. Dane, vítám tě.
3: Dobrý den.
2: Dan je také otec tří dospělých dětí, manžel, člen církve a co ho znám, tak chodí v béžové košili se zeleným šátkem kolem krku. Dane, když se řekne odolnost dětí, sleduješ ty za dobu své praxe a působení v Dorostové unii opravdu to, že ta odolnost klesá?
3: Určitě ta odolnost klesá jednak, ale myslím si, že to není jenom u dětí, že jsme to i my dospělí, takže já bych to rozšířil. Ale samozřejmě i u dětí, myslím si, že velký zlom, to je známé, byly ty lockdowny, takže děcka byly víc připoutána k displejům. A jako bylo pro ně těžší nějak vyjít ven. Já jsem se koukal vlastně i na studii Mezinárodní zdravotnické organizace v WHO a ta vlastně uvádí, že jenom 17% dívek má alespoň denně jednu hodinu nějakou fyzickou aktivitu, která je středně zátěžová a více a 25% kluků. A skutečně je to tak, prostě tím, jak vlastně i ta společnost, jak se máme všichni lépe, tak ono to s tím také souvisí.
2: Je jasné, že se to týká celé společnosti. Možná to má souvislost i s pohodlím, které prostě máme ze všech stran. Máme dostatek všeho a pohodlí je na hodně vysoké úrovni toho, co chceme. Chtě nechtě to musíme předávat našim dětem. Já jsem tady několikrát už řekla, že jsi angažovaný v Dorostové unii. Je tohle prostředí tím, kde se snažíte i nějak balancovat právě tady tu tendenci ulevovat si a v důsledku toho potom méně snášet jakýkoliv tlak?
3: Určitě. Vlastně my se snažíme k takovému návratu, co bylo v minulosti úplně běžné, když lidi pracovali někde na poli a byli víc součástí přírody, úplně přirozeně se fyzicky namáhali, tak vlastně to, co my děláme, máme teda jak klasické dětské kluby, tak skautské kluby, ale vlastně snažíme se být hodně v přírodě a je to vlastně taková náhražka života, který byl kdysi před staletími. Takže jdeme touhletou cestou. Já osobně jsem to zažil v dětství, ještě za hlubokého totáče, za Komančů a pro mě to bylo vlastně, bylo to otevření do úplně jiného světa, takže byl to svět večerních ohňů a přírody a jak úplně jiná dimenze, takže chtěl bych to předat dál.
2: Předpokládám, že mi odkýveš to, že velký vliv na to, jak, a teď se zase vraťme tedy k dětem, jak děti jsou nebo nejsou odolné, že na to velký vliv má ten digitální svět a tohle toto prostředí. O tom už asi dneska není jakákoliv polemika. Ale daří se to nějak vybalancovat, aby děti opravdu zvolili táborák a nebe plné hvězd místo rozzářenou obrazovku?
3: Určitě. Já si myslím, že ta první věc je někam vstoupit, kde mi to umožní. To znamená do nějakého klubu oddílu. Že si myslím, že někdy rodiče berou na sebe velkou zodpovědnost, že to zvládnou všechno sami. Určitě můžou se pokusit, ale pokud to nezvládnou, není problém. Já jsem třeba vyrostl v rodině, kde naši na to moc nebyli nebo neměli prostor, takže neznal jsem ani moc nějaké dovolené, ale dali mi do klubu a nějak to respektovali, i když třeba v něčem jim to připadalo extrémní a jako byli překvapeni, co všechno jsme dělali.
2: Takže u vás v klubech děti nemusí při příchodu odevzdávat mobily?
3: No, je to tak, ale i na výpravách, i na táborech, nebo na schůzkách, ale tak to dneska už je běžné i ve škole. A myslím si, že to vtažení je právě přes ty výpravy, to je taková atraktivní část, že neříká se tomu výlet, ale výprava, že tam je to dobrodružství. A potom úplný vrchol je letní tábor. A samozřejmě větší výzva je ta pravidelná schůzka každý týden, ale i ta se dá udělat zajímavá. A vlastně mě tehdy táhlo nejenom prostě ta atmosféra, ale vlastně, že srovnával jsem ty vztahy nejdřív u vedoucích i mezi dětmi a ve škole. A to bylo prostě neporovnatelné, takže to bylo i pro mě potom klíčové při rozhodování, jestli nějak dál s tou vírou. A myslím si, že vidím to ve všech našich klubech, že je tam laskavost. Křesťané tomu někdy říkáme láska, ale to je trošku těžko srozumitelné, ale myslím si, že je to laskavost a to je něco, co vlastně je v každém našem klubu a možná to ty děcka cítí a ani si to neuvědomí, což je dobře.
2: Ty jsi před chviličkou řekl věc, která mě zaujala. Něco ve smyslu, že když to rodiče úplně nezvládají, že jako mohou to dítě nakontaktovat do oddílu. Myslím, že dnes je i docela časté přelévání odpovědnosti, jako kdo za to může, že to dítě není takové nebo makové, mezi rodiči, školou, případně nějakými zájmovými kroužky a vůbec jako volnočasovou aktivitou. Tak kdo to má vlastně na zodpovědnosti, ty děti? Kdo jim dá to důležité, nebo kde to mohou získat?
3: Jo, já si myslím, že přelévání odpovědnosti je vlastně na to křesťanské společenství, že to, aby to děcko se nějak setkalo s Bohem, s Ježíšem, tak taky někdy se jako dává ven. Tak to mně přijde, že pro mě nejcitlivější, že tam bych tu zodpovědnost rodičů nesnímal, tam si myslím, že je to nejdůležitější. Ale jinak já si myslím, že je to kombinace. Jo? A ten rodič se může inspirovat u takového klubu nebo oddílu, takže my sami jsme třeba, když jsme brali naše děcka, když byla malé, tak jsme spali na zemi a jeli jsme prostě na kola, chodili jsme do přírody, děcka to nebavilo, snažili jsme se motivovat, takže to byly naše dovolené. Takže člověk tomu takhle může pomoct, ale i když to nedá, je v penzionu všechno, tak spíš si myslím, že klíčové je spolupracovat. Spolupracovat s tím klubem, oddílem, než se snažit na všechno přijít sám a všechno zvládnout sám. Že vždycky je lepší, když je na to víc lidí.
2: Jinými slovy potvrzuješ to, co taky poslední dobou už zaznívá z více do stran, že je důležité děti vystavovat určitému nepohodlí.
3: Ano, určitě. Jednu dobu jsem měl tendenci to přeceňovat, pak zas nedoceňovat, ale nakonec si myslím, že je to klíčové. Vzpomínám si doteď, když jsme ve 12 spali venku a začal déšť, strašně jsme zvokli a o půlnoci jsme museli zbalit a jít. To byl hluboký les po kolejích, aby jsme došli někam do civilizace. To dneska bych si nelajsnul, nevím, jak ta doba se mění. A došli jsme někdy k ránu do sámošky, jak se tomu tehdy říkalo, a tam jsme spali na rampě, aby jsme se trošku vyspali. A myslím si, že to je něco, co člověku jako pomáhá k nějaké odolnosti. No.
2: A pak je na to zpětně vlastně pyšný, že to zvládnul a že
3: určitě
2: to překonal.
3: Tak ta odolnost začíná i v nějakých drobných věcech, že člověk zmokne, má mokré boty, i když spí třeba ve stanu, tak do toho stanu nateče a má mokrý spacák. A tohle všechno je, já myslím, pro každou, ale pro to dítě zvlášť jako výzva, nebo v noci má hlídku a nevyspí se, pak už neuschne a neusne. Takže těch výzev je spousta, nebo tomu pomáháme, že třeba celý den musí mlčet, že to je ten známý bobřík a podobně. No.
2: Kde leží hranice mezi přirozeným překonáváním takových nepříjemností, mokrých spacáků a podobně, a kdy už je to přes čáru? Jak se to pozná, kde je tam mez a hranice?
3: Já si myslím, že u těch dětí ani nehrozí to, že bychom to dělali přes čáru. Že si myslím, že ty adrenalinové zážitky jsou až třeba pro mládež nebo starší. Takže tam bych se tolik nebál. Myslím si, že vlastně ani nemusíme vytvářet ty věci nějak umělé, násilně. že by se spouštěli z nějakých obrovských výšek nebo já nevím co. Že stačí ta příroda, ale jo, tak my jsme třeba s klubem lezli i po umělé stěně, tak to je bezpečná věc, ale taky je to nějaké překonávání. Spíš si myslím, že dneska ta hranice je o bezpečnosti a zvlášť pro rodiče. Takže to musíme víc respektovat, že logicky prostě ta bezpečnost dneska je někde jinde, než kde byla.
2: Asi je vždycky důležité naučit děti dobře vnímat vlastní tělo, co je standard, aby se vždycky šlo kousek dál. Je to tak?
3: Ano, ano. Já si myslím, že navíc tam je taková postupná cesta, že to děcko, nespadne to na něj všechno najednou, ale postupně odolává těm věcem, potřebuje zázemí, aby to zvládlo. Super, když je třeba, ten diskomfort může být, že i nějaká hra to děcko prohraje, tak je nějaká reflexe po tom, že se to zanalyzuje. A úplně klíčové považuji to, aby jsme v těch dětech objevili to, co je výjimečné, co je boží. Každý z nás je v něčem boží. Aby ty děcka dokázaly, až jdou do puberty, nebo vůbec mít pocit vlastní hodnoty. Každý z nás tu hodnotu má, ale objevit to, v čem každý z nás je jedinečný.
2: Ty jsi tady mluvil o spolupráci rodičů a klubů a školy. Je něco, co konkrétně z vašich klubů vyplývá, nebo co ty děti učíte, co se snažíte, aby si osvojili a potřebovali byste, aby to rodiče nějak zaakceptovali, jo, aby tam byla ta souslednost, aby to nebylo, že v klubu se tedy něco dělá nějak a doma je to zase jinak?
3: No možná úplně ta první věc a základní, vlastně pozbudit to děcko, aby přišlo na schůzku a na výpravu. Když se mu zrovna,
2: ze strany rodičů,
3: když se mu zrovna nechce, když je zrovna u kompu a je zabrané do hry, tak prostě říct, hele, začíná schůzka za chvilku, můžeš to dohrát později. Tak to je úplně, jako vypadá jednoduchá věc, ale pro hodně rodičů je to výzva. To je to úplně základ. A potom třeba my máme takovou hru v Teska, do které zapojené jsou děcka, připravují se, nejsou tam jenom uzly, ale někdy je tam třeba i taková rozvíjení sociální dovednosti, že třeba zpovídají svoji babičku a tak dále. Tak bylo by skvělé, oni dostanou pracovní sešity domů a bylo by skvělé, kdyby třeba rodiče se do toho zapojili, nebo můžou žít doma s rodičema modrý život, což my jsme používali při výchově. Já nejsem moc talentovaný na vychovávání dětí.
2: To je ten známý Foglarův modrý.
3: Ano, ano, takže my jsme měli takový modrý život doma a to pomůže jak rodičům, tak i vlastně tomu oddílu.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu povídám s Danem Joklem, náčelníkem Dorostové unie Církve bratrské, o odolnosti a vlivem služby Dana, tedy o odolnosti dětí, o schopnosti překonávat těžkosti. Pojďme se podívat, my jsme trošku mluvili o té fyzické odolnosti, o tom, jak překonávat různé těžkosti, ale pak existuje samozřejmě také ta vnitřní odolnost, duševní. Ráda bych s tebou teď probrala nějaké zvládání neúspěchu, emocí a taky třeba roli vrstevníků. Když to se pokusíš nějak zmapovat tu svoji letitou praxi, s čím děti nejčastěji přichází v té duševní oblasti jako s problémem do oddílu? S čím se setkáváte?
2: Já si myslím, že spíš s takovou klasickou věcí je nějaká nejistota nebo hledání nějaké vlastní hodnoty. Takže to bylo vždycky, ale ta novinka je, že někdy v pozdějším věku, v 15 letech nebo tak, tak vlastně tam může být i sebepoškozování. A ještě oproti minulým letům děcka se dřív setkávají s pornografií, aniž by třeba chtěli. Jo, že to už začíná třeba od 7 let, nechtěně. No tak to jsou takové výzvy novější doby. A pak samozřejmě nějaká závislost na mobilu, na hrách. Mně se zdá, že ty hry jsou víc teďka, protože ty hry už jsou déle, tak jsou víc sledovány. Ale přijde mi, že skoro ten displej toho mobilu je jako náročnější na tu návykovost. Tak to tak, s tím se tak dlouho nezápasí. No. Takže s těma dle věcma.
1: A jak vy jako vedoucí zjistíte, že třeba nějaký klučík, který sleduje pornografii a je to, nebo začíná to být v jeho životě problém?
2: To je asi klíčové navodit nějakou atmosféru důvěry, takže my prosazujeme takzvané družiny, víceméně jako skupiny, dětské skupinky. Skupinky jsou zpravidla všude možně, ale třeba ne tolik v dětském kolektivu, takže dětské skupiny. A my tam pravidelně vlastně s těma dětma, že to rozdělené podle věku, pohlaví, a když je tam nějaký starší vedoucí 15+, s těma dětskama, tak pravidelně se s nima povídá, jak se mají, s čím zápasí. Takže tam se navozuje určitá ta atmosféra důvěry. A pak úplně klíčové věci se myslím otvírají právě někdy situačně, že třeba člověk putuje přírodou na puťáku a je čas si povídat, když jdete vedle sebe, nebo ještě víc večer u ohně. A skoro je lepší zkušenost tím, když s nima povídají ty, co jsou o něco starší, třeba 15, 18, 20.
1: Než třeba ty o generaci
2: ano,
1: jinde?
2: Ano, více jim otevřou. Nezapomenu na jednu událost, kdy jsem měl připraven večerní program vlastně s evangeliem, což ku podivu se otevřeli se, ne vždycky se to povede, ale pak nějaký rodič zapad s autem a my starší těžší váhy jsme ho šli vyprošťovat a zbyli tam jenom ty mladší, ale ta situace byla úplně dokonalá. Mnohem se jim otevřeli, bylo to přirozenější, takže nepodceňoval bych mladé.
1: Dane, často se mluví o jakémsi prostředí důvěry a přijetí. Pro mě je někdy otázka, co to je, protože řekla bych, že na první dobrou všichni, malí nebo velcí, si pod tím představíme prostředí, kde nás přijmou. Ale když děti přicházejí s tím, co chceš, aby v životě neměli, tak to vlastně jde trošku proti sobě. Jak se buduje takové prostředí, kde zároveň řekneš, hele, tohle je špatně?
2: Jo, tak samozřejmě děcka si to tají ze školy, ale my se to snažíme budovat různými prvky. Jo. Jedna z nich je třeba oslava narozenin. Takže jednak teda to děcko se snaží přes nějakou komfortní zónu, že vytvoří vlastní dort za pomoci třeba maminky nebo tatínka. A pak ho tam přinese a pak třeba si sedne doprostřed a ostatní děti vlastně říkají, co se jim na něm líbí, na tom děcku. Jo? A to je přesně, buduje, je to něco, kde se buduje ta důvěra a přijetí. A samozřejmě pak má to i nějakou restrikci, tak zas to třeba my jsme klikovali, nevím, jestli dneska se to může nebo to, ale myslím si, že proč ne. Nebo děcko může mít nějakou specifickou poruchu a Jo, měli jsme autíka, který byl na táboře s autismem a nezvládal ty věci, navíc potřeboval všechny věci dopředu, tak jsem mu nejdřív říkal, ale pak jsme z něj udělali reportéra. Jo? A samozřejmě zase tam byla hrana, děti se smály, ale nesměli se smát jemu. Takže na nás bylo, aby jsme to nějak hlídali, takže chce to určitou kreativitu těm dětem i v kolektivu a snažíme se k tomu vychovávat i děcka, že klíčoví jsou takzvaný dětský vedoucí, že který třeba vedou ty družinky, jim 13-15, tak na začátku tábora jsme si je svolali do týpka, rozdělali jsme meloun, řekli jsme, tábor bude takový, jaký budete vy. Jsou tady noví děcka. Když to děcko sedí samo u stolu u obědu, jste to vy, kdo k němu přijde a zeptá se, jak se směl, jak se ti líbila tahle hra. To nestačí jednou, takže několikrát v průběhu toho tábora se takhle sejdem v týpí a hodnotíme to s nima. Měli jsme výbornou zkušenost, že jeden kluk, který celý rok zlobil jako fuck fest, zvažovali jsme ho vyloučit a tak dál, tak vlastně jsme zjistili, že tu jeho pobertu energii jsme nevyužili dost a že potřeboval větší výzvy a on byl vlastně jeden z nejlepších vedoucích na tom táboře.
1: Liší se nějak to vrstevnické prostředí v oddíle, třeba od toho školního?
2: Jo, tak my se snažíme už jenom třeba systém, jak pracujeme s výukou, tak ve škole je většinou frontální systém, že někdo přednáší a říká, my se snažíme zážitkově, to znamená, jedna z těch našich zásad výchovy, výchovného systému je, co si neskusíš, neumíš. Mm-hmm. Takže ukáže se to a pak si to hned vyzkouší. Jo. Řekne se, jak se postaví stan a pak ho postaví. Když máme provedoucí od 15, tak za dva dny zažijou víkendovku v přírodě, kde spí, sami si vaří, pak si to připravují, včetně letáčku na notebooku a pak poslední dva dny to, co připravovali, tak sami vedou takovou věc v 5 v malých týmech. Takže vlastně odjedou a ve věku 15 až 17 let většina z nich je schopná po tomhle kurzorácovská vlastně udělat víkendovku, což je docela těžká disciplína a pro hlavního vedoucího jako dost časově náročná.
1: Takže zodpovědnost jim pomáhá rychleji růst.
2: Ano, vlastně od začátku zodpovědnost, když jsou děti malé, jedno umí zavázat tkaníčku, druhou ne, aby si navzájem pomáhali. Vždycky se obracet na sebe, teprve potom na vedoucího.
1: No, ale co když je potom fakt ta situace, že se řeší něco vnitřního, tak jak může 15-letý porodit 13-letému?
2: To je pravda, ano. Pak to musí být ten starší, je to tak, třeba 20-letý, když je vyzrálý. Ano, tohle je i úskalí, že třeba v 15 zrovna má nějaký divočejší období, tak se to musí nějak odchytit. Ale přesto si myslím, že stojí za to ty mladé lidi učit té zodpovědnosti velice brzo, vlastně hned a maximálně využít pubertu.
1: V kolektivu je určitě síla. Myslím, že ti silnější vždycky táhnou ti slabší. Ono se to pak nějak zprůměrovává. Ale jak se vám jako vedoucím daří nějak potáhnout ty děti, které jsou opravdu slabé v nějaké oblasti? Každý kolektiv má někoho, kdo je tedy úplně na konci. A v situaci, kdy jsme zvyklí, a taky to asi těm dětem předáváme, že se hodně srovnává, jak tohle eliminujete?
2: Některé oddíly jdou do extrému, že třeba nemají vůbec bodovací systém. Na druhou stranu já si myslím, že ty body taky můžou něčemu pomoct, ale člověk může mít různý systém toho bodování. Jo? Že pak se může zavíst třeba systém bobříků, kdy člověk sám sebe překonává a někdo je dobrý v tom sebepřekonávání a někdo jiný ne, takže třeba takhle vynikne. Takže spíš najít tu jeho jedinečnost, někdo rád vaří, takže podpořit nějaké ty vlastnosti jeho výjimečné. Ale samozřejmě chce to čas a může se stát, že někomu to prostě nejde. No, to tak je.
1: Takže ty jako vedoucí přemýšlíš o jednotlivých dětech?
2: Jo, my to máme tak, že vlastně myslíme si, že ten hlavní vedoucí nezvládne všechno, že to je nelidské. Takže o ty děti se starají vedoucí družinek, třeba už od 13, 14 let, 15, a ty se snaží vlastně s nima být. O ty se starají zase mladší vedoucí, kterým je třeba 18 až 20, a ty nejstarší se starají o ty mladší vedoucí. Takže to takový je vlastně hierarchický systém. A pokud si někdo neví rady, tak se může poradit s tím starším. A asi z toho cítíme, že každý má na starosti méně děcek, takže to jde lépe.
1: A vlastně tím má ale i sám výzvy od toho, ano, kdo jde před ním, ano, protože potřebují všichni růst.
2: Ale vlastně už někdo, komu je 20, a tak je schopen nějaké děcko výst velmi, velmi dobře nebo mu nějak rozumět.
1: Já jsem tady mluvila o tom srovnávání, ano, se, a to v tom dnešním digitálním prostředí jako není možné minout.
2: Ano.
1: Mluvíte o tom s dětmi nebo vysvětlujete jim, jak to vlastně dělat, aby to nebylo, že ten je hvězda a ten je úplně někde na konci?
2: To je asi na každém vedoucím oddílu, ale spíš já bych je vedl k tomu, v čem oni jsou jedineční a dobří. Jo? Než jakoby vyzdvihnout jednu věc, tak spíš mít celou škálu toho, v čem můžou být dobří. To znamená, spíš zdůrazňujeme rozmanitost a pokud je těch činností hodně, tak mnohem víc dětí se najde v té rozmanitosti. Jo? Někdo se najde, že třeba fakt dobrý kuchař, jo? Umí něco a děcka to ocení. Jo? Někdo vytváří dobrou atmosféru, jo, někdo umí vtipy, někdo umí scénky. Jde o to prostě u každého najít něco, no. A aspoň přechodně.
1: Dané, a co uplatňování kázně? Máte nějaké takové ty čímany, co vždycky za všech okolností vymyslí nějakou, ona to možná má být sranda, ale ve výsledku je to něco, co rozhazuje jak program, tak ostatní děti. Jak se zjednáváte kázeň a pořádek?
2: Určitě, já si myslím, že bez toho to nejde, že to musí mít i nějakou restriktivní složku. Měl jsem vlastně skupinu pubertálních kluků a tak tam jsme klikovali. Někomu to přijde vlastně moc, ale pro ty kluky je to podle mě menší násilí, než kdybych na ně vytvářel tlak nebo nějak na ně řval. Někdy, když jsme to jako museli nějak zajít k nějakému jako přísnějšímu trestu, někdy jsme řekli, že nemůže být v té místnosti, pokud prostě do toho neustále vstupuje. Někdy jsme mu řekli, pokud to chování bude takhle trvat, tak nepojedeš na výpravu, na tábor, to jsou dost velké jako takové tresty. Někdy se promluvit s rodičema, ale někdy to rodinné zázemí je složité. Já takové děcka mám rád, mám pro ně pochopení, prostě oni se nezmění hned, jo? Je to proces dozrávání, takže za mě to chce nějakou trpělivost a úplně to nejdůležitější si myslím, je se za ně hodně modlit. Jakože to může změnit strašně moc. Klíčové je hodně se modlit úpěnlivě.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Náčelník Dorostové unie Daniel Jokl je mým dnešním hostem. Já jsem tady zmiňovala Dorostovou unii a souvislost mezi církví bratrskou, ale to už není úplně přesně.
2: Ano, začínalo to tak a církev bratrská prostě byla na začátku, ale jsem rád, že vidí, že chce, aby se ta služba šířila dál, takže máme už několik vlastně baptistických oddílů, teďka křesťanské společenství a máme zájem vlastně z dalších církví a denominací, možná jsem na nějakou zapomněl, takže mě to velice těší a jsme vlastně otevření všem.
1: To je určitě dobře, protože ty mezi církevní hranice jsou v podstatě dané dobově a místně a mnohé z nich jsou úplně zbytečné. Ale otevřeli jsme tím vlastně oblast jakéhosi duchovního zrání a i duchovní odolnosti, tak pojďme se podívat na tuto oblast. Jak u dětí budovat tady tu stabilitu nebo odolnost v duchovní oblasti a jak vlastně s nimi vůbec sdílet ty duchovní pravdy?
2: Já jsem možná úplně nezmínil, že pomáhá k budování té duševní odolnosti ta fyzická odolnost. Že říkají psychiatři, že pokud nemáme fyzickou odolnost a všechno je pro nás problém nebo stres, tak vlastně i ta psychická je velice slabá. A možná to souvisí i s tou duchovní odolností.
1: Takže tady se projevuje to klikování, že to má ano. Vlastně vliv.
2: Ano. Já bych spíš začal tím, na čem ji vybudovat. Takže snažíme se dětskám vlastně ukázat, kdo je Bůh, kdo je Ježíš skrz biblické příběhy, že má rád, že je přijímá. Ano, že samozřejmě dělají věci, které se mu nelíbí, ale snažíme se, aby, protože v tomhle věku pro někoho možná je těžké nějak hledat Boha. Pro mě třeba v menším věku příběhy ke mně velice mluvily, ale pak bylo období puberty a všechno se zavřelo, vůbec jsem nechápal, byl jsem kluk, který byl duchovně natvrdlý, vůbec mi to jako, ve 14 se trošku to nebe rozestoupilo, ale a takže se snažíme přistupovat dětskám a hledat formu jejich spirituality, která jim nejpřirozenější a rozvíjet vlastně tuto spiritualitu, takže to je hodně, třeba k dětskám mluví příroda, jak je nádherná, jo. Tak snažíme se třeba rozvíjet, že můžou pak dělat různé věci z přírodnin, z listů, nějaké krásné věci a vlastně nějakým způsobem přemýšlet nad Bohem nebo si něco přečíst, nějaký verš z Bible k tomu. Takže hodně vycházíme z té knihy Posvátné stezky, kde je 9 druhů spirituality, tak pro nás je to inspirace a snažili jsme se to nějak rozvíjet a snažíme se to rozvíjet i u děcek vlastně takovým přirozeným způsobem skrz ty příběhy a skrz jejich typ spirituality. Někdo může mít, jsou pro ně klíčové rituály, pro někoho prožívá Pána Boha skrz vztahy, jo, je jich tam mít.
1: Já se docela setkávám s tím, že děti vyrůstající v církvi získávají hodně odpovědí na otázky, které sami nekladou. A tak si říkám, jestli není důležité ty děti naučit se především smysluplně ptát.
2: Jo, tak to je super. Já bych to doplnil, že ano, přesně, oni vlastně jako všechno znají nazpaměť, ale nějak člověk cítí vlastně, že zatím nic není. Že je to jenom naučené a opakuje se to nadrilované. Tomu bychom se rádi vyhli. Myslím si, že je to velké nebezpečí. A proto se snažíme, aby fakt hledali opravdový vztah s Ježíšem a nikoliv jenom nějakou naučenou básničku. Tak to si myslím, že je největší zápas dnešní doby. Dřív jsme se to ani neuvědomovali. Připadalo mi, že když jsme uměli ty básničky dřív, tak jako vlastně super. Ale ono se pak to vyprázdní. A to děcko umí odpovědět, ale pak se ztratí v pubertě. Takže spíš, než aby ty děcka měly perfektní biblický přehled a uměly na všechno odpovědět, jak by skutečně zatím něco bylo. Jo? Tak i v rámci třeba té stezky se snažíme, aby četli písmo, ale je tam třeba jeden verš, je k tomu obrázek, je k tomu nějaký příběh, povídání, může to sdílet s kamarády, že to taky čtou. No, tomu bychom se rádi vyhli.
1: Ono to vlastně teď ladí zpětně k tomu, co jsme říkali, že to prostředí důvěry umožňuje klást ty otázky, ano. Na které možná v tuhle chvíli ještě není odpověď, ale ono to nemusí vadit.
2: Ano, já to vlastně spíš beru jako začátek nějaké cesty, cesty k Bohu, k druhým i k sobě. To je vlastně tři naše principy.
1: Zeptali se ti už děti na něco, čím ti úplně rozhodili?
2: Jo, to určitě. Teď se mi nic nevybaví, teď mám okno, ale jo, někdy jsou úplně přímé, nebo člověk neumí odpovědět, ale přiznám, že teď se nic nevybaví.
1: Ono je taky zajímavé, že když člověk je upřímný a řekne fakt nevím, s tím nemám žádné zkušenosti, že ty děti to úplně v pohodě berou.
2: Já si myslím, že ty děcka jsou jako my, že i těch dospělých je tolik nás typů druhů, tolik druhů otázek a odpovědí. Já myslím, že děti jsou na tom podobně. No.
1: Dane, vy skládáte skautský slib.
2: Ano.
1: Ten slib nějak reflektuje určité křesťanské hodnoty, nebo dá se to skloubit vlastně s Biblí, s církví, to ladí všechno dohromady?
2: No, zajímavost je vůbec ten slib, protože normálně tendence k výchově, že tím moralizujeme, napomínáme nebo nějak se snažíme vést, ale vlastně ten skautský slib to dítě skládá a pracuje se sebemotivací. Je to dítě chce samo a vlastně se k tomu vede, že ono se rozhodne a chce na sobě pracovat, což je úžasná věc. A pro někoho vím, že je to problém, že jako má pocit, že to je, jako kdyby zradil křest, že už měl křestní slib, ale já v tom nevidím nějaký rozpor. Člověk třeba, když studuje, tak vkládá, to všechno to bude i matrikulační slib a spousta věcí slibuje. Možná, když dostává v občanku, já nevím, co všechno.
1: A u promoce taky.
2: Promoci, ano. A dokonce šahá na žezlo. Ale já vlastně i ten scouting beru jako takové praktické učednictví a praktické křesťanství. Jo? A mluvili jsme tady o výzvách, ale když se koukneme na Ježíše, tak duchovní sílu získal tak, že měl bobříka hladu 40 dní. Jo? Celou dobu spal s učedníkama pod čirákem. Jako, tam ta odolnost byla. Byly tam ty duchovní zápasy. Mojžíš putovali pouští 40 let, já se nedokážu představit, co je poušť. Jo? Takže krom toho, že tam napadaly divoké šelmy a tak dále. To znamená, já si myslím, že my jsme pozapomněli tuhle tu část, že Bůh se hledá a Ježíš v přírodě a v těch výzvách. No, takže mně to přijde, že vlastně tenhle ten návrat k té přírodě, k tomu outdooru je více než biblický a ten scouting mě připadá jako křesťanství v praxi dotažené. Jo? Vlastně zmínil jsem tady výchovný systém a my chceme vlastně vychovávat učedníky Ježíše.

0: umět? Ptají se na to?
1: No, já si myslím, že jo. Jako to asi nejde nějak jednoduše odpovědět. Já si myslím, že klíčové je najít nějaké zdroje a nemyslet si, že na všechno si musím přijít sám. Jo. Takže my jsme i třeba zmínili pornografii, to je jako velké téma. Tak využíváme, prostě existuje skvělá organizace Nepornů a oni mají vlastně i pro dětská různý obrázkový knížky a tak dál, co, kam až jde, jo. To je jako perfektní. Takže to samé můžeme využívat i sekulární. My jsme členem České rady dětí a mládeže, takový sdružení všech organizací, a oni pořádají třeba školení, jak mluvit s dětskama o válce. Nebo... Takže využívat spíš tyhle ty externí zdroje, než být na všechno expert, tak to je asi moje odpověď.
0: Mm-hmm.
1: Jo?
0: Ještě jen...
1: Ale jinak celkově spíš jakoby se snažíme navodit, já bych to řekl naopak, spíš to děcko, aby bylo stabilní, aby se s tím dokázalo vyrovnat, i když třeba na to nemá odpověď, ale spíš to brát z té, vytvořit něco pozitivního a vybudovat z něj silnou osobnost, aby vydržela i otázky, na které nemá odpověď. Jako spíš opačně.
0: Rozumím. Ještě na jednu oblast se chci zeptat. Mnoho i z nás dospělých se vlastně musí cyklicky vracet k tomu, abychom Boha nějak nově objevovali jako otce, jako opravdu blízkou osobou. A vždycky s další životní etapou se ten vztah nějak proměňuje a posouvá. Jak se vám daří představit dětem Boha jako otce? A teď se ptám vlastně v kontextu toho, v čem naše dnešní děti vyrůstají, vysoké procento rozvodovosti nebo vůbec nesezdaných rodičů, velké problémy bývají v rodinách. Jak tohle téma zpracováváte pro ty děti?
1: Já si myslím, že klíčové je tam ten vedoucí, že vlastně zastupuje to otce. Jo, beru to i podle sebe. Já vlastně měl jsem skvělé rodiče, milující, ale oba dva byli z neúplných rodin, což tehdy nebylo úplně standard. Ale ten vedoucí doplňoval, třeba můj otec se snažil být laskavý a tak dál, ale jako hodně pracoval, měl víc zaměstnání, naši pocházeli oba z těžkých, sociálně byli v pohodě, ale finančně na tom prostě nebyli dobře ani jeden. A takže museli hodně pracovat, aby vůbec nějak přežili. Takže neměli tolik času na nás vlastně. Takže já si myslím, že ten vedoucí vlastně v tom oddíle doplňuje nějak toho otce. A já a skrz to si myslím, že to děcko vidí vlastně toho otce v nebesích. Jo? Nebo skrz ty vztahy lásky plné. Já doteďka s některým mám vlastně přátelské vztahy z té doby. Takže věřím, že ty vedoucí tvoří nějaký odlesk. No a to je klíčové, aby pak spíš ten hlavní vedoucí nebo ty starší vedoucí se věnovali těm mladším vedoucím, aby mohli nějak dozrávat.

0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: O tom, jak budovat v dětech a mladých dospělých odolnost, si dnes povídám s Danem Joklem z Dorostové unie. Dane, my jsme tady už se snažili specifikovat několik nebo mnoho oblastí života, ve kterých potřebujeme růst a děti v tom taky potřebují růst. Dalo by se nějak zjednodušeně říct, které jsou ty oblasti, ve kterých dětem dáváme ten nejmenší prostor, aby riskovali, aby se učili nést nějakou zátěž?
2: Já si myslím, že taková napadá mě jako odpovědnost. Že klíčové je začít vlastně dostávat odpovědnost a nevím, jestli dneska, jestli prostě tam není moc ta obrana. Někdy se rodiče soustředí na to, aby v 6 letech už dokázali sami cestovat autobusem, což já nevidím takové drama, jo. Většina z nás se naučí sám cestovat autobusem, jako, i když začne později. Ale v té odpovědnosti začít svěřovat dětem drobné úkoly, v kterých selhávají, jako my všichni, ale musí se naučit nést tu odpovědnost. Tak to mně přijde, že vlastně ta výchova z mýho pohledu není ani o těch znalostech, jako spíš o nějaké odpovědnosti. Dokázat nést odpovědnost.
1: A kde se bere ta rodičovská představa, že když dítě něco nezvládne, takže ho to psychicky poškodí nebo prostě bude mít újmu na celý život?
2: No, nevím, já si myslím, že je to dobře, že buď to příště zvládne, anebo to znova nezvládne a zjistí, že to třeba není cesta pro něj. A na druhou stranu, když pak něco zvládne, tak to buduje zdravé sebevědomí a zvyšuje to odolnost. Takže mně to přijde úplně něco přirozeného, že je nutné tu zátěž neodstraňovat, ale naopak prostě v těch oddílech dávat nějaké služby, výzvy.
1: Mě tak napadá, pracujete tedy i s rodiči nějakou měrou?
2: No, rádi bychom, možná bychom mohli i víc, ale jako rodiče jsou většinou zaměstnaní, takže to si myslím, že ještě k nějakému rozvoji většinou jako nejčastější spolupráce je, že jako se třeba pozvou ty rodiče na nějaké setkání po táboru, kde se promítají fotky, nějaký film, povídá se a děcka třeba něco upečou. Ale dokážu si představit, že by to mohlo být ještě lepší, takže v tom máme pořád rezervy, třeba i v té duchovní oblasti, jo? Že by děcka víc jsme mohli zapojit do toho prostě nějak začínajícího spirituálního života těch dětí.
1: Já jsem spíš myslela teď to povzbuzení k tomu, aby nechávali děti riskovat, nebo aby na ně vkládali nějaká unositelná břemena, samozřejmě.
2: To se asi spíš snažíme dělat v tom oddíle.
1: Co dělat v momentě, když vám nějaké dítě řekne, že na to se necítí, to je moc, to dělat nebude, a vy víte, že na to má, že se jenom třeba bojí nebo má nějaký mentální blok a možná získaný třeba z domu nebo ze školy nebo od někud jinud?
2: Tak já si myslím, že klíčové, aby měli celkové zázemí to děcko, tak když se nějak úplně šprajcne, tak ono většinou to není jedna věc, ale může to být víc věcí. Takže zjistit, jestli tam není vlastně něco zásadnějšího, hlubšího, jestli to dítě se třeba špatně si cítí v kolektivu, nebo jestli ho někdo nešikanuje, nebo nepomlouvá, nenadává mu a tak dále. Tak spíš vybudovat tyhle ty vazby a pak společně mu to pomoct překonat jako nebo nějakou jinou výzvu. Asi bych našel za každou cenu, jo, výzev je spousta, takže může překonat jinou, nebo třeba není pro něj vhodná. Jo. Já jsem se vždycky bál skákat z výšek, ale pak přišlo důležité skočit ze skály, já nevím, z 10 metrů, tak jsem zaskočil. Jo. Tak prostě jako...
1: Takže není to koníček, ale...
2: Není to koníček, ale přesně, no, tak jako...
1: Ty jsi zmínil slovo šikana. To myslím, že je taky v současné době hodně frekventované. Stalo se vám, že jste v oddílech měli nějaké děti, které šikanovaly jiné?
2: Jo, tak nevím, jestli bych to nazval přímo šikana, ono to má nějaký jako přesně asi definici ta šikana, ale prostě nějaké utiskování, ano. Nejvíce mě na tom jednak tě mrzelo, že k tomu došlo. Já jsem to třeba ve filmu díle vždycky hodně sledoval a mrzelo mě, že já jsem si toho nevšiml. Ale všimli si toho právě ty mladší vedoucí 15 až 20, protože jsou víc těma s dětskama, víc jim důvěřují. Jo, tak to je přesně mít ty tykadla, aby tohleto. A pak jsme teda proti, já jsem proti tomu nějak se snažil tvrdě zasáhnout, no, prostě domluvit těm dětem, opravdu maximálně vysvětlit a to. To je jedna z klíčových věcí, jak bychom se měli lišit třeba od toho, co někdy zažívají jinde.
1: No, já jsem zažila zprostředkovaně situaci, ve které, když k šikaně došlo, tak zakročili rodiče.
2: Jo.
1: A vlastně chránili ty svoje děti to i chápu. Před odpovědností ve smyslu běž se omluvit, jo, když si něco udělal. Prostě to vyřešili ti dospělí. Jak je vlastně moudré zacházet s dětmi, když se taková situace tedy už stane?
2: My to řešíme na místě a vlastně ty rodiče tam většinou nejsou, takže to si myslím, že být v něčem snaží, že se to řeší na místě na té výpravě nebo na schůzce, ale většinou se to projeví na nějaké delší akci nebo...
1: Ale jak vedete ty děti k odpovědnosti za to, co třeba dělali?
2: Tak samozřejmě vedem k tomu, aby se omluvili, jo? A aby pochopili teda, že udělali nějakou špatnost, aby to nedělali. Já se snažím hledat, proč to udělali, tak jasně je v nás zlo nějak i v dětech, ale někdy to může být, že jako u někoho, jak jsem zmínil, bylo třeba, že už byl v pubertě a měl málo výzev, takže vlastně nevěděl, co s tou energií, tak otravoval ostatní. Jo? To je jedna z možností. Nebo to může být něco, že tomu děcku něco chybí z domova. Jasně, snadné ho jenom napomenout, ale možná to má někde nějakou hlubší příčinu. No.
1: Dane, co bys chtěl, aby si děti z vašich oddílů odnášely jako tu lekci o odolnosti do dospělého života?
2: Já bych chtěl, aby si odnesli, že překážky, to je něco, co v životě přijde, často se zdají nepřekonatelné i nám dospělým. Ale vlastně s Ježíšem se to dá.
1: A co bys vzkázal rodičům, když vnímají, jak je ten svět vlastně nebezpečný a jak je život těžký, tak co bys jim vzkázal směrem k jejich dětem? Možná vzkázal nebo doporučil?
2: Já bych doporučil, aby se hodně modlili za ně. A aby dali důvěru i někomu dalšímu, že třeba tu výchovu může nějak dotvořit nebo vylepšit. Takže vlastně, aby se nebáli podpořit ty děcka, poslat do nějakého křesťanského oddílu. Mně přijde, že často se na to rodiče dívají, že to je jeden z mnoha kroužků, že to je něco jako, když jdu na atletiku. Ale já myslím, že tam něco víc. Buduje se celkové směřování toho dítěte a jde vlastně o věčnost a přijde mi, že to rodiče strašně podceňují, že velice spolehají na tu rodinu, říkají, máme skvělý vztahy, ale pak přijde puberta a dítě potřebuje nějakou partu a ty rodiče nestačí. Myslej si, my chodíme v neděli do sboru, chodí s náma v neděli do sboru, ale to děcko proto není ten sbor úplně věc, která mu je sociálně nějak blízká. Jo? To je mnohem víc ten křesťanský klub. Takže tam asi vidím největší výzvu pro ty rodiče. No.
1: A v čem myslíš, že Bůh chce, abychom byli nejvíc odolní nebo prokazovali to, že jsme odolní?
2: Jako my, jako dospělí?
1: Mm-hmm. My jako lidi.
2: Já si myslím, že aby jsme měli odvahu jít někam, kam se nám nechce. Takže v té odvaze to beru.
1: Děkuji za rozhovor, děkuji za to, co jsi s náma sdílel. Mým dnešním hostem byl náčelník Dorostové unie Daniel Jokl. Děkuji ti.
2: Děkuji za pozvání a bylo to moc milé povídání. Díky.
1: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Do příštího klíčového slova na Rádiu 7 na sobotní 8 hodinu raní si Kateřina Hodecová pozvala Ivanu Novákovou, aby spolu mluvili na téma Slyšet Boží hlas. Teď už je za námi ze čtvrtku 10. září 22. hodina a s ní na Rádiu 7 podle nového programového schématu i čtení na pokračování. V něm jsme začali sledovat příběh Jeana de Conti, jak ho ve svém románu s názvem Plavčík Jean vykreslili Eva a Pavel Dolejší. Mladý genotský šlechtic jako jediný přežije vyvraždění své rodiny, které mají na svědomí určité kruhy mocných z pařížského Louvru a Versailles, snažící se vymítit protestantismus ze země. Od 22 hodin a 15 minut bude číst Pavel Hromádka. Do té doby ještě několik písniček. Dobrý poslech vám přeje Daniel Zeman.

Ve čtení na pokračování na Rádiu 7 se opět ocitneme v 17. století, kdy ve Francii probíhaly náboženské války. Mladý šlechtic Jean de Conti sleduje, jak královští vojáci vypalují jeho domov. Hledá pomoc u vévody de Saint-Amon, přítele svého otce. Vévoda je sice zděšen zprávou o masakru, ale zároveň se obává o své postavení u dvora Ludvíka XIV., který začíná i genoty tvrdě pronásledovat. Navenek Jeanovi slíbí pomoc, ale ve skutečnosti hodlá mladíka zneužít jako důkaz své loajality a poslat ho přímo na šibenici. Po odchodu od vévody je Jean v zámeckém parku zadržen dvěma muži, kteří ho odvedou na sídlo barona de Verne. Dozví se, že útok na panství Conti byl úmyslný a baron otce marně varoval. Jean, zdrcený ztrátou rodiny, nenávistně prohlašuje, že se všem pomstí.

Jak si vlastně představujete tu svou pomstu, Žáne? Zeptal se věcně Deverné svého hosta, když spolu opět seděli v prostorné jídelně nad sklenkou vína. De Contimu se do rozhovoru nechtělo, spánek mu nepřinesl očekávanou úlevu, spíš naopak. Probuzení ho vrátilo do přítomnosti a připomnělo s novou krutostí události posledních dnů. Když baron viděl, že se chlapec k odpovědi nemá, začal hovořit jakoby napůl k sobě a napůl k němu. Pomsta. Rozpárat břicho důstojníkovi, který velel vojákům, spáchat atentát na krále, nebo nechte toho. Přerušil ho unaveně Jean de Conti. Jednak nemám chuť poslouchat podobné řeči a potom rád bych vás ujistil, že nejsem zdaleka takový hlupáček, za jakého mě zřejmě považujete. O pomstě jste, pokud vím, začal první mluvit vy. Kdyby vám zabili otce, matku a sestru, zničili domov a připravili o všechno, co jste měl rád, vám zabili otce a mě přítele. Netvrdím, že je to jedno a to samé, ale věřte mi, Žáne, že moje bolest není o mnoho menší. Vy jste ještě asi zřejmě nepochopil, že muž, který s vámi sedí a mluví, je vaším bratrem ve víře. Nikdy jsem vás u nás neviděl, pane barone. Já také netvrdím, že jsem byl na panství Conti pravidelným hostem. Říkal jsem vám přece, že jsem žil v Paříži a ve Versailles. Jako i genot? Zatvářil se pochybovačně mladík. Ti přece už od vlády Ludvíka XIII. Nesmějí zastávat žádné veřejné úřady ani politické funkce. Nepatřil jsem mezi protestanty a už vůbec jsem nebyl křesťanem. Snad člověkem, který občas zajde ke zpovědi a svatému přijímání. Žil jsem u dvora a snil o kariéře polního maršálka nebo námořního admirála. Měl jsem proto všechny předpoklady, mladý, bohatý, dostatečně průbojný a také bezohledný. Jenomže život v Paříži mi, jednoduše řečeno, zlámal vás. Hostiny, pitky, hazardní hry a časté společenské večírky končící jeden jako druhý smilstvem s některou ze vznešených, stále se nudících urozených dam. Při tomto způsobu života si člověk ani neuvědomuje, jak rychle letí týdny, měsíce, roky a že se pozvolna mění v někoho úplně jiného. Jenomže, co bychom nebyli schopni udělat pro uskutečnění svých snů, dokonce i zničit sebe samého. Postupem času jsem se dostal do situace, kdy mě už nebavilo a neuspokojovalo vůbec nic. Život se pro mě stal jakýmsi prázdným utrácením času a já začal pomýšlet na sebevraždu. No, a právě v té době mě jeden můj přítel pozval na křesťanské shromáždění. Mluvil tam tenkrát Henry Moore a mimo jiné jsem tam poznal i vašeho otce. Netrvalo dlouho, a já se stal Kristovým následovníkem. Byly mi odpuštěny hříchy a do mého života přišla radost, která v něm předtím už zcela chyběla. Ježíš pro mne přestal být jen jakousi sochou na kříži, ale stal se mým pánem a spasitelem. Baron de Verné upil trochu vína, aby svlažil vyprahlé hrdlo, a pokračoval. Pak jsem zůstal ještě nějakou dobu u dvora, kde jsem se dozvídal spoustu zajímavých věcí, vzhledem k tomu, že jsem se igenotským problémem nikdy předtím nezaobíral, bylo pro mne všechno nové a já náhle s údivem zjišťoval, kolik lidí žijících ve Versailles proti igenotům intrikuje. Postupem času se mi podařilo odhalit, kdo stojí v zákulisí této politiky
a mohl jsem některé ze svých přátel varovat před nebezpečím, které jim hrozilo. Váš otec ovšem patřil mezi ty, kdo varování neuposlechli.

De Vernet dokončil své vyprávění a v místnosti se rozhostilo ticho. Conti seděl se sklopenou hlavou a mlčel. Několikrát si přitom povzdechl a pak se tiše jen tak pro sebe zeptal. Proč se to všechno muselo stát? Nevím, řekl stejně tiše De Vernet. Je příliš brzy na to, abychom mohli znát odpověď. A je docela možné, že se ji nedozvíme nikdy. Co na tom záleží? Proč to Bůh dopustil? Žáne, vaši milí odešli jako hrdinové. A já prostě jsem si jistý, že Bůh se nikdy nemýlí. To, že my lidé často nerozumíme, přestaňme však mluvit o mrtvých a starejme se o živé. Je mi, jako bych zemřel s nimi, otřásl se mladík. To, co se stalo, nezůstane bez odplaty, prohlásil De Vernet. Ovšem pod jednou podmínkou. Když přenecháte svou pomstu jinému. Nechci se mstít, žádám spravedlnost. Nedávno jste tvrdil něco jiného. Přece mi nebudete radit, abych toho lumpa nechal klidně běžet, vyskočil mladík. Chvíli přecházel po místnosti a pak se otočil na svého hostitele. Dobrá, říkejte si tomu, jak chcete. Pokud je podle vás spravedlivá odplata pomstou, pak tedy toužím po pomstě. Baron De Vernet pokrčil rameny a pronesl nevzrušeným hlasem. V jistém slova smyslu je tou největší pomstou naše odpuštění. Faktem však zůstává, že tuto pravdu zatím objevilo jen velmi málo lidí. Jsou věci, které bych prostě nedokázal. Nedokázal! Také po vás nikdo nechce, abyste je dělal hned teď. Proč se to všechno stalo? Proč? Opakoval trpce De Conti. Když jsem vás viděl vybíhat živého z té hořící stodoly, pomyslel jsem si zázrak. Bůh ho nechal žít. Ptáte se, proč jsou ti ostatní mrtví? To není správná otázka. Měl byste se ptát, proč zrovna já ještě žiji? Asi bych vám měl poděkovat, pane barone. Ozval se po dlouhé odmlce mladík. Ale mám pocit, že by mé díky vyzněly příliš ploše. Nechte své díky stranou, mávl odmítavě rukou De Vernet. Zatím jsem toho pro vás mnoho neudělal a vzhledem k tomu, že jste se od včerejšího dne neukázal u vévody de Senamon, myslíte, že se po mně bude schánět? Baron se lehce pousmál a kývl hlavou. Ale jistě, že mladý muži. Vzhledem k jeho nezávidění hodnému postavení u dvora, máte pro něho určitou cenu. Řekněme, že mu můžete posloužit jako prostředek, jímž by ujistil krále o své loajalitě. V tomto směru se na mě můžete zcela spolehnout, příteli. Mluva mezi mocnými tohoto světa má někdy prazvláštní abecedu a já jsem se ji učil už od útlého dětství. Myslíte si tedy, že mě budou hledat? Teď, když jste navštívil de Senamona, si tím můžete být naprosto jist. Musíte zmizet. Zmizet? Ale kam? Nemáte náhodou někde hodně daleko dobré známé, kterým můžete beze zbytku důvěřovat? Ale počkejte, teď mě napadá... Ano, to je přesně ono. Znám jednoho spolehlivého chlapíka v La Rochelle. Je to takový typický poctivec, i genot, ostatně jako téměř všichni rošelané,
Vlastní nepříliš velký, ale slušný podnik, zájezdní hostinec u mořské vyhlídky. Vaří se tam široko daleko vyhlášené rybí speciality, které jsem měl možnost sám několikrát ochutnat. Vybavím vás na cestu vším potřebným a pokud se nebojíte nějaké té práce, můžete tam v klidu přečkat nejhorší dobu. Opravdu nevím, jak vám poděkovat, zabručel rozpačitě mladík. Zdá se mi to jako nanejvýš rozumné řešení. Já si žádné díky nezasluhuji. To on, Bůh, vás vyvedl z plamenů a nedopustil, abyste skončil v Bastile či na popravišti. Jednou se, Jean de Conti, ohlédneme zpět a uvidíme za sebou cestu. Možná, že v té chvíli pochopíte, proč musela začít v plamenech, které strávily váš domov. Nedovedu si představit, co všechno vás na téhle cestě čeká, ale tuším, že to bude něco, co bude stát za oběť na jejím počátku.

0: Druhá kapitola. Duben, léta páně, 1676, Paříž. Pozval jsem vás, kapitáne Flaubert, abych vám položil několik otázek. Ludvík XIV. Upřel svůj tmavohnědý, energický pohled na muže stojícího před ním s neproniknutelným výrazem ve tváři. I dnes, tak jako pokaždé, když s ním jednal, pocítil král lehké mrazení v zádech. Nebylo to tím, že by z něho měl strach. Bylo to spíš určité vzrušení, které prožíváme v blízkosti lidí, jejichž skutečný život a způsob myšlení nám zůstává zahalen tajemstvím. Málo který z jeho důstojníků mu sloužil tak oddaně jako tento, a přesto zůstával zcela nezávislým. Král sledoval, jak se Flaubert mírně uklonil na znamení, že poslouchá. Rád bych od vás slyšel, co se stalo na panství Conti, zeptal se. Splnili jsme váš rozkaz, sire, uklonil se znovu důstojník. Můj rozkaz? Vyštěkl král a uhodil pěstí do stolu, za nímž seděl. Nemám tak krátkou paměť, jak se domníváte, pane, a jsem si jist, že víte velice dobře, co jsem ohledně záležitosti hraběte de Contiho nařídil. Jistě, sire, to nepopírám, ale... Tak proč jste se tedy mými instrukcemi neřídil? Rozkřikl se Ludvík XIV. Ve Flaubertově tváři se nepohnul ani sval. Necítil se sice nejistěji, ale snažil se nedat své vnitřní rozpoložení najevo. Bylo to poprvé, kdy s ním jeho veličenstvo mluvilo tímto tónem, a on si uvědomil, že ten muž v přepichovém oblečení a záplavě krajek už dávno není oním 12letým chlapcem, kterému on, voják bezejména, zachránil život. Jeho čin mu tenkrát vynesl hodnost kapitána a jelikož byl znamenitý šermíř, stal se učitelem mladého panovníka. Jenomže ty doby jsou dávno ty tam a vypadalo to, že i sám král za nimi hodlá udělat definitivní tečku. Zachvěl se. V poslední době viděl příliš mnoho lidí a s daleko vyšším postavením, než měl on, ukončit svou kariéru ve vězení nebo na popravišti. Některé z nich měl dokonce za povinnost na jejich poslední cestě doprovázet a tak viděl hodně zblízka, jak končí ti, kdo upadnou do nemilosti. Ludvík XIV. Zkoumal pozorně Flaubertovu tvář. Byl v tomto směru velmi dobrým znalcem a s uspokojením konstatoval, že jeho důstojník přestává být ve své kůži. Pocítil, jak se ho zmocňuje příval divoké radosti. Ten chladně cynický, nemilosrdný člověk se chvěje před ním. Ludvík XIV. Miloval pocit převahy nad lidmi. Dnes leží u mých nohou on a zítra celá Evropa, říkával si přitom v duchu. Tak povídejte, jak to bylo ve skutečnosti? Položil Flaubertovi otázku již zcela klidným hlasem.
1: Hrabě de Conti kladl při zatýkání odpor, pohnul neochotně rty kapitán.
0: Mám pocit, že silně přeháníte, pane.
1: Nemám proč, sire.
0: Opravdu? A co je tohle? Hodil král k důstojníkovým nohám jakýsi rozpečetěný list. Čtěte, rozkázal. Flaubert zvedl list, zběžně ho přelétl a zastavil se u podpisu. Vévoda de Senemon, četl. Jednotlivá písmena mu začala divoce poskakovat před očima a věty mu splývaly jedna přes druhou. To, co držel v ruce, bylo obvinění z vraždy šlechtice starého rodu. Taková pitomá neopatrnost, nadával si.
1: Jenomže kdo mohl tušit, že ten hrabě splodil syna, který odmítl dát si proříznout hrdlo? Pro klatě toho ten zatracený Luvoá nemohl alespoň upozornit? Tak co vy na to? Ušklíbl se král. Hrabě Kladl při zatýkání odpor, sire, opakoval tvrdohlavě Flaubert. Pokud vaše veličenstvo nevěří mně, může vyslechnout muže, kterým jsem velel. Pochopitelně, že ten, koho se věci přímo dotýkají, vidí situaci trochu jinak. Mladému hraběti de Contimu se samozřejmě vůbec nedivím, vylíčil vévodovi události ze svého osobního pohledu, což je zcela přirozené.

Dovedete si představit, Flaubere, co to znamená, když ten kluk běhá po Francii a každému na potkání vykládá o tom, jaký je král bídák? Pokud si vaše veličenstvo přeje, najdu ho. Tuto starost přenechte laskavě panu de la Renier a jeho policii. Vy uděláte rozhodně lépe, když si dáte pozor, aby náhodou nenašel on vás. Přísahám, že bych se mu vůbec nedivil, kdyby vám vrazil nůž dozad. Znovu bych chtěl připomenout, že jsem plnil rozkaz vašeho veličenstva, prohlásil Flaubert pokorně. Vždycky jsem se snažil, aby vaše příkazy byly splněny co nejlépe. Vaše horlivost, pane, byla v tomto případě skutečně veliká, povzdechl si král. Uznávám, že jsem se nechal strhnout, ale jsem voják, sire. Dobrá, nechme toho, řekl blahoskloně Ludvík XIV. Máte horkou hlavu, kapitáne, a proto bude dobře, když si ji poněkud schladíte. Pokud vím, plavil jste se několik let po Středozemním moři a máte určité námořní zkušenosti. Ano, sire, přisvědčil s úklonou Flaubert. Co byste řekl tomu, kdybych vám svěřil vojenskou ochranu jisté lodi, vezoucí strategický náklad do zámoří? Nejsem námořník, ale když bude lodi velet dobrý kapitán. Pokud přijímáte, pak přijďte zítra v tuto hodinu do Louvru a já vám vysvětlím další. A teď se běžte vyspovídat, pane, myslím, že toho máte zapotřebí. Veličenstvo mi promine, ale já nevěřím v Boha. Vy se chcete rouhat v přítomnosti krále, Flaubere? Zdvihl v údivu obočí Ludvík XIV., ale v zápětí se usmál. Vám skutečně nelze upřít jistou dávku odvahy, či spíš drzosti. Odpusťte mi mou zvědavost, pane, a řekněte mi, v koho nebo v co věříte, když ne v Boha? Mám stejnou víru jako vy, sire. Věřím v sebe. Máte v skutku zvláštní představy o víře svého panovníka? Podivil se král. Dovolil bych si jeho veličenstvu připomenout, že ho znám od dětství. Pokusil se o úsměv Flaubert. Rád bych vás upozornil, pane kapitáne, stišil Ludvík XIV. Hlas do nebezpečně znějícího šepotu. Že víru, kterou jste zde přede mnou tak statečně vyznal, si může dovolit v této zemi pouze jediný panovník. Teď jděte a nezapomeňte, že vás zítra očekává. Podepsal sis rozsudek, díval se Ludvík XIV. Na dveře, které za sebou Flaubert tiše zavřel. Nejenom ty ses učil ode mne, ale i já se přiučil od tebe a přesvědčíš se, že jsem nebyl špatným žákem. Dobrá, panství Conti lehlo v plamenech. Jenom ať lidé vidí, že král dovede být rázný vůči všem, kdo koketují s nepřáteli Francie, a pokud tu špinavou práci udělá někdo za mne, vždycky se najde způsob, jak si umýt ruce. Král se otočil k velkému zrcadlu a chvíli v něm pozoroval svůj obraz. Věřím v Boha, opakoval spolu s ním muž v zrcadle. Věřím, ale pro všechny ostatní se stanu Bohem

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod obstaral Tomáš Najbrt. Pokračovat budeme na Rádiu 7 zase zítra 15:15.

0: Po blížící se 23. hodině bude předmětem našeho zájmu v dalším vydání rozhlasového výkladu Markova evangelia v pořadu Ke kořenům Petrovo zapření a scéna Ježíše před Pilátem. Průvodcem bude kazatel Jáchym Gondáš.
1: Přestaň už snít o penězích a slávě,

kolem sebe, všude je spoustu míst, kde potřebujou tebe.

Vstupujeme do poslední hodiny čtvrtku 10. září. Večerním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman, který vám teď přeje dobrý poslech pořadu Ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se budeme opět věnovat Markovu evangeliu. Před námi je závěrečná část 14. kapitoly a začátek kapitoly 15. Vítám u mikrofonu našeho průvodce, kterým je kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jáchyme, 14. kapitola popisuje už tu závěrečnou etapu Ježíšova života, to, co předcházelo jeho zatčení a také soud. Co to znamená v tom celém kontextu Markova evangelia? Kam se Marek ve svém vyprávění vlastně dostal a kam se ubírá?
1: To vlastně se tady nacházíme uprostřed toho vyprávění pašijního, uprostřed toho textu, který je tím vlastním finálem Markova evangelia. Je to taková velmi hutná pointa, která zabírá poměrně rozsáhlý text v tom evangeliu a nedá se úplně říct, že by tou vlastní pointou byl jenom kříž a zpráva o prázdném hrobu. Je to vlastně celý ten pašijní text. A já jsem nabízel takové možné čtení toho pašijního textu jako určitého zrcadlového příběhu, kde jednu perikopu za druhou se nám otevírají nové a nové motivy, kdy na jedné straně toho zrcadla stojí Ježíš, jeho jednání, jeho příklad, to, co ukazuje nejenom svým vlastním životem, ale také to nabízí svým následovníkům jako tu svou cestu, tu Ježíšovu cestu. Na druhé straně pak nejrůznější pokřivené obrazy toho Ježíšova jednání. Ať už to bylo v případě Ježíšova zatýkání, ten pokřivený obraz Jidášův jako toho, který vlastně reprezentuje násilný dav, ozbrojený dav, anebo při setkání s veleradou ten obraz rady jako soudu, proti kterému stojí Ježíš jako skutečný soudce. A ten zrcadlový obraz pokračuje dál, pokračuje i v tom našem dnešním čtení a bude nás vlastně provázet až do toho okamžiku Ježíšova ukřižování.
0: Dnes je před námi část, která pojednává o Petrovi. My bychom tedy asi měli připomenout z té 14. kapitoly, že po ustanovení večeře páně, když Ježíš se svými učedníky šli do Getsemanské zahrady, tak se odehrála tato scéna, čtu od 26. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tomu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni. Následuje popis scény v Getsemanské zahradě, kde se Ježíš modlí a učedníci spí. Potom je scéna zatčení, kdy všichni utečou a nechají Ježíše na pospas davu. Pak je scéna Ježíše před radou, ve které jsme četli, že Petr šel zpovzdálí za Ježíšem až dovnitř, do veleknězova dvora. Seděl tam spolu se sluhy a ohříval se u ohně. Následuje popis soudu, který končí scénou, kdy Ježíše ti služebníci bijí, plivají na něj a vysmívají se mu. A potom jsou verše, které jsou předmětem našeho dnešního uvažování, od 66. do konce kapitoly. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek. A když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla, i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem. On však zapřel, o ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž, ten člověk je z nich. On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi, jistě si z nich, vždyť si z Galileje. On se však začal zaklínat a zapřísahat, neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl, dřív než kohout dvakrát zakukrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče.

0: Jachime, máme zde tedy v té jedné kapitole na několika místech Petrův příběh, který jsme si teď dali nějak dohromady. Co je zvěstí tohoto vyprávění?
1: Myslím, že Petr tady vystupuje jako určitý prototyp člověka, který následuje Krista, jako určitý reprezentant církve. Možná úplně jinak, než jakým se později v průběhu tradice stal, jako takové zosobnění církve, její hlavní představitel. Tady představuje jakéhokoliv člověka, který následuje Krista a to velké riziko, které to následování provází. Petr je ten, který je si velmi jistý sám sebou a svou věrností a zároveň vidíme i v tom předchozím vyprávění, že je opravdu člověkem, který je Kristu velmi blízko. Není to někdo, kdo by stál někde v povzdálí. Většinu času provází Krista i tehdy, když ostatní jsou někde jinde. Je možná takovou tou jeho pravou rukou v tom okruhu učedníků. A zároveň vidíme, že právě jeho se tak velmi ostře týká ta situace toho selhání ve chvíli ohrožení. Není potřeba zdůrazňovat, jak je to velmi podstatné pro sebepochopení církve, pro sebeporozumění církve, ale to důležité, co můžeme v jeho příběhu pozorovat, je, co vlastně Petr dělá a v čem se liší od Jidáše. Protože Jidáš je druhou takovou postavou, která nějakým způsobem selhává ve vztahu ke Kristu. A my musíme podle mého názoru rozlišit, v čem se ty jejich postoje, ta jejich selhání liší od sebe. Myslím, že v tom nám může pomoct právě ten způsob, kterým Marek a vůbec potom evangelijní texty mluví o tom, co udělali Jidáš a co udělal Petr. Když se mluví o Jidášovi, tak se tam objevuje nejčastěji sloveso vydat. Jidáš je ten, který vydává Ježíše. A myslím, že už v tom slovese, i v tom českém slově, které je tady v těch textech použito, slyšíme to, že Jidáš se vlastně zbavuje toho Ježíše, kterého měl uvnitř v sobě. Vydat můžeme toho, kdo je v nás, koho si v sobě neseme, koho máme uvnitř, toho můžeme vydat ven, vyhodit ho, exkomunikovat ho nebo ho prostě vymazat ze svého života. A to je to, co se stane Jidášovi a proto také ta jeho cesta je nevratná. On ho vydá ho jeho nepřátelům, vydá ho na to, aby s Ježíšem dělali, co chtějí a nenechá si ho uvnitř u sebe. A ta trajektorie toho jeho příběhu vlastně vede až k úplnému pádu, k úplnému sestupu. Vedle toho, to, co vidíme u Petra, je něco přece jenom jiného. Tam se opakuje znovu a znovu to slovo zapření. A to je to, co Petr dělá. Petr v té situaci ohrožení vlastně mlží a snaží se zakrýt to, že Krista v sobě má. A to je velký rozdíl. Petr nevyhazuje Krista ven, nenechává ho jako něco nedůležitého, co už může odložit a co může nechat stranou. On ho stále někde uvnitř v sobě má, nese si ho, ale je natolik vystrašený tím, co by se mu mohlo přihodit, že raději Krista zakryje, schová ho, zapře ho, nenechá ho, aby byl vidět, nenechá ho vystoupit na svůj povrch. A to si myslím, že je ten zásadní rozdíl mezi těmato dvěma modely selhání. A ukazuje se nám tady, že to, co se stalo Jidášovi, by se následovníku Krista stát nemělo a je to cesta, která vlastně je tou cestou vedoucí do pekel, kdežto to, co se stalo Petrovi, to se může stát a stává se to. A je dobré o tom vědět, je dobré si to připustit a nesnažit se tvářit, že nám se to nikdy stát nemůže, protože jinak budeme jednat přesně jako Petr, když sliboval, i kdyby všichni ostatní tě zapřeli, já tě nezapřu.
0: Přičemž ovšem v tom 31. verši máme řečeno, tak mluvili všichni. To znamená, že Petr je zde vlastně zástupcem všech těch ostatních učedníků.
1: Přesně tak. A potom je důležité podle mého názoru také sledovat ten průběh toho zapírání. Ono to vůbec není tak, že by Petr vlastně v jednu chvíli se rozhodl, že Krista zapře. Vidíme tam určitý vnitřní zápas, určitou tragiku toho jeho postoje, která se pod tlakem, pod tím vnějším tlakem a tím strachem, který Petr cítí, naplňuje. Myslím, že se tady zase potvrzuje to, co už jsme spozorovali v Markově evangeliu, a to sice, že protikladem víry není nevíra, ale strach. Zase znovu je to u Petra velmi silně viditelné. Strach se staví proti jeho víře a nějakým způsobem ji umlčuje. Když se podíváme na to trojí zapření, tak to trochu vypadá, jako kdyby, tak jak to známe z pohádek, se jenom prostě motivicky znovu a znovu opakovalo to samé, aby vynikla ta osudovost a ta tragika. Přitom ty výpovědi Petra se tady proměňují. Zvláštní je, že při tom prvním oboření se na Petra, kdy se ohřívá u ohně, to je také velké napětí Ježíše někde v chladu, někde oddělený od těch ostatních a Petr v té distanci zůstává tím, kdo může se vyhřívat u toho ohně s těmi sluhy, kdo může být v tom teple a bezpečí. Tak v té první chvíli při tom prvním nařčení i ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem, to jeho zapření je takové, jako když někdo se tváří, že vůbec neví, co se děje. O ničem nevím, vůbec nechápu, co říkáš. To znamená, Petr tady ze sebe dělá trochu hlupáka, dělá někoho, kdo je tak trochu zmatený, ale nic konkrétního vlastně neříká. Když se díváme pozorně na tu jeho výpověď, tak vidíme, že to, co zapírá, je vlastně skoro všechno. Zapírá sám sebe, svoji paměť, celý svůj život a o Kristu konkrétně nemluví. Potom při tom druhém oslovení Petra ale se ten kruh zužuje. A když služka říká, ten člověk je z nich, tak on zapírá vlastně to společenství učedníků. To znamená, ten kruh se jakoby zužuje, ta smyčka se uzavírá. A myslím, že to je velmi důležité, protože z toho vidíme, že zapřít Krista neznamená jenom zapřít jeho jméno, ale znamená to také zapřít ty, kteří se k němu hlásí, ty, kteří ho následují. Zapřít církev znamená zapřít Krista, což dnes je výpověď, která vůbec nebude moderní a nebude populární. Velmi často můžeme slyšet takovou opakující se floskuli, že lidé věří evangeliu, věří Kristu, je to pro ně velmi silný motivující příběh, ale odmítají církev, protože církev selhala, zklamala, zapřela a proto s ní nechtějí mít nic společného. Ale pokud budeme opravdu důsledně číst evangelia a epištoly, novozákonní literaturu v jejím celku, tak zjistíme, že neexistuje nic takového, jako je následování Krista bez církve. A nebudeme tam nacházet žádný obraz ideální církve, ale opravdu církve chybující. A tady v tomto krátkém verši, v té krátké výpovědi, kdy Petr zapírá to společenství učedníků, se vlastně ukazuje, že zapření církve, zapření společenství následovníků Krista je zapřením Krista samého. To se potom v té třetí výpovědi už opravdu zviditelní naplno, když na ten třetí úder, který na Petra přichází, odpovídá, neznám toho člověka, o němž mluvíte. A tady poprvé teprve vlastně zapírá Krista jako Ježíše. A tam se teprve ta tragika toho jeho zápasu naplní a tam se úplně zviditelní. Přesto Ježíš říká, že to bude trojí zapření Ježíše samotného. Takže vidíme, že ani to naše mlžení různé, ani to odmítání církve není ničím jiným než zapřením Krista. A Petrovi to možná až tu poslední chvíli dojde. Mám trochu z toho čtení Marka pocit, jako kdyby v těch prvních dvou případech si říkal, ještě jsem to uhrál, ještě jsem toho Krista nezapřel, zatím jsem zapřel jenom ty svoje spolubratry, zatím jsem se jenom tvářil, že nevím, co se děje, ale teď v té třetí výpovědi mu dochází, že už se to vlastně stalo.
0: To je taková ta past, kterou znají možná někteří, kdo byli na výsleších u STB a snažili se to s těmi STBáky nějak uhrát. Většinou neuhráli, většinou ti STBáci měli daleko víc zkušeností a věděli, jak na to.
1: Smutné je, že Petr díky tomu, že absolutně selže nakonec a skutečně zapře Krista samého, tak se mu otevřou oči. A máme také určitě množství příkladů těch, kteří zůstali jakoby u toho mlžení, u toho zapírání církve k tomu explicitnímu vzdání se nebo zapření Krista nedošli a díky tomu vlastně až dodnes mohou mít pocit, že vlastně to opravdu nějak uhráli, že vlastně nezapřeli. A v tom je ten Petrův příběh v té své doslovnosti sice velmi tragický a velmi drsný, ale zároveň také nadějný v tom, že v sobě obsahuje i ten obrat. Kéž by církev ve svém selhávání došla až do toho bodu, kdy zapře Krista a uvědomí si, co udělala. Protože ne vždy se to stane a někdy právě u toho svého mlžení zůstane a je spokojená sama se sebou, jak to všechno skvěle zvládla.
0: Takže ten pláč je zde skutečně blažený.
1: A je to také odrazový můstek pro tu změnu, která potom v Petrově životě nastává. A myslím si, že to je velmi důležitá role nějakého zklamání nad sebou samým, toho obratu, který člověk udělá ve chvíli, kdy je zklamán nad sebou samým, kdy vidí, že opravdu selhal. Vím, že někdy je to chápáno tak, že je to až taková protestantská nemoc, ta snaha vidět sebe sama jako toho selhávajícího, toho chybujícího, ale nemůžu si pomoct ve vztahu k Novému zákonu, mám pocit, že ta cesta sebespokojenosti a toho pocitu, že jsme to nějak uhráli, prostě není tou správnou cestou a že to zklamání nad sebou samým má důležitou hodnotu. Na druhou stranu je pravda, že nás někdy vede k tomu, že se snažíme ho trochu uměle vyvolat. A to je vždycky něco, co, myslím, vlastně poškozuje tu sílu evangelia, nějak otupuje. Protože každé takové rozpoznání vlastního selhání, které v písmu vidíme, přichází tak, že člověku najednou spadnou šupiny z očí a sám to uvidí. Uvidí to své selhání a v tom zapláče. A ne tak, že ho k tomu někdo tlačí a vnucuje mu ten pocit, ty jsi selhal, ty jsi ten, který je před Bohem absolutně diskvalifikován a musíš se teď spolehnout na jeho moc. Nacházíme to u krále Davida, nacházíme to právě tady u Petra, nacházíme to u mnoha dalších postav, které docházejí k tomu pocitu, teď už nemůžu dál a potřebuju Boží pomoc.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, výklad Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Před námi je 15. kapitola, budeme z ní číst nejprve prvních 15 veršů. A hned z rána se poradili velekněží, starší a zákonníci, celá rada, spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal, nic neodpovídáš? Pohleď, co všechno na tebe žalují. Ježíš však už neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup, a tím raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku, ukřižuj ho. Pilát jim řekl, a čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli, ukřižuj ho. Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Jáchyme, když si čteme tento text, vidíme, že Pilát v Markově evangeliu nehraje příliš důležitou roli.
1: No, jak se to vezme? Na jednu stranu nás Pilát tady překvapuje takovou svou nejasností. Oproti té veleradě, která je vykreslená velmi ostře a jasně jako společenství úplně proradné a proti Ježíšovi brojící, Pilát vystupuje tak trochu jako takový nekonkrétní, filozofující člověk, který vlastně tak dumá, příliš si nechce zadat, udržuje si určitý nadhled. Myslím si, že ale právě to je velmi podstatné, aby v evangeliu se objevila i postava, která také přispěje k Ježíšově smrti, má na ní svůj podíl, ne menší než ty ostatní postavy, které se proti Ježíšovi staví, ale zároveň není vedena žádnou zuřivostí, žádnou nenávistí ke Kristu, ale spíš právě tím pocitem nadhledu a toho, že se ho to příliš netýká. Dnes málo kdy narazíme na člověka, který by opravdu cítil nějakou nenávist proti Ježíšovi, spíš jsou to výstřelky, není to nic, co by patřilo nějak masivně k tomu společenskému kontextu. Možná tak ještě církev v někom vyvolává velké emoce, ale Ježíš sám asi příliš ne. Ale najdeme určitě množství postav, které si udržují takovou chladnou distanci, kterou právě u Piláta vidíme a které přispívají vlastně k opakování toho příběhu svou lhostejností. To je to, co na Pilátovi je často viditelné. Taková lehkost, nesnesitelná lehkost, se kterou Pilát přistupuje k tomu Ježíšovu příběhu. A zase, když se vrátím k tomu motivu zrcadlového obrazu, je v tom velmi důležitý motiv skutečného vládce. Kdo je skutečným králem, skutečným vládcem? Paradoxně tím protikladem Ježíše jako krále v tuto chvíli není židovský král, ale je to právě Pilát sám. Pilát jako ten, kdo je skutečným nositelem moci v tom regionu, ten, kdo je skutečným vládcem, ten, kdo je tou poslední instancí, za kterou se musí jít. A tak proti sobě stojí dva vládci. Na jedné straně Ježíš, jako ten tichý a zbitý a ponížený král. Na druhé straně Pilát jako ten, který svoji vládu pojímá jako lhostejnost nadhledu. A to je kontrast, ve kterém opět zase začínáme chápat, co je skutečná vláda, co je skutečné králování a co naopak je takovou karikaturou vlády. Druhým zrcadlovým obrazem, který se tam objevuje, takovou druhou zrcadlovou postavou je samozřejmě pak postava toho zločince, který se jmenuje Barabáš. A tady je to opět taková, myslím, poměrně nápadná hra s tím jménem a s celým tím kontextem, který tady čteme. Na jedné straně je Ježíš, který je teď souzen jako vzbouřenec. To, že byl předán římské moci, znamená, že ta jeho náboženská vina, to jeho náboženské provinění, kdy se prohlašuje za Božího syna, bylo přeneseno na politickou rovinu. Je nejenom tím, kdo se rouhá proti Bohu, ale zároveň tím, kdo svou náboženskou řečí a tím kontextem, který vytváří, ohrožuje římské impérium. Je tím, který je podezřelý z toho, že chce být tím revolučním mesiášem. A tady vidíme, že proti němu stojí muž, který je obviněn vlastně docela podobně. Také je to vzbouřenec, který se dopustil vraždy, v tom se liší, a jmenuje se Barabáš. To jméno samo o sobě nás zastaví, protože znamená syn otce. A je to vlastně něco, co by se dalo použít docela dobře jako označení Ježíše. Také on je synem svého otce, je Božím synem. A tak když vystoupí Pilát a začne se ptát toho davu, koho chcete propustit, chcete, abych vám propustil Ježíše, židovského krále, Božího syna, anebo chcete, abych vám propustil tady toho Barabáše, toho syna svého otce, tak zdá se, jako kdyby nebylo na výběr. Jako kdyby ve skutečně ten syn Boha otce musel zemřít, protože není možné si vybrat z těch dvou překrývajících se variant. A tak to samozřejmě také dopadne. Ten dav se staví proti Ježíšovi a ve skutečnosti ta neexistující volba se naplní.
0: Možná, že tady stojí za to zmínit, že Barabášův příběh domyslel a dopsal spisovatel Per Lagerkvist v románu Barabáš, za který dostal dokonce Nobelovu cenu za literaturu.
1: No, samozřejmě všechny tyto postavy, které se nějakým způsobem mihnou v tom novozákonním příběhu, tak velmi silně vyvolávají celkem logicky tu potřebu domyslet ten jejich příběh. A není to jenom Barabáš, je to například Josef z Arimatie, který je takovou figurou, která v tom novozákonním příběhu hraje poměrně malou roli a přitom v tradici, v tom přemýšlení, v literatuře, ve výtvarném umění nabírá potom velmi důležitý význam a nějakým způsobem ovlivňuje zpětně i tu křesťanskou kulturu mnohem bohatším způsobem, než co je v písmu samotném zapsáno. Tady ale Barabáš v tomto textu skutečně podle mého názoru plní jenom roli takového stínu, takového odrazu, který sám o sobě nemá vlastně žádné těžiště, nemá žádnou osobnost. O tom Barabáši nic nevíme, nezískáváme k němu ani antipatii, ani sympatii. Je to vlastně postava, která je karikaturou Ježíše. Protože je karikaturou, tak musí si uchovat i ty rysy karikatury, to znamená jenom velmi jednoduchou skicu, kdy nejdeme do hloubky. Není to skutečný člověk, je to takový odraz.
0: Ovšem jednou z velmi významných postav, dá-li se to tak říct, celého vyprávění je zástup. Zástup, který zde sehrává velmi aktivní roli, přestože je manipulován.
1: Ta role zástupu v celém novozákonním vyprávění, v tom evangelijním textu, to je věc, která stojí za velkou pozornost a za docela bedlivý rozbor. Vidíme, že zástup jedná vždycky jednolitě, nenacházíme v tom evangelijním zástupu nějaké proudy, nějaké třenice, vždy je to vlastně takový chór antický, který jednou jedná ve prospěch Ježíše, vykazuje ty známky údivu nad Ježíšem, nad jeho jednáním, toho obdivu k Ježíšovi. A velmi rychle a velmi snadno se také stává tím, kdo je proti Ježíšovi. Myslím, že v tom je ta analýza, novozákonní analýza chování zástupu vlastně velmi moderní, velmi odpovídající tomu, jak známe chování nějakých velkých skupin lidí, které snadno podléhají manipulaci a snadno podléhají takovému společnému davovému šílenství. Někdy ten chor zdá se, jakoby podporoval hlas, který evangelium pokládá za ten hlavní. To je třeba ve chvíli, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma a zástup mu provolává slávu a vlastně se stává prorockým hlasem v tu chvíli. Na druhou stranu je to ten samý zástup, který potom za chvíli volá ukřižuj ho a který se shromažďuje kolem kříže, aby viděl Ježíšovu smrt. A v tom si myslím, že je velmi důležitý motiv té rozporuplnosti zástupu, protože nám brání plně se ponořit do nějaké takové socialistické interpretace toho novozákonního textu, ve které budeme Ježíše chápat jako reprezentanta toho utlačeného davu. To on vůbec není. Jeho učedníci, jakkoliv jsou to lidé, kteří přicházejí z prostředí pracujících lidí, těžce pracujících lidí, jsou vždycky konkrétní lidé. Nikdy to není žádná nekonkrétní hmota, není to žádný dav, není to žádný proletariát, je to vždycky společenství konkrétních lidí, kteří nesou konkrétní odpovědnost. A právě proto si myslím, že všechny ty pokusy udělat z Ježíše představitele takové sociální revolty, případně ikonu právě boje proti útlaku nejnižších vrstev, je vlastně zkreslení toho příběhu. Není to správný popis toho, co v evangeliu nacházíme.
0: Asi je velmi důležité, že Bůh jedná s jednotlivcem, protože se zástupem se moc jednat nedá. Zástup, jak už jsem řekl, je zmanipulovatelný a velekněží jej zde manipulují. Zástup není racionální. Když se Pilát ptá, a čeho se vlastně dopustil, to znamená, zamyslete se, přemýšlejte nad tím, proč vlastně chcete, aby ten člověk zemřel, tak ti lidé prostě jenom řvou, ukřižuj ho, ukřižuj ho. Zástup není schopen nad ničím se zamyslet.
1: To samozřejmě trochu vyvolává potom otázky nad tím, co to je zástup křesťanů, protože my víme, že křesťanů je na světě velké množství a přestože každý z nich má své vlastní jméno, každý je tím Petrem nebo Janem nebo Jakubem nebo Marií, tak zároveň víme, že křesťané jsou schopni tvořit zástup a tvoří zástup. V některém prostředí si na tom přímo zakládají a z toho odvozují svou hodnotu a svou kvalitu, že tvoří velký zástup, že to není jenom nějaký malý hlouček. A otázkou je, jestli je křesťanský zástup víc křesťanský anebo víc zástup. Já přicházím z tradice, která se vědomně a záměrně hlásí ke své menšinovosti a proto jsem se vždycky trochu těch křesťanských zástupů bál a cítím před nimi takový ostych. Tak myslím, že to je také možná takový motiv pro naše přemýšlení, zamýšlení se nad sebou samými, pro takovou sebereflexi církve, jestli se církev někdy nestává zástupem.

0: Posloucháte Rádio 7, dnes v pořadu ke kořenům čteme 15. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Před námi jsou verše 16 až 20. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: buď zdráv, židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Jáchyme, my jsme tady měli Ježíšovi nepřátele, to byli ti kněží, starší zákonníci, motivovaní jasnou nenávistí a touhou Ježíše zabít. Pak zde byl zástup, manipulovatelný a zmanipulovaný, který byl jednou pro, jednou proti. Ale tady se objevují najednou vojáci, kteří by nemuseli ponižovat, nemuseli by trápit, týrat. A přesto to dělají. Koho reprezentují ti vojáci?
1: Myslím, že svým způsobem, jako každá biblická postava, nutně reprezentují také nás. A že to nikdy není tak, že můžeme ty jednotlivé postavy přiřadit automaticky k tomu, koho tedy představují, koho mají zastupovat, ale že vždycky se otevírá ta příležitost, ta možnost, někdy hrozba, že reprezentují nás samotné. A to, co tady vidíme, to vlastně odpovídá tomu rázu, který Marek vtiskl pašijnímu vyprávění, a to sice prvek určité dramatizace. To je motiv, který v tom předchozím textu Markova evangelia tolik nezaznívá, a v paších se rozvíjí se tam naplno už vlastně Ježíšovým příjezdem do Jeruzaléma, to je ten zlom, kdy najednou se opakuje znovu a znovu prvek určité dramatizace, určitého až divadelního stvárnění nějaké situace, aby tak něco bylo zvýrazněno a aby se to dostalo na povrch, zviditelnilo se to. V tom Ježíš následuje vlastně tu velkou prorockou tradici těch prorockých aktů, kdy starozákonní proroci nejenom říkali tu zvěst od Hospodina, ale také ji vyjadřovali někdy svým jednáním, často velmi zvláštním jednáním, nečekaným, které lidi zastavilo, nemohli si vysvětlit, co to vlastně znamená, museli se na to dívat a interpretovat to jednání. My to známe, ta dramatizace je někdy důležitá i v té pozdější tradici. Napadá mě třeba příklad svatého Františka, který, když ho nechtěli poslouchat lidé, tak začal kázat ptactvu a chtěl tak vyjádřit tedy tu zaslepenost a tu neochotu naslouchat, kterou viděl u svých současníků. Paradoxně to vedlo k dezinterpretaci tohoto jeho pokusu a dneska je známý jako milovník zvířat. Ale tady vidíme, že se do toho prorockého aktu zapojují i ti nepřátelé Krista. Oni chtějí Krista ponížit, chtějí ti vojáci si prostě jenom užít legraci, a velmi podobných případů známe zase z historie množství, a napadá mě to poválečné stříhání žen, které byly považovány za kolaborantky s nacisty, a jejich prohánění po ulicích a ty hrůzy, ke kterým byly nucené potom. Takové to veřejné dehonestování někoho a to násilí, které se změní vlastně v určitou show. Na druhou stranu ale přitom ti vojáci potvrzují to, kdo vlastně Kristus je, a nechtěně tak vyjadřují jeho skutečnou pravou podstatu. Dávají mu purpurový plášť, dávají mu korunu na hlavu, začínají ho zdravit: buď zdráv, židovský králi. Tak vlastně nechtěně skutečně dochází k tomu rozpoznání Krista jako toho, který je pravým králem.
0: S tím jsme se setkali už u Piláta, kdy Pilát také vlastně řekl: ty jsi král Židů, a Ježíš odpověděl: ty sám to říkáš.
1: Je to velmi zvláštní motiv, když jsme u Piláta, musíme se zastavit také u té zprávy o tom, jak Pilát nechává připojit na kříž ten nápis židovský král. A teď, když to domyslíme do důsledku, tak si uvědomíme, že to je vlastně první text, který vyjadřuje evangelium. Je to první zapsaný evangelijní text. Až do té doby se celý ten příběh odehrává jenom

0: abychom se s ním identifikovali a přijali ho za své.
1: No a co to znamená, to vyznání Ježíš je židovský král?
0: Tady je nezbytné se zamyslet nad tím, jaká je role toho krále. Stejně jako bylo možné nepochopení a je možné dodnes nepochopení toho, co to znamená mesiáš, případně co to je prorok, tak je možné se minout i s tím královským titulem. A nejčastější mínění spočívá právě v tom, že je Ježíšovo králování chápáno jako společenská politická funkce. To samozřejmě je absurdní a proto je na místě i ta parodie, protože takovým králem Ježíš ve skutečnosti není. Není králem, který by převzal politickou zodpovědnost za určitou zemi, za určité konkrétní společenství. Ale je králem v tom slova smyslu, že přebírá vládu nejenom nad Izraelem, jak je tady vyjádřeno, ale vládu nad každým, kdo chce být tím Kristovým poddaným. A dokonce i vládu nad těmi, kteří se tomu vzpírají. Začíná být vládcem nad všemi mocnostmi světa, nad celým světem, aniž by o tom svět zatím věděl. A ta jeho vláda se projevovala v průběhu celého evangelia tak zvláštním způsobem, takovým kryptickým, skrytým způsobem, který teprve postupně třeba učedníci rozpoznávali jako příznaky Boží vlády, která se v Kristu realizuje. To znamená, i tady je vidět, že to Ježíšovo království je z části zahalené a zůstává z části zahalené. Člověk ho rozpoznává až očima víry. Do té doby ho nevidí a může se s ním míjet, stejně jako vojáci, může se s ním míjet tragicky v průběhu celého života.
1: Těmito varovnými slovy končíme naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Naším průvodcem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se na setkání zase příště.
0: Také děkuji, na shledanou.
1: Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Na Golgotu se dostaneme v příštím vydání pořadu Ke kořenům na Rádiu 7 v neděli ve 20 hodin a 15 minut v rámci probírání Markova evangelia.

Dobrou noc vám přeje a naslyšenou se těší od mikrofonu odcházející průvodce dnešním večerním vysíláním Rádia 7 Daniel Zeman. Požehnanou noc, mějte se pěkně.

nebezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí.

Znělka Rádia 7 ohlásila půlnoc. Vážení a milí posluchači, vstupujeme společně do nového dne. Má datum 11. září, je pátek a od mikrofonu vám společnost těch několik následujících hodin bude dělat Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu pořadů, které jsou tu pro vás připravené, a s tím, že tu máme nové vysílací schéma, tak si pojďme i připomenout, které že to vlastně dnes v noci budou. 20. kapitola knihy Zjevení přináší pojem tisícletého království, na jehož výklad se názory teologů často liší. V relaci Světem Bible se kromě samotného textu seznámíme i s tím, jak tuto událost chápou jednotlivé eschatologické školy. Komentář Johna Vernona McGeeho čte Pavel Vopalecký ve 12:15. Mohl mít ekonomem, lékařem nebo programátorem. Místo toho si zvolil práci s dětmi. Proč? U mikrofonu v prvním poprázdninovém fortepiánu usedne kancléř organizace Royal Rangers Petr Ohlídal. Jste zvědaví, co takový kancléř dělá, tak pokud ano, poslouchejte jednu hodinu po půlnoci. Spolu s Jiřím Zdráhalem Bible Guide pokračujeme ve studiu 7. kapitoly Danielova proroctví, která navazuje na Danielovo vidění. To se týká také budoucích událostí před druhým příchodem Krista. Další část je připravena po 2. hodině. Když se lidé ptali Jana Křtitele, kým je, on odpověděl nejprve tím, kým není. Obojí je totiž velmi důležité. Jak zjistit, kde je naše místo v životě, jaké máme obdarování a co je pro nás úplně mimo, tak o tom bude řeč v talk show Milana a Toma Michalkových v pořadu a podcastu No Filter. Poslouchejte od 2:30. Ve čtení na pokračování jsme začali sledovat příběh Jeana de Conti, jak ho ve svém románu s názvem Plavčík Jean vykreslili Eva a Pavel Dolejší. Mladý genetický šlechtic jako jediný přežije vyvraždění své rodiny, které mají na svědomí určité kruhy mocných z pařížského Louvru a Versailles, snažící se vymítit protestantismus ze země. Ve 3:15 čte Pavel Hromádka. Když to dostanete, chcete to dát dál, říká Dalibor Cichý v rozhovoru, který mapuje jeho život i službu lidem. Do ní se totiž víra pana Dalibora naprosto samozřejmě přelévá. Způsobem, který je výrazně inspiruje nejenom dávat, ale taky bojovat a nevzdávat se. Jeho vyprávění přinese řeka života ve 4:00. Většina z nás byla vychována v tom, že pochyby jsou selháním, ale co když jsou ve skutečnosti prvním krokem k hlubší pravdě? O nové epizodě našeho pořadu a podcastu Překročit hranice se podíváme na to, proč i ta nejdůležitější životní rozhodnutí od manželství až po víru děláme bez 100% záruk. Poslouchejte po 5:00. Po náročném dětství s psychicky nemocnou maminkou hledal Láďa Vachech s manželkou šťastný život v ezoterickém světě. Zjistil ale, že tato cesta nikam nevede. Kde nakonec našel to, co hledal, a zjistil o moci Božího slova, uslyšíte v pořadu Stopy od 5:30.

To je náš Bůh, král služebník, a volá nás, ať jdem za ním dát život svůj jemu denně na oltář, žít jako on, král služebník. Tak to je píseň Grahama Kendricka, The Servant King, která právě dozněla v nočním vysílání Rádia 7, a po následující písni nás čeká nahlédnutí do věcí současných a do věcí budoucích. Čeká nás totiž další díl pořadu Světem Bible, tentokrát 20. kapitola Zjevení.

0: pořadu Světem Bible navážeme na četbu 20. kapitoly knihy Zjevení. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho nabídne kritické srovnání různých teologických směrů interpretujících prorocké učení o Kristově vládě a připomene, že téže Boží slovo, které dnes nabízí milost a záchranu, se nakonec stane měřítkem závěrečného soudu nad veškerou vzpourou. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme si spolu otevřeli 20. kapitolu knihy Zjevení. Přiznávám, že zůstala opravdu pouze jen otevřená, protože náš učitel, doktor McGee, který nás v těchto pořadech doprovází svými komentáři, pokládal za důležité nám vysvětlit některé pojmy a některé přístupy. 20. kapitola Zjevení totiž dala vznik třem základním eschatologickým školám. Eschatologie je část teologie či věrouky, která pojednává o posledních věcech. O posledních věcech člověka a světa. A ty tři základní eschatologické školy či přístupy nesou příznačné názvy právě podle postoje k tisíciletému království, čili k miléniu. Postmilenialismus se domnívá, že Kristus přijde až k závěru toho tisíciletí. Člověk prý zavede na zemi Boží království zvěstováním evangelia. Tento optimistický náhled převládal na přelomu 19. a 20. století. Tehdy to někde totiž vypadalo, jako by mohl nastat mohutný celosvětový obrat směrem ke Kristu. Tento názor ovšem docela brzy zastaral, protože nemohl přežít první polovinu 20. století, která splodila dvě světové války, dala vznik atomové bombě hrozící zničením světa a také splodila řadu aktivních protibožských ideologií. Postmilenialistické pojetí vytlačil amilenialismus, který si získal oblibu vlastně teprve nedávno. Předpona A, amilenialismus, jednoduše neguje, popírá víru v milénium jako takové. Amilenialismus nezastává žádný falešný optimismus a většinou klade důraz pouze na Kristův příchod. Většina amilenialistů klade milénium do přítomného věku. A všechny události zaznamenané v knize Zjevení se snaží nějak zamontovat do současných dějin. Premilenialismus naproti tomu chápe 20. kapitolu knihy Zjevení v původní podobě a princip doslovného výkladu uplatňuje v celé knize Zjevení, pokud z kontextu nevyplývá jiné poučení. Jak je zjevné z toho, co tu v rámci našich pravidelných pořadů probíráme, náš učitel, dr. John Vernon McGee, je jasným premilenialistou, neboť se hlásí k víře v milénium a ve vztahu k našemu časovému okamžiku vidí milénium až v budoucnosti.

Žádné milénium nemůže nastat, dokud nebude Satan ze země odstraněn. Ideální stát na zemi je nemožný, dokud tu Satan pobíhá volně bez nějakého dohledu. Za druhé, dřív než může být zahájeno milénium, musí z fyzické země zmizet primární kletba hříchu. Písmo prorokuje, že poušť vzkvete jako růže. Za třetí, vzkříšení starozákonních svatých musí nastat na začátku tisíciletého království. Kdyby byli vzkříšeni před velkým soužením, museli by stát někde bokem a čekat na milénium. Toho jim ovšem není zapotřebí a Pán je nehodlá vzkřísit, dokud velké soužení neskončí. Podle proroka Daniele je to jasné, Daniel 12, první dva verše. V oné době povstane Mikael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou. Jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Tolik Daniel 12. Mluví se zde o Izraeli. Inu a po období velkého soužení nastane vzkříšení starozákonních svatých. Viz také Izajáše 25, verše 8 a 9. Kristus sám vzkřísí mrtvé, jak to předpověděl v Janově evangeliu, 5. kapitola, verše 21, 25, 28 a 29. Za tím účelem musí přijít. Za čtvrté, svatí z doby soužení jsou vzkříšeni zároveň se starozákonními svatými a kralují s Kristem tisíc let. A konečně milénium, čili tisícileté království, je poslední příležitostí k vyzkoušení člověka v ideálních podmínkách. Je odpovědí těm, kdo říkají, že v člověku není nic tak špatného, co by okolnosti a poměry nemohly změnit. Člověk je však v podstatě nevyléčitelný, nenapravitelný hříšník. I na konci milénia se na kratičko člověk ukáže ještě jednou zjevně ve svém hlubokém vnitřním odporu proti Bohu. Nikdo nedokáže pochopit, jaká vzpoura je v lidském srdci a jak zkažená je lidská přirozenost. Kdybychom se mohli vidět tak, jak nás vidí Bůh, sami sebe bychom nevystáli, povídá náš doktor McGee. My si ovšem myslíme, že jsme náramně dobří a velice příjemní lidé, není-liž pravda. Milénium bude konečné vyzkoušení lidstva před vstupem do věčnosti. Miléniem Bůh odpoví na prosbu přijď království tvé. Když se někdo modlí tuto modlitbu, kterou mylně nazýváme modlitbou Páně, říká přijď království tvé, jako v nebi, tak i na zemi je tam potom dál. Vyplněním takové prosby je i to království, které Bůh zřídí zde na zemi. Milénium. Je to království zaslíbené Davidovi. Náš učitel tady uvádí celou řadu textů, které si máme pročíst. 2. Samuelova 7, 12 až 17. 2. Samuelova 23, verš 5. Bůh ustanovení tohoto království odpřisáhl. Žalm 89, verše 34 až 37. Je to království předpovězené v žalmech a v proroctvích. A tady je celá série textů. Žalm 2, 45, Žalm 110, Izajáš 2, prvních 5 veršů, Izajáš 11, 1 až 9, 60. kapitola Izajáše, Izajáš 61, třetí verš a několik následujících, 62. kapitola, 66. a potom v Jeremiášovi kapitola 23, verše 3 až 8, kapitola 32, verše 37 až 44, Ezechiel 40,
a potom další kapitoly až po 48. a potom také řada míst z proroctví Daniele. 2. kapitola verš 44 až 45, 7. kapitola 13 až 14 a potom 12. kapitola verše 1 až 3. I malí proroci se o tom zmiňují. Micheáš 4, 1 až 8, Zachariáš 12, 10 až 14 a potom také v té 12. kapitole verš 21. O tomto království hovořili všichni proroci, malí i velcí. Ani jeden o něm zmínku nevynechal. Jmenoval jsem jen pár míst z písma a všechna mluví o teokratickém, čili o bohovládném království. Úvodní verše 20. kapitoly knihy Zjevení popisují, co má miléniu předcházet. Přečtu vám první tři. I viděl jsem anděla vstupujícího z nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, který jest ďábel a satan, i svázal jej za 1000 let a uvrhl ho do propasti, i zavřel a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo 1000 let, neboť potom musí být propuštěn na malý čas.

Všimněte si laskavě, že v těchto třech verších je 1000 let zmíněno dvakrát. Dobírá si svých amilenialistických odpůrců náš doktor McGee. Ve 20. kapitole je zmínka o tom celkem 6krát. Je pravda, že se o miléniu píše jen v této jedné kapitole, ale za to se zde Bůh o něm zmiňuje 6krát. A řekněte mi, kolikrát musí Bůh něco opakovat, než se to stane, než je to pravda. O tomto se zmiňuje vícekrát, než o mnoha jiných věcech, na které lidé někdy kladou překvapivý důraz a považují je za důležité jen proto, že se to vyskytuje v písmu někde jenom jednou nebo dvakrát. O 1000 letech se to mluví 6krát. A v těchto verších vidíme zmínku o miléniu ve vztahu k Satanovi. Jsou vykladači, kteří tento úsek oddělují od milénia a klasifikují jej jako nějaký závěrečný akt dne hněvu. Takový pohled ovšem ulamuje ostří pronikavému rozdílu, který bude na zemi po odstranění Satana. Jeho uvěznění a úplná absence na zemi totiž změní podmínky ze tmy do světla. Satan je nyní bohem tohoto věku. Je knížetem mocností v povětří a ve světě má nesmírnou moc a vliv. Žádný počítač na něho svými výpočty nestačí. Odstranění Satana uvolňuje cestu miléniu, protože se Satanem na svobodě by žádné milénium být nemohlo. Jak vidíme, Satanův vztah k miléniu, dá-li se to tak říct, je následující. Satan musí zmizet z pozemské scény dřív, než milénium započne. Lidé mluví o uskutečnění míru na zemi, o výrobní prosperitě a o podobných nadějně vypadajících věcech. Ovšem všechno nyní spěje k tomu, že v čele světové soustavy bude nakonec antikrist a ten nebude schopen docílit míru a prosperity, ačkoliv se na chvíli bude zdát, že se mu to podařilo. Se Satanem na svobodě takový ideální stav ovšem nikdy mít nemůžete.

Anděl chopil draka, nebo ekumenicky zmocnil se draka. Satanova velká síla ochabla, neboť poslaný anděl se stává jeho žalářníkem a odvádí ho spoutaného jako zajatce. Viz také Zjevení 12, verše 7 až 9 a Epištolu Judovu, verš 9. Propast v tomto našem úseku 20. kapitoly Zjevení Janova prvních třech verších je lepší výraz pro to satanovo vězení než bezedná jáma či peklo, jak je to v některých překladech. V žádném případě to však není ohnivé jezero, které uvidíme až v 10. verši této naší 20. kapitoly. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn, četli jsme si. A nutno říci, že to je jeden z poněkud nepochopitelných výroků písma. Nabízí se otázka, proč bude Satan propuštěn, když ho Bůh už jednou nechal hodit v řetězech do propasti. Doktor Lewis Schaefer na tuto otázku odpovídá typicky. Když mi řeknete, proč ho Bůh nechal volně se pohybovat po celou dobu předtím, tak vám povím, proč ho uvolní v tomto případě. Proč ho uvolní? Bůh k tomu má svůj důvod. Je to problém zla vůbec. Proč Bůh připustil zlo? Nože, já věřím, že Bůh pracuje na úžasném programu, který je do značné míry Božím tajemstvím a bude nám teprve zjeven. Jednou bude odhalen. Vše, co po nás Bůh nyní žádá, je, abychom chodili s ním a žili vírou. Musíme Bohu důvěřovat a pevně počítat s tím, že ať dělá cokoliv, je to správné. Problém je jen v tom, že my tomu zatím nerozumíme. Vzpomínám si, jak mě jednou tatínek vzal sebou na výlet bričkou s koněm, vzpomíná náš stařec. Strhla se bouřka, jaká u nás v západním Texasu tu a tam bývá. A protože jsem byl ještě malý kluk, bál jsem se. Vítr přivál, pořádné mračno, setmělo se a hodně jsme promokli. Nikdy nezapomenu, jak mě tatínek v mém největším strachu objal a řekl, synku, neboj se, můžeš mi důvěřovat. Přitulil jsem se k němu a z bouřky jsme se dostali. Můj pozemský otec už nežije, zemřel. Zemřel, když mi bylo 14. Rozvíjí své dávné vzpomínky náš doktor McGee. Neměl jsem ho dlouho, ale po mnoho let jsem měl a mám nebeského otce, jemuž věřím ve všech životních bouřích. Přál bych si, abych vám mohl odpovědět na všechny problémy a otázky, které vyvstanou. Ale musím přiznat, že já odpověď mnohdy nemám.

Satana uvěznil na 1000 let, protože bez tohoto zásahu by se milénium, čili tisícileté království, nemohlo uskutečnit. A nyní přicházíme k momentu, kdy svatí z velkého soužení se dostávají ke králování s Kristem na 1000 let. Zjevení 20, verše 4, 5 a 6. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. V období velkého soužení mnoho věrných lidí zemře pro Krista. Ale zakrátko po jejich smrti přijde okamžik, kdy znovu ožijí a budou s Kristem vládnout 1000 let. Dá se říci, že svatí z doby soužení smění 3,5 roku za 1000 let. Svou věrností v tom těžkém období soužení získají velice mnoho. Těch 3,5 roku bude pro ně strašným obdobím, za to těch pozdějších 1000 let bude báječných. Představte si, žít a vládnout s Kristem na této zemi. Apoštol Petr píše důrazné upozornění pro každého, kdo přistupuje k Božímu slovu a zvláště pro ty, kdo se pokoušejí o výklad proroctví. 2. Petrova 1, verš 20. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. To pro nás znamená, že nemůžeme jednoduše vzít nějaký verš písma a postavit na něm nějaké učení. Musíme mít svůj pohled na různé důležité věci potvrzený také jinými místy písma. Apoštol Petr nás varuje, že jakékoliv přizpůsobení výkladu textu jen tak našim představám a názorům může být zavádějící. Každý pokus svévolně snížit text písma na úroveň společného jmenovatele jakýchsi obrazných symbolů, nebo jej zase svévolně zduchovňovat, každý takový pokus by mohl znamenat, že bychom celé písmo zbavili jeho skutečného životního významu. Zbavili bychom je obsahu, který ve skutečnosti nese.

0: Věřím, že trůny jsou v tomto našem textu doslovné, stejně jako jsou doslovní mučedníci, Ježíš, Boží slovo, šelma, její obraz, znamení šelmy, čela anebo ruce lidí a také těch tisíc let. Co brání tomu, abychom v tomto prorockém textu brali tohle všechno doslova? Naše představivost? Na tu přece nemůžeme brát ohled. Náš a priorní teologický postoj? Pokud v těch proroctvích něco nemáme brát doslova, ale jen obrazně, pak nám to písmo výslovně ukáže buď v samotném textu, který studujeme, nebo někdy také v jiných částech písma. Věřím tedy, že tisíc let znamená tisíc let. Kdyby tím Bůh mínil věčnost, pak by to podle mne řekl, vždyť jinde mluví o věčnosti jako o věčnosti. Kdyby tím myslel 500 let, řekl by, že to bude 500 let. Co pak Bůh nemůže říkat, co si myslí? Říká-li tisíc let, pak věřím, že má na mysli tisíc let. Řecký výraz pro vzkříšení je anastasei. Doslovně přeloženo to znamená vstát, vzpřímit se, postavit se na nohy nebo být tělesně vzkříšen. Zase tedy pod vedením našeho řečtináře a učitele doktora McGee přemýšlíme nad tím, co ten text, který čteme, opravdu znamená. Podle toho, co prostě říká. Je trochu problematické, uvádí konkrétní příklad náš pastor, aby vstal jenom duch. Ti, kdo tento oddíl spiritualizují, zduchovňují, upadají do rozpaků, když mají vysvětlit, jak se duch postaví na nohy. Totéž slovo totiž použil apoštol Pavel v 15. kapitole 1. Korinským pro vzkříšení Krista a věřících. Viděl jsem trůny a usedli na nich ti, jimž byl svěřen soud. O koho tu jde? Podle mého, tu jsou všichni, kdo mají podíl na prvním vzkříšení. První vzkříšení začalo vzkříšením Krista a pokračovalo vzkříšením jeho církve při vtržení před velkým soužením. Viz Zjevení 4, ale také první epištolu Tesalonickým 4. a 5. kapitolu. Na konci velkého soužení jsou vzkříšeni jak svatí z doby soužení, duše sťatých pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou, tak i starozákonní svatí, viz Daniele, 12. kapitola, první dva verše. Z jednotlivých fází vzkříšení je tak možno sestavit přehlednou tabulku. Nicméně Kristus jako první plod vzkříšení stojí v čele průvodu těch vzkříšených věřících. Ale náš čas v tuto chvíli, milí posluchači, se chýlí ke konci natolik, že se s naším 60. pořadem pojednávajícím o zjevení Jana musíme už rozloučit. Bůh vám žehnej, příště navážeme na to, kde jsme skončili dnes.
1: A příště, znamená v pondělí ve 20 hodin a 15 minut, nás čeká další premiéra pořadu Světem Bible. Dnešní pořad Světem Bible totiž končí. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být i nadále vysílán.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Krátce před hodinou po půlnoci nám Torren Wells připomněl, že všichni jsme boží děti. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 Píseň. Takového tě znám, je tu pro vás právě připravená kapela, se jmenuje Blázny pro tebe.

0: Hodina po půlnoci, posloucháte noční vysílání Rádia 7 a společnost vám dnes, tedy 11. září, od mikrofonu dělá Kateřina Fridrichová. Ovšem nebude tu moc dlouho, nezůstane tady na těch vlnách tuto hodinu, protože nás teď čeká další díl pořadu Fortepiano. Jedná se o reprízu poprázdninového dílu. Tentokrát si Lenka Malinová pozvala k mikrofonu Petra Ohlídala.
1: Fortepiano. Příběhy v dur i v mol.

0: pořadu Fortepiano, který právě začíná, se už od mikrofonu, u mikrofonu vystřídali desítky, možná stovky hostů. Měli jsme tady lidi různých profesí, titulů i hodností, ale kancléř zde ještě nebyl. Dnes jsem jeden zavítal. Vítám Petra Ohlídala, kancléře. Opravdu jsem našla tuto funkci, nebo lépe možná ředitele kanceláře organizace Royal Rangers v České republice. Vítej, Petře.
1: Dobré ráno, dobré dopoledne.
0: Kde se vzal ten kancléř? Skutečně jsi kancléř?
1: Říkají mi tak, je to tak trošku vtip, ale mnoho lidí mi tak říká. Ten správný titul možná je ten vedoucí kanceláře, ale to je taky takový trošku nadnesený titul, protože ta kancelář jsem v podstatě já z velké části, takže jsem vedoucím sám sebe. Ale kancléř to je takový spíš vtip a taková snaha o to najít nějaké kratší pojmenování té mé funkce, protože říkat přichází vedoucí kanceláře Royal Rangers, to je opravdu dlouhé.
0: Ano, tak zní to lépe, kancléř nebo ředitel, ano, je to, vypadá to trošku i autoritativně, že máš nějakou autoritu. My se toho dotkneme v tom našem dnešním povídání. Když bych tě měla představit, tak kdo jsi, odkud pocházíš?
1: Pocházím ze Zábřeha, respektive z Rudy, což je vesnice kousek od Zábřeha. A jsem takový normální, obyčejný člověk. A kdybych měl říct jako jednu věc, co mě charakterizuje celý život, tak je to asi, že jsem royalista. Protože to je něco, co mě provází celý život a teď tedy i můj pracovní život. Takže to je asi taková nejhlavnější charakteristika. Potom to, co, kdo jsem dál, tak to se samozřejmě v průběhu času mění. Byl jsem student, docela dlouho jsem byl student.
0: Ano.
1: Potom jsem pracoval, tak nějaké různé práce, náhodné trošku, jak se dalo. A potom jsem se vlastně stal kancléřem. Začal jsem pracovat v Royalu. Takže to je asi to, kdo jsem. A jak jsem říkal na začátku, tak asi ta hlavní věc, tak právě jsem celoživotně royalista.
0: My budeme hovořit o práci v organizaci Royal Rangers. Možná bychom hned na začátek mohli připomenout, o jakou organizaci jde, protože všichni ji nemusí znát.
1: Tak jde o organizaci, křesťanskou organizaci, která pracuje s dětmi a mládeží. Takže když to představuji nějakému cizímu člověku, tak většinou řeknu, že to je křesťanský scout, protože to je ta hlavní charakteristika. Jsme skauti, byť nejsme teda junáci samozřejmě, ale je to skautská činnost, takže máme schůzky, víkendové akce, tábory a v rámci těchto akcí a činností v přírodě a v kdekoliv vlastně, tak potom naším cílem je zaprvé přivést děti ke Kristu a vychovat z nich dobré muže a ženy, které potom můžou jít dál a které můžeme vyslat do světa.
0: A kteří se taky s lecčím sporadí, že? Protože vy je učíte různým dovednostem.
1: Samozřejmě to je ta skautská činnost vlastně a to je nějakým způsobem umět si poradit, být vždy připraven. To je vlastně stejně jako u skautu také naše motto, být vždy připraven a umět si poradit s čímkoliv. Takže ať se člověk ocitne v přírodě nebo kdekoliv jinde, tak ať ví, co má dělat a jakým způsobem si vlastně poradit a zachránit se nebo zvládnout tu situaci.
0: Ty jsi vyrůstal v početné rodině, jsem tě trošku vyspovídala, máš dalších několik sourozenců a vyrůstal jsi taky v křesťanském prostředí. Řekni o tom něco, jak tě to formovalo?
1: Formovalo mě to hodně, tím, že jsem fakt vyrůstal v křesťanském prostředí a skoro všechny moje aktivity, které jsem měl, tak byly v rámci sboru, církve nebo potom právě Royalu, což jsou vlastně všechno křesťanské aktivity, tak jsem měl hodně takový možná zúžený pohled na svět, řekněme, tím, že jsem fakt byl hodně ovlivňovaný jako jenom tím křesťanským světem, křesťanským pohledem. A je to tak, že člověk trošku chráněný možná do jisté míry a neuvědomuje si, jak ten svět vlastně reálně funguje někdy. Takže do jisté míry jsem třeba, a doteď jsem, a do určité míry je to správně, do jisté míry zase ne, ale jsem třeba možná takový naivní v některých věcech a lidem raději věřím, než nevěřím, byť někdy třeba to nemusí být úplně dobré dávat moc důvěry ostatním, ale jsem takový, jakože právě vidím v ostatních to dobré, což si právě myslím, že aspoň z části vzniklo tím, že jsem vyrůstal v prostředí, které mi to umožnilo vidět to dobré. Když jsem dal tu důvěru lidem, tak fakt málo kdy se stalo, že by se mi nevrátila zpátky. To řeknu takhle. Takže to bych řekl, že třeba byl takový velký vliv toho křesťanského prostředí na mě a na to, jak vlastně kým jsem se stal.
0: Tak jsi byl takový křesťanský chlapec, hodný, který vyrůstal, dá se říct, trošku v ideálním prostředí. Ale potom nastane vždycky ta situace, kdy to dítě opustí tu svoji rodinu, to svoje bezpečí a dostane se, jak my říkáme, v uvozovkách do světa. Prostě mezi ty lidi, kteří nejsou všichni hodní a věřící. To by se to taky určitě stalo.
1: Samozřejmě. A je to takový zase postupný proces, protože sice jsem říkal, že hodně vlivů bylo křesťanských, ale tak samozřejmě chodil jsem do školy, kde zase naopak drtivá většina mých spolužáků nebyla věřící. A potom právě třeba, když jsem byl na střední, na výšce, tak ten vliv školy a to, kolik času člověk trávil s nimi, tak potom zase taky roste aj. Takže určitě potom člověk musí pracovat i s tímhle. Já bych neřekl, že bych měl nějaký jeden moment, když jsem právě měl pocit, že jsem odešel do světa nebo něco takového. Spíš tak postupně se člověk a i moje víra srovnávala s nějakýma věcma, které člověk vidí, které zažívá. A samozřejmě na začátku, když člověk vyrůstá ve věřící rodině, tak má takovou tu víru, kterou převzal od rodičů. A potom si musí vlastně sám najít nějakým způsobem svoji víru a svůj způsob víry, odpovědět si sám na ty otázky, které přichází a na které v první řadě je ta otázka, takhle mi to řekl taťka, takhle mi to řekla mamka, tak to tak je, ale potom tohle samozřejmě přestane stačit. Takže já nemám asi jako jeden bod, vím, ve 12, když mi bylo 12, tak si jako poprvé pamatuju, když jsem se fakt nějak sám rozhodl, že chci věřit, že chci být křesťanem. A potom tam bylo zase spousta bojů a různých dalších věcí. Když mi bylo 20, tak byl další takový jako zlom, kdy jsem se znovu v podstatě rozhodl k tomu samému. Ale zároveň to, jsou to nějaké zlomy, možná nějaké okamžiky, které si pamatuju, ale je to spíš takový neustálý, ani ne boj, jako spíš možná hledání a
0: proces
1: nalézání těch odpovědí, protože někde to jsou odpovědi jednoduché, ale někde to jsou odpovědi, kde, ano, kde prostě člověk možná hledá celý život a ani na konci života možná nenajde.
0: Měl jsi taky takové ty otázky po smyslu života a jestli Bůh opravdu existuje a jestli tě slyší, protože my jsme nedávno měli rozhovor s naším vnoučkem, který bude mít 11, on má tyhle otázky a různé strachy, jestli je to pravda.
1: Rozhodně jsem měl a právě svým způsobem mám pořád. To pro mě jsou otázky, které si musím neustále klást a hledat tu odpověď. A to já bych taky řekl, že možná nějaký ten věk kolem těch 10-11 byl
0: to
1: ten
0: takový, že
1: prvotní věk,
0: kdy už ty děcka přemýšlí hodně.
1: Kdy jsem se taky začal ptát a začal jsem hledat, měl jsem štěstí na některé bratry, se kterýma jsem se o tom mohl bavit, a což mi strašně pomohlo v tom věku právě. Ale zároveň právě to jsou otázky, které věřím, že Bůh je, věřím, že mě má rád, ale potom dál je to zase takhle ještě. Možná jsou dvě otázky. Jedna otázka je víra a druhá otázka je nějaká možná pro mě osobně, jak to vnímám, nějaká jistota, nebo jakože já bych mohl vědět, že vím.
0: Ano.
1: Já věřím, že Bůh je, ale když se mě někdo zeptá, tak já mu nedokážu říct, že vím, že je, protože to jsou pro mě trošičku dvě jiné kategorie a já mu nedokážu dokázat, že Bůh je. A ani sám sobě to nedokážu dokázat jako nějakým způsobem, já nevím, vědecky, nebo jak to nazvat. Já tomu věřím, ale zároveň jako kdyby rozumově to jakoby nevím. To je prostě víra, to je něco, co
0: ono
1: prostě...
0: Ono se to těžko vysvětluje, že?
1: Ale a to je právě jako ten proces, kterým člověk neustále prochází. Když byste se mě zeptali možná před 10 lety, tak vám asi řeknu, že i vím. A myslel jsem si, že vím, nebo jsem se možná tak přesvědčil, že vím. A od té doby jsem takový jako, nevím, jestli jsem možná se dopracoval k tomu, že jsem možná upřímnější k sobě. A teď jako já věřím a věřím v Boha, věřím Bohu, ale zároveň jako kdyby vím, že nedokážu dokázat Boží existenci a rozhodně nedokážu nikoho přesvědčit o Bohu nějakými argumenty a tím, že mu budu ukazovat nějakou historii a nějaké, já nevím, nálezy, které potvrzují Bibli nebo něco takového. To většinou, když jsem nějaké takovéto argumenty viděl, tak mě samotnému vlastně spíš nedávali smysl a spíš jako skoro mě to odvádělo od toho, než mi to potvrzovalo. Takže já jsem třeba v tomto přestal hledat důkazy nějaké jako fyzické a beru to jako, že důležitá je víra a jo, důležitá je víra.
0: Je pravda, že jsme různí a někdo ty důkazy potřebuje a někdo prostě věří a tečka, jo?
1: Já jsem právě dlouhodobu důkazy hledal a snažil jsem se nějakým způsobem najít a já osobně jsem dospěl k tomu, že ty důkazy, které by mi to vědomě potvrdily, tak abych jako to uznal, že to tak prostě je, vědecky je, nebo jak to nazvat, tak ty jsem prostě nedokázal najít. A pak jsem právě jako se dostal k tomu, kdy jsem teda přemýšlel jako právě, je to tak, není to tak, a dospěl jsem k tomu, že v tomhle to rozhodnutí je vlastně o tom, jestli budu Bohu věřit. A ne nutně o tom, jestli budu vědět.
0: Já jsem ráda, že jsme otevřeli tady toto možná trošku neplánovaně, ale je to důležitá otázka, se kterou se setká, myslím si, každý člověk, který chce vědět, jak věci jsou a jak se má postavit vůbec k existenci svojí, k existenci Boha a vůbec tomu, jak svět funguje. A jak jsem říkala, jsme asi různí, někdo je hodně přemýšlivý, takže potřebuje ty důkazy a hledá je. A někdo potřebuje jenom uvěřit a mít tu zkušenost, že to nějak funguje v životě, že?
1: Samozřejmě je to hodně taky o té zkušenosti a o tom, co člověk zažije. A právě když jsem třeba mluvil o těch nějakých zlomových okamžicích, tak jedno z toho bylo vysloveně moje rozhodnutí, že jsem si jako řekl, a jedno z toho byla víc zkušenost, kdy se mě Bůh prostě dotkl. Bylo to samozřejmě taky na základě nějakého rozhodnutí a tak dále, ale byla to víc jako ta zkušenost. A obě to jsou jako stejně důležité součásti toho mého života. Takže jak zkušenost, tak to rozhodnutí si myslím, že jsou tak trochu nezastupitelné. Asi si neumím představit, že bych věřil ve chvíli, kdybych neměl žádnou zkušenost s Bohem. Že pokud se mě Bůh nedotkne, tak nevím, jak bych mě dokázal věřit. Takže ale to je právě potom o tom, že se ale Bůh musí každého dotknout sám nějakým specifickým, speciálním způsobem pro každého člověka.

0: Na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano dozněla znělka Royal Rangers, organizace, která pracuje s dětmi. Royal Rangers, to jsou královští jezdci, nebo tak nějak to je?
1: To by byl asi takový nejjednodušší překlad. Rangers se překládá třeba jako hraničáři taky. A to je třeba zajímavá věc jenom v tomto. My si v Česku, protože Royal Rangers je mezinárodní organizace, a v Česku je jediný národ na světě, který aspoň já znám teda, takže, a který si říká royalisti a ne rangers. A mně se to strašně líbí, protože royalisti znamená jako royal, patřící králi, královské, tak já jsem rád, že vlastně klademe důraz tady na tohle primárně a že to je ta důležitá část našeho royalu, že patříme králi, patříme Ježíši a že jsme rangeri, to jako je taky pravda, že jsme ti hraničáři, ti chodí, to chodí do přírody, ale je to vlastně až trošku
0: až to
1: sekundární část.
0: Ano, ano, ano. Říká můj dnešní host Petr Ohlídal, který pracuje v organizaci Royal Rangers a zase to řeknu jako kancler nebo ředitel kanceláře organizace. A my si dneska budeme povídat, celý ten rozhovor se bude točit kolem té práce s dětmi, ve které se nacházíš už hodně dlouho. Ale když jsi byl v tom věku dospívání, měl jsi nějaké sny, čím ses chtěl stát?
1: Já bych asi neřekl, že jsem měl sny. Já jsem spíš právě hledal. A do jisté míry hledám pořád. A nikdy jsem to neměl tak, že bych měl jako nějaké povolání, kterým se fakt chci stát a zatím jsem bych si šel. A to bych potom možná právě nebyl tady, protože jeden z důvodů, proč jsem skončil, nebo proč pracuji v Royalu, je, že jsem vlastně neměl práci a hledal jsem práci. Takže kdybych možná měl nějakou vysněnou práci, tak dělám tu a ne tady toto. Ale na druhou stranu zase musím říct, že jak jsem říkal na začátku, tak Royal je do jisté míry moje vysněná práce tím, že je to fakt něco, co je hodně blízký mně a co považuji za hodně důležitý. Takže svým způsobem možná ten Royal, a víc jsem nikdy předtím neuvažoval o tom, že by to mohla být jako moje práce, za kterou mě budou platit.
0: No vidíš, platí tě za něco, co je zároveň tvým koníčkem.
1: Ano, to je asi to nejlepší v tomhle. A když se ještě vrátím k tomu, jaká byla moje vysněná práce, nebo co jsem chtěl dělat, tak já jsem vlastně studoval jsem Gimple a jeden z důvodů, proč jsem šel na Gimple, bylo, že jsem vůbec nevěděl, co chci dělat dál.
0: To je klasika.
1: A po Gimplu, když jsem se musel rozhodnout kam na výšku, tak jsem si nakonec vybral takovou školu, která mi zbyla z toho, když jsem jako postupně vyloučil všechno ostatní, tak jsem nakonec šel na práva a bylo to vlastně zajímavý, rád jsem studoval práva, já rád vlastně studuju celkově, ale vlastně školu jsem nakonec nedokončil.
0: Ale bylo to v cílové rovince, že ano?
1: Ano, mě chyběla už jenom napsat diplomka tu jsem nenapsal. Ale právě jeden z těch hlavních důvodů, proč se mi nenapsalo, bylo, že já jsem vlastně měl potom přerušený studium a čím dál jsem byl od té školy, tak tím víc mi vlastně docházelo, že mi to vůbec nechybí a že vlastně v tom právnickém prostředí úplně, že prostě to neláká se tam vracet. A potom samozřejmě, když jsem tohle si čím dál tím jasněji uvědomoval, tak o to více klesala moje motivace tu diplomku napsat, takže jsem nakonec vlastně diplomku nenapsal a po, asi 8 letech studia jsem vlastně
0: věčný student a nedokončil.
1: Ano.
0: No, ono se těžko do toho vrací, když už to člověk přeruší. To je jasná věc. To
1: no a hlavně, když si potom fakt uvědomíš, že to není asi úplně to, co chceš dělat zbytek života. Ono, do jisté míry ta škola mi toho spoustu dala taky a do jisté míry třeba některé věci, které jsem se naučil na výšce, tak používám doteď. Způsob, jakým procházet zákony, jakým je číst.
0: To můžeš upotřebit.
1: To se často hodí třeba i v Royalu, v té práci, co dělám, protože dost často člověk řeší vlastně zákonné věci a i jenom, když si člověk prochází, já nevím, výzvy k dotacím a podobné věci, tak je to vlastně podobný styl, podobný jazyk. Takže to jsou nějaké možná dovednosti, které vlastně pořád využiju, ale zároveň jakoby ten, ta samotná právničina a právnické prostředí, tak jo, prostě jsem zjistil, že tam asi úplně nechci být.
0: Mohl jsi být vážený právník, chodit v kvádru,
1: no,
0: a mohl jsi mít, mohl jsi sedět v kanceláři, ale přitom si mohl mít z toho koníčka.
1: Jo, já to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem, když jsem se rozhodoval, kam půjdu na školu, tak jeden z důvodů, na který jsem uvažoval, bylo, že bych chtěl teda nějakou práci, kde vydělám relativně dost peněz, abych případně si mohl snížit úvazek a mít čas jako na jiné věci.
0: No vidíš.
1: To byla ta, nebo jedna z motivací, proč jsem vlastně šel na tu právnickou školu. Ale, no říkám, nakonec mám čas na koníčky neustále.
0: No, možná jsi trošku prodloužil mládí, viď?
1: Rozhodně to tak bylo. A bylo to pro mě zároveň takové důležité období poznávání. Já jsem vlastně po škole, nebo ve chvíli, kdy jsem měl přerušenou školu, což bylo, já jsem vlastně 5 let jsem jako studoval normálně, a potom jsem si přerušil školu s tím, že jsem vlastně potřeboval dopsat tu diplomovou práci. A v tu chvíli, ale už jsem vlastně předtím, mě rodiče posílali nějaké peníze, takže jsem jako měl aspoň nějaké základní zajištění, pořád jsem musel něco trošku si přivydělat, ale vlastně jsem skoro ty peníze měl, ale poté jsem teda už, my byli domluveni, že rodiče mi platí 5 let na škole a že cokoliv dál, tak si musím zařídit sám. Takže potom jsem na jednu stranu psal diplomku, což bylo velmi takové zvláštní, protože jsem jako pořád psal a na nic jsem neměl čas, ale zároveň jsem v podstatě nic nenapsal. Ale zároveň
0: nešlo ti to, že?
1: Nešlo mi to nešlo. Vůbec. Hmm. A zároveň jsem ale u toho pracoval a měl jsem takové různé spíš brigády a práce v různých továrnách a skladech. A bylo to pro mě strašně zajímavé období v tom, že jsem se právě dostal do úplně jiného prostředí, než v jakém jsem vyrůstal, v jakém jsem i studoval, protože zaprvé vyrůstal jsem v českanském prostředí, jak jsem říkal. Všichni moji vlastně sourozenci, celá moje rodina a taky rovnou šli na výšku, vlastně všichni to jsou vysokoškoláci. Když jsem byl na výšce, tak samozřejmě taky sami vysokoškoláci logicky. A já jsem se po té škole poprvé dostal do nějakého většího, hlubšího kontaktu s lidma, kteří prostě mají třeba základku a teďka pracují někde ve skladu nebo prostě v nějaké továrně, kde prostě pracují u pásu. A bylo to pro mě strašně zajímavé a strašně mi to tak otevřelo oči a řekněme, možná zvýšilo toleranci, bych to nazval, v tom smyslu, že jsem si uvědomil, jak nás ta zkušenost a co prostě jsme zažili, co známe, jak nás to ovlivňuje a ovlivňuje to naše názory. A v tu chvíli jsem začal být mnohem víc takový přijímat lidi s jinýma názorama, se kterýma jsem třeba nesouhlasil a možná nesouhlasím stále, ale už jsem víc dokázal pochopit, proč k ním třeba došli. A že je fakt velký rozdíl, jestli někdo prostě má výšku, potom třeba dobrou práci a vlastně se mu v životě daří, anebo jestli někdo pracuje někde prostě 20 let, má v podstatě minimální mzdu, je to těžká práce a že ten pohled na svět těch dvou osob vlastně nemůže být stejný. A potom, když právě jsem pracoval tu práci, co oni tehdy třeba, mluvil jsem s něma, tak fakt mi to strašně pomohlo je pochopit. A možná víc přijmout je i jejich názory, to, což byly jako v podstatě náhodní lidé, jo? S nikým z nich se vlastně neznám teďka dál, že bych se nějak bavil dál.
0: Ale už jenom to, že se s nimi potkal, že?
1: Ano, že jsem se s nima potkal, strávil jsem s nima nějaký čas a mluvil jsem s nima, tak mě strašně pomohlo fakt jo, být v podstatě tolerantnější a přijímat ostatní lidi, i když s nima třeba nemusím souhlasit.
0: Já myslím, že to tak je, že když člověk žije v té omezené skupině lidí, v nějakém tom getu nebo komunitě lidí, kteří mají stejný názor, takže je ochuzen tady o toto a potom nemá pochopení pro ty lidi. A někdy se může stát, že se dostaneme až do extrému, že jsme takoví jak ti zákonníci v Bibli, že soudíme ty lidi místo toho, abychom k ním byli milosrdní.
1: A to mi často přijde a zároveň, jakože na jednu stranu bych mohl říct, že to byly jako 3 roky, který jsem vlastně tak trochu promarnil, řekněme, protože tak Vydělal jsem si tak, abych přežil, řekněme. Práci jsem nedopsal, takže to bylo vlastně, když jako se podívám na sebe na začátku těch 3 let a na sebe na konci těch 3 let, tak možná z nějakého lidského hlediska, tak jsem vlastně nic nezískal. Ale za mě ty zkušenosti a to, jak jsem právě zjistil a poznal ty další lidi, tak já jsem to strašně rád a jsem vlastně za tyhle roky strašně rád. Sice to, ano, nic jsem nevydělal, nic jsem jako takhle nezískal.
0: Nic si nedokázal.
1: Nic jsem nedokázal, ale vlastně čerpám pořád z téhle zkušenosti a z tohohle možná trochu pochopení, nebo nevím, jak to jinak nazvat. Takže to je něco, co, z čeho pořád čerpám a co mě vlastně provází dál a díky čemu právě jsem schopný právě možná soucítit s lidma, chápat je někdy a více přijímat.
0: Pocitoval jsi nějakou frustraci nebo zklamání sám ze sebe, že si tu školu nedokončil a možná i z okolí si cítil a určitě i slyšel nějaké výtky?
1: Samozřejmě, to bylo mimochodem možná potom, ne na začátku, ale na konci, když jsem právě třeba měl 1,5, 2, co jsem vlastně psal tu diplomku.
0: Psal
1: v uvozovkách, ano. A nic moc jsem nenapsal. A už jsem vlastně jako cítil, že fakt mi to nejde a že to ani nechci pořádně dělat, tak vlastně to, co mě možná jako nutilo jít dál, tak bylo právě to, jako ano, zklamání ze sebe, protože já vlastně vím, že bych to dokázal napsat, kdybych se do toho nějakým způsobem pustil. Jakože to není jako technický problém, nebo jak to nazvat. A lidi kolem mě to taky ví. Oni jako ví, že toho jsem schopný jako nějakým způsobem jako
0: to dotáhnout.
1: A to, že právě jako v sobě řeknu, že teda ne, všem lidem okolo řeknu, že ne, možná nejvíc třeba rodičům ještě, kteří právě taky vlastně platili mi 5 let na té škole, což taky prostě nejsou malý peníze a člověk cítí do jisté míry určitý závazek za to aj, tak to bylo vlastně možná to nejhorší a to, co mě nejvíc potom trvalo, tohle překonat a říct si, jo, je to vlastně škoda a jako pořád souhlasím s tím, že vlastně je to škoda, že jsem tu školu nedokončil, ale na druhou stranu v tu chvíli potom už bylo lepší říct, prostě jsem to nedokončil a neudělám to teďka, než se v tom plásat ještě další. Já jsem teoreticky mohl mít tu školu přerušenou ještě 1,5 roku, myslím.
0: To by si to ještě prodloužil.
1: Tam to je tak, že můžete mít v školu přerušenou, jestli se nepletu, stejnou dobu jako dobu studia.
0: Páni.
1: Takže teoreticky jsem vlastně mohl jako ještě, já nevím, jestli ten 1,5 roku to byl zhruba, co jsem mohl mít tu školu přerušenou, než by mě vyhodili. A já jsem původně, jako uvažoval jsem o tom, bylo to něco, co jsem právě zvažoval, jestli teda jako jít ještě dál, ale už jsem se právě dostal k tomu, že jak jsem teda před chvíli říkal, že ty 3 roky byly do jisté míry super v tom, jak mi otevřeli oči, tak ale už jsem se dostal k tomu, že to začalo být vlastně, už jsem to začal vnímat jako ztrátu času pomalu. A kdybych se v tom, že bych se v tom potom jenom plácal dál, takže na konci jsem usoudil, že i když jsem teda zklamal lidi kolem sebe, a samozřejmě někteří mi to řekli, a není to vlastně jednoduchý, obzvlášť když právě, když já o sobě vím, že bych to měl dokázat a že to není vlastně zas tak komplikovaný prostě napsat práci nevím, v 60-70 stranách, to jako není zas tak strašná věc, ale jo, i přes to zklamání, tak to bylo nakonec dobré rozhodnutí to prostě přerušit nebo zrušit a nepokračovat v tom v tu chvíli.
0: Já myslím, že do takové situace se dostane docela hodně lidí, mladých lidí, do takového toho hraničního bodu, kdy se musí rozhodnout, jestli to dají nebo to nedají a potom se s tím musí každý popasovat.
1: A je to samozřejmě taky i teď, což je, já nevím, 4-5 let možná, co jsem vlastně, možná i díla, teď nejsem si jistý, já už dlouho to je prostě, co jsem vlastně skončil s tou školou a prostě mě vlastně vyhodili na konci. tak i teď jsou prostě lidi, kteří vlastně pořád mi to tak nějak jako říkají, že to je škoda, jako jestli to nedokončí.
0: Hlavně ta starší generace, ne? Že vidí, jak je dobré mít nějaké vzdělání.
1: Ano, ano, je to, asi je to primárně ta starší generace, ale je to zároveň jako ode všech. A já zároveň pořád taky jako v hlavě, já to mám, jako že vlastně, že je to škoda do jisté míry, ale na druhou stranu právě vidím to, že sice je to škoda, ale zároveň v tu chvíli to bylo správné rozhodnutí pro mě

0: Na Radio 7 posloucháte pořád Fortepiano s Lenkou Malinovou za mikrofonem a mám tady tak jako obvykle také hosta. Dnes je to Petr Ohlídal, který pracuje v organizaci Royal Rangers. To je organizace, která pracuje s dětmi. Překročili jsme půl jedenáctou, nebo řekla bych, že jsme spíše vstoupili do druhé poloviny dnešního pořadu. Vy můžete telefonovat nebo psát, pokud se chcete na něco zeptat mého dnešního hosta nebo říct nějakou svou zkušenost, tak to můžete napsat do mailu na adresu studio@radio7.cz a nebo třeba napsat SMSku na číslo 608-566-773. Je možné také telefonovat přímo do vysílání na číslo 515-535-485. Dnešní pořad jsem nazvala pracovní náplň děti. A teď se tedy dostáváme do toho dětského světa. Před písničkou jsme si povídali trošku o tom tvém životě předtím, než jsi vstoupil do této práce takzvaně naplno, že se stala i tvojí pracovní náplní. A celá ta peripetie toho studia, která trvala tak dlouho, určitě v tobě vyvolala mnoho myšlenek, mnoho otázek, mnoho přemýšlení, protože jsi přemýšlivý člověk. Jak se na to teď díváš s tím odstupem času? Dalo by se trošku, řekla bych odvážně říct, že to byl boží záměr s tebou, že by ses nedostal tam, kde jsi teď?
1: Rozhodně si myslím, že bez toho, čím jsem prošel, tak bych asi v Royalu nepracoval. A já k tomu řeknu ještě jednu věc. Já když jsem vlastně se rozhodoval, že teda zruším to studium, tak já jsem si dal termín, že teda do toho data to ještě zkusím a jestli to prostě nezvládnu do té doby, tak prostě končím. A den po tom termínu, tak byla Royalovská konference a vlastně na té konferenci se říkalo, že je vlastně potřeba najít někoho, kdo by pracoval v Royalu. Takže pro mě to, třeba tohle konkrétně, pro mě bylo v podstatě boží vedení a nějakým způsobem jsem to viděl jako boží plán. Že vlastně fakt, když jsem skončil tu svoji jednu etapu života, když jsem teda řekl OK, tak prostě studium končím, tak Bůh mi hnedka ukázal další cestu přede mě, kam můžu jít.
0: Takže se nemusel být dál tím věčným studentem. Kolik tě je teď let vůbec?
1: Teď je mi 33 čerstvě.
0: Krásný věk, 33. Nejlepší věk, produktivní, bych řekla, a můžeš ho věnovat věcem, pro které máš srdce, pro které ti hoří srdce, a to je práce s dětmi. Ty už jsi ale začal s dětmi asi pracovat dávno, dávno předtím, protože sám si jako dítě byl v Royalu a tam je ta strategie taková, že ty děti, když dorostou, tak zase se stávají vedoucími, je to tak?
1: Ano, samozřejmě, a já jsem vlastně prošel stejnou věcí, když jsem v Royalu jsem od nějakých svých 8-9 let zhruba a potom, když mi bylo zhruba 15, tak jsem začal vlastně výst, když jsem začal být vedoucí nebo junior, původně pomocník pro ty vedoucí a potom samotný vedoucí a tím pádem vlastně od těch nějakých 15, možná dokonce 14 let, tak vlastně funguji v Royalu i jako vedoucí a je to dlouhá doba, ale zároveň vlastně pořád krátká.
0: Pořád tě to baví?
1: Pořád mě to baví, rozhodně. Samozřejmě člověk taky, jak roste, tak se třeba mění různé priority a mění se třeba i energie. Rozhodně vnímám, že třeba teďka, jako nejsem starý, ale energie, kterou jsem měl v 18, abych dokázal s dětskama fakt běhat, má nevím, někdy ponocovat po nocích a potom zase v pohodě fungovat, tak to už třeba nedokážu. A nejsem třeba schopný fakt do různých her dávat 100%, a když třeba hrají, tak většinou, no, někdy dám 100% stejně, ale člověk se spíš učí, jak možná lépe pracovat se svou energií, aby potom druhý týden tábora nebyl úplně mrtvý. A takže to jsou třeba změny, které vnímám u sebe a zároveň taky třeba potom postupně člověk mění priority v tom, že když jsem byl prostě mladý vedoucí, tak právě moje hlavní priorita byla fakt být s těma dětskama. A to byla vlastně moje skoro jediná priorita v tu chvíli, což si myslím, že je v pořádku a že tak to má být, že ti junioři a tak mladší vedoucí mají primárně být
0: mají
1: s dětskama.
0: Dost času.
1: Ano. A teď třeba, když jsem starší vedoucí, tak pořád chci být s dětskama, ale třeba jedna z těch mých priorit a to, co třeba teďka spíš v Líce, než to, co teďka jedná spíš možná o hlídku, to znamená o ten oddíl, kde vlastně de facto dobrovolničím s dětma, tak se třeba víc věnovat i vedoucím a nějakým způsobem pomáhat i těm mladším vedoucím, ať i oni podporovat je, ať i oni můžou vlastně vyrůst a oni můžou dobře vést děti.
0: Co se za ta léta v Royal Rangers změnilo? Změnilo se tam něco? Je to stále stejný program, stejné zásady, hodnoty, které chcete dětem předávat?
1: Já bych řekl, že se to hodně změnilo a hodně nezměnilo. A co se týká toho, co se změnilo, tak prošli jsme třeba několika různými způsoby dělání odborek a dovedností, které dětka učíme a to, co jsem měl jako dítě, tak se potom nahradilo prostě něčím úplně jiným a teď máme ještě další systém, který jsme si vlastně sami vytvořili. To mění se do jisté míry kurzy, kterýma se třeba učí vedoucí, jakým způsobem pracovat s dětmi, vznikají nové kurzy, rozšiřuje se ta nabídka, takže to je třeba něco, co vidím, že se mění. Ale co třeba zase vidím, že se rozhodně nemění, tak jsou právě ty základní hodnoty a ty základní věci, které chceme dětskám předávat a které chceme učit. Možná se změní způsob, jakým budou pracovat se sekerou a jakým je to máme učit, možná ještě více, ale prostě rozhodně se nemění to, že prostě budeme chtít učit, ať jednají podle zlatého zákona, to znamená, ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mě, že je budeme chtít učit poznávat Boha, že budeme chtít učit získávat si kamarády a být spolu. To jsou věci, které se prostě nezměnily a věřím, že se nezmění ani v budoucnu a že to je to jádro, na kterým je Royal postavený. A to, jestli se tohle vlastně učí při tom, když běhají někde s buzolou v lese, nebo když třeba hrají šachy nebo nějakou deskovku, to vlastně není až tak důležité.
0: A co děti? Jakou změnou prošli za tu dobu, co se jim věnuješ? Jsou tam změny?
1: Jsou tam určitě změny, ale já bych ještě řekl, že možná víc než děti, tak se změnila ta společnost, která za prvé formuje ty děti, ale za druhé potom třeba i má různé požadavky třeba na vedoucí a to, co si třeba vedoucí může s dětmi dovolit. Řekl bych, že děti asi jsou třeba trošičku méně schopné, fyzicky teďka myslím, že jde vidět, že ta fyzická zdatnost je prostě nižší, než byla třeba před těma 15 rokama, ale to ještě možná větší, co jde vidět ještě více, je trošku ten důvod, proč to tak je, a to je to, že jsou ty děcka dost často hodně chráněny a vlastně nemají ani možnost nějakým způsobem se sami projevit a třeba jde to vidět, když se hrají nějaké hry, tak co si člověk může dovolit, jestli je může třeba poslat sami v lese a že jdou sami několik kilometrů třeba bez dospělého, bez třeba nejstarší dítě může mít 15 a jestli takhle můžou jít. Když jsem byl mladší, tak jsme tohle dělali úplně jako normální běžně. Součást tábora nebo vlastně čehokoliv. Teď, když se to řeší, tak ale měl by tam být někdo nad 18, aby jako náhodou, kdyby se něco stalo. Takže je to takové, že potom samozřejmě, když se tam v těch 15 ten člověk dostane tu zodpovědnost, tak on se s ním musí vypořádat. A to mu pomůže v tom, aby vyrostl, aby se vlastně naučil nové věci. Teď často ty děcka více chráníme a někdy jim potom bráníme v tomu růstu, že ten 15-letý potom tam sice je, ale má tam toho 18-letýho, který, když je cokoliv, co je mu nepříjemný, tak to může přehodit někam výš. A takže samozřejmě je to pro něj bezpečnější, ale zároveň je to pro něj, přišel o tu příležitost k růstu. Takže to je ten asi obecnou

0: obstát sám. Takže jo, ono to všechno spolu souvisí tady s tímhle a ono se nedá zároveň říct, že je to špatně, protože určitě do jisté míry je to tak, že ty děcka jsou v dnešním světě bezpečnější a prostě je to taky dobrá věc v tomhle smyslu, jenom je to nějaký, prostě nějaká výměna, něco za něco.
1: To je trošku dilema, které musíte řešit a dojít k nějaké rovnováze, že?
0: Ano, a to je vždycky dilema zároveň i u jakéhokoliv programu, protože zase, když to je program, který je bezpečný a nic se tam neděje, tak to zároveň většinou jako ani není zas tak zajímavý program.
1: Je to nuda.
0: Když je to něco jako zajímavého, tak dost často je to něco, co může být nebezpečné, nebo alespoň vypadá jako nebezpečné, což je ideálně ten cíl, kdy se ideální stav je dostat se do situace, kdy si děti myslí, že to je něco nebezpečného a že je to něco, s čím si oni musí poradit, ale zároveň, aby to bylo něco, co je stále bezpečné a pod kontrolou.
1: Vedoucí musí zajistit to bezpečí.
0: Ano. A je potřeba najít tu hranici, kde jako už jsme nad tím, jako je to nuda, nic se neděje, ale ještě nejsme tam, je to fakt nebezpečné, něco se reálně může stát. Takže to je ta plocha, ve které se musíme pohybovat, ať to je pro děcka zajímavý, ať se tam zároveň i něco naučí. Říká se tomu taky někdy zóna učení, kdy vlastně, protože právě tam, když je to výzva, tak se něco naučí, ale zároveň, kdy ještě ta reálná nebezpečnost tam není.
1: Tak jsme se dostali trošičku do jádra, dovnitř toho, co děláte a jak s dětmi pracujete a jsem ráda, že jsme to mohli takhle slyšet. Ještě máme chvilku čas a mě by zajímalo, když pracuješ v té kanceláři, zase říkám v uvozovkách, protože asi doma máš počítač a na tom děláš nějaké takové ty možná administrativní úkony, to bys možná mohl říct, co obnáší ta tvoje práce, kolik ti potom zbývá ještě ty energie a času být s dětmi? Jsi s nimi pořád pravidelně?
0: Pořád pravidelně se vlastně v 18. přednímce v Brně tak funguji jako vedoucí a snažím se tam věnovat dost energie. A já bych řekl, že to je možná hodně jiné, protože to jsou hodně dvě jiné věci a jiný styl práce, řekněme, kdy ta administrativní práce a nějaké plánování tabulky, tak je to úplně jiná práce a když potom právě naopak se člověk zase dostane mezi ty děti, tak spíš ho to jako možná trochu víc ještě vybudí, nabudí a dodá tu energii, takže já jsem strašně rád, že pořád pracuji s dětma, jako přímo pracuji s dětmi, protože to je zároveň to, proč to dělám a ta podpora, kterou dělám třeba ostatním vedoucím, tak ten cílem té mé práce je, aby ostatní vedoucí mohli pracovat s dětma a nemuseli moc řešit ty jiné věci kolem, které taky jsou potřeba dořešit. Ale aby to mohli řešit méně, než by museli jinak. Takže mým cílem je vlastně, abych ostatním dal prostor k tomu, aby oni mohli být s dětma, ale zároveň já jsem taky strašně rád s dětma. A když budu mluvit o tom, jako co je náplní mojí práce a co nejvíc dělám, tak jedna část je právě ta administrace. A to dělám tak jako, není to, že bych to dělal strašně rád, ale dělám to, protože v tom vidím ten smysl, abych to mohl ostatním ulehčit. A potom taková druhá docela velká část, kterou možná dělám i trochu raději, a to je, když plánujeme nějaké větší akce, a jako prostě celostátní royal, celostátní akce, a tam právě, zejména přímo na té akci, tak mě to vždycky tak jako naplňuje a dobíjí tím, že když vidíš ty děcka, jak si to užívají, jak jsou spokojení, jak se jich třeba Bůh dotýká někdy, tak to je za mě něco, co je vlastně ten výsledek, ke kterému chci dojít a kdy ta prvotní část práce je jenom takový nástroj k tomu, jak se dostat k té konečné práci s dětmi. Takže na jednu stranu jo, dělám administrativu docela dost někdy, ale jako kdyby ten konečný vlastně cíl je ta přímá práce s dětmi a tohle je jenom podpora.
1: Ty máš vlastně vzácnou příležitost skloubit dohromady takovou tu v uvozovkách teoretickou část, která je taky důležitá, nějaké ty normy, já nevím, tabulky, jak jsi řekl,

0: přípravu, nějaký výhled do budoucna s tou praxí, když jsi pořád s těmi dětmi a možná i tam se ti něco odkrývá, co by se potom mohlo zanést zase do nějakého toho systému, že?
1: Samozřejmě určitě jedna z těch věcí, co si myslím, že je důležitý, je to, aby pořád právě ten kontakt s dětskama zůstal a aby, ať už to budu dělat v budoucnu já nebo někdo jiný, tak aby někdo, kdo pracuje v Royalu, tak aby pořád vlastně pracoval i s dětma. Protože jako jedna věc je, ano, nějakým způsobem něco administrovat, dávat tabulky, ale druhá věc je fakt být s dětskama, znát je, vidět, jak fungují, a to se podle mě nedá úplně nahradit jenom něčím, že si přečteš nějaký výkaz toho, co třeba ostatní hlídky dělají nebo hlídky dělají, a že by z toho člověk dokázal pochopit, jaký ty děti jsou. A potom samozřejmě, když se cokoliv rozhoduje, což teda většinou jako nerozhoduju úplně já, ale to rozhoduje Národní rada, jakožto hlavní prostě vedoucí Royalu, řekněme, tak ale podle mě to musí vycházet primárně z té jako konkrétní práce s dětmi a ne z nějakých úplně jenom výkazů a tabulek.
0: Mají rodiče zájem dávat děti do Royalu?
1: Obecně za to ano, a potom samozřejmě záleží, jak kdo. Jedna věc je, a to vidím třeba i u jiných organizací, rozhodně scout jako takový má strašně velkou sílu a strašně dobré jméno. A hodně rodičů chce děcka dát do scoutu.
0: Mm-hmm.
1: Takže ve chvíli, kdy pochopí a přijmou Royal jako křesťanský scout, tak jim to vlastně taky najednou začne dávat smysl. Problém trošku někdy je, když je pro ně Royal něco neznámého. Že vlastně neví, co si pod tím mají představit, a tím pádem vlastně neví, jestli tam ty děti chtějí poslat nebo ne. A to je jako ten problém, že Royal, pořád jsme, když to vezmu celorepublikově, docela malá organizace, takže když jako na ulici řeknete někomu, znáte Royal Rangers, tak 99% vám řekne, ne, nevím o tom vůbec nic. Když řeknete to samé o scoutu, tak naopak 99% vám řekne, jasně, že znám scout a dokáží si něco představit. Takže já vnímám jako tu největší bariéru možná, tady tu asi známost a to, jestli o nás vlastně lidi ví. A to je zároveň taky pro nás velký úkol, protože na jednu stranu Royal funguje vždycky pod sborem a funguje s tím sborem v rámci toho sboru, ale na druhou stranu Royal je misijní organizace a jejím úkolem je nejenom se starat o ty sborové děti a dělat druhou besídku, která bude ve středu nebo prostě nějaký jiný den týdne, ale zároveň vytvářet prostor, kam se můžou dostat a pozvat lidi zvenku, lidi, kteří nejsou z církve, a zároveň vytvářet tu nabídku, ten program, který pro ně bude zajímavý a který i lidi, kteří třeba nestojí vysloveně o ten křesťanský skal, kteří nejsou křesťani, ale který pro ně i tak bude zajímavý a ty děti tam rádi pošlou, protože ten program a to, co tam děláme, ten kolektiv, ty vztahy, které tam jsou, tak jim bude dávat smysl a budou tam chtít ty děcka poslat.
0: Tak ta osvěta je důležitá, propagace taky, to víme i my tady v rádiu, dostat mezi lidi tu myšlenku a představit práci, která je dobrá, prospěšná, která dětem pomůže v životě dál, to je úkol, který máte před sebou dál. A já jsem ráda, že jsme mohli trošku k tomu přispět i tímhle rozhovorem. A možná někdo, kdo nás poslouchá, se rozhodne svoje děti přihlásit do Royalu nebo se zajímat více o tuto práci. Tak ti děkuju, že jsi přišel do našeho vysílání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A úplně poslední otázka, kratičce. Co je tvoje srdcovka? Malé děti nebo větší?
1: Já jsem si vždycky myslel, že větší, ale teď poslední roky vedu malé děti, tak každé má něco.
0: Tak jo. Říká Petr Ohlídal, který je ve funkci kancléře, ještě jednou to řeknu, kancléř nebo ředitel vedoucí kanceláře organizace Royal Rangers. Děkuji ti a přeju ti, aby se ti dařilo, abys to ještě taky udýchal, když běháš s dětmi, abys mohl vychovávat další vedoucí, kteří by se potom dál stavěli do těch pozic a mohla tahle práce dál pokračovat. Děkuji, že jsi tady byl.
1: Děkuji ještě jednou za pozvání.

0: FM, Radio 7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Posloucháte Rádio 7, je to druhá hodina po půlnoci a s ní také další hodina nočního vysílání, ve které vám společnost od mikrofonu z brněnského studia dělá Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu nejen té následující hodiny, ale velmi konkrétně také k následujícímu pořadu. Tentokrát s Jiřím Zdráhalem nahlédneme do knihy Daniel.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Daniel, 7. kapitola B.